0: Dnešní, kdo umí, ten umí, natáčíme takhle uprostřed přírody, uprostřed, dá se říct, flory i fauny.
1: A hodně flory fauny.
0: Hodně flory fauny. A to už říká ta, o které dnešní, kdo umí, ten umí, bude Soňa N. Navrátilová, která tady si založila takzvanou koňskou oázu. Co to znamená vlastně?
1: Koňská oáza, no je to tak trošku ráj, jako pro ty starý koníky, no. Snažím se tady udělat ráj pro starý koníky, pro ty nepotřebný.
0: My jsme nechtěli do toho výběhu za nimi, protože bychom museli tady přes to bláto, které se nám v listopadu urodilo a jim se asi taky pravděpodobně nechce přes to bláto.
2: Na? Vindo? Na?
0: Takže se nám podařilo vylákat koně na pastvu sem, tak pojďte nám je představit.
1: Takže tohle je Ninuška, ta má 32 roku a Ninuška sloužila jako takzvaný provozní kůň, takže učila děti skákat přes překážky a tak nějak jako těch 5-6 hodin denně skoro trávila na jízdárně, což si myslím, že pro koníky je trošku řehole. A taky se to na ně projevilo tím, že moc ty děti nemusí. Nicméně Ninuška je koník, který baští už jenom granulovaný seno, už nežere normálně jiný seno, takže každý den ji dělám 4x denně z večeře, snídaně a 2 svačinky.
0: Jako v podstatě starý člověk asi už nemůže pokousat.
1: Ano, ona to nemůže pokousat, přesně tak. A ona už k němu ani nejde.
0: Jak ji dlouho máte?
1: Hele, Ninuška je tady asi 5 let, vlastně od začátku v podstatě skoro.
0: Jak vás to vůbec napadlo tady chovat ty koně?
1: Vždycky jsem toužila mít koně a vždycky jsem ho teda měla. Vždycky jsem si říkala, že bych hrozně ráda jednou za to, co ten kůň mi dal, tak tomu koni udělala hezký důchod, což se mi jako povedlo, díky i mojí sestřenici, která prostě mi pomáhala, když byl už starý potom. A já jsem vždycky, když jsem měla někde ustajenýho koníka, tak jsem si tam všimla, že ty starý koně automaticky, když už přestanou sloužit, tak odchází prostě Bůh ví kam, na jatka, že jo, do Polska. A to bylo někdy před nějakým třeba 20 lety. Před 20 lety se starý koně prostě neřešili. Nikdo si to nenechával, nikdo to nepotřeboval, všichni prostě jenom využili, zužitkovali.
0: A to mi řekněte, ale když vlastně si vybudujete k tomu zvířeti nějaký vztah, tak pak je vám to jedno, nechápu to.
1: Já mám pocit, že láska ke koním a láska k jezdeckému sportu je úplně něco jiného. Láska ke koním se právě projevuje tím, že si toho koně necháte, i když už vám nemůže sloužit. Láska k tomu sportu je taková, že když ten koň už vám nevyhovuje, tak ho dáte pryč, protože nebudete živit 3 koně. Jednoho, na kterým budete sportovat a 2, který třeba už vám dosloužili. A třeba v tom vysokém sportu se to vůbec jako neřeší. Jo. To bylo před těmi 20 lety, jo. Ale dneska jsem si všimla, že už opravdu ta láska k těm koním je častější prostě, jo. Že fakt ty lidi už si ty starý koníky nechávají. No, já znám už hodně lidí, kteří se ty starý koně nechávají. Ale nebylo to před těmi 20 lety takhle normální. A já jsem si tenkrát říkala, že bych strašně chtěla opravdu třeba ujmout se. Nemyslím jako, že si já nechám svého starého koně, to mě přišlo jako normální, že jo. Ale ujmout se těch, který právě někdo vykopl z baráku, takzvaně, nebo už se jim nehodil, nebo by jim mohl být jako přítěží. A ono člověk, když vám je něco přítěží, tak třeba měsíc, 2 měsíce a za půl roku stejně zjistíte, že to pošlete pryč. To zvíře, který vám jako je přítěží, že jo. Takže jsem si říkala, že bych chtěla vytvořit nějaký takovej ten trvalý domov pro takový koníky. No a to zrálo prostě nějakých 15 let. Nakonec jsem našla, nebo setkala jsem se tady v Chrudimi s kamarádkou, se Zuzankou, s kterou jsme vlastně tuhletu moji představu uskutečnili. Tenkrát jsme začali princem, který už tady není, kdy ve středu mi napsala slečna, že pokud v pátek si ho někdo neodveze, nekoupí, tak půjde na jatka za tu jateční cenu. A my jsme se Zuzankou zareagovali na to velice rychle, že jsme ve středu poprosili tady pána právě, co mi pronajímá ten objekt, jestli by nám neudělal box pro koně. No a v pátek přijel.
0: Musíme říct, že jsme teď Ravčenská lhota Sobětuchy. A teď k nám přišel další váš
1: Adelka,
0: tady kuň.
1: To je Adelka.
0: To je taky holka.
1: Teď jsou tady vlastně všechny holky. Ten jedinej kluk nám už odešel, no. Adelka, ta je tady 3/4 roku, dejme tomu. A Adelka má za sebou teda hodně pohnutý osud. Jí zachránili. Ještě s jedním koníkem stála prostě strašlivě dlouhou dobu. Stáli v nějaké stáji bez možností jít ven, sluníčko, nic. Prostě stáli na jednom místě a pán už byl takový trošku starší, nezvládal se o ně starat a ani, myslím, že na ně i zapomněl, nebo pravděpodobně na ně i zapomínal, a takže moc nekrmil. Takže přijela Adelka úplně prostě vyhublá, vcuclá do sebe a ta má 33 roku teďka.
0: A do koňské oázy v Rabštejnské Lhotě u Chrudimi se vrátíme za chvíli.

0: obyčejnou ženu.
1: Stále posloucháte, kdo umí, ten umí, dnes z Koňské oázy v Ravštejnské Lhotě na Chrudimsku, což je takový, dá se říct, domov důchodců pro koně, o které se tu stará Soňa N. Navrátilová. Mě by zajímalo, kolik roků se vlastně může dožít kůň.
2: Ono záleží hodně na plemení, tak jako u psů. Čím primitivnější plemeno, tím má větší životnost. Takový ty vyšlechtěný plnokrevníčci, třeba těch 25 let bych řekla, že už je jako hodně dobrý věk, ale u tady u Hucula nebo u té fjordky, u té ninušky, tak tam bych řekla, že 30 let je jako slušný věk, ale ještě mají před sebou, ještě se můžou dožít. Ale pro někoho už je to prostě starý zvíře, že jo? Protože oni už v tom věku totiž nemůžou tomu člověku sloužit. Oni se sice dožijou třeba i 40 let klidně, jo? Ale už jsou vlastně bezužitkoví. Tady nejde o to, kolik se dožijou, ale kolik je nechá člověk dožít.
1: A vy je tady necháváte. Ještě další dva koně tady máte, nebo kobylky,
2: ano,
1: jak jste říkala.
2: Ano, máme Šarlotku. Šarlotka má 28 let. Šarlotka je tady teďko asi druhý měsíc. Taky už starší kobylka přestala sloužit. Nechce moc vozit lidi.
1: Poslední?
2: A Lindička, ta tady byla vlastně zároveň s Ninuškou a to je právě sportovní kobylka, skákala parkoury, zlomila si nohu, takže je doživotně chromá na nohu, kulhá. Taky nejezditelná, nepoužitelná.
1: Jak se k vám ty koníci vlastně dostávají?
2: Dneska máte na Facebooku spoustu skupin, kde se tyhle ty koníci objevujou. Lidi třeba, když si všimnou nějakého zvířete, který potřebuje pomoc, tak oni to fakt jako na ten Facebook dají a kdo chce, tak se to prostě najde. No a nebo mi píšou přímo teďka už vlastně, jak už fungují jakoby v uvozovkách oficiálně, tak mi píšou dost lidi, že třeba vědí o koníkovi, který by potřeboval jako pomoc.
1: A tak zase není to nafukovací, vlastně jde i nejenom o ty prostory, ale jde i o ty náklady. Takže rozmýšlíte se, je to těžké?
2: To nesmírně těžký a já jsem si musela udělat jako vnitřní stopku ty čtyři konice, protože já jsem tady sama momentálně už. Jako abych byla schopná sama svými silami je obstarat. Samozřejmě čas od času přijede mi někdo pomoct, ale nesmím s tím počítat automaticky. To je takový to, že někdo přijede, pomůže mi a mi to ohromně jako uleví, ale já musím počítat s tím, že tady na to prostě jsem sama a ty čtyři koně jsou fakt pro jednoho člověka dost. Včetně toho, že opravuju ohrady, opravuju ty boxy, až uvidíte ty boxy svázaný provázkama. Prostě musím si být jistá, že ty čtyři koně zvládnu, kdyby sem někdo třeba dva měsíce nepřijel. A myslím si, že víc už by bylo hodně, no. Že už bych to nedávala.
1: Kde na to berete?
2: Tady bych chtěla fakt hrozně moc poděkovat všem našim fanouškům, kteří nás podporují, protože bez nich by ty koně tady nebyly. Já bych sama za sebe uživala tak maximálně jednoho. Děláme online aukce, moje kamarádka, oční lékařka, se nás ujala a začala vytvářet ty online aukce, který to tady vlastně živějí v podstatě. A do toho samozřejmě lidi sami od sebe sem tam jako fakt podpořej, pošlou, vždycky napíšou na ten transparentní účet, že to je třeba oběd pro Ninušku, oběd pro Adelku, oběd pro Šarlotku. Jako bez těch lidí by to nešlo. No.
1: Tak my jsme tady teďka v tom výběhu, pojďme si popsat, jak to tady vypadá v té vaší koňské oáze.
2: Takže koníci, já se snažím, aby byli co nejvíc venku, ráno je vypustím, večer je zavírám a akorát jdou do stáje, když jdou na oběd nebo na svačinu, jinak jsou přes noc teda doma. To máme půjčený od sousedu, tenhle ten výběh jako oficiálně je prostě zapůjčený, jo. Jsou tady strašně hodní zlatý lidi. Celá ta Rabštejnská Lhota nám hrozně moc fandí, jo. Takže tady mají pastvinu, vysloveně se jim tady pěstuje tráva. A tady je nechávám třeba tak 2-3 hoďky denně, víc ne, aby se tou travou moc nepřepásly. A jinak vlastně chodí na tu horní část, tam to má nějaký 4000 metrů čtverečních, dám příklad, aby oni na střídačku se pásli a na střídačku zase třeba jedli seno. Aby kůň nejedl od rána do večera jenom trávu, protože z toho jsou pak problémy, takže kůň musí během toho pasení do sebe dostat i seno. A to jim dávám nahoře.
1: Co ještě znamená jako péče o ty staré koně?
2: Tak úplně klasicky jako všechny ostatní koně jezdí sem strouhař, nekove se, jo, jenom se strouhají kopítka. A s nima chodím hodně na procházky, hodně s nima chodím, hodně. Fakt třeba se snažím každý den jednoho vzít na 8-kilometrovou procházku určitě, jo. A oni ty kopyta se hodně upravují sami od sebe, když ten kůň je dostatečně v pohybu. Adelka a Ninuška, obě dvě, dostávají to granulované seno a musí ho dostávat 4x denně, ne-li 5x. A to je právě ten rozdíl u starých koní a mladých koní, že mladýmu koni hodíte seno a nemusíte ho celý den vidět. Když to tady musím pořád jim dávat to granulové, musím ho nachystat, musím jim ho dát, musím je oddělit, aby jim to nesežrali ty dvě, ty to nepotřebujou. Takže vlastně, co to obnáší? No být tady. Jo, jakože nikam nemůžu nějak moc jako si naplánovat, že bych odjela na celý den.
1: Poslouchejte, kdo umí, ten umí z Koňské oázy i za chvíli.

0: Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, který dnes patří Soně N. Navrátilové, která v Rabštejnské Lhotě na Chrudimsku pečuje o staré koně, což, jak jsme slyšeli před chvílí, je práce na každý den v roce a po celý den. Soňo, co taková dovolená?
2: Pro mě by byla dovolená, kdyby mi sem někdo přijel na 14 dní pracovat jako. Já bych nemusela na nic šáhnout, fakt ani jeden kýbl, ani prostě nic. A já jenom čistila koně a chodila s nima ven. A jako vážně, jo, to by byla prostě dovolená. Jako, ale bez té práce prostě.
1: Takže zase koně.
2: Pro mě koně, to je vlastně můj smysl života. Já nic jiného neznám, nepotřebuju, nechci.
1: Můžeme si ještě prohlídnout tu vnitřní část, jako vy jste říkala, že to tam bude zajímavé.
2: Tam se pobavíte. Chtěla bych ještě teda říct, že teďka zrovna nedávno jsem poprosila ty fanoušky, ty naše podporovatele. Mně se rozbil ohradník, jo, zdroj. Já to tady vlastně teďko celý revitalizuju, ty ohrady jsou prostě nový. A lidi mě nenechali na holičkách. A ten zdroj stál 6 tisíc, jo. To prostě není žádný pakatel. Plus ty pásky, plus ty tyčky, plus baterie. Takže dohromady to hodilo nějakých 10 tisíc. A ty lidi se na to složili. Takže fakt bez těch lidí já bych to nebyla schopná vůbec tady jako dát.
1: Je to vidíš, tady jsou ty ohrady nové, tady tohleto.
2: Včera jsem to dělala, no.
1: Včera.
2: Oni tady vlastně nebyli. Měsíc nebyly holky na pastvě, protože nebylo to funkční, no. Nemohla jsem je sem pustit, oni by mi zdrhli do pole, no.
1: A stalo se vám to někdy, že by vám některá zdrhla nebo některý zdrhl?
2: Samozřejmě Adelka zjistila, že to nekopé a několikrát tím ohradníkem právě prošla a honila se mi po poli. Ano, Adelka.
1: Takže tady byla nějaká hospodářská, co, kravín, nebo co to bylo?
2: Kravín, no.
1: Kravín, že? Já jsem si to myslela správně. Tak a teď nevím, budu muset přes to bláto. Měla jsem si vzít ještě náhradní boty na přezutí. Děkuju.
2: Teď jsme ve stájích, kdyby to bylo jako možný vidět, tak by se asi někdo zhrozil, že není to klasická koňská stáj. Všechno tady funguje na bázi provázku, drátku, vidíte to, jo? Ale funguje to. Koníček prostě se tam na večer zavře a ráno se vypustí, no, musím to rozvazovat furt. Mám v plánu, jakmile dodělám ty ohrady a trošku ještě teďka budu dělat vlastně zásoby, teďka budu plánovat velký závoz velkého sena a slámy. A až toto budu mít z krku, tak bych se chtěla pověnovat těm boxům, aby byly normálnější, trošku aspoň normálnější. A to je spíš jako pro můj komfort, těm koním je to jedno, ale pro můj komfort, protože mě to vypouštění koní zabere denně 15 minut a 15 minut zavírání, což je půl hodina v čudu jenom, protože to prostě musím furt zavazovat a rozvazovat. A druhá věc, Adelka, opět stížnost na Adelku. Adelka bourá boxy.
1: Adelka je tedy...
2: To je ten hůco, ta hnědá, ale ona je fakt strašně houževnatá. Tenhle box sloužil 5 let. Byl v něm princ, byla v něm Linda, nikdo ho nezničil. Přišla Adelka, udělala tohle, jo. Protože nemám teďka na to komponenty, ani lidi, kteří by to přijeli opravy, ani penízky na to samozřejmě, tak jsem zapojila svoje kognitivní funkce, všechno prostě jsem zapojila. A udělala jsem tady takovej, jakože ona prostě už to nezbourá, jo? Vypadá to hrozně, ale nezbourá to.
1: Takže máte tady nějaké ještě zázemí pro sebe, řekněme.
2: Tam jsou věci na aukci, jo? A protože budu dělat tam velký závoz, tak tohle to mě čeká komplet všechno vyklidit.
1: Velký závoz to znamená, že si budete zásobit na zimu třeba.
2: Vlastně na zimu, ono v zimě se sem nedá po té cestě sjíždět, já musím tady všechno už prostě mít vlastně před zimou, abych tady měla takových 12 balíků minimálně, spíš víc, no. Abych vydržela fakt až do jara, než ta cesta zase bude suchá.
1: Vy jste říkala, že tady 5 let máte tu koňskou oázu, je to tak? Takže už jste zvyklá na ty zimy. Ty teďka nebyly moc strašlivé ty zimy.
2: Byly luxusní. Byly fakt dobrý, jako. Mě to trošku zotužilo, jako, že vlastně člověk, když pobývá hodně často v zimě, tak potom já třeba vůbec nevím, co rýmá nic prostě. A chodí kolem mě lidi s angínama, s chřipkama, s rýmama, příkají mi tady do obličeje a nic, jako jo.
1: No a zeptám se tedy, co vás živí vlastně?
2: Takže já jsem vlastně něco jako externí redaktor, copywriter. Dneska je to moderní používat slovo copywriter, jo. A píšu texty na zakázku, do toho mám svoje nějaký 2 webové projekty, kde nabízím reklamní prostory, PR články publikuju, takovýhle prostě věci. Dělám vlastně práci online.
1: Takže díky tomu můžete být s koňmi.
2: A to je přesně ono, já nevydělám skoro moc peněz, ono se to moc neplatí, ale můžu být tady. Jako na jídlo se vydělám prostě na něco a říkám, jednoho koně bych uživila. Ten zbytek už je fakt jenom díky těm lidem. A ještě jsem chtěla doplnit, že kromě toho online vlastně, no to není jenom psaní, že jo, tak i maluju, jo.
1: To jsem právě chtěla říct, že vlastně i to je součástí těch aukcí na koně.
2: Dost často a taky prodávám ty obrázky na fléru. Není to jenom to, co je vidět na Facebooku, mám to i na fléru a tak dále.

0: písničce se vracíme v dnešním Kdo umí, ten umí do Rapštejnské Lhoty, kde už 5 let pečuje o staré koně v koňské oáze Soňa N. Navrátilová. Soňo, vím, že jste koně milovala od malička, ale váš profesní život byl hodně pestrý. Začínala jste jako modelka a tanečnice.
1: Začínala jsem jako tanečnice ve Varieté v Alhambře, bylo to nějaký 92. rok, kde jsem se přihlásila do toho jejich nějakého konkurzu, hledali vysoký štíhlý holčiny. Ani nezáleželo na tom, jestli uměli tancovat, ale prostě, aby byly vysoký, hubený a dlouhonohý. A na to jsem se jim tam hodila, takže mě tam přijali do toho souboru. A chtěla bych říct, že tenkrát v tom souboru to byl obrovský ansábl. Jako jo.
0: Tak mluvíme o pražské Alhambře.
1: A mluvíme o pražské Alhambře, kde byl prostě opravdu ansábl složený z baletek z Národního divadla. Hudební divadlo Karlín. Mělo to úroveň, jo. A ty programy, které se tam dělaly, to se dělalo teda pro ty turisty, že jo. Byla tam taková ta stará Praha, písničky, Černý divadlo. A tam jsem se vlastně usadila i v tom Černým divadle, který režíroval tenkrát František Ratochvíl, což byl spoluzakladatel s panem Srncem, zakládali Černý divadlo. To bylo takový fenomén, jako že jo, český v podstatě.
0: A tam jste se dostala náhodou.
1: No tam jsem se dostala právě díky tomu, že jsem byla v tom ansámblu těch tanečnic a oni mě vlastně takhle...
0: Myslím tím do Alhambry jste se dostala náhodou.
1: Ano, náhodou, ale vlastně to třeba náhoda nebyla, protože já od svých 15 let jsem chtěla toho koně a chtěla jsem být modelka, chtěla jsem být herečka, takže to nebyla náhoda, jako to bylo prostě cílený, jako se myslím. Akorát, že jsem třeba nevěděla v těch 15 letech, že to bude možný, jo, protože to v té době by mě nenapadlo, ale prostě cíleně jsem věděla, že chci být modelka, herečka nebo tanečnice. Nebo všechno dohromady vlastně.
0: A tak to se vám povedlo?
1: To se mi povedlo a díky tomu jsem si mohla pořídit toho svého koně, protože tenkrát v té Alhambře za to tancování a za to Černý divadlo jsem měla měsíčně třeba z nějaký 3 000 a to už bylo v té době docela hodně peněz. Možná ještě víc, 5 000, jo. A pak jsem začala dělat modní přehlídky v Kotvě, do obchodním domě Kotva. Tam se dělali nahoře v tom posledním patře, myslím, že to bylo 5. patro, tak se dělali 3x nebo 4x denně přehlídky v rámci toho obchodního domu. A tam jsem teda taky vlastně si jako vydělávala penízky přes den, že jo, a večer jsem šla do té Alhambry. A díky tomu, že jsem dělala ty přehlídky v té Kotvě, tak se mě našli zase nějaký fotografové ohledně focení punčochového zboží, protože jsem v té době měla jako fakt aktuálně moderní nohy, kozí nohy, které prostě v tu dobu frčely. No a tak se to takhle prostě jakoby propojovalo.
0: Takže modelka, co bylo dál? Byla jste dlouho modelka a tanečnice?
1: Když mi odkvetla ta krása a mládí, takže jsem začala přemýšlet, co budu dělat dál a začala jsem pracovat v realitce jako realitní makléř, pronajímala jsem byty, ale to mě teda moc nenaplňovalo, jako jo, takže tam jsem zůstala jenom asi rok. A pak jsem dostala obrovský ambice, že jsem si otevřela na Žižkově bar. A chtěla jsem jako taneční bar, byla to tanečnice, že jo, tak prostě taneční bar. No a skončilo to tak, že na doporučení mýho kamaráda jsem z toho udělala bar pro lesbičky. Mi říkal ten kamarád, že těch gay barů pro chlapy je hodně, ale pro holky, že nejsou. A holky jsou nucený chodit do těch gay barů k těm chlapům. A prostě jako, že by nebylo špatný mít úplně čistě bar pro holky, takže jsem udělala...
0: Takový podnikatelský záměr dobrý.
1: Byl to výborný podnikatelský záměr a dokonce měl ohromný PR, protože nás tam natáčela i televize. A měla jsem tam jako ambasadorku Sany, tenkrát z Vyvolených, která byla hodně populární a byla teda jako lesba. No a já jsem tam fungovala asi 2 roky, dejme tomu, jenomže prostě jsem prodělala, jak se to říká, prodělala jsem kalhoty. Holky neutrácely prostě, no. Strašně mě to bavilo, vymýšleli jsme tam různý programy, karaoke jsme tam měli, básnický večery, jo, hry na kytaru, bylo to fakt jako hrozně krásný, ale nevydělalo to, takže bar jsem musela nakonec prodat, nebo prostě jsem na něj přišla, jo. A když jsem se z toho zpamatovala, z tohohle bankrotu, tak jsem dostala další ambice, a protože celý život maluju, a snažila jsem se dostat do různých galerií a nikde mě nechtěli. Tak jsem si řekla, tak já si udělám vlastní galerii. No a pronajala jsem si prostory ve Vodičkově ulici u Mišáka v Praze, což byly ale opravdu luxusní prostory vedle legendární cukrárny Mišák.
0: A jak se Soňa N. Navrátilová dostala z galerie do koňské oázy? Poslechněte si za pár minut.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Stále posloucháte dnešní Kdo umí, ten umí, které patří Soně N. Navrátilové, která v Ravštejnské Lhotě na Chrudimsku pečuje o staré koně v koňské oáze. Než se sem ale dostala, prošla poměrně pestrou profesní minulostí. Před chvílí jsme mluvili o tom, že je také malířkou a že si založila v Praze ve Vodičkově ulici zhruba před 10 lety uměleckou galerii. Jak to dopadlo?
2: Našla jsem si spoustu dalších malířů, kterých jsem tam prostě jako měla vystavený, takže tam nebyly jenom moje obrázky, jo. Nenechala jsem to jenom na těch svých obrazech. Ale stala se mi taková nepříjemnost, nesehnala jsem si žádnou brigádnici, která by tam se mnou jakoby byla. A dostala jsem zápal plic, poměrně těžký zápal plic, který jsem se rozhodla, že nebudu léčit antibiotikama. A jako já jsem to celý provařila. Bylo to zavřený, že jo, docela dlouhou dobu, pak už jsem dlužila za nájem té galerie, furt jsem scháněla někoho, kdo by tam za mě fungoval, to se mi nepovedlo. A dá se říct, že vlastní vinou jsem od tu galerii přišla. Takže 2 podnikatelské bankroty. A to právě rozhodlo o tom, že z té Prahy už jako chci odejít, že tam nemám té Praze co nabídnout asi.
1: Takže do Chrudimi.
2: Takže se říká, že okouzlím Chrudim. A hlavně vlastně jsem se vrátila k té myšlence toho koňského domova a uvědomila jsem si, že v Praze to nezrealizuju, protože tam ty pronájmy vlastně takovýhohle objektu, to by tam stálo několikanásobně víc peněz a ty pozemky bych tam ani nesehnala, jo. Takže bylo i daný to, že jestliže chci udělat ten projekt s koníčkama a chci udělat ten domov a chci prostě s těma koňma být v těsnějším nějakém souladu, tak musím z té Prahy pryč. A tak jsem to tak udělala.
1: A jak se vám vlastně podařilo sehnat tady tyhle ty prostory? Vy jste tady někde z kraje nebo odkud pocházíte?
2: Z kraje, já jsem jakoby od Poličky, že jo, ale 30 let jsem žila v Praze a když jsem zjistila, že už ta Praha je pro mě zbytečně moc, tak jsem si říkala, že se odstěhuju zase někam jakoby blíž k těm svým kořenům, ale skončila jsem v Chrudimi. A tady jsem se seznámila se Zuzankou, jsme spolu venčili pejsky a začala jsem jí básnit o tom, jak jsem měla koníky a jak bych strašně chtěla pomáhat těm starým koním a tak dále, jako ta vize, že jo, toho domova pro ty starý koně, ale že do toho nechci jít sama, že hledám někoho, kdo by do toho šel se mnou a Zuzanka prostě, no tak jo, tak jdem do toho. Tak jsme začali spoluplánovat a že budeme teda hledat prostory a jak jsme tady chodili na ty procházky, tak jsme viděli ten kravín opuštěný a nechali jsme tady lísteček a pán se nám ozval. Takže slovo dalo slovo a my jsme mu teda řekli tu naši vizi, že tady chceme mít koníky, on jako byl pro a pak jsem se vlastně dozvěděla o tom princovi, že když si ho do pátku někdo nekoupí, že pojede na jatka a my jsme vlastně hnedka volali pánovi, jestli by nám prostě byl ochoten v tom nějak pomoci a postavit box, což bylo fakt troufalý, jako jo. Jsme to tady ještě ani neměli pronajatý, jo. A on, že jo. A za dopoledne postavil box a v pátek přijel princ.
1: Takže vlastně kolem vás je spousta takových těch dobrých duší, těch andělů, kteří pomáhají.
2: Naprosto, to jste ale fakt teďka vystihla perfektně, jako jo, fakt, že jo. Ještě teda bych chtěla říct, že vlastně jsem překvapená, že i ty sousedi tady v okolí nám fanděj. A to taky není úplně normální, jako že spousta sousedů dělá problémy jiným lidem s koňma, jako prostě tady fakt musím říct, že celá Ravštejnská Lhota nám fandí.

0: Po písničce se vracíme do koňské oázy v Rabštějnské Lhotě, kde o staré koně pečuje Soňa N. Navrátilová.
1: Kolik máte tak jako odhadem ty náklady za koně měsíčně?
2: Vypočítávala, když jsem tady měla Prince, ale nebyla tady Adelka a Šarlotka a vycházelo to alfa sacum prdum se vším všudy na nějakých 24 tisíc třeba. Ono totiž hodně naskakuje to s tou ninou. Tohle to je to granulované seno.
1: Tady je to granulované seno, uvidíme, jak vypadá. Mi to něco připomíná.
2: Ono je to nasekaný na úplně titěrný, vidíte, to jsou skoro nanočástice, jo. Mm-hmm. To se rozpustí, tadyhle mám nachystáno, rozpuštěno.
1: Takže se to musí ještě rozpouštět.
2: Takže se to zalejvá vodou.
1: Aha, a je z toho taková rašelina.
2: Přesně, a toho ona nemusí vlastně nějak extra kousat a toto ona prostě toho sežere denně 12 kilo.
1: 12 kilo.
2: V suchém stavu. Mm-hmm. Jo, v tom mokrém toho je ještě víc. 12 kilo pro jednoho koně. A teďka mám docela příjemný závoz od jedné slečny, která má jako e-shop na tyhle ty věci a taky nám hrozně pomáhá, protože se nepočítá dopravu. Tak vlastně 30-kilovej pytel vychází na nějakých, a teď abych úplně nevím, přesně 370 korun, necelý 400, 30-kilovej pytel. A 12 kilo denně sežere nina. Takže...
1: Tak a teď si to naši posluchači musí spočítat.
2: Bajlovačko. A to je nina. Potom Adelka, ta má nějakých třeba 8, tam mám fakt míň o trošku, ale furt je to nějakých 8. A ona teda jako má hrozně rychlý spalování. Že prostě ona se fakt futruje hodně, že ona žere i to normální seno, ona žere obojí. Ale když jsem ji nechávala jenom na tom normálním seně, tak padala dolů s váhou. Musí dostávat to granulovaný, protože někde se stává, že kůň, i když žere to seno, tak ty zuby, jak už to pořádně nepochroupou, tak to vlastně projde tím traktem, nestráví to. Když to tohle to seno jako stráví, no.
1: Někdo se možná bude ptát, proč to děláte, co z toho máte, vlastně celý život obětujete.
2: Jenže to právě není oběť, jo, protože to, že jsem s nima, to, že si ho vezmu na procházku, to, že si ho vyčistím, je pro mě vlastně ta jako odměna a dobrý pocit, že tyhle koně už by tu nebyly, jo, nebejt mě, nebejt našeho rozhodnutí, že jsme do toho s tou Zuzana ušli a neměli jsme tady nic a někdo by třeba řekl, no tak když na to nemáte peníze, tak proč to děláte, no protože kdyby člověk takhle přemýšlel, tak tady už nejsou ani ty kočky, ani ty psy, jo, jako takový ty, který prostě lidi se toho ujmou, že ho zachrání to a nepřemýšlej v tu chvíli, kde na to vezmou, no jak se na to seženou peníze. A my jsme toho prince zachránili se Zuzankou opravdu s tím, že jsme vůbec nevěděli ještě, jak to budeme dělat a vůbec. A prostě postupně to mělo ten proces, že jsme získali ty fanoušky. My jsme do toho samozřejmě dávali ty peníze za začátku, jenom to jsme ještě nikoho neměli, že jo. Ale potom se nám to tak jako hezky začalo dařit, že jsme si řekli, že teda, aby on tu nebyl sám, takže bychom ještě teda vzali dalšího koníčka. No a nakonec teda přijela Nina s Lindou, no a teď jsou tady, takhle se vystřídali, princ odešel, že jo, tak jsou tady čtyři, jo. A kdyby vlastně lidi nechtěli, tak fakt ty kočičky nikdo nenakrmí, nikdo ty pejsky nezachrání, jo. Myslím, že to je blbá otázka prostě, jo. Jako ne od vás, ale od těch lidí. Kdyby takhle někdo přemýšlel, tak si myslím, že to je blbá otázka prostě. Každý se věnuje tomu, co cítí v srdci. A já cítím v srdci koně od mých 5 let. Koně. Tečka.
0: To říká Soňa N. Navrátilová, která na Chrudimsku pečuje o staré koně, takzvané koňské oáze. A tím končí dnešní Kdo umí, ten umí, které připravila Šárka Rusnáková.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.

Milí přátelé, srdečně vás vítají, říká se na začátku dalšího vydání písničkového vzpomínkového pořadu Světla Ramp na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes bychom jej rádi věnovali všestrannému tvůrci v oblasti slovesného umění a také nositeli kvalitního inteligentního humoru, jimž Milon Čepelka nepochybně je. Herec, cinemanolog, básník, scenárista, rozhlasový redaktor a moderátor, který měl řadu let na naší stanici pořad Dechovka, to je moje, zakrátko 23. září oslaví 90. narozeniny. Vedle jiného je Milon Čepelka, špičkový textař. Vedle žánru dechové hudby svými písničkovými texty zamířil také do středu populární hudby. A právě několik příkladů tohoto druhu dnes vybereme.

0: Jen hloupí lidé se loučí s láskou, neboli česká verze amerického soulového a disco hitu Never Can Say Goodbye s Marie Rotrovou z konce 70. let. Tak to byla první dnešní vizitka Miloni Čepelky v roli textaře. Herec, spisovatel, scenárista, textař, básník, a to i japonského haiku, a překladatel Milon Čepelka se narodil před 90 roky 23. září v Pohoří u Opočna. Po studiích na gymnáziu v Dobrušce a na Vysoké škole pedagogické v Praze oboru český jazyk a literatura učil 3 roky na základní škole v Novém Kníně. Roku 1961 odešel do Prahy do Československého rozhlasu, kde byl přijat jako redaktor a setrval tam až do září roku 1969. Od 60. let působí jako zakládající člen v divadle Járy Cimrmana. Své první verše otiskl v brněnském Hostu do domu. Z Čepelkových knížek a knížeček veršů jmenujme Když se dnes nevrátím, 5 nocí k úplňku, Abeceda lásky, 2 básně o smrti, Bdění ve zvěrokruhu nebo 4. Mandel sonetu. Vedle toho zmiňme scénář filmu Stůj nebo se netrefím společně s Jiřím Šebánkem a řadu rozhlasových a televizních her, pohádek, pásem, zábavných a literárních pořadů, které často i sám uvádí. Nebo třeba knihu rozhovorů s Václavem Hybšem Mluv kapelníku Mluv. Jistě si také vybavíte jeho role v úspěšných filmech Jáchyme hoď do stroje nebo Báječná léta pod psa. Také plejádu představení divadla Járy Cimrmana. Nyní ale už zakotvíme u oboru, který nás dnes v souvislosti s Miloněm Čepelkou především zajímá, u psaní písničkových textů pro zpěváky a zpěvačky z okruhu populární hudby. Nejprve jsem se jej zeptal, jakou mu překládá váhu.
1: No, váhu velkou, protože mě to bavilo, když jsem byl mladší. Bohužel pak to nějak přestalo, protože jsem se věnoval spíš jinému žánru. Člověk jak stárne, tak přepíná, takže jsem skončil u dechovky jako mnoho mých starších soukmenovců, ale nestydím se ani za tu dechovku, ani za to své mládí. Naopak vždycky jsem to považoval za něco, co mi dělá potěšení, že to můžu psát. Já, když jsem byl student na gymnáziu, tak jsem měl svůj velký vzor ve Vladimíru Dvořákovi a pamatuju si, že jsem mu dokonce poslal nějaký text v těch 50. letech, kdy on byl nejvíc ve flóru. Samozřejmě asi to byla příliš velká odvaha ode mě. Pak jsem byl rád, že jsem se seznámil nejen s ním, ale že mě on seznámil se spoustou skladatelů, které měl on kolem sebe, se Zdeňkem Petrem, s Miloslavem Ducháčem, s Vlastimilem Hálou, se všemi jsem napsal nějakou písničku.

0: Milan Čepelka před chviličkou hovořil o svých spolupracovnicích. Zdeněk Petr byl jedním z nich. V případě minulé písničky Václava Neckáře Už jsem si vybíral jívu v nahrávce z roku 1975. Vraťme se však ještě hlouběji do historie. Vzpomene si Milan Čepelka ještě na svůj vůbec první písničkový text?
1: To vím přesně. Bylo to takové tango od Luboše Sluky. On mi dal melodii, byla taková pochmurná, taková melancholická a já napsal text, který začínal Mlha se válí a kapky zní. A dál už to neumím, ale tu písničku mám dodnes rád jako takovou nostalgickou vzpomínku, i když nikdy nebyla natočena.
0: Natočena už byla jiná písnička, samozřejmě později v roce 1966 s zpěvákem Josefem Zímou a s orchestrem Karla Vlacha, písnička na hudbu Jaroslava Ješka s textem Miloně Čepelky. Velký vůz a blues.

0: Josef Zíma a Velký vůz a blues. Milon Čepelka opatřil textem melodii Jaroslava Ježka, od jehož narození zakrátko uplyne 120 let. V našem malém vzpomínání s Milonem Čepelkou na jeho písničkové texty nyní dojdeme k tomu, jehož si nejvíce cení. O jaký jde, už poví sám.
1: Asi ponesu dříví do lesa, když řeknu, že to je dobrodružství s Bohem Panem pro Martu Kubišovou, ale jsou i jiné písničky, které dodnes si myslím, že nejsou prostě k zahození. Třeba Láska k nám přilétá, nebo Patří ti veliký dík s Indrou Brabcem napsaný, nebo úplně neznámá písnička Jitky Molavcové, ne Jitky Molavcové, pro Jitku Molavcovou, napsaná Jardou Uhlířem, Pavoučí hnízda. Ale bylo by jich víc, já si takhle z hlavy bez přípravy na jednotlivé tituly nevzpomenu. Rozhodně třeba pro Evu Pilarovou jsme napsali s Jardou Uhlířem písničku Opakuj to dál a potom jsem pro ní napsal do televize český text k Arlenově krásné melodii s nádhernou duhou.
0: Ještě než vám písničku Marty Kubišové Dobrodružství s Bohem Panem zahráme, zkusme s autorem textu Milanem Čepelkou podhalit roušku tajemství jejího vzniku.
1: To vím zcela přesně, jenom nevím, odkud ta inspirace přišla, protože já jsem dostal melodii, věděl jsem, že ji bude zpívat Marta Kubišová, lehl jsem na koberec, koukal jsem do not a ta slova přišla sama. Začalo to tím, že jsem opravdu vymyslel ten první verš, je půlnoc nádherná, teď jsem hledal rým, spí i lucerna a ten příběh, ten přišel od někud asi z nebe.

0: Dobrodružství s Bohem Panem, neboli v originále Greensleeves, s Martou Kubišovou a s orchestrem Golden Kids s dirigentem Josefem Vobrubou. Není samozřejmě jedinou písničkou, jejíž textu si pan Milon Čepelka váží. Jednou z nich je také skladba Ty má plačtivá skálo pro Ivetu Simonovou z roku 1986.
1: Když mám říct, čeho si vážím, tak to byla autorská právě od Miloslava Ducháče, Ty má plačtivá skálo, kterou dodnes si jako považuju a vůbec si nemám nahranou například. Nevím, jestli v rozhlase je ještě, protože to byl, myslím, rozhlasový snímek, který se nedostal na desky, a proto ji nemám. No.
2: Já ji zkusím najít.
1: Zkuste ji najít, to byste mě udělal radost.
0: My jsme tuto písničku v podání Ivety Simonové v rozhlasovém archivu našli a teď vám ji můžeme, mým přátelé, zahrát.

0: Ty má plačtivá skálo, hudba Miloslav Ducháč, slova Milon Čepelka, zpěv Iveta Simonová, doprovod orchestr Karla Vlacha. Tak to byla 40 roků stará rozhlasová na zvukovém nosiči nevydaná nahrávka. V jiném mém pořadu v koncertních ozvěnách o Třívu jsem před týdnem vzpomínal na jedinečný šansonierský večer o Zeleném čtvrtku ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice. V němž vystoupila náchodská skupina Šest na chodníku a také zpívala Markéta Vankelová za doprovodu klavíristky Petry Bílkové písničky s texty Miloně Čepelky, který program před více než 12 roky i slovem spojoval. Ale tuto pasáž z nahrávky koncertu jsem si nechal až na závěr dnešních světel ramp. Milon Čepelka, kterému bude za pár dní 90, tak to svými verši uvedl titulní šanson z jeho společně se skladatelem Jaromírem Klempířem autorského alba s šansonierkou Markétou Vankelovou, Když se dnes večer nevrátím z roku 2008. Závěrem přeju panu Miloně Čepelkovi k jeho nadcházejícímu jubileu mnoho zdraví a pro něj typického elánu. A děkuji takto za milá setkání u Tří lvů. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuji za přízeň a také za mistra zvuku Michala Koláře přeju mnoho radosti.
1: Myslím si, že to bude korespondovat s touto písní, protože i v tom sonetu, který vám chci přečíst, je také pocit ze světa, pocity, které se různě mění z těch životů, které my žijeme. Jmenuje se Sonet o pokorném štěstí a s ozvěnou. Chvíle, kdy píšu, kdy mi jazyk podá ta správná slova a ty pravé rýmy, nemůže zničit žádná nepohoda. Cítím se v říši hlásek mezi svými. Na staré hrušce tiše šustí listí, kosice míří k hnízdu krmit mladé a můj kout světa stranou nenávisti trápí jen lítost, že tak není všade. A k tomu ty, má lásko usměvavá, ať už si blízko nebo vzdálená, si v každém snu, jenž se mi v noci zdává, a tvého hlasu znělá ozvěna, odměnou nese jako motýl v letu milostnou píseň hranou na spinetu. Tak tady nemáme spinet, tady máme krásný klavír a já poprosím, aby nám Petra zahrála a Markéta zaspívala píseň. Šanson český původní také, ale tedy ne z vlastní dílny. To Jaromír Klempíř zhudebnil mou kdysi dávnou báseň Když se dnes večer nevrátím, protože jsem si ji po četech přečetl a zdála se mi docela hezká. No, sebechvála smrádné, já vím, ale mně se zdála docela hezká. A jenom jsem věděl, že tam chybí střed, tak jsem ho dopsal a Jaromír Klempíř, bo tedy myslím, zhudebnil opravdu, takže jsem byl až překvapen, co z toho všecko pěkného vylezlo.
2: Mám strach, že mi skrz prsty život protéká a bez tebe se budí každé ráno. Říkají, že to uděl člověka, jsou chvíle, kdy uznám to a tiši špitnu.

0: kulatá muzika aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den a v něm kromě dobrých zpráv i co nejvíc dobré hudby vám přeje Martin Šustr. Do té poslední dávky pozitiv bychom mohli přispět dnešním pořadem, který má ostatně v podtitulu Příslib nabídky hudby, kterou stojí za to poslouchat. A to, že vyšla na desce už v dávném roce 1969, na věci nic nemění. Před námi je vzpomínka na první a dost možná nejlepší desku skupiny Rangers.

Když v roce 1969 vyšlo u vydavatelství Pantone eponymní album skupiny Rangers, kapela měla za sebou zhruba 5 let existence, během nichž cizelovala svou hráčskou a pěveckou sestavu, vyhrála Portu a vydala i několik EP desek a singlů. Jakýmsi souhrnem toho nejlepšího, co bylo tou dobou u Rangers na stole, je právě deska, na jejímž obalu stojí půl tucet chasníků v mysliveckých uniformách. Šestice Antonín Hájek, Milan Dufek, Jan Vančura, Jiří Weisser, Miroslav Řihošek a Radek Tomášek hlavně díky ní a taky zásluhou koncertních vystoupení vlétla do povědomí a brzy i do velké přízně posluchačů od Šumavy až k Tatrám. Pro mnoho lidí se Rangers stali apoštoly melodické folk countryové muziky a libozvučného zpívání, kterým šperkovali jak staré americké tradicionály, tak i v té době nové moderní skladby, které se za oceánem v tomto žánru rodily. Hlavním inspiračním zdrojem pro ně byly folkové kapely New Christy Minstrels, Seekers, Brothers Four a Kingston Trio. V repertoáru se však objevovaly i countryové písničky od Rogera Millera, Stonewalla Jacksona, Merla Haggarda anebo bluegrassových Osborne Brothers. Ale nešlo o pouhé kopie. Aranže Rangers neopisovali do posledního detailu. Přizpůsobovali je možnostem obsazení, na což s dokonalým citem pro věc dohlížel především basista a kapelník Hájek. Dobře věděl, že má kolem sebe výborně nastartovanou kapelu, která má kromě ambicí i schopnosti.

něco mohl říct, to mám pořád slyšet jen dvě malý baby. Jen prdu se pak budu dělat, až ty holky začnou křičet a pro mě zkusí svoje rejny.

Pokud se muzikanti neřídí jen kalkulačkou anebo touhou za každou cenu být ve světle reflektorů, ale mají na prvním místě lásku k hudbě, zdravou chuť a schopnosti ji předvést a taky dobrý vkus, mají šanci na to, aby jejich písničky nezmizely z paměti hned po tom, co se ty reflektory zhasnou. Podobně se dá říct, že když už si vybíráte vzory anebo skladby, co chcete hrát, sahejte po těch nejlepších anebo jinak zajímavých či nápaditých. Tohle všechno do sebe u Rangers zaklaplo, aspoň v éře, kterou můžeme nazvat jako tu zlatou. Prakticky všem písničkám, které si různě napůjčovali od původních anebo už neznámých autorů a interpretů, dokázali dát silný náboj a uvěřitelnost a na koncertech tu správnou energii. Do karet jim taky hrálo nástrojové i hlasové obsazení. Kytary se v nápaditých, přitom však přirozených aranžích proplétaly s houslemi, kontrabasem nebo flétnou a zemitý punc dávalo zvuku Rangers pro kapelu typické pětistrunné banjo. Třešničkou na dortu pak byly dokonale sladěné vokály, v kteréžto disciplíně Rangers plně využívali jak různých barev hlasů, tak i schopností všech členů zapojit se do vokální harmonie. Taková hudba moc nestárne.

0: vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Ten, kdo v písničkách příliš nemusí recitativy, prožil asi dlouhé 4 minuty. Ale tak jako Mirek Černý ve svém balíčku karet, v tomto případě co by hostující hlas, byť s kapelou Rangers jinak velmi pevně svázaný a mající nemalou zásluhu na jejím směřování, to v původní skladbě The Deck of Cards dělali všichni už od konce 40. let 20. století. Tehdy s touto písní uspěl v americké hitparádě countryový hudebník T. Texas Taylor a po něm příběh mladého vojáka zatčeného a obviněného z hraní karet během bohoslužby vyprávěla celá řada dalších, více či méně slavných a převážně countryových zpěváků. Mimochodem tak děláme další čárku za převzatou píseň, kterých máme na prvním albu Rangers od zhora dolů plný tucet a plný počet. Jinak řečeno, všechno jsou to cover verze. Ale stejně jako souběžně a nedaleko od nich umně transformovali z amerických originálů do češtiny a svého pojetí bluegrassu klasické písně kolegové z Greenhorns, i Rangers přinášeli tuzemskému publiku jednu perlu za druhou. Z country a ještě víc z folku. Krásně se zpívanými hlasy, v nápaditých nástrojových aranžích a hlavně v mateřštině, což pro posluchače v časech, kdy byla výukou uznána jako jediný správný cizí jazyk pro všechny ruština, dozajista mělo svou cenu. Konečně, když zpěvákovi publikum rozumí, hned mají písničky jiný dopad. A to platí dneska úplně stejně, jako to platilo kdysi.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

Repertoár Rangers vždy tvořili tři skupiny písní. Jak už jsme zmínili, četně zastoupeny byly tradicionály, dále pak převzaté písničky, samozřejmě v obou případech s kvalitními a občas i vtipnými českými texty, a nechyběla ani vlastní tvorba, v níž vynikal především Milan Dufek a v počátcích skupiny, než z ní odešel, i Radek Tomášek. V 70. letech, kdy skupina prožívala z hlediska popularity zlaté časy, už vystupovala pod vnuceným názvem Plavci. Postupně se také začala usazovat v poloze muzikantsky suverénního tělesa, jež ví, co se posluchačům líbí a co se pro změnu nelíbí kontrolorům socialistického vkusu. Kromě toho, že se tak zvolna rozpouštělo kouzlo z časů prvních nahrávek, Rangers pod zábavnější plaveckou vlajkou vedle skutečně kvalitních a populárních skladeb natočili i spoustu vaty. Nicméně jejich průkopnické zásluhy jim nemůže vzít nikdo. Spolu s Greenhorns, KTO a o něco stranou žánrově ukročeným spiritual kvintetem se postarali o veliký nástup původně americké folkové a country hudby na česká pódia, do rozhlasového vysílání a především do srdcí a paměti posluchačů. Kdyby na to někdo zapomněl, první album Rangers budiž stále platným důkazem. Moc rád vám ho dneska v Kulaté muzice pouštěl Martin Šustr.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Brno.

0: Úplně nejvíc mi ale pomohl Lucčin manžel. Ten mi poskytl celou pozůstalost, kterou měl k dispozici, a pak byl i přítomný v tom procesu vytváření té knihy. A úplně snad nebudu kecat, když řeknu, že jsme se i spřátelili, i když jsme se předtím vlastně viděli jenom párkrát. A myslím si, že i Lucii by se tohleto líbilo, to, jak jsme na té knize pracovali.
1: V úvodu Zelného rinku jste slyšeli Radka Štěpánka, který mluvil o posmrtné edici básnické sbírky Lucie Slivečkové Až skončím, vytesám si housle. Dnes vám toho o knižce i její autorce povíme víc a herečka Zdislava Pechová nám přečte několik básní. Šestou částí pokračuje četba z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. Popřejeme k 80. narozeninám Arnoštu Goldflamovi a zazní text z knihy Mojmíra Vlašína Zase ty příhody ochránce přírody. K poslechu vás zve Alena Blažejovská. Pod heslem Press for Planet slaví právě dnes v Kolaps na Kounicově 20 v Brně časopis Sedmá generace své 35. narozeniny. Začalo se ve 14 hodin, ale večerní program ještě stihnete. Zejména můžete stihnout křest už zmíněné knihy Mojmíra Vlašína, který začíná v 19 hodin a 15 minut. Je to už třetí autorova sbírka povídek a fejetonů a vydala ji Sedmá generace společně se školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka. Jako ukázku jsem vybrala text Ukrajina třikrát jinak, který nám přečte Vladimír Hauser.
2: Na Ukrajinu jsem se dostal poprvé až v květnu roku 1990. To byla ještě součástí Sovětského svazu. Na pozvání Jaroslava Dovhaniče z Karpatského zapovědníku, něco mezi rezervací a národním parkem, jsme se ve čtveřici vydali služebním autem Škoda 120, zvaným Barča, na služební návštěvu do Rachivu v Zakarpatí. V zemi sice již praskaly ledy, ale pořád to tu ještě čpělo komunistickým režimem. Lidé ale byli vstřícní a po letech temna motivovaní něco smysluplného dělat. Starali se o nás jako o vzácnou návštěvu nejen proto, že jsme byli od Fochu, ale že jsme byli z Československa, na které většina starších Rusínů vzpomínala s nostalgií. Viděli jsme nádherné prastaré lesy s rezervacemi, o jejíž ochranu se zasloužil už za první republiky profesor Alois Zlatník z Brněnské vysoké školy zemědělské, a navštívili jsme krásné údolí plné narcisů, kterým protékala říčka Chustec hned u silnice vedoucí z města Chust na východ. A také jsem zde odchytil a zase vypustil 1,5 metru dlouhou užovku stromovou, Zamenis longissimus, což je můj oblíbenec. Na zpáteční cestě jsme navštívili kultovní Koločavu a další místa, známá z románu o Nikolu Šuhajovi. Pak, když se Ukrajina stala suverénním státem, jsem ji párkrát navštívil coby turista. Vzpomínám si zejména na jednu akci s kamarádem Alešem, které jsme pak přezdívali Survival Vole. Totiž, na cestě z Košic do Volovce s námi sdílel kupé jeden Angličan, který měl předky z Kyjeva a jel se seznámit se svými kořeny. Ptal se nás, kam jedeme, a my jsme mu odhalili své plány přejít z Volovce do Saljavy po Poloninách. Pokýval hlavou, ale pořád nechápal, co tím sledujeme. Když jsme mu vysvětlili, že chceme poznat přírodu, aniž bychom 10 dní navštívili civilizaci, rozsvítilo se mu a pravil: I understand now, it's survival. Už chápu, to je trénink přežití. Nechali jsme ho přitom a vůbec jsme netušili, jak je blízko pravdě. Ke konci putování jsme totiž zabloudili a za deště a soumraku omylem sestoupili do jiného údolí, kde oproti očekávání žádná cesta nebyla, jen potok. Po marném hledání jsme nakonec nalezli ostroh s relativně rovnou plochou, kde jsme si postavili stan. Za neustálého deště jsme si ještě stačili uvařit čaj a šli si lehnout. Celou noc pršelo. A když jsem ráno vylezl ze stanu, vyděsil jsem se. Zjistil jsem, že už nespíme na ostrohu, ale na ostrovu. Potok se rozvodnil do takové míry, že tekl všude kolem nás. Aleš slyšel moje zaklení a možná i sprosté nadávky. Vystrčil hlavu ze stanu a ptal se, co se děje. Ukázal jsem na vodu v úkol a vzpomínaje na Angličana jsem pravil survival vole. Cesta prudkým kaňonem v hustém dešti nepatřila k příjemným zážitkům, ale nakonec jsme se dostali na značenou cestu a odtud na okraj obce Vovčie do rekreačního areálu Ždimir, což bylo srubové městečko. Jak jsme zjistili, byly to luxusně vybavené sruby podle správce pro Moskviče, to jest pro Rusy, ale prý už sem přestali jezdit. Zcela zmoklí a smrdící kouřem jsme požádali o nocleh. Chtěli po nás nehoráznou částku, ale když Aleš jako ekonom výpravy prohlásil, že takovou sumu nezaplatíme a raději půjdeme dál, tak slevili na čtvrtinu. Jeden srub nám otevřeli a my jej proměnili na obrovskou sušárnu našich promočených svršků i spodků. Přestalo pršet a tak jsme se rozhodli, že půjdeme na večeři. Správce řekl, že nám klidně večeři udělají, i když v dané chvíli jsme jediní hosté. Vybrali jsme si smaženého pstruha a správce mínil, že si ho musíme napřed chytit. Myslel jsem, že vtipkuje, ale pak se ukázalo, že v bazénku mají desítky lačných pstruhů. Když nám půjčili prut, tak jsem na kukuřici chytil za pár vteřin prvního a za chvíli i druhého. Večeře byla skvostná. Ani nám už tolik nevadilo, že navzdory příslibu ubytovatelů topení netopí a teplá voda neteče. Svoji zatím poslední návštěvu Ukrajiny jsem podnikl za probíhající rusko-ukrajinské války. V polovině dubna 2024 jsem v ranních hodinách dorazil nočním vlakem na nádraží v Kamjanci Podilském v Podněstří, nedaleko rumunských hranic, kde mne očekával Mikhajlo Drebet, pracovník správy Národního parku Podilsky Toftry. Ubytovali mne v jakémsi soukromém penzionu v suterénní garsonce, která neměla okna. Označili to za velkou výhodu s tím, že když bude poplach, můžu klidně zůstat na pokoji, protože je to v podstatě protiletecký kryt. A poplachy byly poměrně časté, většinou tak jeden až dva denně. Na druhý den jsem měl v prostorách správy Národního parku prezentace o ochraně přírody v České republice a problematice vstupu do Evropské unie v oblasti ochrany přírody. Přestože byla země ve válce, brali Ukrajinci ochranu přírody velmi vážně. Zážitkem byla prohlídka rozsáhlé jeskyně Atlantida, která se nachází u vesnice Zavalia. Většina netopírů, kteří v této jeskyni zimují, už byla vylétaná. Ale i tak jsme zde narazili asi na 20 netopírům příbuzných vrápenců malých Rhinolophus hipposideros. V zimě jich tu prý bývá až několik tisíc. Jeskyně se podobala aragonitovým jeskyním u hranic na Moravě. Ve speleologické základně Atlantida jsem měl zajištěný nocleh a speleologové mě pozvali do ruské baně, kterou ovšem nazývali ukrajinská sauna. Bylo to sauně podobné, až na to, že se neustále přilévala voda na rozpálené kameny a zdálo se mi, že horká pára mě opařuje jako prase na zabíječce. Nedosti na tom, po druhém kole, když jsem přišel z venkovního ochlazování, mne lázeňský nechal lehnout na speciální lavici, kde mne nikoli mrskal, ale doslova mlátil březovými proutky. Křičel jsem, že jsem delegace a že si budu stěžovat Zelenskému, že mě tady Ukrajinci bijou. Načež lázeňský odpověděl, já nie Ukrajinec, já Bělorus, a mlátil mě dál. Následující den jsem se ku podivu cítil výborně, skoro bych řekl omlazeně, i když speleologové nechtěli za prohlídku jeskyně, ubytování, večeři, saunu ani snídaní nic, dal jsem jim 1000 hřiven na protiruské drony, což s povděkem přijali. Pak jsme pobývali v obci Zbruč, kde jsou kolem nádherné prastaré bukové lesy a také státní lázně a hodně turistů, jenom Ukrajinci. Začali zde budovat stanici pro handicapované velké šelmy a svezli sem medvědy a vlky z různých nevyhovujících chovů na Ukrajině. Myšlenka dobrá, ale pak se toho chopil nějaký podnikatel, který se domnívá, že kolik má peněz, tolik má inteligence, a dovezl sem africké lvy, bengálské tygry a plánuje žirafy. No, udělal z toho lunapark. Správa Národního parku marně protestovala. Místní oligarcha chrastil penězi tak silně, že zůstalo při jeho. Následoval výjezd do sousedního Národního parku Dněsterský kaňon. Chtěli jsme zde s místními herpetology ověřit starší lokality výskytu užovky stromové. Celkem se nám podařilo ulovit 14 exemplářů tohoto hada na 5 různých lokalitách, přičemž na některých místech byla tato užovka zaznamenána po 40 letech. Velmi na mne zapůsobila návštěva bývalé obce Červenohorod, Červené město. Z celého sídla zbyla jen ruina zámku, ruina kostela a pár zbořených zdí. Pro užovky stromové jistě vhodná lokalita, ale zároveň smutný památník rusko-ukrajinských vztahů. Místní mi říkali, když končila první světová válka, přitáhli k Červenohorodu Rusové a uviděli nádherný zámek. Když se dozvěděli, že patří polskému šlechtici, rozstříleli ho dělostřelectvem na hadry a odtáhli. Když končila druhá světová válka, přitáhli Rusové znovu a tvrdili, že se v kostele ukrývají banderovci. I když jim místní říkali, že je kostel prázdný, rozstříleli ho dělostřelectvem na hadry a odtáhli. Oleksij Maruščak, herpetolog z Kyjeva, na závěr pravil, no a teď se bojíme, že přitáhnou znovu.
3: Jsme slepí, slepí jako myše.

kart. Není už nic jako čistý štít, ale hlavně si prosím nenech vzít svý pravý jméno, svou křehkost, svoje váhání, svoje skleněný dny. Nenech si namluvit, že příběh vtisnáš do storíčka. Válčí se o pozornost, o naše těla i mysl.

sam sebe. Neću bušit pjesme. Neću bušit pjesme. Chci tančit jako drag queen. Když měsíc jako leknín pluje po nebe. Miluju tě, řekni.

nesmíhavej jde do dvou slavek. Ale i kdyby nutili tě zabít a místo hosty na red kladli ti čipy platebních karet a kostmi plnili tvůj shopping cart. I kdyby vyrvali ti duše, vypěstuj od semínka novou, čeká tam ve tmě slepá a hola. I ona je nekonečná, i když zrovna malinka. Z grázlu se stanou na nejvýš prezidenti, ale ty je možná.

0: Fejeton Mojmíra Vlašína četl Vladimír Hauser, zpíval Jakub Čermák. Lucie Slivečková byla básnířkou, o které věděl jen málo kdo. Své básně posílala nejčastěji jen kamarádům a známým, většinou přímo vtělené do dopisů a zpráv, nebo je příležitostně psala na různé papírky a do cizích deníků jako vzkazy, jako by pro ni psaní básní bylo jen dalším způsobem komunikace. Jen několikrát v životě s nimi vyšla na světlo veřejněji. Poprvé v roce 2012 v zahradě zámku Kratochvíle, kde se zúčastnila setkání básníků s názvem Děkujeme za vaše básně, která celých 10 let pořádali Vojtěch Kučera a Radek Štěpánek. Prvně jmenovaný pak o rok později uveřejnil v rubrice Nová jména v časopise Host výběr z několika pásem, které mu básnířka při té příležitosti zaslala. Tematická pásma Lucie Slivečkové obohacují koncentrací zdánlivě samostatných básnických miniatur, ve kterých se nezapře autorčin silný vztah k melodii a hudbě. Cyklické gradace vzájemně protisměrných dějů odkrývají nečekané prostory napětí, rozprostírající se krajinou magického téměř. Napsal tehdy básník Vojtěch Kučera k předkládanému výboru tehdejší studentky psychologie. Schylovalo se dokonce k vydání autorčiny prvotiny v brněnském nakladatelství Srdeční výdej, ze kterého ale na přání autorky později sešlo. Až do letošního roku pak nastalo ticho. Básnířka se odmlčela. Po její nečekané smrti v loňském roce se však ukázalo, že měla ve skutečnosti rozpracováno několik básnických souborů, které zůstaly v její pozůstalosti. S podporou rodiny a blízkých známých autorky se pak výbor z těchto souborů podařilo v letošním roce vydat v novořížském nakladatelství Dobrý důvod, přičemž editorské práce na knize se ujal Radek Štěpánek. Knihu nazval podle jednoho autorčina verše Až skončím, vytesám si housle, který odkazuje i k tomu, že Lucie Slivečková působila také jako houslistka symfonického orchestru Masarykovy univerzity. A dříve, než se s jejími verši seznámíme blíž prostřednictvím přednesu Zdislavy Pechové, chci se ho zeptat, za jakých okolností kniha vznikala. Vybírat básně ve chvíli, kdy člověk sestavuje první knihu už zemřelého člověka, to musí být zvláštní pocit. Jak ses k tomu vlastně dostal?
1: No, bylo to pro mě hodně zvláštní, protože s Lucí jsme byli blízcí přátelé a na začátku toho všeho byl určitě hlavně smutek z její smrti a takové překvapení strašlivé. Pak jsem ale cítil i jakousi povinnost a zodpovědnost za ty verše, protože jsem byl v Srdečním výdeji kdysi už u toho, jak jsme začínali pracovat na její prvotině, kterou jsme ale nakonec nevydali. Myslel jsem si, že Lucie od jisté chvíle nechtěla mít s poezí už nic společného, jenže pak jsem se o celé věci bavil s Luckou Lefnerovou, naší další velmi blízkou přítelkyní, a ta mi řekla, že Lucie o vydání svých básní stála, že o tom spolu mnohokrát mluvili i v poslední době. A v tu chvíli jsem se rozhodl, že udělám, co bude v mých silách, abych sehnal co nejvíc Luciiných básní a pokusil se tu knížku sestavit. Myslím si nakonec, že to stálo za to, že vydat je oficiálně a ne jen jako nějaký drobný soukromý tisk bylo dobrou volbou, protože ty básně jsou podle mě hluboké, křehké, mají krásnou a zvláštní obraznost. Takže doufám a věřím, že si své čtenáře ta knížka najde i mezi těmi lidmi, kteří Luci osobně neznali.
0: Bylo snadné ty básně vůbec sehnat?
1: No, nebylo. Na začátku to bylo velké pátrání. Já jsem začínal u sebe, protože jsem věděl, že hodně Luciiných básní mám sám. Musel jsem se ale tím pádem vracet do času, které jsem už považoval za uzavřené. Pročítal jsem naší komunikaci starou třeba 10 let a tak. A to bylo hodně zvláštní, protože já se jinak nevracím ani ke svým vlastním deníkům, takže jsem se vlastně ponořil do doby, kterou už jsem myslel, že jsem dávno zapomněl. A nakonec jsem těch básní v té naší komunikaci našel jenom zlomek navíc. A věděl jsem, že jich je mnohem víc, tak dostal jsem se postupně i k rukopisu, na kterém jsme společně kdysi v srdečním výdeji pracovali, a poprosil jsem i Vojtu Kučeru, aby mi poslal básně, ze kterých čerpal do té rubriky Nová jména v časopise Host. Úplně nejvíc mi ale pomohl Jakub Marek, Lucčin manžel. Bez toho by to vydání vůbec nebylo možné. Ten mi poskytl celou pozůstalost, kterou měl k dispozici, a pak byl i celou dobu přítomný v tom procesu vytváření té knihy. A to celé pro mě mělo ještě nějakou další rovinu, takovou velmi osobní. A úplně snad nebudu kecat, když řeknu, že jsme se při té tvorbě vlastně s Jakubem i zpřátelili, i když jsme se předtím vlastně viděli jenom párkrát. A já doufám a myslím si, že i Lucii by se tohleto líbilo, to, jak jsme na té knize pracovali. Poslední díl skládačky jsme pak získali od muzikanta a básníka Jakuba Čermáka, dalšího našeho kamaráda. A jakmile všechny tyhle ty skládačky zapadly do sebe, tak už jsem věděl, že tu knihu sestavit dokážu. Našel jsem tam ale i spoustu překvapení, se kterými jsem se musel nějak vypořádat.
0: Například?
1: Z těch básní, který jsem znal do té doby a čtenáři je třeba v časopise Host mohli číst, se dalo usuzovat, že ta Luciina tvorba jsou vlastně nějaké krátké, křehké miniatury, imprese, anebo delší pásma, která skládala z těchhletěch miniatur. Najednou ale jsem měl k dispozici i básně, vlastně rozsáhlé, s pohádkovými motivy, texty, které byly mnohem více dějové a občas i tak nějak hořce legrační. A ty jsem do té doby vůbec neznal. Taky jsem zjistil, že Lucie řadila básně do různých celků a skládala si vlastně rukopisné knihy. A některé motivy opakovala, používala je vícekrát v různých básních, které potom jako celky vyznívaly rozdílně. Tohle jsem chtěl vlastně zohlednit a pokud mi to dávalo smysl, tak jsem i ty různé variace vlastně do té knihy zařadil, aby bylo poznat, jakým způsobem Lucie pracovala.
0: Jak moc jste texty před vydáním upravovali?
1: Já jsem se snažil ty básně neupravovat, protože jsem tušil, že z toho plánu na tu prvotinu, kdy si sešlo právě proto, že Lucie tehdy nějaké výraznější zásahy do té své poezie nesnesla a než aby je nechala nějak oklešťovat nebo prosvětlovat, zkrátka výrazněji do nich zasáhnout, tak radši se stáhla a o to vydání jejich přestala usilovat. Takže jsem se rozhodl tu její poetiku ctít a vybírat texty, které z mého pohledu nebylo třeba upravovat, což samozřejmě znamenalo, že se hodně textů do té knihy nakonec nevešlo, ale podle mě to bylo lepší, že to ctilo tu Lucienu pozici. Jediné úpravy, které jsme dělali, byly úpravy interpunkce, se kterými mi pomáhala skvělá Olga Trávničková, kterou jsem poznal jako redaktorku a korektorku v nakladatelství Host. A tak nějak jsem doufal, lidsky doufal, že by na to mohla slyšet a že by nám mohla pomoct. A ona se toho teda chopila a ty texty proklepla, dala jim jednotnou podobu, tu interpunkční, kdy to bylo potřeba, a dala mi taky zpětnou vazbu k celému tomu výběru. A to jsem samozřejmě nějak potřeboval slyšet, protože to bylo poprvé, kdy jsem nějakou takovouhle editorskou práci tohohle toho typu vlastně dělal.
0: Kniha vyšla letos na jaře. Obálku k ní dělala tvoje žena, básnířka Tereza Bínová. Jak vznikl tenhle nápad?
1: Já myslím, že jsem na to pomyslel už na Lucčině pohřbu, který byl pro mě paradoxně samozřejmě takovou pozitivní chvílí, protože mě tam hrozně těšilo, přesto všechno, jak samozřejmě to bylo strašný, tak bylo tam hrozně moc lidí a celá ta atmosféra byla taková plná vděčnosti a bylo z toho poznat, jak moc všichni ty lidi, co tam byli, měli rádi. Tak z toho jsem měl tam radost. A říkal jsem si, že do příprav té knihy bych rád zapojil co možná nejvíc lidí, kteří s Luckou nějak přišli do kontaktu, abychom zkrátka jí na rozloučenou každý něco sám se sebe dali prostřednictvím té knížky. Fakt jsem to takhle myslel, snad to nezní moc bláznivě, ale ta kniha celá vlastně je hlavně o vztazích, o blízkosti, o samotě, o komunikaci mezi lidmi a o něčem, co pro nás pro všechny zůstává nedosažitelné. Takže mi vlastně přišlo, že tu knížku ani jinak udělat nemůžem. A tak jsem poprosil o obálku Terezu, i když moc dobře vím, že výtvarnou práci vlastně teď nedělá, nemá na ní žádný čas a nevěnuje se jí ani, to jde prostě kolem ní. A několik večerů jsme kvůli tomu měli doma dost dusno, protože jsem jí samozřejmě nutil, aby už k té práci sedla, ale nakonec tu obálku vytvořila, já jsem měl radost, že ji vytvořila a myslím si, že ji vytvořila i moc hezky a že to, jak to vypadá skvěle na té obálce, za to patří dík mýmu tchánovi Antonínu Bínovi, Terezinýmu taťkovi, který celou knihu, stejně jako ostatní knihy Dobrého důvodu, zpracoval graficky.
0: Děkuji ti nejen za tyhle odpovědi, ale za vše, co jsi pro Lucii Slivečkovou a její poezii udělal. Mohl bys jednu z těch básní vybrat a přečíst nám ji, dřív než dáme slovo Zdislavě Pechové?
1: Mohl. A vybral jsem si báseň, která se jmenuje Máme. V očích máme saze a v ústech popel. Jak si pomůžeme? Kapsy máme prázdné, více jsme propili, než postráceli. Když si propleteme dlaně, máme stále jen dvě ruce. A kolik máme prstů? Moře. Máme celá moře a nedopluli jsme ještě ani k prameni.

odracích. Jsem nemocná, víš. Mé tělo zmítáno bolestmi odchází prasklinami z léta. Budeme-li na podzim pouštět duše, malátná zpřeházím provázky. A bývají i příliš krátké, to když duše jinam odlétají. Síla vytrhne mi z rukou tu mou. Jsou malátné a vratké. Pak budeme se koukat, jak na podzim letí duše přezimovat domů a míjejí se s vlaštovkami. Cela. Není to jiné žít jinde. Kolem mě běhá vždycky spousta myší a pár jich leží. Možná odpočívají a možná už ani to. Ještě jsem na to nepřišla. Povídáme si pískotem. Ony myslí na sýry, hlavně ty francouzský nebo nederlenský, a já na čokoládu. Tu hořkou na vaření za 12 korun českých ze supermarketu. A taky na cigarety, ty balený. A kafe z automatu na školní chodbě. A taky jim čtu, krysaře povětšinou. To jsou ty chvíle, kdy jich na zemi leží vždy o párek víc. A taky tančíme. Vydlabala jsem nám píšťalu ze staré cihly. Ležela tu už roky a byla tak schátřelá, že to šlo poměrně snadno. Už jako malá jsem tesala do kamene. Teď vyrábím bicítka pro myšky a až skončím, vytesám si housle. Ještě jsem o nic nežádala. Třeba když pěkně poprosím, vymění mi malichernost za trochu žíní a struny. Můžou být i staré. Někdy po nocích slyším oddechy z vedlejšího pokoje. Bývaly klidné, ale včera tolik křiku. Přiložila jsem plechový hrníček ke stěně a ptala se, proč řveš? Jdeš přece do nebe. Ale z druhé strany cely se jen ozvalo dostracena právě proto. Labutí. Káče, káče, jak si opelichaná. A včera zbyla u potoka a koupala se nahatá, nestoudnice. Já tě tam viděl a všem to povím, všem. Že jsi měla vlasy rozházené jako stovky káčátek, co se ztratili mámě. A jak se ti ta rozházená káčata pletla až pod nohama. A jak ti i blatouchy odplouvaly stranou, když si tekla proudem, abys byla čistá. Abys byla labutí. A jak mi skákal dech, když se ti kůže ponořila do kapek. Zakopával jsem o vlastní neklid. A chtěl jsem to vykřičet. Chtěl. To, jak si opelichaná. Ale v krku se mi zadrhla pírka z tebe a já jen kuckal něco o tom, že si tě chytím. Že tě chytím. Že tě chytím a nepustím. Líbilo se mi 7 mil nad zemí, ve věži blízko vesmíru. Viděla jsem oheň a otec si pro mě nepřišel. Na druhém břehu měla jsem hlavu až po ramena v řece. Na dně toho proudu ležím. Chci tě u sebe jako živou vodu, jako tepající dřevo, letokruh. Co nás světí, je země, po které oba jdeme. Já po jedné noze, ty po čtyřech. A dýcháme skrz sebe, jako dva havrani, jako dvě studené střely. A mluvíme skrz sebe, abychom každý zůstali někde jinde. Nemísto. Ve stejnou chvíli roste z rukou peří a zešíje ploutev. Je mé tělo ryba nebo ještě pták? Po nebi přiletěl anděl a ani on nemá, kde by žil. Místo, aby mě těšil, musí být sám utěšován. Září. Švestky už dozrály. A taky hrozny. Některé bobule jsou prorostlé plísní. Vlastně většina těch bobulí.
Ale i tak chodíváme do vinohradů sklízet ovoce. Letos byla špatná sezóna. V mém srdci taky. Taková poplísněná, až se mi do něj nic dalšího nevešlo. A láska, oblečená v teplákách do pole, která po celou dobu hledala místo ještě zdravé, raději zbalila kufry a šla jinam. Ještě mi stačila všechny hrozny pozbírat, aby je mohla házet podél cesty jako kamínky. To snad, kdyby se chtěla někdy vrátit. Stejně ji někde čapnou a utahané zbytky hroznů pojí. A ona, celá zmatená a nahá, nebude vědět, kudy se vrátit. Dočkám se ještě 5 podzimů. Na konci prvního vypráhlého stromu a na půl cesty mezi vlčaty a čápy usnulo slunce měsíci na hrudi. Byla to taková doba, která mi pojímala ústa. A byť byla dechem nedotčená, země na kůži spustla a vertech zavonila žena. Byla to ale i taková doba, kdy lidé sobě na hrudích neusínali, ale umírali. Duben. Taky si myslíš, Dubenko, že po víně se rozmžiká každá kapka v kotlině a každé stéblo v krajině a každý řez až do líka? Vždyť zakopneš i o zrnko. Dubenko. Taky se zuješ předtím, než ponoříš tlapky své do vína a vlasy své do klína každému listu položíš? Vždyť klímáš i ve stoje. Stále hezčí. Je jaro, které nezná ani mě. Pak si tě zmenším na velikost své tváře, aby ses mi vešla do herbáře. Červen. Večery páchnou deštěm. Naslouchej trpkosti, ještě a ještě. To neznamená být, ale být lepší. To neznamená žít, ale žít lépe. Srpen. Jsem nemocná, víš? Mé tělo prohřáté paprsky odchází prasklinami z léta. Budeme-li na podzim pouštět duše, ospalá provázky zpřeházím. Noci už nejsou tolik krátké. Rády se procházejí po bříškách prstů, jež jsou malátné a vratké. Pak budeme se koukat, jak letí duše přezimovat domů a uprostřed nebe se pomíjí s vlaštovkami. Budeme se koukat a držet ještě obmotanou noc. Oba za jeden provázek. Uzdravím se, víš? Ale to teprve tehdy, až se vlaštovkám zasteskne po jaru a řeknou duším o návratu.

0: Slyšeli jste básně Lucie Slivečkové, které četla Zdislava Pechová. A ještě připomínám, že pásmo, stejně jako ostatní příspěvky ze Zelného rinku, si můžete znovu pustit na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas. A mám pro vás ještě dvě pozvánky. Shodou okolností obě na úterý 22. září. V brněnské Káznici jste zváni na setkání z cyklu Otisky paměti plus na téma, jak moderně a kreativně oživit paměť náročných míst. Proběhne od 15 hodin formou konference jako součást festivalu Site Specific a performativního umění Faktor K. A nakladatelství Atlantis vás zve do Moravské zemské knihovny. V 18 hodin tam začne beseda nad knihou Milana Kundery Pomalost, a to s překladatelkou Anou Kareninovou a autorem doslovu Jakubem Češkou. Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje četba z knihy Jany Soukupové. Natočil ji režisér Josef Morávek s herci Věrou Zástěrovou a Romanem Nevěčným.
1: Jana Soukupová,
2: Brněnské mordy, díl 6.
1: Zábavy plotňáků a vražda dítěte. I když mají Brňané ke své variantě češtiny kladný či nostalgický vztah, protože jej v 70. a 80. letech minulého století vtipně oživil brněnský silák Franta Kocourek, ti praví plotňáci se na přelomu 19. a 20. století mnohdy projevovali jako sprostí loupežníci a vrazi. A jejich jazyk se vyvinul jako čistokrevný argot, kterým se dorozumívali spíš kriminální živly než svobodomyslní umělci. Idealizování vynálezců brněnského hantecu, tedy plotnbrudrů, neboli příslušníků takzvané brněnské plotny, není na místě. Brno mělo nejen svoje honosné měšťany, továrníky a prosté dělníky, své karbaníky, zloděje a všemožné jiné podvodníky a podvodníčky, ale i štricláky, plotňáky a plotnbrudry. Charakterizuje Josef Jeřábek ve své knize Brněnské mordy, násilnosti a jiné zločiny zdejší podsvětí, jež hojně zaměstnávalo tehdejší policii. A případy to bývaly většinou neřešitelné, protože prvním nepsaným zákonem plotňáků byla pochopitelně kolektivní mlčenlivost a nelítostně trestaná zrada z vlastních řad. Jejich tehdejšímu žargonu by dnešní znalec hantecu navíc už možná nerozuměl. Zkuste si přeložit třeba jeden z Jeřábkových příkladů. Špistr dá mouchu kolegovi, typlň a ňou amšpeno. Což znamená, že plotňácká hlídka dá kolegovi znamení, aby šel na Špilberg. Třeba, aby tam někoho okradl, nebo prozrazením tajné schůzky vydíral náhodné milenecké páry. Existovala i další oblíbená místa k nekalé činnosti, což byl Pantalon neboli Františkov, tedy dnešní Denisovy sady, Klandy neboli Koliště, Augle čili Lužánky, Pilec, tehdy Císařský les na západním svahu Žlutého kopce, případně Somrvila, jak říkali plotňáci podchodu pod hlavním nádražím. A hodili se i zapadlejší ulice, případně okolí brněnských hotelů. Ze 3. října 1908 je tak znám případ, kdy banda plotňáků na lavičce u hradeb Špilberku přepadla ke 4. hodině raní mladou dvojici. Protože ani jeden z milenců neměl u sebe nic cenného, plotňáci děvče postupně znásilnili a mladíka vykleštili obyčejným kapesním nožem. V nemocnici mu sice zachránili život, ale mužství nikoliv. Podle znalého provedení kastrace se tak podařilo o pachatelích zjistit jen to, že jeden z nich býval nejspíš kleštičem dobytka. Dalším místem, kde plotňáci rádi lovili, byl park na Kolišti a okolí radnice. Tady totiž pánové s nákloností ke stejnému pohlaví oslovovali mladé muže a zvali je k sobě domů. Plotňáci Bílí a Řehulka zde nastražili Léčku, namovitého a kvůli své orientaci už před lety rozvedeného pana Kratochvíla z dnešní Soudní ulice. Bílý ho 12. června 1911 oslovil u zdejších veřejných záchodků a Kratochvíl ho pozval k sobě domů. Bílý se u něj krmil nabídnutým salámem, sýrem a houskou, když v tom zaklepal Řehulka a tvrdil, že ho Kratochvíl před časem přece také pozval. Po jistém váhání ho Kratochvíl vpustil a dal mu také najíst. A večer našli sousedé nebohého Kratochvíla polonahého v kaluži krve s rozbitou hlavou. Sotva dýchal. Kromě toho zmizela japonská skříňka s klenoty a veškerými úsporami. Kolem roku 1910 měla tato organizovaná banda svůj domovský útulek v jistém podniku na Františkánské ulici. Zmiňuje sídlo Plotny Josef Jeřábek a líčí, jak se zde hrávaly karty o velké peníze nebo o zlaté předměty z loupeží, případně se plánovaly další akce. A dělil se výdělek. A že se plotňáci dokázali pobavit i vraždou, dokazuje kauza zavražděného Hošíka. Stalo se to 30. června 1913, když se Plotnbruder Rudolf Budík hned po ránu setkal na ulici s kumpánem Františkem Zavilým. Prošli spolu několik hospod a když jim došly peníze, zastavili ukradený prsten v pivnici v tehdejší Bartošově, dnes Vackově ulici v Králově Poli. Získaných 5 korun pak propíjeli i jinde. Odpoledne v Čechinské ulici, kde se setkali s dalším kamarádem z Mokré čtvrti, Antonínem Starým. Výčepní Svobodová tady sice byla na různá individua zvyklá, ale tihle kumpáni byli i na ní moc. Odmítla jim nalít. A tak trojlístek pokračoval do čajovny v Mlýnské ulici a za hodinu dál pak po Dornichu, kde uviděli Hošíka, jak lepí vodou na zeď odlípnuté plakáty. Budík po něm bez řeči jen tak z dlouhé chvíle hodil kusem dřeva, které právě držel v ruce. Těžké poleno minulo chlapce doslova jen o vlásek. Popisuje plotňáckou zábavu Jeřábek. U domu na Dornichu 55 zahnula pak banda do uličky vedoucí přes Mlýnský náhon do polí. A tam uviděli dalšího Hošíka, jak hází do vody ploché oblásky. František Zavilý ponoukl Budíka, aby chlapečka postrašil, že ho hodí do vody. Já strašit neumím, já ho tam hodím doopravdy. Opáčil Budík, popadl dítě a mrštil jim do hluboké vody náhonu. Překvapený chlapec ani nehlesl. Antonín Starý se jako jediný rozběhl, že chlapce vyloví, ale měl zmrzačenou pravou ruku a tak prosil kumpány o pomoc. Ať se utopí, prohlásil Budík a se Zavilým odešel přes lávku do polí. Otřesený Starý poprvé a zřejmě jedinkrát za život porušil první plotňácký zákon a udal pachatele policii. Stotožnění oběti bylo snadné, protože posluhovačka Hermína Doležalová z Dornichu oznámila večer četníkům, že se jí ztratil 7letý syn. Vodu tak začali hned ten večer prohledávat hasiči, bohužel marně. Tělíčko nevinného děcka vyplavila voda z vratky až po 2 týdnech poblíž Rajhradu.
2: Páter Augustín, Smilník a vrah. Pohřbu slečny Hanákové z malého domku v Pisárkách, neboli v tehdejším Schreibwaldu, mělo dojít 2. května 1903. Těsně před jejím uložením do hrobu však dorazil na hřbitov policejní komisař se zřízenci pohřebního ústavu. Na místo věčného spočinutí byla u těla mladé ženy úředně nařízena pitva, k níž policii přimělo svědectví nejmenovaného souseda zesnulé. Kněz pohřeb nedokončil. Uvádí v historii českého zločinu Bronislava Jenečková a líčí, že tento kněz, kterému říkali páter Augustin, ihned poté urychleně odešel. Pitva ukázala, že slečna Hanáková zemřela velice náhle, a to po požití zatím neznámé tekutiny a za zvlášť choulostivých okolností. pokračuje ve vyprávění Janečková a dodává, že onen neznámý svědek uváděl mezi dalšími fakty právě i jméno pátra Augustina civilním jménem Holečka. Další pátrání potvrdilo, že páter býval u Hanákové jako host prakticky denně a někdy odcházel až ráno. Navíc policie z pitevních zpráv věděla, že Hanáková byla těhotná a otcem nenarozeného děcka byl právě zmizelý kněz. Z dalšího šetření vyplynulo, že se Holeček pokoušel najít ve Vídni pro svou milenku nějakého andělíčkáře, jenže Hanáková byla už v tak pokročilém stádiu těhotenství, že tamní potratáři odmítli úkon provést. A tak se o zažehnání pokusil sám. Při zevrubném zkoumání páterovy minulosti policie zjistila, že během své kněžské služby v Prostějově přivedl do jiného stavu i jistou 16-letou panu. Dělníkovi, který pravidelně docházel na jeho bohoslužby, dal Holeček 600 zlatých a ve zpovědnici ho přemluvil, aby se s jeho milou oženil. Ten splnil přání velebníčka, ač nevěděl, co vše s tím souvisí. To poznal až po svatbě, kdy páterovi návštěvy v nově vzniklém manželství byly stále častější. Novomanžel se raději se svou ženou odstěhoval do brněnských Husovic. Chtěl tak zabránit nejen návštěvám kněze u nich doma, ale také šířícím se klepům. Jaké však bylo jeho překvapení, když se i zde zakrátko objevil páter Augustin, který jen náhodou přišel na faru ve Františkánské ulici. Pokračuje příběh, jenž líčí i další a další návštěvy v Husovicích, o nichž sousedé dodatečně svědčili na policii. Kromě častých hádek se páter se zákonným manželem dokonce serval a přitom mu vyhrožoval, že ho zažaluje a jeho ženu odvede. V průběhu dalších let žena žijící trvale mezi Chotěm a knězem přivedla na svět ještě 3 děti, u nichž ani ona sama netušila, kdo je otcem. Každopádně Augustín při narození každého z nich přispěl rodině 600 zlatými. Dochovaly se také různé mravoličné či stýskavé dopisy, které své milé psal, pokud nemohl přijít. To víš, že velmi nerad píši dopisy, ale z lásky k tobě přece tak činím. Tak se mi po tobě stýská, když musím ve svém pokoji celý večer samojediný sedět. Tedy se dobře vyspi a v pondělí po mši se uvidíme. Nejmilejší, vím, že nemyslíš dále. Žiješ jen pro přítomnost a nemůžeš si představit, jak často bolest působí člověku, který vinou jiných upadl v lehkomyslnost. Žena musí rozeznat zlo i dobro lidského srdce a dává zlu přednost před ostatními. Tak znějí některé pasáže z páterových dopisů. Jak ale jeho milenka stárla, našel si Augustín o mnoho let mladší slečnu Hanákovou. Potkali se při procházce pisáreckými poli, když se Hanáková vracela podél svratky domů. Nejdřív se vysokého muže jdoucího proti ní polekala, ale pak v něm poznal svého zpovědníka z kostela, kam právě chodila. Ulevilo se jí a s úctou políbila knězi ruku. Ten jí však k sobě přivinul a začal jí líbat a šeptat o své lásce a že už bez ní nemůže žít. Na její námitky o věčném zatracení, které je čeká, jí poučil, že se má v jiném kostele vyspovídat bez podrobností, o jakého kněze šlo, a bude jí odpuštěno. Protože Hanákové nedávno zemřeli oba rodiče a ona po nich zdědila domek v Pisárkách, měli se milenci kde scházet. Protože šlo o návštěvy skutečně hojné, neušli pozornosti sousedů, kteří pak oddálili slečnin pohřeb, když kněze udali na policii. Prokázalo se tedy, že Augustin je vrah. Po prvním nápoji pro vyhnání plodu dostala Hanáková velké horečky i bolesti, od níž jí kněz pomohl dalším nápojem, jímž se definitivně otrávila. Ale potrestán patrně nikdy nebyl. Nebyl totiž k nalezení, takže policie případ nakonec odložila.

V závěru pořadu dnes chceme blahopřát osobnosti, kterou není třeba podrobně představovat. Tak široce ji kulturní veřejnost zná a oceňuje. Brněnský rodák, herec, režisér, dramatik a spisovatel i pedagog Arnošt Goldflam oslaví v úterý 22. září své 80. narozeniny. Přejeme hodně zdraví, radosti a inspirace. Tím skončil magazín Zelený ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Německý kancléř Merz chce zůstat i po dalších porážkách v zemských volbách v čele vlády a česká vláda bude dnes schvalovat konečnou podobu státního rozpočtu na příští rok. Bude nejprve polojasno, později proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině četné přehánky, nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Strany německé vládní koalice utrpěly porážku v zemských volbách. Křesťanští demokraté ztratili vládu v Berlíně a sociální demokraté už nejsou nejsilnější stranou v Mecklenburgsku, předním Pomořansku. Předstihla je tam Alternativa pro Německo.
2: Volební lídr AfD Leif Erik Holm vyzval všechny ostatní strany k jednání, ale do koalice s ním nejspíš žádná nepůjde. Mandát si nárokuje taky vítězná Die Linke v Berlíně, ale kdyby příliš prosazovala vyvlastňování velkých bytových koncernů, tak může většinu v hlavním městě sestavit i dosavadní koalice CDU a SPD spolu se zelenými. Kancléř Friedrich Merz řekl, že chce pokračovat jako spolkový kancléř a prosazovat podle něj potřebné reformy, ale slabé výsledky v obou volbách zesílí volání po jeho odchodu. Za vítěze se považuje nacionalistická AfD, která v obou volbách dohromady získala nejvíc hlasů ze všech stran. Z Wismaru Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Vláda má dnes schválit konečnou podobu státního rozpočtu na příští rok. Koalice se už dohodla, že původně navrhovaný schodek ve výši 389 miliard korun o několik miliard sníží. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO ale upozorňuje na to, že prostor pro škrty je kvůli mandatorním výdajům omezen. Opozice naopak považuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za příliš vysoký. Brněnský dopravní podnik za posledního půl roku zaplatil za naftu asi o 21 milionů korun víc než v předchozích 6 měsících. Ceny pohonných hmot rostou od únorového americko-izraelského útoku na Irán. Průměrná cena nafty v Jihomoravském kraji byla tehdy mírně přes 33 korun za litr, dnes je téměř o 15 korun vyšší. Zdražování paliv se zatím do výše jízdného nepromítne. Dopravní podnik častěji nasazuje plynové autobusy, řekla mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
3: Protože ty ztráty na cenách plynu jsou nižší než u té nafty, tak my se ve výpravě autobusů snažíme upřednostňovat plynové autobusy, protože tam ten finanční dopad je pro nás nižší.
1: Dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky navštívilo za oba víkendové dny zhruba 150 tisíc lidí. Podle pořadatelů tak na mošnovské letiště zavítalo přibližně stejně návštěvníků jako v loni. Na akci se představily armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky ze 14 zemí. Mezi hlavní atrakce patřilo vystoupení britské akrobatické skupiny Red Arrows a ukázka německého letounu Tornado.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude polojasno, během dne postupně proměnlivá oblačnost, převážně velká. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v tisíce metrech na horách kolem 6 a na Šumavě tepleji až 10.
0: Doprava.
1: Na 59. kilometru D11 směrem na Prahu je odstaveno osobní auto a hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. Na silnici 16 u Štíkova havarovalo osobní auto, počítejte s omezením provozu. A silnice 19 je u obce Hořehledy uzavřena, objížďky jsou značeny. To byly zprávy, po nich Láďa Slezák.
5: Hezký dobrý den, hezké dobré ráno všem, co vstáváte s Dvojkou, a to v pondělí 21. září. Dnes slaví svůj svátek Matouš. My posíláme také písničku Chci tančit a Miraj. Hezké dobré ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
6: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dívat. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: To byly Miraj ve vysílání dvojky 7,5 minuty po 5. hodině raní. Pouze na dva údery narazil pivní sud nový mnichovský primátor Dominik Krause a v sobotu tak zahájil 191. ročník Oktoberfestu. Slavnosti potrvají do 4. října a pořadatelé očekávají přes 6 milionů návštěvníků. Za pivo si letos připlatí tuplák, vyjde na 14,80 až 15,90 eura, tedy 360 až 387 korun. Píše dnešní Právo. Zatímco pro školáky je klíčové datum 1. září, pro ředitele a zřizovatele škol se stává významnějším poslední zářijový den. To se uzavírají školní statistiky. A pokud ani jednou mezi lety 26 až 28 nebude do školy chodit alespoň 180 žáků, musí se zařízení sloučit s jiným. Zákonná novinka platí pro každou základní, mateřskou i střední školu v obci, pokud radnice zřizuje alespoň dvě vzdělávací instituce, píše dnešní Mladá fronta Dnes. No a klienti evropských bank, například ve Francii či Portugalsku, se v poslední době stali oběťmi nového podvodu, který se podle některých expertů může postupně dostat i do Česka. Skrze podvodný dopis upozorňující na nutnost aktivace nové platební karty se pachatelé snaží vysát bankovní účet oběti. O tom píší Hospodářské noviny.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

taky si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo džipsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí, jo.

0: Traje. Sí.
1: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
2: Ráno bude polojasno nebo skoro jasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia.

Posloucháte Dvojku. A teď už pár historických událostí pro ten dnešní den. Třeba v roce 1847 na ostrově Mauritius byly vydány nejznámější a nejvzácnější poštovní známky na světě. Červený a modrý Mauritius s chybným nápisem Post Office. Díky chybě při tisku se z nich staly filatelistické unikáty. Červených se dochovalo 15 kusů a modrých jenom 12. V Lovné u Jablunkova řádili dva medvědi v polích ovsa, to se psal rok 1872. Zváleli ho a proto na ně vesničané uspořádali hon. Jak se píše v kronikách, medvědi utekli na Slovensko a už se do Čech nikdy nevrátili. Antonínu Baťovi bylo vydáno oprávnění k obuvnické činnosti, to bylo v roce 1894. V platnost v ČSR v roce 1931 vstoupila nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné nařizovala vybavení vozidla zpětnými zrcátky. A také bylo zrušeno placení školného na středních školách v roce 1945. V Československu začal pětidenní pracovní týden, kdy soboty byly až na výjimky volné a byl to rok 1968. A teď už další písnička pro vás na Dvojce. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přeji si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: Ry Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
4: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Dobré jítro. Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenbursku, předním Pomořansku pravicová Alternativa pro Německo získala přes 38% hlasů. Druhá skončila sociální demokracie 35,5%. CDU premiéra Friedricha Merce se do sněmu vůbec nedostala, zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice. Vláda má dnes schválit konečnou podobu státního rozpočtu na příští rok. Koalice se už dohodla, že původně navrhovaný schodek ve výši 389 miliard korun o několik miliard sníží. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO ale upozorňuje na to, že prostor pro škrty je kvůli mandatorním výdajům omezen. Opozice naopak považuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za příliš vysoký. A vláda oznámí, která opatření proti vysokým cenám pohonných hmot zavede. Jejich podobu zatím ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO neupřesnil. Kabinet podle něj nejprve sledoval, jak na zdražování zareagují okolní státy. Například Německo chce od října snížit daň z pohonných hmot. Za růstem cen stojí mimo jiné konflikt na Blízkém východě a nedostatečné kapacity rafinérií. A vláda dnes projedná další postup kolem kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Návrh uvede ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Lokalitu Uzhůří na Klatovsku od minulé středy prozkoumává armáda. Nasadila tam 20 vojáků a speciální techniku. Do chemického průzkumu se zapojili také policisté a hasiči. Armáda ale podle Zuny nemá vybavení potřebné k úplnému vyčištění lokality. Ministr už minulý týden řekl, že bude muset sanaci dokončit specializovaná firma.
1: Počasí.
5: Dnes bude polojasno, během dne postupně proměnlivá oblačnost, převážně velká. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 6 a na Šumavě tepleji až 10.
1: Doprava.
5: Na 59. kilometru D11 směrem na Prahu je odstaveno osobní auto a hlavně kamiony tam mohou nebezpečně vybočovat. A na Pražském okruhu směrem k D1 u D5 je omezení, teď se tam ještě nezdržíte. Na 34. kilometru D46 směrem na Vyškov je rovněž odstaveno osobní auto, i tam kamiony mohou náhle vybočovat. A silnice číslo 19 je u obce Hořehledy uzavřena a objížďky jsou značeny. To byly zprávy, slovo má opět Láďa.
6: Hezký dobrý den. Miluje tragikomedie, práci za rozhlasovým mikrofonem a v příštím životě by chtěla být zahradní architektkou. 80. narozeniny dnes slaví herečka Daniela Kolářová a oslaví je jak jinak než na jevišti. Její víc než půlstoletou hereckou dráhu připomeneme za chviličku ve vysílání Dvojky. Přejeme hezké dobré ráno, za chvilku tu pro vás bude i Marta Kubišová a Depeše.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Hezké dobré ráno, je 5:36, posloucháte Dvojku. Sedět doma a koukat do zdi je pro ní nejhorší představa, proto stále bere filmové, televizní i divadelní příležitosti. No a dnes slaví 80. narozeniny. Herečka Daniela Kolářová, ta stála na jevišti poprvé v 9 letech, většinu své kariéry spojila s divadlem na Vinohradech. Proslula taky jako filmová partnerka Jaromíra Hanzlíka a nemálo rolí stvárnila i za rozhlasovým mikrofonem.
1: Vám takhle režisér, režisérka řeknou zavrčte a vy máte takovou škálu, to je neuvěřitelné.
2: Ale víte co, protože ten mikrofon je tak úžasná věc, že můžete od nejtišího až do maxima vyzkoušet vlastně všechno a nikdo vás u toho nevidí.
1: Takhle za mikrofonem Daniela Kolářová vrčela letos v únoru, když ji režisérka Bela Šenková obsadila do titulní role hry Angela. Práci za mikrofonem si zamilovala už před víc než půl stoletím. Dvakrát byla oceněna titulem Neviditelná herečka roku.
2: Rádio je úžasná věc.
1: Svůj debut před filmovou kamerou si Daniela Kolářová odbyla ve filmu Hynka Bočana Soukromá vichřice. Zakrátko ji režisér Jaroslav Dudek obsadil do role Káče v seriálu Taková normální rodinka.
3: A kdyby naši byli úplně normální, spíš trochu praštěný, tak by si s mě vzal?
1: Kromě ikonické dvojce s Jaromírem Hanzlíkem proslula před filmovou kamerou i jako manželka Zdeňka Svěráka. Poprvé si spolu zahráli v roce 1976 ve filmu Na samotě u lesa.
3: Já vím, že jsi tady do toho zamilovaný, ale teď si to prosím tě uvědom. 100 korun měsíčně za takovou vlhkou díru.
1: A navázali v roce 2007 filmem Vratné lahve.
4: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru. Nemám o životě páru, nemám páru.
2: S tím Zdeňkem, když jsme spolu mluvili o věcech života normálně, tak vlastně tam, kde jsme přestali poprvé, tak jsme po 30 letech mohli navázat.
3: No to snad není pravda. Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynovej sporák?
5: To jsem idiot.
6: Papi, kde je idiot?
3: To je náš dědeček.
1: Stejně jako před filmovou kamerou se už víc než půl století Daniela Kolářová objevuje na divadelních prknech. Divadlo SK Neumana v Libni zakrátko vyměnila za divadlo na Vinohradech, kde hrála od roku 1971 až do roku 2015. Dnes hostuje například v pražském studiu 2 nebo ve vršovickém divadle Mana. Tam dnes večer oslaví i své jubileum představením Návod na přežití.
7: Na zítřek jsem všechno zařídila.
1: Daniela Kolářová byla jednou z prvních hereček, která v roce 1989 podepsala petici za propuštění Václava Havla z vězení a později i několik vět. V době rodící se demokracie se na 2 roky stala poslankyní České národní rady. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Krásný dobrý den. Má být větrno a v severovýchodní polovině území i deštivo. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 18 stupňů.

0: Vyhledáme signál.
1: Marek Ztracený na dvojce, teď taky Halina Pavlovská.
2: Koláček štěstí.
3: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
2: Je hubařská sezóna. Miluju houby. Ráda je sbírám, ráda je čistím, krájím, dusím, smažím, peču i nakládám. Vzpomínám, jak jsme s tatínkem v dětství chodili denně na houby. Nad továrnou v Pece v Podkrkonoší rostly hnědé hříbky. V březovém hajku jsme vždycky nazbírali obrovské množství klousků a počítali jsme s rozkoší červené hlavičky křemeňáků. Nad hradem jsme nacházeli bílé hřiby. Malé s buclatými nožkami a veliké se žlutým masem pod širokými klobouky. Na druhou stranu potoka mezi husté smrky jsme chodili, když jsme chtěli nazbírat ryzce. Moc mě tam chutnala čerstvě utržená syrověnka. Tatínek měl vždycky u sebe malou solničku. Houbu osolil, já jsem olizovala syrověnkovou šťávu a měla jsem pocit, že větší dobrota neexistuje. Co k tomu dnes dodat? Že v životě děláš chyby? Tak vyraž na hřiby.
4: Koláček štěstí.
3: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
1: A za chvilku to už tu bude Hraní dvojka. Vládě Slezák vám popřeje krásný den a pošle třeba Robbieho Williamse a nebo skupinu R.E.M. hezké dobré ráno.

0: Blízká setkání Marka Němce na Dvojce.
1: Mého dnešního hosta, choreografa Václava Kuneše, znají diváci také jako porotce Stardance. Tanec je pro něj profesí, posedlostí, ale i způsobem, jak vyprávět beze slov. Co všechno musí tanečník obětovat, aby jeho pohyb vypadal naprosto samozřejmě? Jak těžké je smířit se s tím, že tělo má v kariéře tanečníka poslední slovo? A dokáže Václav Kuneš podle několika kroků poznat, jaký člověk před ním stojí? Tentokrát s choreografem Václavem Kunešem.
0: Blízká setkání Marka Němce
2: dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Role a scény se měnily. Pokora zůstala.
5: Mým absolutním životním tématem bylo divadlo.
6: Víš vůbec, kdo jsem?
7: Herečka Pánem Bohem políbená.
6: Ježiši, co děláš?
8: Já to věděl, že někde na světě musíš být.
9: Nás potom spolu nenechali hrát.
10: Je tohle nějaké štěstí?
11: Ona to vycítí, ona má čuch.
12: Dokument k životnímu jubileu Proměny Daniely Kolářové. Zítra večer na ČT2 a v iVysílání.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda dnes schválí finální podobu státního rozpočtu na příští rok a v Ostravě dnes začíná proces s bývalým poslancem Petrem Wolfem, který se v Paraguaji ukrýval před vězením. Bude nejprve polojasno, později proměnlivá oblačnost, převážně velká v severovýchodní polovině území četné přehánky a nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Vláda se dnes sejde, aby schválila

0: A návrh rozpočtu na příští rok. Deficit má mít nakonec nižší schodek ve srovnání s původním návrhem ministerstva financí, tedy 389 miliard korun, o kolik ale ministři ani premiér neřekli. Opozice navrhovaný schodek kritizuje. Například Marian Jurečka z KDU-ČSL říká, že se rozpočet začal řešit příliš pozdě a proto je teď schodek tak vysoký.
1: Já to vlastně vnímám, že to je amatérský přístup, protože všichni ti politici, kteří tam sedí v té vládní koalici, ví, že rozpočet se začíná připravovat někdy v březnu, v dubnu. Tam měli být nastoupení u paní ministryně říkat, které všechny reformy chtějí motoristé nebo SPD prosazovat, měli je do legislativy už napsat, už je mohli mít třeba někde před třetím čtením a mohli s nimi pracovat do příštího roku.
0: Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO tvrdí, že mandatorní výdaje, které ze zákona musí v rozpočtu být, jsou jedním z důvodů schodku. Vláda oznámí, která opatření proti vysokým cenám pohonných hmot zavede. Jejich podobu zatím ministr průmyslu Karel Havlíček neupřesnil. Kabinet podle něj nejprve sledoval, jak na zdražování zareagují okolní státy. Například Německo chce od října snížit daň z pohonných hmot. Za růstem cen stojí mimo jiné konflikt na Blízkém východě a také nedostatečné kapacity rafinérií. Okresní soud v Ostravě dnes začne řešit kauzu bývalého poslance Petra Wolfa. Čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení, kde měl být za dotační podvod. Speciální jednotky ho zadržely v Paraguaji a tamní úřady ho následně vydali do České republiky.
2: Petr Wolf se nástupu do vězení vyhýbal od roku 2013, poté co mu soud pravomocně uložil 6 let za dotační podvod. Státní zástupce ho nyní viní z maření výkonu úředního rozhodnutí, za kterému hrozí další dvouletý trest. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Ve Schwarzenberském sále Třeboňského zámku dnes zahrají vítězové mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Zahájí tak tradiční jihočeský festival, v jehož rámci tento týden vystoupí ještě v Bechyni, Táboře a v Jindřichově Hradci. Letos mladí hudebníci soutěžili v kategoriích dechových, klávesových a strunných nástrojů.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Bude polojasno, během dne postupně proměnlivá oblačnost, převážně velká. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 6 a na Šumavě tepleji až 10.
4: Doprava.
0: Na 34. kilometru D46 směrem na Vyškov je na úzké krajnici odstaveno osobní auto. Zasahuje do pravého pruhu, hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. Na Pražském okruhu směrem k D1 u D5 je omezení. Můžete se tam už krátce zdržet, provoz sílí. A na silnici 468 v Třinci na úrovni vlakového nádraží zasahují hasiči u hořícího nákladního auta a jezdí se tam kyvadlově. To byly zprávy, po nich Navrátilci, Regi, Kuba a Dalibor.
4: Startuje ranní dvojka.
5: Ano, zdraví vás, Regina Navrátilová.
6: Dobré ráno.
5: Jakub Navrátil.
7: Hezký den.
5: A já se jmenuji Miraj Navrátil. Tak dobrý.
6: To je hezký.
5: Tak zdravíme vás.
6: No, zase z domu.
5: My jsme zase doma.
6: My jsme zase doma.
7: My jsme s vámi včera řekli tak za pár hodin na viděnou.
5: To je pravda.
7: Viď.
5: Bylo to moc fajn. Jestli jste slyšeli naše sobotní vysílání odpoledne ve 2, tak jsme moc rádi. Ale teď jsme zase tady zpátky a vysíláme úplně standardně ranní vysílání. No a máme tady kromě celého programu také Pavla Choura.
8: Dobré, časné ráno.
5: Dobré.
7: Ráno.
5: Časné. To jsou slova krásné.
7: Z roku 1986.
5: No to ještě dřív. Včera dávali odpoledne u pokladny stál. To je prostě film. Já to nechápu. A Nebe a Dudy. Oni totiž nic jiného dokola nedávají, jsem zjistil. Nebe a Dudy, to je mimochodem moc krásný film s Jindřichem Plachtou v hlavní roli, nevím, jestli si vybavíte. Má ty dva kluky, který hrajou na ty harmoniku a on je vychovává, že jo, protože oni nemají maminku. Nebo nemají, bych to řekl přesně, nemají rodiče. No nic, a potom dávali u pokladny stál. A on tam hraje Čeněk Šlégl toho nějakého politika nebo co. On ho zase ten Burian strašně uráží furt A pak říká, já jsem si vás představoval vlasatýho a vy máte paruku.
9: Ne.
5: Já jsem si vás představoval plešatýho a vy máte paruku. No dovolte. Komorní rada Pěna, myslím, že se jmenuje. No nic, začínáme pěkně.
6: Takhle z Ostra.
5: Takhle silně, nebojte se ničeho.
6: Já si jdu pro brejle.
9: Dobře, já se jdu projít.
5: Pepa Maršal pustí zesilovač.
9: A výuka angličtiny.
5: Jsi jdeš pro brýle?
6: No já nevidím, jsem zjistila.
5: Dobře, tak jo. A ty seš která? Ty seš Navrátilová?
6: Jo.

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: Vychází nám to hezky, je 6 hodin 9 minut. Máme krásných 10 minut na to nechat se trápit Jakubem Kaločem. Hezké dobré ráno, Jakube.
2: Hezké dobré ráno. Prostřednictvím Špeku, jinak vás trápit snad nebudu. Já tě poprosím, Dalibore, jestli bys byl tak hodný a připravil zvouček.
1: Zvuk je připraven.
2: Je připraven, tak jo.
1: Mám ho pustit?
2: Já ti hned řeknu, ale fakt to bude záhy.
1: Dobře.
2: Teď mám nápovědu za korunu, tak jak to máme rádi, znáte mě všichni. Tak.
3: Tak to je ale dobrá zpráva.
2: A na začátku jsem, a teď prosím...
1: Zvuk.
4: Tak prázdná.
1: Jo, Helena Vondráčková, poznali jsme, že jo, všichni.
2: Ano, Karla Gotová. Objevím se až ke konci vaší snahy. Někdo nade mnou sedí déle, někdo už to umí, nebo mě umí, a mně jedno, jestli Blesk, nebo Aha, nebo Vlasta, nebo noviny, nebo Příloha. Na Chalupě jsem ráda.
1: Takže nejsi...
3: Stará novina.
1: Nejsi tekutá radost.
2: Ne, nejsi. Ale radost si po tom, co mě dosáhneš. To si myslím, že jako si. A fakt mě zná každý, ale ne každý nade mnou sedí. Ale myslím si, že těch lidí, nebo nás obecně, že je hodně a minimálně jednou se mnou, to se mnou ten člověk zkusil. U krbu, na Chalupě, u stolku. Ale většinou fakt jsem, nebo... No v každé domácnosti, to je jasné.
3: Mně napadla Stará novina, ale to češtinářsky nesedí.
2: Tak, fazole, čočka, hrách, cizrna, soja. Jsem prostě taková vlastně luštěnina, no.
1: Takže nejsi lahev vína?
2: Ne, od alkoholu to ne.
1: No, že
2: jako můžeš mě popíjet u toho, můžeš u toho popíjet to, jako u mě můžeš popíjet.
1: Ale jde o alkohol, ale sedím...
2: Regi, jdeš správně, ale já jsem součást.
1: No počkej, to nám řekni, co napsala.
3: Můžu to říct?
2: Neříkej.
1: Jo, nesmíš to
2: je moc
1: říct.
2: Velká nápověda, to se nezlobte.
3: To se nezlobte, to mám zakázat.
2: To vám, to má Regi zakázat. Mozek, hlavně mozek a jedna ruka. Vám na to stačí, jo. A nemusíš být zrovna kryptolog. Ale nějaké znalosti je jako dobré mít. Takže... Na začátku jsem tak prázdná. Mm-hmm. Nikdo nade mnou sedí déle.
1: A vlastně pravda, že lahev vína je na konci prázdná, ne na začátku.
2: Ano.
3: Ona je na začátku teda taky, ale u toho nikdo z nás není.
2: No. A vlastně ten... já přijdu až na konci, jo? Až ke konci. Už to asi nemusíš ani psát, Regi.
3: Jo to?
2: Mm.
3: Tak jo.
2: Takže, nápověda za korunu. Znáte mě všichni. Aspoň, no, znáte mě všichni. Na začátku jsem prázdná, objevím se až ke konci té snahy a někdo nade mnou sedí déle, někdo už to umí, někdo už mě umí, ale myslím si, že jsem vlastně v každé rodině. A někdo nade mnou sedí, někdo ne, ale myslím si, že většina už si mě aspoň zkusila. A mně jedno, jestli to je Blesk, Aha, Vlasta, nebo Příloha, nebo noviny tištěné. Fazole, čočka, hrách. Cizrna, soja. Jsem vlastně jako luštěnina, no. Mozek. Hlavně mozek, přátelé. A jedna ruka. Ta na to stačí. No a nemusíš být zrovna kryptolog. Sedí to, Regi?
3: Já myslím, že jo.
2: Takový hrad v Karpatech, no. Co vám budu povídat?
3: No je to,
2: jsem ukrytá.
3: Ano, je to něco skrytého, to říká Jakub, myslím úplně přesně. A když je něco skrytého, tak...
2: Se to dá odkryt.
3: Se to dá odkryt postupně. A někdo to třeba i jako odhaduje.
2: To jsem zkoušel.
3: Nechce se mu trápit,
2: ano.
3: Tak to jako dohaduje. Protože a pak to ale nikdy nesedí.
2: Můžu být i součást vtipu, který není dokončený a je ve mně pak.
3: Já jsem takhle jednou přišla k výsledku, který nedával moc smysl, protože mi vyšlo mnáta neotore.
2: Aha, jo, dobrý, tak jo. A já už bych chvilku počkal.
1: Vyšlo ti mnáta neotore?
3: Ano. No
2: to rovnou v latině, že jo?
1: To jsem věděl. Tak, jako. Pavle, takže víte.
5: No samozřejmě od prvního okamžiku.
1: Já to mnáta neotore.
2: No, anebo hnáta nemotory.
1: Mnáta neotoč.
2: No, to je čas modlitby, takové. Jo, je hodně staré. Mnáta neotore.
1: Mnáta neotore.
3: No, já vám řeknu, já si dokonce pamatuju, jako, co tomu předcházelo, a potom už i jaký měl být výsledek. Ale vyšlo mi mnáta neotore.
1: Já si to musím napsat. To bude název naší první desky, naší kapela. Na jeviště přichází mnáta neotore.
2: To se jí dobře pamatuje, víš?
1: Jo, perfektně.
2: Takže, znáte mě všichni, na začátku jsem prázdná, objevím se až ke konci vaší snahy. Někdo nade mnou sedí déle, někdo už mě umí. Mně je to jedno, jaký to je, časák nebo noviny. Fazole, čočka, hrách, cizrna, soja. To jsem prostě taková luštěnina. Mozek, hlavně mozek. Jedna ruka vám k tomu stačí a nemusíte být zrovna kryptologi.
1: Jenom jsem chtěl poprosit vás, milí posluchači, abyste dnes psali na speciální adresu, kterou jsme pro vás připravili, mnata@neotore.cz.
2: A už tam chodí správné odpovědi.
3: A ty to už taky víš, ne?
1: Nevím.
3: A ty to máš přitom tak rád.
2: No, jo, já teda taky.
1: Taky to máš rád. No.
3: Má skoro každý rád.
2: Ale jo. Na chalupě, doma, kdekoliv.
1: No jasně.
3: Ve vlaku.
2: Dokonce to vypadá i jako knížka.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: No, máme 6 hodin 19 minut. Nejenom my, to máte i vy. Je to ten čas.
2: Neříkej.
1: Promiňte, ten čas je daný, omlouvám se. Nic jsem tím nemyslel, že my tady sobecky máme 6.19. Co máte vy doma, to já nevím.
3: Ale to máme společně právě, tak, si myslím.
1: Máme tak. To společně. A hledáme nějaké jako zvláštní slovo, které je opředeno tajemstvím.
2: Přesně tak. A Žovka Křížová je moje máma. No.
1: Žovka Křížová.
3: Ale je teda zvláštní, že to slovo s tím tajemstvím má jednu věc jinou.
1: No to je právě to M.
3: No právě, proč tam není M?
1: To by znělo hezky.
3: No právě. No.
2: Takže bez správných odpovědí mě nedosáhneš, to je jako jasný, ještě zbytek nápověd. A jsem ukrytá v každém písmenu svým způsobem. Začíná to tedy prázdnými políčky. Ale Žovka Křížová je moje máma, jo? Já jsem vevnitř.
1: Jo, ano, ty nejseš Žovka Křížová.
2: To je moje maminka, je Žovka Křížová. Jo? Objevím se až na konci vaší snahy. A ty časopisy, mě je to fakt jedno.
1: To je pravda.
2: No. Fazole, ale... Čočka, Hrák, jsem taková luštěnina.
1: Tak to jsem až teď pochopil.
3: Až teď? Mě to právě u toho se mi rozsvítilo.
1: U té luštěniny. Mm-hmm.
2: Protože té mámě mé se říká i luštěnka.
1: To nevím.
2: Mm-hmm. No.
3: A taky je to sloveso, ne? Jako luštíš tu mámu.
2: Ano, no. Ale jo, možná i křížáci mě.
1: Pavle.
2: Na mě jednou přišli.
4: Já pořád ještě jsem na váškách, stále ještě váhám. Domněl jsem se, jestli není Gingo Biloba nebo něco takového, ale asi ne.
2: Ginkgo biloba?
4: Jako potrava pro mozek.
2: No určitě by se ti k tomu hodila, si myslím. K tomu, abys na mě přišel.
1: Ale evidentně by jí muselo být 5 tun.
2: To nebylo hezké. Objevně se až ke konci vaší snahy.
1: Ne, ale teď to známe. Známe to sami.
2: No, to si
1: já píš. Jsem byl u talahev vína. Mě zablokovala na 10 minut. Já jsem se nemohl pohnout dál. Pořád jsem říkal, cizrna... Hrách, Čočka, co to je? Ale to, že na začátku jsem prázdná, to byla hloupost. Takže, asi to odhalíme, ne? No, protože vlastně...
3: Jak hloupost?
1: No, jsem nevěděl. No.
3: Je takhle.
2: Já vím, proč tam není...
1: Je to vlastně ranní Špek, ne?
3: Vlastně, jo.
1: Dalo by se říct, protože...
3: Ten uhádnutý.
1: Jsem...
2: Tajenka, přesně tak, děti, milí.
3: No,
2: a M tam není proto, protože to ono to je od tajemství by to bylo, ale tohle je tajné.
3: Jasně.
2: Jako tajnosti, si myslím, proto.
3: Nebo utajené.
2: Je utajená.
3: Mm-hmm,
2: no.
3: Jo, to je pravda.
2: Nikoliv utajemá.
1: Ano, to je tajený hrad v Karpatech.
2: Ano, tajený hrad v Karpatech.
3: A napsala Mirka, dnes jsem... Tajemná tajenka. Součást křížovky. Jo, dost často nemám trpělivosti vyluštit až do úplného zaplnění všech políček a tajenku se snažím doplnit hádáním. Krásný den z Chotěboře, přeje Mirka. No a já jsem právě takhle jednou luštila křížovku a byl tam v tajence byla odpověď na vtip. Vaše žena se mi nelíbí, říká lékař jednomu pánovi. A odpověď v křížovce. Mnáta neotore a správné řešení mělo být mě taky ne, pane doktore.
2: To jsi tam musela mít ale prázdná políčka.
3: No.
2: Mnáta neotore.
1: Jo, už to chápu. Tam mělo být mě taky ne, pane doktore, no. Což teda mimochodem je hrozně ošklivý vtip. Takže to asi byl opravdu nějaký pokleslý časopis. Myslím, že to nebylo třeba ve Forbesu.
3: A to ani ve vyšlo... filozofickém časopise.
1: Ano, že to nebylo v časopise Akademie věd, ale a to by mě také, ne pane doktore, a to by vyšlo Mnáta neotore.
3: Jo.
2: A ta prázdná polička zamalovala.
1: To nesedí, že?
2: Teď napsala Lenka, křížovka, nic jiného mě pak kromě tajenky nenapadá. No jasně, ano, křížovka jen, tomu vedla.
3: Jen ta tajenka tam mi dala zabrat. Konstatoval krátce před 6:30 Richard Šťastný. No jo.
1: Napsal Michal. Dobré vnitro a Gingo Biloba všem. hrát v Karpatech? Špek na 7, tajenka pro Český rozhlas z Líšně od Zetoru Michal. Krásně, děkujeme. Má to i takzvanou hlavičku.
3: Krásné pondělí pře Pavel a ještě předtím napsal Jakub je dnes tajenkový hrad, jak v Karpatech.
2: Při pondělku to bude tajemný špek. Umná ty křížovky tedy u tatata tajenka. David začal týden jemně, napsal Tomáš. Těší mě, Zdenku.
1: Jemně.
2: Ano,
1: ale jemně. Nejvíc se mi teda líbilo, že maminka je Žovka Křížová. To je fakt dobrý. Žovka. Napsala asi Jesar 1964. Tak nejdřív, chci vám říct, poslouchala jsem Kroměříž, bylo to moc prima, děkuju. A dnes myslím, že je to křížovka. A jestli ne, tak nevadí. Každý den nemůže být posvícení.
2: A máme tu Novicku. Křížovka, ano. Tajenka, luštění. Dnes píšu poprvé Eliška, ročník 53.
3: Hezky.
1: Zdravím vás,
2: vítejte, Eliško.
3: Tak to nám vlastně připravujete každé ráno nějaké luštění tajenky v tištěné podobě, by to mohla být třeba křížovka a na konci je vždy tajenka. Zdravím vás, hezký týden přeje Markéta.
1: Napsal Petr, já jenom připomenu, že v pátek byl v ranním špeku Valach a já jsem se pokusil zaržát nebo zařechtat. A napsal Petr, dnes to bylo jak jasné, jak v pátek pořechtání Valacha, ani jsem nechtěl psát, ale nakonec mi to nedalo. Petře, děkujem, že jste napsal. No, mě to třeba úplně jasné na začátku nebylo, já jsem se zablek.
2: No, co ti pomohlo k tajence?

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 6:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré jitro. Volby do zemského sněmu v německém Mecklenburgsku předním Pomořansku vyhrála pravicová Alternativa pro Německo, získala přes 38% hlasů. Druhá skončila sociální demokracie 35,5%. CDU premiéra Friedricha Mercese do sněmu vůbec nedostala, zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice. Vláda oznámí, která opatření proti vysokým cenám pohonných hmot zavede. Jejich podobu zatím ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO neupřesnil. Kabinet podle něj nejprve sledoval, jak na zdražování zareagují okolní státy. Například Německo chce od října snížit daň z pohonných hmot. Za růstem cen stojí mimo jiné konflikt na Blízkém východě a nedostatečné kapacity rafinérií. Dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil České armády navštívilo po oba víkendové dny zhruba 150 tisíc lidí. Podle pořadatelů tak na mošnovské letiště zavítalo přibližně stejně návštěvníků jako v loni. Na akci se představily armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky ze 14 zemí. Mezi hlavní atrakce patřilo vystoupení britské akrobatické skupiny Red Arrows a ukázka německého letounu Tornado. Okresní soud Praha Východ by dnes měl vynést rozsudek v kauze týrání zvířat v oboře Břeska u Prahy. Bývalému vedoucímu obory Liboru Beníčkovi hrozí podmíněný trest spolu s peněžitým trestem a 6letým zákazem lovu i myslivecké činnosti, to navrhl státní zástupce Daniel Schelenk. Podle něj měl Beníček surově zacházet s kočkami chycenými do pastí. Beníček vinu odmítá.
3: Počasí.
2: Dnes bude polojasno, během dne postupně proměnlivá oblačnost, převážně však velká. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer ale bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6 a na Šumavě bude tepleji až 10.
3: Doprava.
2: Na 208. kilometru D1 směrem na Prahu se v levém pruhu srazila 4 osobní auta, počítejte tam s kolonami. Na D3 směrem od Prahy ve sjezdu z dálnice na 79. kilometru narazilo osobní auto do dopravního značení a průjezd je tam omezen. A na silnici 43 před Brnem popojíždí dlouhá kolona od Milonic k Lipůvce, je to na půl hodiny. To byly zprávy, pokračuje Ráno na Dvojce.
4: Šest hodin 33 minuty, co se tady během krátkých zpráv Josefa Maršala stalo v e-mailu mnata@neotore.cz, to nemá obdoby, například připomínka legendární křížovky z Pejbla Hurvínka, prosím.
5: To napsala, já to úplně neznám, takže možná tady u toho budu trošku koktat, ale to bych možná koktala, jak bych to znala. Takhle se zasmát při pondělním ránu, vážně mohu jen s vámi. Je Radíšpek křížovka, pokud ano, pak si najděte, jak Spejbl s Hurvínkem luští křížovku. Miluju jejich, tak teď přečti, co ti vyšlo. Žhárdk litnn o umtrzbk. Člověče, my tam musíme mít chybu.
4: Ale hlavně je tady ještě jedna. Málo kdy se Felix Holzmann spojil s nějakým jako kolegou hercem, taky komikem, protože dva komici vedle sebe to nefunguje, že musí být jeden chytrý, jeden hloupej. ale s Mirkem Lipským, on to teda má 9 minut, já to asi, já z toho najdu nějakou, oni spolu luští křížovku a ten Mirek Lipský pořád říká, tak to se vystříbří, to se vystříbří, oni na, nikdy na to nepřijdou, ale
5: to je pravda.
4: Já najdu, prosím vás, čtěte, já najdu jo. Část, prostě, která já přečtu, je jako fantastická. Jo.
6: Přečtu zatím učitele Toma, ročník 91. Ahoj, dvojko, trojko. Protože náš děda v tom utápí většinu svého dne, vím, že je to tajenka. Manželky děda dokonce tuhle neměl tušku. Tak ji vyluštil jen tak z hlavy. Prostě si pamatoval písmenka.
5: Hezký.
4: Počkejte, já vám pustím, to je totiž šílený.
5: On to není ten pan Kajetán.
4: Počkej, neříkej to. Teď jsi řekla vlastně poentu.
7: Průkopník, průkopník, průkopník.
8: Co prosím, co říkáte?
7: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
8: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
7: Ne, já tady luším křížovku.
8: Aha, takhle, jo, rozumím.
7: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
8: Jo, takhle, aha, no.
7: Průkop, neradši to náhodou vědět.
8: Průkopník?
7: Průkopník.
8: No tak to je jaksi...
7: No ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte...
8: Tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličko.
7: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
8: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No.
7: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
8: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různý, víte, ano. To je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
7: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
8: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
7: To právě tady nestojí.
8: Tak to je dost nejasný tohleto, že jo? Pače, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
7: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
8: No právě.
7: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
8: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán.
7: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
8: Jo. Na 3 metry, nebo?
7: Ne, na 3 písmena.
8: Jo, na 3 písmena. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
7: To přijde. Patrně.
4: To přijde.
8: No jo, Josef Kajetán, no. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém.
4: To je vrchol. No a ono tady jede dál, nepřijdou na to a vždycky říká Mirek, on to se vystříbří.
5: Ono se to vystříbří.
4: A nevyluštěj nic, že?
5: No.
6: Já si vzpomínám, můj kamarád taky zkoušel křížovku luštit a měl tam vysoké karty. Mm-hmm. A on říká, vysoká karta, to je ESO. Já říkám, a tam máš množní číslo. No to jsou ESA, ale to se mě tam nevejde. Ale kamarádím s ním dodnes. Je množné číslo, to se mě tam nevejde.
4: No, jasně, jo. Tohle ta úvaha, on ten Felix Hausmann byl opravdu genius, no. To je vystavěný, že, ale ne, to je těžký, no, poraz je podjmenovaný Tylovo divadlo. A jak říkal Mirek Lipský, divadlo, to je hezký, viď? Průkopník Českého divadla.
5: Je pravda, že my jsme tak jako někdy luštili s mámou křížovku a jedna ji nedoluštila, tak se přidala druhá. A máma přišla k té mé rozluštěné a nahlas si tak říkala pramáti opy. Pramáti opy. Já už jsem asi tehdy viděla hůř, protože ono to sedí i na primáti, že jo? Takže já jsem viděla asi primáti, ale...
6: To je přesně...
5: Pramáti opy.
6: Mimochodem Luboš napsal, tak dnes jste obzvlášť tajemní, za mě tedy tajenka, odkojila jsem Romuluse a Rebuse.
4: Jestli máte rýbu, tak já mám pro vás hezkou písničku, dávajte pozor. A jedem, jo? Je to tam.

0: My snídáme špek a tlustě si ho krájíme, to je pravda. Napsala Kateřina, milí posluchači, hledali jsme tajenku, jenom připomínám, nebo respektive křížovku. Nestihla jsem, ale můj tatínek byl expert na křížovky. Do kolonky ohýbač končetiny na 5 narval koleno. A na moji otázku, jako není to třeba ruka nebo něco jiného, byla odpověď, nesmíš to brát tak vážně. To je krásný.
1: To je hezký.
0: No ale vymyslet teda křížovku, aby byla úplně perfektní. To musí, vlastně teď to dělá asi AI, že jo? Nebo já nevím, jaký robot to dělá, ale dřív to opravdu si musel s tím hrát.
2: No, Dáša patřila mezi autorky křížovek.
0: Naše?
2: Naše Dáša Nejedlá. Ta je vlastně vytvářela křížovky léta.
0: To teda, to se opravdu skláním, protože...
2: Už od roku 1918.
0: Aby to vyšlo. Ale... Já rád luštím křížovky.
2: No já taky.
3: Já taky.
0: A víte, co jsem zažil, to vám řeknu. Je to teda takový jako rodinný příběh, nikoho nemůžete znát, jo, ale byli jsme u maminky mojí ženy na Mostkách, jsme tam sedíme a tam je taková ta křížovka, ale velká jako A4 a tlustá jak Bible. Jo, že no jich je tam prostě...
2: No, velká kniha křížovek.
0: Velká kniha křížovek. A já je, hele... Křížovka, tak já si něco vemu a Jirka Strejda, jo, normálně úplně vytřeštil oči a říkal, nepiš tam nic, nelušti to, a normálně mi to vytrh z ruky. Já jsem se smál, a pak jsem se podíval na ten, on to myslel úplně vážně, no. Že říkám, teď jich tam máš prostě tisíc, a on nežali do toho. Jakože, úplně, takže je ti jasné, co dostal k Vánocům, že jo?
2: Oni v tom mají, no u nás je to to samé.
0: Jsme jako... tam přijeli dodávkou.
2: Přesně tak.
0: Koupil jsem úplně všechno v obchodě.
2: Ale je to pravda, jako jo. U nás se taky otci nesmí sahat na křížovky, nesmí. Takže já občas udělám to, když je to přesně tato kniha, on má vyluštěno třeba polovinu, tak to vezmu odzadu, rychleji zavřu a schovám.
0: Tak to...
2: Ale no, to je pozor, to je vášeň, je to se nesmí brát nikomu.
3: Někdo se o křížovky prostě nechce dělit.
2: No,
0: ne, dobře, ale to množství.
2: Že jich tam má jenom 1200.
3: Právě. Můj syn si chtěl vzít na dovolenou křížovku a vzpomněl si na to na první zastávce za hranicemi. Říkal, ach jo, říkám, tak si kup tady nějakou v Rakousku. Jo. To bude, panečku, hádáníčko, křížovka v němčině. Tak od toho upustí.
0: Promiňte, omlouvám se. Je, to bylo...
2: Tak křížovky. Na řadě je otázka, co budeme dělat?
0: Co budeme dělat? Normálně budeme dál vysílat. Promiňte, já jsem se teď tak...
2: Můj tatínek do tajenky, létající savec místo netopír, napsal Čestmír. Dneska ráno Mírka, ročí 75.
0: Počkej, ale to je pravda.
2: No.
0: Létající savec je Čestmír.
2: A, Mírko.
0: No. Tak jo, tak si zahrajeme, ne? Co?
2: Eva nám ještě připomíná scénku Šimka Grossmana.
0: Šimek Grossman, dělají křížovky.
2: Tak ty jsi šimkolog?
0: Já jsem šimkolog. Zkusím najít.
3: A víte, jak se řekne slovensky tajenka?
0: Ne.
3: Tajnička.
0: Jo, to je pravda.
3: Napsala Slavucha.
0: Ano.
3: 1973.
0: Tajnička, ale
3: tajnička
0: teď?
3: Tajnička je
0: schválně, jestli bychom...
1: To je Milenka, ne?
0: Cože?
2: Mám takovou tajničku.
0: Kdo to je? To je moje tajenka.
2: Taková tajnička.

0: Hezké dobré ráno, milí posluchači, napsal nám i náš posluchač, že nás zdraví do přítmí studia, jako kdyby si uměl představit, kde jsme. A je pravda, že já mám rád přítmí, takže tady chudáci.
1: Já už z toho trošku hůř vidím za těch 8 let.
0: Já nějak historicky je pravda, že i když jsem vysílal na začátku před těmi, to už je teda moc let, tak já jsem vždycky měl ve studiu zasnuto. Mně se jenom líbilo, že svítil ten pult mixážní. Bylo všechno, tenkrát jsem tam samozřejmě pouštěl ještě pásky a CDčka.
2: Jste si připadal jako v raketě, že? Dobré ráno.
0: Ozval se, pane profesor, dobrý den. Ano, já jsem si myslel, že jsem takový Alexej Gubarev. Zdravím do přítmí studia a mám dotaz na pana profesora Mrklebu. Jak je to, prosím, se čtením všeru? Kazí se při něm zrak? Díky za poučení, váš posluchač Regina Květoňová aneb protřel ospalek. Tak jestli pan Protřel má s tím problémy, dobrý, ještě jednou.
2: Ano, dobré ráno, ještě jednou. No podívejte se.
0: Já jenom sedím tady, vy mě asi nevidíte, ale já
2: takhle mám... Vypadám se, že mluvím na pana Choura.
0: Ne.
2: Jste si podobný takhle v šeru.
0: Děkuju.
2: Podobný. Ale já sám trpím krátkozrakostí, myslím si, že tady paní Regině o tom není třeba moc vykládat a hodně jsem v dětství četl a vlastně čtu i v současné době hodně pod peřinou, sice stále dokola o kuřátku a obílí, ale prostě čtu, nedaří se mi nějak pochopit děj a to není podstatné, nicméně ten vliv čtení v šeru.
0: Já myslím, že to je velmi podstatné, pane profesore, ale nevadí.
2: Ne to, že rád čtu, sice jo, dokola jednu knihu, ale to není.
0: Že zrovna kuřátko a obilí, ale tak nevadí.
2: Ale ten vliv čtení v šeru na náš zrak je zrovna opravdu oblast vědy, a to mi možná nebudete věřit, která je málo prozkoumaná. Věc se moc nezajímá, spíš vůbec nezajímá. Asi proto, aby podpořili práci optometristů a očních klinik a tak dále.
0: Je teda pravda, že paní Květoňová mi sdělila, že byla na měření zraku a řekli, že je všechno v pořádku. A když jsem jí takhle ukázal 5 prstů, jo, tak mi říkala, máš něco s nohou?
2: Jo, my navštěvujeme stejného očního lékaře, on se jmenuje pan doktor Slepíš, takže možná ty výsledky jsou pak patrné, ale...
0: Je tam popé, je tam něké i.
2: No určitě, přesně tak, ano. Slepíš víčka, takzvaně. Co ale víme, většinou se mluví o rozvoji krátkozrakosti v dětství a u těch dětí především vlivem toho genetického zatížení, zhruba kolem 80%, což není zanedbatelná část, tak na vlivy prostředí tedy připadá spíš menší část toho třeba špatného osvětlení. To znamená, spíš se jedná o nějaký genetický vývoj. Já málem jsem třeba přišel už v 8 letech o řidičské oprávnění na traktor, protože jsem přehlédl nebo spíš neviděl vzrostlou lípu na poli. A možná třeba k té mé, když teďka vynechám ty předpoklady nějaké genetické, tak možná k té mé oční vadě přispěl i děda Lemtoš, který mi do té nevinné tvářičky nechtěně vylil medovinu, když pomáhal ve stáji veterináři s taháním toho mého tělíčka na svět. A pak následovaly bohužel situace, kdy jsem třeba viděl například i velký jedoucí nákladní vůz pouze z té bezprostřední blízkosti. Tam už to ale mělo vliv i na mozek, bohužel. No a v 6 letech naštěstí nastala jakási vývojová oční korekce na tu nezbytně nutnou dobu, takže jsem si rychle udělal řidičák na všechno. A co se týká té přímé souvislosti, přátelé, mezi čtením v šeru a krátkozrakostí, tak bohužel se mu mnoho studií opravdu nevěnovalo, to tudíž logicky jich moc nenajdete. Já jsem dohledal jednu z Indie, kde pozorovali častější rozvoj krátkozrakosti u dětí, které četly v šeru. Ale jednalo se o pouhé pozorování zpovzdálí, takže to byl takový jako vlastně nejapný odhad těch lékařů. Naštěstí máte mě, já jsem přišel s novou studií. To znamená, autorem té studie jsem já. Totiž dětem, přátelé, velmi prospívá pobyt venku, je to potvrzené, a nesmí čučet neustále do mobilu nebo do monitoru počítačů a na televizi. A podle mých opravdu rozsáhlých výzkumů dokonce pomáhá pobyt venku chránit oči dětí před rozvojem té konkrétně té krátkozrakosti. Takže na vzduchu, v přírodě. Stromy, na hřišti.
0: Já jsem přeslechl, vy jste říkal, že nesmí na monitor počítače nebo do mobilů...
2: Čučet.
0: Ano,
2: neustále koukat.
0: To je synonymum.
2: Ano.
0: Já to když tak napíšu.
2: Takže
0: A to ano. Se píše TSH?
2: An, no správně to, ano. To je z německého slova, že jo?
0: Ano.
2: Tchuchet.
0: Ano, tak děkuji, až tam napíšu, abych věděl. Děkuji.
2: Proto tedy doporučuji všem rodičům,
0: proto
2: kteří
0: jako
2: mají...
0: bývá v křížovkách, tak jenom abych věděl.
2: Jo, neříkejte.
0: Se to objevuje.
2: Teď já jsem to objevil i v tajence. Čučel na drát jsem tam. No, ale proto doporučuji vyhnat děti někde kolem 5 let jejich věku ven, prostě otevřít jim dveře do kořán, ať si vylítnou na vzduch a ať se vrátí až po dosažení plnoletosti zpátky domů, aby si mohli zbalit čemadan a zase jít na zkušenou, pěkně na světlo a na vzduch.
0: Jenom, pane profesore, řekněte mi, jak s tou oční jaksi vadou třeba doma, jak vůbec poznáte, kde třeba je vaše Marunka?
2: No, ono je lépe tam mít víc žen. Jo, pak nemáte problém s výběrem, ono je to vlastně jedno. Ale u Marunky jdu podle čuchu, tam je to v pořádku. Marunka krásně voní, tam ta chemie mezi námi funguje. Nám teďka neteče voda, takže se najdeme i ve tmě.
1: Takže se myjete savem.
2: To mě nenapadlo.
1: Tak
2: to mě nenapadlo, ale děkuji. Rád bych viděl vaše albíny doma.
0: Jak vás to napadlo, paní kolegyně?
1: Že ji takhle po čichu lépe pozná, než třeba po jaru. Po savu
2: to
1: bude lépe.
2: Se dá poznat i
1: pozorovatelná. No. Jo, nebo takhle.
0: Já si nemyslím tak po jaru, ono spíš po létě.
1: To je horší.
2: Po létě to je velmi špatné, ale to zase nejsme jsme schopni jako k nám do rybníka odhrnout zeleň, synice a trošku se opláchnout.
0: Tak jo, pane profesore, moc vám děkujeme za další návštěvu v našem vysílání. Mějte se krásně.
2: Taky tak navoněnou.
1: Tak to viděl profesor Doudleba.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Vláda má připravena opatření proti drahým palivům. Dnes by je měla oznámit. V Mostech u Jablunkova vzniká nad hlavní silnicí na Slovensko speciální přechod pro zvěř. Bude nejprve polojasno, později proměnlivá oblačnost, převážně velká, v severovýchodní polovině území přehánky, nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Vláda oznámí, jak chce bojovat s vysokými cenami pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice už oznámila, že od října mimo jiné sníží spotřební daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle ministra Havlíčka nejdříve čekal na reakce okolních zemí.
4: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.

0: V New Yorku se schází valné shromáždění OSN. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti.
1: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
2: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o třech tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Vláda dnes projedná další postup kolem kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Návrh uvede ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Lokalitu Uzhůří na Klatovsku od minulé středy prozkoumává armáda. Nasadila tam 20 vojáků a speciální techniku. Do chemického průzkumu se zapojili také policisté a hasiči. Armáda ale podle Zuny nemá potřebné vybavení a tak sanaci bude muset dokončit specializovaná firma. Ředitelství silnic a dálnic staví v Mostech u Jablunkova nový ekodukt. Speciální most pro bezpečnou migraci zvěře vzniká těsně u hranice se Slovenskem nad silnicí číslo 68. Hotov bude v příštím roce, řekl za ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.
3: Délka ekoduktu v Mostech u Jablunkova bude dosahovat 40 metrů. Šířka se pohybuje zhruba od 70 metrů do 85. Stavba ekoduktu v Mostech u Jablunkova počítá s rozšířením komunikace. S rozšířením silnice 1/68 o odbočovací pruh na odpočívku ve směru do České republiky.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
0: Bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, oblačnost převážně velká. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6 a na Šumavě tepleji až 10.
5: Doprava.
0: Asi čtvrt hodiny se zdržíte na příjezdu do Brna po D1 směrem od Vyškova. Pomalej se jede zhruba od 211. kilometru a na silnici číslo 43 před Brnem stále popojíždí dlouhá kolona od Milonic k Lipůvce. Celé to je asi na půl hodiny. Zprávy končí, slovo mají opět Regi, Kuba a Dalibor.
6: Teď se společně, milí posluchači, projedeme vlakem. Respektive my s Jakubem budeme stát v chodbičce.
7: No jo.
8: Kde?
6: Pardon. V chodbičce.
7: Kde?
8: Tam mě necháváte dost často.

0: Dámské kupé se ve vlacích Českých drah poprvé objevilo v roce 2012, tedy přesněji pod názvem Dámský oddíl. Speciální kupé je jasně označeno v samotném vagónu, ale také při online nákupu jízdenek. A jaký zájem o místo určené pouze ženám je? A co na to třeba říkají muži? To vše nám řekne naše spolupracovnice Oli Štrybarová. Oli, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Tak já sama jsem na tu možnost narazila úplnou náhodou, když jsem právě při online nákupu dostala před zaplacením upozornění, že jsem se vybrala místo, které se nachází v dámském oddílu, určenému pouze ženám a dívkám, a že pokud nepatřím do tohoto okruhu, tak si mám vybrat jiné volné místo.
0: Takže jste, předpokládám, neváhala.
1: No vlastně vůbec, jednak ze zvědavosti, ale také po předchozí špatné zkušenosti, kdy mě v létě do kupé vlastně ke mně usedli tři muži, evidentně podnapilí, nechyběl jim kuráž, ani drzost, bylo to velmi nepříjemné a byla jsem po několika minutách nucena opustit kupé, i když jsem to měla místenku, požádala jsem stevardku. Zkrátka, tato zkušenost mě k tomu dovedla.
0: Co je hlavním úkolem nebo tedy účelem kupé s názvem Dámský oddíl?
1: Tak primárně poskytnout ženám, zejména těm, které cestují sami nebo v noci na dlouhé vzdálenosti, větší pocit bezpečí, soukromí a pohodlí během cesty. V České republice tato kupé zavedly České dráhy, jak už jste říkal, v roce 2012, tedy po vzoru zahraničních železnic, no a osvědčilo se to, je o ně velký zájem, stejně tak jako například na Slovensku.
0: Takže u našich zahraničních sousedů je to běžná praxe?
1: Dá se říct, že ano. České dráhy ho zavedly podle vzoru vlaků rakouských spolkových drah a nočních vlaků City Nightline. Jejich mluvčí před časem uvedla, že jsou dokonce stále obsazená. Důvodem přání Rakušanek prý nebyla kriminalita, ale primárně to, že se jim prostě, že jim bylo nepříjemné, zejména v nočních spojích, cestovat ve společnosti mužů.
0: A stejné důvody vedly ke zprovoznění takových kupé i v Česku?
1: Dívala jsem se a zdá se, že popravdě úplně ne. České dráhy prý hledaly v reakci na nové služby RegioJetu nebo uvažovali, co svým zákazníkům nabídnout víc. Zvažovali například speciální oddíl pro lidi se psy nebo multimediální koutky pro teenagery, ale nakonec padla volba právě na finančně nejméně náročnou variantu, a to dámské oddíly, které zkrátka nevyžadují žádné, nebo takřka žádné náklady.
0: No a teď si představme situaci, že tady náš Jakub se rozhodne to prostě nerespektovat, ten dámský oddíl, a sedne si tam. Co se stane?
1: Ježiš, kdyby přistoupil Jakub, tak nikdo nic neřekne, to je jasné.
0: Tak se bude se podepisovat celou dobu.
2: Moc děkuji, ano. Ale takhle, Oli, já se převlékám dost často za ženu, mám přezdívku Cher, jestli by mě tam pustili do toho vagónu.
1: Pustili, ale jakmile by se to prozradilo, přišel by problém, přišel by průvočí a možná i ženy by se dříve zbouřily. A samozřejmě platí, že kdyby se chtěl muž posadit, průvočí by ho upozornil nějak velmi laskavě a požádal ho o přesazení, nebo přesazení, alespoň oficiálně jsou tak nastavená pravidla. Výjimka platí pro malé chlapce, to by muselo být velmi dobré maskování. Do dámského oddílu mohou doprovázet ženy pouze chlapci do 10 let. Starší muži zkrátka cestovat v dámském kupé nesmí, a to ani jako doprovod partnerky nebo rodiny.
0: Tak ty máš mladiství, vzlet je kupé, pro tebe by to nebylo
2: no,
0: problém.
2: No, myslím, že i mentálně bych obstál.
0: Ano, taky si myslím. Ale co když se teda tady chlapec 11-letý prostě rozhodne, že to místo neopustí?
1: 11-letý, no, to by mě taky zajímalo, jestli by byl přístup stejně jako k dospělému. Ono vlastně takto. Nemá to povahu trestného činu. Zkrátka jde jenom o smluvní podmínky Českých drah, o jejich porušení. A pokud má místenku na toto místo, tak mu musí průvodčí nabídnout místo jiné. Samozřejmě pokud by se choval agresivně, tak pak má průvodčí možnost zavolat vlakovou četu nebo policii a vyloučit ho, ale to už jsou extrémy.
0: Dalo by se zjistit, jak se k této možnosti staví třeba veřejnost?
1: Já bych řekla, že poměrně hlasité jsou vlastně obě strany. I když s časem už se věc trošku uklidnila, tak musíme říct, že tehdy Unie otců podala hned na začátku toho, co to začalo fungovat, na České dráhy trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu proti lidskosti, který měl spočívat ve zjevné segregaci a diskriminaci osob mužského pohlaví. Viděla jsem nespočet videí pobouřených mužů, co se natáčeli na sociální sítě z vlaku. ale skeptické odezvy přicházely ze strany některých žen. Podle některých naše společnost bude stále agresivnější, když místo toho, abychom se chovali jeden k druhému pozorně a vstřícně, děláme takovéhle kroky.
0: No a panuje po těch letech nějaký konsenzus nebo nějaká shoda nebo dohoda?
1: Dřívější veřejná ochránkyně práv několik stížností vyřešila tvrzením, že dámské kupé diskriminační zkrátka nejsou, že zvyšovat pocit bezpečí a zájem žen o cestování vlakem je naprosto legitimním cílem a lze ho dosáhnout právě takto, že kupé nemůžou výrazněji omezit nebo dokonce vyloučit přístup mužů k vlakové dopravě, protože nejsou ve všech vlacích a tam, kde jsou, tak vlastně představují pouhých 6 míst v celém tom vlaku. A já jsem bátrala a zjistila jsem, že vlakové soupravy můžou mít dokonce i 500 míst. Takže ten poměr, to už nechám na každém z vás.
0: Ano, to je asi tak to je. Děkujeme moc krát. To byla Oli Štrybarová, hezký den.

0: Je 7 hodin 16 minut, posloucháte naše ranní vysílání. My jsme se s Jakubem shodli na tom, že ta dámská kupe, že to je v pořádku.
1: No naprosto v pořádku. No. Já bych to respektoval, protože si myslím, že ženy potřebují klid. A hlavně tam si myslím, že muž by nepřežil. To bude asi pěkný, víš, upovídaný babinec.
0: Takhle jsem to úplně nechtěl formulovat.
1: Aha.
2: Ale je to pravda. Já jsem jednou jela v takovém autě a tam nás bylo 5 žen a vezl nás muž. Muž, který byl ale povoláním řidič z povolání. Byl to osobní řidič.
0: A vy jste měli autobus?
2: Jedno vysokého manažera. Ne, ale manažer nejel a nechal nás vést holky.
0: Dobře, ale auta jsou 5místná.
2: No, teď 4 holky a muž.
0: Řekla si 5 žen a řidič.
2: No, tak jsem se spletla.
0: Jo, takhle, ne, já jsem jenom přemýšlel, proto se ptám, jestli máte soukromý autobus.
1: Já bych ten příběh nekazil. Klidně, až těch tam je 7.
0: Ano, ženy si... bylo nás tam 7 a dva řidiči.
2: No, právě, že byl chudák jenom jeden.
0: Do Holanty,
2: a než jsme dojeli z Brna do Prahy, tak před Prahou nám řekl, já jsem tak rád, že vozím toho Honzu, že bych se bláznil tady s váma. Já to furt poslouchám, co si to furt povídáte, to je strašný, mě už z toho bolí úplně hlava.
1: No. Děkuji, Regi, takže jsem nebyl od věci.
2: No, takže někdy to jako je náročnější. Ale existují i taxíky, kdy si můžeš zavolat, aby tě přivezla žena a odvezla domů. A to si myslím, že je fajn. Já jsem měla taky pár takových vyznavačů, řidičů. A už bych nechtěla.
1: A když se ta žena nebojí, ta řidička, taxikářka...
0: Já jsem řidič, vyznavač.
1: Když se nebojí, tak vozí i muže někdy. Třeba mě s mojí ženou nás vozí, jedna taková máme oblíbenou, tak zrovna když je na drátě takzvaně, tak nás veze. Přestože by měla vozit jenom ženy. Mm-hmm. Ale to je jejich rozhodnutí.
0: Když je na drátě, já si myslel, když jsi nadranej.
2: To taky, právě.

0: Kousek.
1: Ano, po takové v podstatě retro písni by se dalo říct, tady máme hospodyňku naší milou.
2: No, já jsem se začetla do praktické hospodyňky. A
1: z roku 1927.
2: Přesně tak. A našla jsem kapitolu Dolarové myšlenky. Jakub se mě ptal, co budeme dělat, tak jsem mu řekla Dolarové myšlenky. Řekl, děkuji, to nevím, co je. Taky jsem to nevěděla. Za myšlenku dolar. Takový nápis často čtete v ženských amerických listech a je velmi svérázné pro Američanku, co v takové soutěži píše do redakce. Zde je hrst těchto myšlenek průměrné americké ženy, za kterou zaplatil redaktor $1 za každou z těchto rad. Zdá se mi, že jsou to okénka do amerických domácností, do domácností, kde paní koná všechnu práci v kuchyni, pokoji, koupelně a dětském pokoji sama, bez služky. Američanka přemýšlí, jak by i v podrobnostech zjednodušila svoji denní práci. A zaujala mě třeba myšlenka číslo 13. Telefonní kniha v chodbě často straší. Až vám budou dávat v síni nové tapety, vyžádejte si kus a udělejte z něj nové desky na telefonní knihu, kniha se stane ozdobou. Otapetovat si telefonní
1: zdobu. Jo, takhle.
3: Obecně, no, tapetování knih, to je poměrně rozšířená.
1: Ne, tapetování knihami.
3: Pak je to je.
2: Pak je tady. Ty jsem to ztratila. Jo, žehlící prkno mám v kuchyni stále při ruce. Poněvadž mám malou kuchyni a potřebuji hodně místa ku práci, ušila jsem si povlak z linolea na žehlící prkno a když nežehlím, používám prkna i k vaření. Povlak se snadno rychle sejme.
1: Pak jsi tady někdy něco ušil z linolea?
3: Se snad nedá.
1: To si ušiješ drátem.
2: Drát a sedmá myšlenka. Na smetáky a koště se dlouhou tyčí připevní na konci tyče očko z drátu. Drát se lépe osvědčil než provázek. Chceme-li smeták zavěsit na zeď.
3: To sedí, víte to proč? A víte proč? Protože provázek je neposlušný, on stále padá a než to očko z toho provázku navlíknete na ten háček, tak to trvá, když to drát drží tvar.
2: Můžeš jednou rukou potom pověsit.
3: Přesně tak, ale to mě zajímá.
1: Jako řekli, že to je úvaha 50-letýho člověka.
3: Já jsem si, no protože si šiju běžně obleky z linolea, ale já se pak nestíhám doběhnout tramvaj, on se v tom trošičku hůř pohybuje.
1: Ušila jsem si povlak z linolea.
2: Když se omastek rozleje na dřevěný stůl nebo na podlahu, rychle polejte onu plochu studenou vodou. Omastek se nevsákne do dřeva a skvrna se snadno umyje.
3: A to je dobrý nápad.
2: Víš? A jehlice k pletení i jehly se často ohnou. Vhoďte na okamžik do horké vody, rychle srovnejte a vhoďte do studené. Budou jako nové.
1: Jehlice na pletení?
2: Ano.
3: Umělohmotné.
2: A když máte nepoužívaný pokojík pro služky?
1: Což vy máte doma.
2: To je 24. myšlenka, bývalý pokojík pro služku nebo rohový prostor v chodbě jsem proměnila v šatnu. V pokojíku je mnoho zásuvek, polic a věšáků a všichni členové rodiny chodí si tam pro šaty, obuv, klobouky a deštníky. Byt je mnohem hezčí, volnější, prázdnější, pohodlnější.
1: Musíš mít ale tu místnost pro tu služku.
3: Právě.
1: A proč je vlastně prázdná? Jakože si vyhodila tu služku.
2: Asi už nebyla potřeba, protože byla hospodyňka soběstačná, samostatná. Víš?
3: Já jsem si také proboural zeď a udělal jsem si tam Niku, sice má soused o něco menší pokoj, ale my máme šatní skříň ve stavěnou. Vlastně.
1: To je dobrý, no. Ale musím teda, no.
2: Všijte kapsu do šatiček nemluvňat a dejte do ní kapesník. Cizí osoba nemá dítěti utírat ti nos a ústa svým šátkem.
3: Šátkem?
2: To tak píšou.
3: Nebo kloboukem.
1: Takže vemete nemluvně.
2: Pošijete mu kapsu.
3: A utřeš si s ním nos.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas. Zažijte rodinnou dovolenou ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa v Karlových Varech přímo v centru města u Mlýnské kolonády. Komfortně vybavené rodinné apartmány až pro 5 osob se street art designem, vlastní hernou a kolárnou. Více na www.astoria-spa.cz.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenburgsku, před ním pomořanskou pravicová Alternativa pro Německo získala přes 38% hlasů. Druhá skončila sociální demokracie 35,5%. CDU premiéra Friedricha Merce se do sněmu nedostala, zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice. Česká vláda má dnes schválit konečnou podobu státního rozpočtu na příští rok. Koalice se už dohodla, že původně navrhovaný schodek ve výši 389 miliard korun o několik miliard sníží. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO ale upozorňuje na to, že prostor pro škrty je kvůli mandatorním výdajům omezen. Opozice naopak považuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za příliš vysoký. Okresní soud Praha Východ by dnes měl vynést rozsudek v kauze týrání zvířat v oboře Břeska u Prahy. Bývalému vedoucímu obory Liboru Beníčkovi hrozí podmíněný trest spolu s peněžitým trestem a 6letým zákazem lovu i myslivecké činnosti, to navrhl státní zástupce Daniel Šelenk. Podle něj měl Beníček surově zacházet s kočkami chycenými do pastí. Beníček vinu odmítá. V Jablonci nad Nisou jsou ode dneška dopravní omezení. Důvodem je stavba nového dopravního terminálu. Uzavřeny jsou části ulic Lipanská a Kamenná. Místem nelze vjet na Dolní náměstí. Uzavírka potrvá 2 roky. Stavební firma v následujících dnech začne demolovat bývalou tržnici, kde nový autobusový terminál vznikne.
2: Počasí.
1: Bude polojasno, během dne postupně proměnlivá oblačnost, převážně však velká. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde však jen ojediněle. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 6 a na Šumavě tepleji až 10.
2: Doprava.
1: D5 je před Prahou neprůjezdná. Na 7,5 kilometru se srazilo snad 7 osobních aut, dodávka a minibus a narůstají kolony, zdržení v desítkách minut. Poslední volný je patrně exit číslo 14. Příjezd do Brna po D52 komplikuje nehoda u Futura, zdržení 3/4 hodiny. A na příjezdu po D1 od Vyškova do Brna se jede pomaleji od 216. kilometru k Rohlence. Tady je to na 25 minut. To byly zprávy, pokračuje ranní proud Dvojky.
3: Ranní proud Dvojky pokračuje, jak řekl Pepík Maršál, ale zároveň pokračuje i proud vašich e-mailů sem k nám.
4: Napsala Martina, dobré ráno, dvojtrojko. Praktickou hospodyňku jsem si taky sehnala, díky vám. A přesně nad povlakem z linolea jsme se s kámoškou řechtali v pátek. Je to lepší počteníčko než trnky brnky. No nic, jdu někde sehnat kus linolea. Krásné ráno.
3: Tak to je hezký, že jsme četli stejnou pasáž a ta kniha je tlustá.
4: Přesně tak, trefili jsme se do jednoho místa. PS v Kroměříši jste byli super a fotky s váma jsem se těšila jak z dárku pod stromeček. Martina 1981.
3: Tak děkujem moc. Ne, je to opravdu kniha, asi z ní budeme čerpat ještě dalších 10 let. Vy tam narazíte na tak skvěle, a to je pozdě jenom, to je První díl. No. Pozor, to je první díl.
5: Dobré ráno, dvojko, trojko, praktickou hospodinku jsem si taky sehnala, díky vám.
3: To je perfektní. A jak pokračuje ten e-mail?
5: Já už to nepřečtu, pak.
4: To půjčím brejle, chceš?
5: A přesně nad povlakem z linolea jsme se s kámoškou řechtali v pátek. Jste to četli?
4: No tak...
5: Stačí tak, říct.
4: Takhle.
5: Mažu.
4: Ono to přišlo třikrát.
5: Aha, já už to vidím, to, proto je to, to vypadá jako nepřečtený e-mail. Ne,
4: ale to je pro každého zvlášť.
3: Ale ty jsi tady nebyl.
5: Já jsem byl zdobit Pavla Choura.
3: Ano, Pavel Choura má na krku andělíčka.
5: Ano, krásný výrobek.
6: Taková pěkná ozdobička, ani jsem o tom netušil, co mám na krku.
5: To možná netušíš doteď, ale...

0: Ano, prázdná byla i jedna velmi důležitá část našeho vysílání, do které jsme bohužel už z časových důvodů nezařadili to, co jsme pro vás, milí posluchači, natočili v Kroměříži, a bylo nám to velmi líto, protože se tam začal objevovat výraz hanácké vdolek. Asi se to všechno vysvětlí v té reportáži, kterou jsme tam natočili, protože jsme vlastně zjistili, že jsme na Hané, že jo? Nebo ta mezi tím Valašskem a tou Hanou jsou takové jako jemné hranice. Někde ta Kroměříž ještě ty části jsou jako Valašsko, ale vlastně je to Haná.
1: A to všechno dohromady je Zlínský kraj. Tak. Právě jehož zástupcem byla Kroměříž na naší mapě výletu.
2: Které se přezdívá Hanácké Atény.
0: Proč?
2: No pro tu krásu, pro těch spoustu panátek, které jsou v UNESCO, přátelé.
0: A nemusíš na mě řvát, já jsem ti naopak jako moderátor.
2: Jsem zvýšil hlas?
0: No právě, to by se hlavně zvýšil tep. Ne, já jsem dělal vlastně jako moderátor otázku.
2: No, to jsi udělal dobře.
0: Proč?
2: No.
0: Proč asi? Tu krásu. A pak dobrý bylo, když jsme tam chtěli takovou fotku udělat hezkou. Já říkám, tak tu uděláme tě v pozadí ten zámek. A Regina říká, a kde je ten zámek? Tady taková věž.
2: No tak ne, Regi velmi omlouvá to, že tam stálo obrovské pódium, které krylo ten výhled směrem k tomu zámku.
0: Tak, pojďme se přesunout do Kroměříže.
3: Na náměstí v Kroměříži dorazila Venďa Navrátilová a přinesla nám hanácké vdolek. Co to je? Dobrý den, mimochodem.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Kroměříža.
3: Co to je hanácké vdolek?
4: Tož veliké vdolek, no. Jak je malé vdoleček nebo větší, tož veliké vdolek. No, tož veliké vdolek.
3: A to je nějaká novinka?
4: No není, to se tady peče 200-300 let. To není nic novýho. Akorát, že ty hospodyně to dělali ve velkým, jak když na tu lopatu by se říkalo někde lopaťák, někde sírák. My říkáme tomu mašiňák. Přeto se k mašině bylo veliká brigáda, bylo moc práce, mlátilo se obilí a ona, ta hospodyň, potřebovala zasytit velké množství těch dělníků pracujících v tom zemědělství, tak napekla veliký vdolky. Ono to nedalo tolik práce a navíc tam máte všecko, ten tvaroh, těsto, rozvařený trnky, povidla. Takže to jsou ty proteiny, o kterých dneska se bavíme. Takže to je v podstatě nic nového, ale ona tím, že ji dělala veliký, tak tím zasytila velké množství lidí a měla to celkem brzo hotový, že? A ten tvaroh byl jako produkt z té dědiny, že? A nebo vlastně produkt toho hospodářství, protože se chovaly krávy a nadbytek mlíka, tak se dělal tvaroh a z tvarohu vlastně buď byly syrečky nebo ten tvaroh, že? Nic nového pod slunkem.
3: Pro naše rozhlasové posluchače bych měl říct, že na sobě nemáte úplně standardní oblečení. Co máte na sobě?
4: Já mám na sobě sváteční kroj z Hané, východní Hané nebo jihovýchodní Hané, jsou za tetičku a přišla jsem se oblíct tím nejlepším, co mám. Mám na sobě hedvábí.
1: A z čeho všeho se tedy ten kroj skládá? Vy máte i pokrývku hlavy, pak takový límec, já si to ani netroufám popsat.
4: Takže začneme od vrchu. Hlavu mám pokrytou takovým čepečkem, kterýmu se říká obálenka. To je už ta, já jsem vdaná žena a chráním si navíc ten šátek, protože šátky, jako ten červený, tady na Hané říkáme lipské šátek, tak to mám vlastně, abych si to chránila. Je to strašně drahý a dneska už nezeženete ty rozměry, proto má rozměr 1,60 x 1,60 m. To jinak neuvážeme. Kolem krku mám ten límec, krézl, tady v tomto regionu minimálně 5 metrů, plus paličkovaná krajka. Mám kabátek, rekonstrukci kabátku s modrým hedvábím zdobený, protože my jsme tady jiná tahana. Tahana je veliká, ta se rozprostírá, tady kus Moravy zabírá a my se ti Hanáci chceme trošičku rozlišit. Takže mě, když uvidíte v Olomoucu, tak budete vědět, že jsou tady od Hulina, od Kroměřižska. A pak mám na sobě sukňu a zástěru. Krajku mám z původní zástěry, ale zástěra se rozpadla, tak jsem to přešila. A tu sukňu zadní mám teda z hedvábí až ze samé Vídně od Komolky do Vežen.
3: Já když jsem vás oslovil, tak jsem řekl, pojďme si sednout. A vy jste řekla, že to nejde.
4: No nejde, já mám 5 spodnic a dá mě to moc práce na žehlit. A když si sednu, tak já to budu muset znovu žehlit. Tak já radši postojím, jestli vám to nevadí.
0: Postála Venďa Navrátilová z Kroměříže. Bylo krásně.
1: A ta by se dala poslouchat klidněji hodinu.
0: Pořád.
1: S takovou chutí to popisuje. No. A jako Jakub říkal, si všiml, jim během toho rozhovoru zvonil telefon. Měla takovou krásnou kabelčičku, v tu chvíli ji odhodila a hovořila plynule dál.

0: Hezká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Mého dnešního hosta, choreografa Václava Kuneše, znají diváci také jako porotce Stardance. Tanec je pro něj profesí, posedlostí, ale i způsobem, jak vyprávět beze slov. Co všechno musí tanečník obětovat, aby jeho pohyb vypadal naprosto samozřejmě? Jak těžké je smířit se s tím, že tělo má v kariéře tanečníka poslední slovo? A dokáže Václav Kuneš podle několika kroků poznat, jaký člověk před ním stojí? Tentokrát s choreografem Václavem Kunešem.
0: Blízká setkání Marka Němce
2: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Státy Evropské unie vyjednávají o dalším prodloužení protiruských sankcí. Čas na dohodu mají do zítra. A lesníci z Vysočiny začali budovat cesty pro hasiče. Bude nejprve polojasno, později proměnlivá oblačnost, převážně velká. V severovýchodní polovině území přehánky a nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršal. Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Na sankčním seznamu Evropské unie je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
4: Členské státy musí platnost sankcí na Rusy a Bělorusy prodlužovat každých 6 měsíců. Bez dohody by postihy přestaly v úterý platit. Minulý týden zástupci členských států ve vyjednávání neuspěli a tak sankce prodloužily alespoň provizorně o jeden týden. Podle dřívějších informací listu Politico bylo proti zejména Slovensko, které žádá vyškrtnutí dvou jmen ze sankčního seznamu. Každých 12 měsíců se musí prodlužovat také hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Policisté evidují do letošního srpna jeden případ digitálního kuplířství, za celý loňský rok byly 3. Podle organizací poskytujících pomoc obětem i ohroženým může být ale poškozených mnohem víc. Ministerstvo spravedlnosti změny zákona kvůli přesunu sex businessu online ale neplánuje. Podle mluvčího resortu Vladimíra Řepky současná legislativa k postihu stačí.
5: Nepovažujeme za vhodné zavádět zvlášť.

0: zvláštní trestně právní pravidla pouze proto, že se určité jednání odehrává na internetu. Rozhodující má být povaha a závažnost samotného jednání, nikoli to, zda k němu dochází na internetu nebo ve fyzickém prostředí.
1: Na začátku týdne se v Česku ochladí, teploty přes den klesnou hluboko pod 20 stupňů a v noci se objeví přízemní mrazíky. Přeháňky čekají meteorologové zpočátku zejména na severu a východě. Ve čtvrtek místy zaprší hlavně v Čechách. Víkend může přinést počasí babího léta s denními teplotami výrazně nad 20 stupni. Průseky a frezované cesty začaly v letošním roce budovat v lesích na Vysočině. Důvodem byl nárůst počtu lesních požárů, které vznikaly kvůli horkému počasí. Cesty mají zabezpečit, že se hasičská technika dostane přímo do zasažených míst. Přístup chybí často tam, kde se lesy obnovují po kůrovcové kalamitě. Jde o pilotní projekt, který by v budoucnu mohl být standardem i v jiných částech země, řekla mluvčí lesů České republiky Eva Jouklová.
2: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce, a tam ho testujeme.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: Bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se objeví četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6 a na Šumavě tepleji až 10.
4: Doprava.
1: D5 je před Prahou stále neprůjezdná, na 7,5 kilometru se srazilo 7 osobních aut, dodávka a minibus, lze sjet na 10. kilometru na souběžnou silnici. Se zdržením počítejte na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova, úsek mezi Rousínovem a Rohlenkou pojedete asi 25 minut. A příjezd do Brna po D52 komplikovala nehoda u Futura, následky už odstranili, ale kolony jsou dlouhé, brzdí se na 14. kilometru. Zprávy končí a do finále jde také Ráno na dvojce.
5: No ale třeba z pohledu maratonu máme před sebou ještě poměrně dost kilometrů, než dojde k tomu samotnému finále. Bude s náma běžet ještě Oldřich Suchý, budeme pročítat nějaké knihy, ale pak jsem chtěl říct ještě jednu věc. Jo, jeden takový e-mail, který jsem ztratil, mě moc mrzí. Týkal se Kroměříže. Posíláte nám hezké fotky z Kroměříže, tam to fakt bylo moc fajn. A i ten večerní koncert Moravské filharmonie Olomouc, to bych vám možná rád ještě jednou připomněl, milí posluchači, to už nebylo tedy ve vysílání, ale u příležitosti stovky Miloše Macourka, a nejenom tedy u této příležitosti, si vzali aranžéři a samozřejmě celá Moravská filharmonie sebou noty filmových melodií, nebo filmových nejenom melodií, ale i filmové hudby. Zněl tam Pán prstenů, že jo, třeba.
6: Piráti z Karibiku.
7: Star Wars. Fantomas.
6: A James Bond.
5: James Bond. Fantomas byl skvěle udělán. A potom skoro všichni četníci. To bylo tak fajn. To bylo opravdu moc dobrý. No prostě John Williams, Vladimír Kosma, rozumíte, Elmer Bernstein, no taky jména. Nádherný, nebylo to nádherný. A potom tam byl takový přídavek a zazněla Arabella. Mm-hmm. A
7: Letající čestmír,
5: zítra vstanu, opařím se čajem a což tak dáci špenát. Bylo to parádní. A já jsem se v té souvislosti ještě potom nějak večer v noci zabýval hledáním těch scénaristických nebo námětů Miloše Macourka. A je to teda zajímavý. Protože on kromě Mach a Šebestová, že jo, třeba. Mm-hmm. Ale například film, který není úplně populární a já úplně chápu proč, pro svou komplikovanost, který se jmenuje Happy End. V tom hraje Vladimír Menšík. A ten film je celý puštěn pospátku. Ale ten děj jde dopředu. Nevím, jestli si to umíte představit. No, já to někde najdu a přinesu vám to. Když tak si to zkuste najít, myslím, že to dokonce na nějakém YouTube je, nebo někde se to dá koupit, nebo je to možná na nějaké platformě, nebo na e-vysílání. To vůbec nepochopíte, jak ten člověk to mohl vymyslet. On jde normálně pospátku, ten film. Se pustí, to znamená, on všechno je pospátku, ale ten děj jde normálně dopředu.
6: Tak to je genialita.
5: To je fakt úplně mimo chápání, ale je to tak strašně komplikovaný, je to něco jako zítra vstanu, opatřím se čajem. To si myslím, že je hodně pro takové jako milovníky fantasmagorie, protože...
6: To sice jo, ale směj se opravdu od začátku do konce. To pořád. Je jeden for za druhým.
5: A historka, že jo, myslím, že jsem vám to říkal, že v určité fázi natáčení se prý v tom ději vyznal pouze Jindřich Polák jako režisér a Petr Kostka jako hlavní postava. Nikdo nevěděl nic. Ještě proč se ptali, proč to máme říkat, když už jsme to jednou říkali. No protože jste se zase do té minulosti. No na jak, jako nebo?
6: Chudák skriptka teda.
5: Ne, fakt to za to stojí, je to moc fajn. Ondřej Ruml nám bude zpívat o Vinohradech.

0: 8 hodin 11 minut, já tady vítám ve studiu Oldřicha, ty jsem říct Lipského, protože jak jsme před vstupem, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak jsme před vstupem mluvili o filmu Happy End Miloše Macourka, tak Oldřich Suchý je teda nadšeným divákem tohoto filmu. Jsme teda asi dva.
1: Ne,
0: jich asi je nás víc, ale režíroval to Oldřich Lipský a právě Miloš Macourek to vymyslel. A hraje tam jenom pár herců a jak jsem říkal, ten film je velmi jako komplikovaný.
2: A napsala ještě Olí Štrejbarová, my ten film milujeme, jenom jsme si ho museli pustit třikrát. Takže už jste tři.
0: Ano. On se musí pustit víckrát, protože to není, je to jako hrozně komplikovaný, ale...
1: Ale já bych si člověk užil všechny ty vtípky, co v tom jsou, protože film jde. Vlastně se odvíjí pospátku obrazově, ale hlasový doprovod nám vypráví příběh normálně klasicky dopředu, tak všechno se to hezky složit, je, ale je to teda, já tyhle geniální věci miluji a je mi trochu líto, že jich je vlastně málo a na druhou stranu si říkám zaplať Bůh, protože jinak by všechno bylo geniální a už bychom to nevnímali.
0: A teď jste mi vlastně krásně nahrál, protože vy sem často chodíte a já jsem si toho všim, že vy pokaždé, když odejdete, tak my jsme zádumčiví. Protože přinesete nějakou knihu, která není úplně veselá. Nešlo by to někdy změnit?
1: Změníme to dnes.
0: To je náhoda. A
1: řekl bych až celkem, ale násilně, jako právě v Happy Endu. Protože je pravda, že i já, když odsud scházím, tak naše pravidelná posluchačka, moje maminka, mi píše, ona hodnotí, jestli jsem se zasekl, přeřekl a tak dále. A potom také řekne, že ale... ty tam pořád nosíš taková těžká témata. A já odpovídám, já za to nemůžu, že to ti autoři píší. Je pravda, že třeba, aby vznikla humorná knižka, tak jsem si ji musel já napsat. My jsme ji teď křtili třeba v sobotu a že to je knižka k smíchu. Nicméně opravdu vychází mnoho knih se závažnými tématy a když chceme něco, abychom se poveselili, tak jsem sáhl na knihy dětské. Takže dětské. Je to opravdu velký úkrok stranou a je to i, jak bych si nazval dnešní program náš, já, tak by to bylo, když slavné spisovatelky dospělé četby píší pro děti, protože budeme se bavit o Petře Klabouchové a Miriam Blahové, obě jsou to oblíbené autorky knih pro dospělé, ale tentokrát mají na kontě i knihy pro děti. V případě Miriam Blahové se kniha jmenuje Zachránci hvězdíku a je to kniha pro menší čtenáře s krásnými ilustracemi, zavedená z kniha Do lesa, když si ji přečtete vy jako dospělí, tak se vrátíte i nejenom do lesa, ale i do dětství. Je tam chodící strom, je tam sova, netopír, veverka, úžasná.
0: A chodící stromy byly i v Mrazíkovi.
1: A jde o to,
0: určitě,
1: jde o to, že hvězdík je název lesa, který se dostal do ohrožení, protože za jedné velké bouřky udeří blesk do skály, která je tam kousek od toho lesa a najednou z té skály začne příštit voda a vypadá to, že les hvězdík bude zatopen. A naši hlavní hrdinové se rozhodnou, že tomu zabrání a že se vydají na dobrodružnou výpravu. Během dní se dozvědí o sobě mnohé, třeba o tom, že chybovat je nejen lidské, ale i zvířecí, že je fajn mít kamarády, že se nemusíme stydit za to, když jsme třeba upovídaní, tak a jsme za to třeba napomínáni, takže je to někdy dobře a že nám to i pomůže, že se můžeme z něčeho třeba vymluvit. Ale na té knižce nejvíc ze všeho mě se líbí, že když se na ní podíváme, tak na té knižce nestojí jenom Miriam Blahová, ale i Julie Blahová. A to není sestra autorky, ale je to její dcera. A ta kniha vznikla tak, že maminka se svojí malou dcerou si povídali tenhle příběh pro sebe. Když chodili ven na procházku nebo byli doma, tak si postupně nabalovali dobrodružství těch zvířátek, co se jim tak mohlo stát a jestli ten les zachrání nebo ne. A ten příběh měl zůstat doma. To bylo jenom prostě domácí tlacháníčko. No ale pak, když asi takhle nabobtnal, že už by z toho mohl být kompletní knižní příběh, tak si Miriam Blahová řekla, pojď, Juli, sepíšem to a tohle to je výsledek. A musím říct, že v určitých ohledech umím být taková stará plačka. Tak mě to docela dojímá, že mi přijde hezké, že jednou třeba za 20 let si ta Julie Blahová tu knížku vezme doma z knihovnička a řekne, hele, tak to jsme udělali s mámou, my tehdy, když jsem byla malá a bude mít věčnou vzpomínku a přijde mi hezké, i kdyby to lidé dělali doma, maminky s dětmi, tatínkové s dětmi, takhle si sepisovali vlastní příběhy, nemusí to nikdy vyjít tiskem, ale zůstanou doma schované a jednou za 10, za 20 let vás to umí hezky podle mě rozplakat.
0: No a já se tedy ještě zastavím u té ilustrátorky, to je Olga Václavková. A já jsem mluvil o tom, že chodící a mluvící stromy, ne, mluvící ne, chodící stromy byly v Mrazíkovi. A to jsem se Olgy dotknul, protože to byly darebáci a nebyly vůbec hezký. A tady to je nádhera. Tak ti ukážu, protože to je strom, to by mě teda nenapadlo. Z větví má ruce, logicky, dva kmeny jsou nohy, ale hlavně má na hlavě vlasy, což jsou listy.
2: To je hezky.
1: Ne, ilustrace jsou opravdu velmi povedené. Já v nich vidím trošku, jak jim říkám, že je to trošku retro. Na mě něčím působí, jako kdyby byly z mého dětství.
2: To je pravda. Souhlasím úplně. Takže taky mám pocit, že je znám ze svých pohádkových knížek. Máte pravdu.
0: Ale Zachránci hvězdíku, to je fajn. Ale co název Prokletí upírů?
1: To je pořád ještě kniha pro mládež a děti, to už je pro trochu starší, řekl bych tak, od 13 let. Oni to ostatně teda na té knize píší, takže to není tak úplně z mé hlavy, nicméně i pocitově bych to tak viděl. A myslím, že upíři k Petře Klabouchové jdou, kdo jí čte, tak ví, že přece jenom je to taková říznější autorka. Dokonce někdy bývá obvinována, že je krvesajná, tak tady je to vlastně správně, protože jsou tady upíři. A je to, pozor, je to kniha, která v její literární historii vyšla jako druhá. Je to téměř už 20 let, co ta kniha poprvé vyšla a teď se dočkala nového vydání, hezčích nových desek, ne jako tehdy. A je to příběh o mladém upírovi, který se jmenuje Vlady, jeho otec je Drákula 24. a záhadně zmizel. Něco se stalo, nevím, byl to vynálezce, který se snažil upíry trochu poličtit, takže má vynalezl ten Drákula 24 tabletky, že upír může na slunce. Dokonce nemusí pít krev a je živ jenom z kečupu. A to se hodně líbí právě tomu Vladimu, který chodí i do klasické lidské školy a jeho nejlepší kamarád je junior Van Helsing, takže kdo trošku zná Drákulu Brema Stokera, tak ví, že Van Helsing je Drákulův nepřítel, tady jsou to nejlepší kamarádi, no a tedy tatínek toho hlavního hrdiny zmizel, ztratil se. A když je to dětská knížka a dobrodružná i zábavná, tak co udělají samozřejmě dětští hrdinové? Půjdou tatínka hledat, takže jdou na to, jde ten Vlady, jeho kamarád junior Van Helsing, ta Vladová nepříjemná sestřenice vampírie, která se po vypití kouzelného nápoje zamiluje do toho Van Helsinga, svého nepřítele. A ještě s ním jde Lupus, což je vlkodlak, ale je to takový komorník v sídle Drákulových, který na všechny dává pozor a cestují po světě například do Benátek nebo do trojúhelníku Bermudského a tak dále a vlastně hledají toho tatínka a důvody, proč zmizel a jsou pronásledováni všetečným novinářem, který se jmenuje Knoblouch, což je varianta na Petru Klabouchu, která byla novinářkou a potom je také pronásleduje tajuplný bílý netopír, který jim všechno kazí.
2: No se si musíme přečíst.
1: Rozhodně.
0: Dobrý. Van Helsing, není to nějaká kapela metalová, že jo?
2: Je.
0: Já jsem si to myslel, se tady hned smáli. Takže Miriam Blahová, Zachránci hvězdíku, Petra Klabouchová, Prokletí upírů, nejen pro nejmenší čtenáře.
1: Rozhodně.
0: A to byl Oldřich Suchý, děkujeme.
1: Mějte se krásně.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: My jsme si na tři tečky tady nechali ještě Oldřicha Suchého ze dvou důvodů, protože jsme se tady bavili o tom vy jste říkal, že jakási konotace mezi klabouchou a knoblauchem, ale my jsme nevěděli, že vy nevíte, že knoblauch je česnek.
2: V Němčině. A tím pádem to dostalo ještě jiný, protože ten novinář tohoto jména je lovcem upírů, čili jejich nepřítelem.
1: Tak, a proto se jmenuje česnek.
2: Jo.
1: To je první tečka.
3: A teď tady máme speciálně e-mail pro vás, který přišel do naší e-mailové schránky.
2: Doufám, že to není Vítka.
3: Poděkování Oldřichu Suchému. Dobrý den, pane Suchý. Moc děkuji za vaše každotýdenní vstupy v Ranní dvojce. Vždy se na ně těším. Čekala jsem na slevu, zřejmě posluchačka tento víkend, jak si zaznamenala, že byly vysoké slevy ve spoustě obchodu, ale zvědavost zvítězila. Máme za sebou takový víkend slevový. Není to první kniha, kterou jsem koupila na vaše doporučení. Moniny oči od Tomase Schlessera. Už první stránky knihy mě zaujaly. Díky této knize poznám více slavná díla a snad si i více zapamatuji. Věřím, že tato kniha bude putovat po mé rodině a známých. Mějte se moc hezky, krásný podzim. Věřím, že díky vám má peněženka bude zase někdy lehčí. S pozdravem Petra Mikulcová, Hoclavice.
2: Já moc zdravím paní Mikulcovou a přiznám se, že mi občas lidé píší, že je stojím hodně peněz. To je ta nejčastější zpráva, kterou dostávám, tak já se všem vlastně omlouvám.
3: Ne, drahý Oldřichu, my jsme za vás rádi.
2: Já moc děkuji, a teď tady červená.
1: Tak to byla druhá tečka a třetí tečku má připravenou Jakub Kaloč. Jenom to neví. Ty máš třetí tečku, jenom ti to nikdo neřekl.
4: No počkej, má.
1: Máš. No ty máš hlavně jednu velkou tečku.
4: Počkej, to musíš ochutnat. A to je co? Tam máš Redimalžit vidličku.
5: Prosím tě, Gran Padano.
1: A to je ta tečka.
5: Pecorino Romano, to je tortilla s kvalitním ajvarem a sýrem. Bohužel v tom je česnek, takže...
3: Takže já se budu jenom dívat.
5: Ale já tady třetí tečku, přátelé, mám.
1: Na mě nemůžou upíři.
5: Já se s dovolením ještě vrátím úplně na začátek našeho vysílání k rannímu špeku. Jehož výsledkem byla tajenka. A napsal nám takový hezký příběh posluchač. Mám příběh z řešení křížovky. Stal se v dobách minulých. Kamarád Honza, vedoucí směny v práci, luštil v novinách křížovku a nahlas četl. Začátek závodu na 5. Jo, tak to bude vrátnice. Tak se trápil několik minut a potom odhodil noviny na zem se slovy, kdo neumí napsat křížovku, ať nepíše vůbec noviny. Kolega Mirek sebral noviny na hlas a přečetl, začátek závodu na 5 je Honzo start. Do nastalého ticha Honza konstatoval, všichni jste blbci, a odešel. Děkujeme.
3: Ze života, krásně.
1: Loučí se Regina, Jakub a Dalibor, mějte se krásně, děkujeme.
5: Tak.

0: Četba na pokračování na Dvojce.
1: Kam až může vést cesta za pomstou?
2: Přijela jsem, abych dořešila to, co se stalo už před lety. Pro město je ta záležitost uzavřená. Pro mě ukončená není.
0: Třeba k novému, šťastnějšímu životu.
3: Pavla překvapilo, jak uvolněně se Mirek k Barboře chová. Jako kdyby byli přátelé. Tuhle bratrovou stránku ještě nikdy nezažil.
1: Čas voz.
0: Premiéra románu Aleny Monštajnové jako Četba na pokračování.
1: Každý den po 22. hodině na Dvojce.
4: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Co říkáte této myšlence?
0: Jak to vidí?
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
5: Dobrý den a celý nový týden. Jsem ráda, že jste si z programové nabídky vybrali pořad, ve kterém od pondělí do pátku hovoříme se zajímavými hosty o všem aktuálním a důležitém, co se kolem nás děje. Tento týden naší pozornosti naujde schvalování státního rozpočtu na rok 2027, dění na Blízkém východě, volby do Ruské státní dumy či podpora talentovaných mladých novinářů. Následující minuty budou patřit dění na české politické scéně. Mým hostem je Lukáš Jelínek, politický analytik. Tak buďte vítán, dobrý den.
6: Krásný den vám i posluchačům.
5: Zamyslíme se především nad vztahy hlavy státu a vlády, ale také vztahy uvnitř vládní koalice, nad reakcí kabinetu na ruské hybridní hrozby, nad průběhem předvolební kampaně či zpochybňování nezávislosti justice premiérem Andrejem Babišem. Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Jak to vidí?
5: Prezident Petr Pavel minulý týden opět využil své právo a vetoval zákon o státních zaměstnancích a také návrh zákona, který by omezil jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Podepsal naopak návrat EET i novelu stavebního zákona. Neovlivní to, pane Jelínku, zdá se již zakopanou válečnou sekiru s premiérem Babišem. Před týdnem se sešli oba pánové po další době osobně, obnovili běžnou komunikaci.
6: On Andrej Babiš ani po té schůzce nevypadal moc spokojený, zvlášť když hovořil o těch vnitropolitických tématech, která s prezidentem probíral, takže patrně mu už Petr Pavel oznámil, které zákony další bude vetovat. Popravdě řečeno, ono člověk někdy má pocit, že i kdyby vetoval drtivou většinu teď těch zákonů, které procházejí sněmovnou nebo parlamentem, tak by to nebylo na škodu. Já tedy předpokládám, že časem přijde na řadu i taková legislativa, která bude nekonfliktní, ale v okamžiku, kdy teď velmi často poslanci projednávají zákony takovým tím velmi zrychleným způsobem jako z rychlíků, kdy klíčovou normu předloží vláda prostřednictvím koaličních poslanců, aby se vyhnula připomínkovému řízení, aby se vyhnula názorům expertů, pak se snaží ještě co nejvíce zjednodušit ten průchod sněmovnou, tak už jenom ta forma projednávání zákonů si často říká o zvednutí toho varovného ukazováku a navíc ten obsah některých zákonů skutečně je podle mě velmi sporný. Týká se to právě té normy o státních zaměstnancích. Tam ani nemyslím tak ten přílepek, který se může dotknout osobně Petra Pavla, to znamená těch prezidentských pravomocí, protože to asi nejspíš nakonec stejně bude téma pro ústavní soud, poněvadž tady se nejspíš koaliční většina možná pustila až na příliš tenký led, ale ten samotný zákon o státních zaměstnancích, který navázal na ten velikánský průvan po nástupu Babišovy vlády na tu systemizaci, na zpochybňování integrity státních úředníků, na to, že se o nich hovoří jako o parazitech, tak v tuto chvíli ještě oslabit jejich, řekněme, ochranu před politickými vlivy a naopak snaha více politizovat tu státní správu, například součástí toho zákona je, že jako kvalifikace se bude brát i členství v zákonu zákonodárném sboru, tak v tuto chvíli už to vypadá, že i poslanci někteří si možná hledají nějaká další místa, kam by se upíchli v budoucnu. Proto si myslím, že tady tento zákon si skutečně prezidentovo veto zaslouží. Já si myslím, že by si to veto asi zasloužili stavební zákon, ale prezident nemůže vetovat úplně všechno. Vláda musí počítat s tím, že prezident bude takto postupovat, protože jednak prezident jasně ve volbách nebo před volbami řekl, jaké jsou jeho hodnoty a na čem bude bazírovat, a to také dělá. No a když už se nám tady sejde vláda a prezident, kteří přeci jenom jsou trochu jinak ideově nebo programově orientovaní, tak je logické, že prezident bude hájit určité kóty, a to ještě si skutečně myslím, že vláda může být ráda, že prezident se drží ještě zpátky, to znamená, že i mezi těmi spornými zákony vybírá ty, které jsou řekněme nejvíce hodny nebo nejvíce hodny prezidentského veta.
5: A nakolik se podle vás, pane Jelínku, liší přístup prezidenta vlády k zahraničně politické agendě? Jenom připomenu, že Petr Pavel i šéf diplomacie Petr Macinka jsou pracovně ve Spojených státech.
6: Myslím si, že ta zahraniční politika začíná v tuto chvíli Petra Pavla zbližovat. On se nepotřebuje v řadě těch zahraničně politických pohledů zbližovat s Petrem Macinkou, protože ačkoliv jejich osobní vztahy jsou na bodě mrazu, tak jejich transatlantická orientace obou dvou, tak ta je zřejmá. Ale zajímavější je spíš to, jak v tuto chvíli velmi vážně o bezpečnostních hrozbách hovoří premiér Andrej Babiš, když hovoří o hybridní válce, která se vede proti České republice, tak to je něco, co jsme od Andreje Babiše v minulosti neslýchali. My jsme slýchali od něj hlavně slovo mír a že chce mluvit o míru, tak dneska mluví o válce už i on, protože mu nejspíš došlo, jak jsme ohroženi všemi těmi drony a výbušninami a vším tím, co se nachází na území našich partnerských zemí Severoatlantické aliance. No a v takové situaci prostě musí prezident s premiérem hovořit a informace si vyměňovat, společně třeba nějak analyzovat, stanovovat nějaké strategie. Přeci jenom prezident je hlava státu, vrchní velitel ozbrojených sil. Myslím si, že Andrej Babiš se znal, že je asi dobré o té zahraniční politice přinejmenším o ní s Petrem Pavlem hovořit, a proto ty schůzky podle mě už teďka snad budou fungovat víceméně plynule, ať už za účasti ministra zahraničí nebo bez něj. To, že se budou navzájem rozcházet v těch vnitropolitických tématech a že na sebe budou nejrůznějším způsobem se snažit, když už ne útočit, tak přinejmenším se vůči sobě vymezovat, tak to je asi logické. Ale i tam si všimněme toho, a už na to jsou i sociologické průzkumy, že hnutí ANO trošku mírní svoji rétoriku, protože se ukazuje, že před těmi komunálními a senátními volbami Andrej Babiš potřebuje pozbírat umírněné středové voliče, tak aby dokázal uspět v tom dvoukolovém senátním systému, nebo aby dokázal uspět v těch velkých městech. A to znamená vyhovět voličům v tom, že oni si nepřejí, aby tady byly nějaké setrvalé konflikty mezi nejvyššími ústavními činiteli. Proto si myslím, že přinejmenším do voleb se v tuto chvíli trochu ta atmosféra uklidní, a byl bych rád, kdyby to vydrželo i po nich.
5: Co se týče ruských hybridních hrozeb a hybridní války, tak tady to zajiskřilo mezi českou hlavou státu a slovenským premiérem. Robert Fico zopakoval, že Západ hledá záminky pro válečný konflikt s Ruskem. Cituji, nechce, aby se Slovensko stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. Konec citace, tedy měl na mysli ten zásadní bod alianční smlouvy o tom, že útok na jednoho člena aliance je útokem na všechny. Český prezident tento výrok Roberta Fica o kolektivní obraně na to označil za závažný, na což slovenský premiér reagoval slovy, že český prezident by jako bývalý generál na to rád bojoval, zatímco on bude respektovat mírové směřování. Tak co tady sledujeme?
6: Robert Fico se už definitivně asi utrhl z řetězu, hraje vabank, je to vidět i v té domácí slovenské politice, kdy se stále více orientuje na možnou spolupráci s krajní pravicí, s republikou a podobně. A ty jeho výroky k zahraniční politice, k Rusku, tak ty jsou vlastně setrvalé, kdy má tendenci jakoby obhajovat nebo přinejmenším zmírňovat riziko nebo vážnost toho rizika nějakého konfliktu zemí NATO. NATO s Ruskem. Myslím si, že na jedné straně je dobře, že český prezident na to zareagoval, protože ono se to opravdu týká i těch spojeneckých vztahů a v okamžiku, kdy jsme dvě velmi blízké země, tak je dobré vědět, kdo komu je ochotný přijít v případě nějakého útoku na pomoc. Možná to mohl udělat Petr Pavel trochu elegantněji, když už komentuje vyjádření jiného prezidenta, mohl prostě jenom Robertovi Ficovi zkázat, že Česká republika by na rozdíl od Roberta Fica přišla Slovensku na pomoc, kdyby bylo napadeno, tím by se potom vyřešily všechny ty další debaty o tom, kdo chce válku a kdo chce mír, ale myslím si, že tady toto je velmi silné téma nejenom pro českou vládu, tady toto by mělo být velmi silné téma podle mě i pro Severoatlantickou alianci, možná i pro Evropskou unii a je strašně nešťastné, že tady ty dvě organizace sice mají tendenci přibírat nové a nové členy, ale v tuto chvíli už nejsou za to schopny řešit problémy s těmi členy stávajícími, pokud někdo se rozhodne vzepřít spojeneckým závazkům, tak jako co se s tím dá dělat. Nikdo v tuto chvíli není schopný Slovensko ze Severoatlantické aliance kvůli tomu vyloučit, ale myslím si, že všem musí být jasné, že podobné výroky přinejmenším rozkládají tu alianci nebo veškeré podobné mezinárodní svazky zevnitř a to zrovna v této době je ta nejhorší možná zpráva.
5: Konstatuje politický analytik Lukáš Jelínek.
1: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Prezident Petr Pavel chce na valném shromáždění OSN podpořit kandidaturu Česka na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 2033. Česko bylo naposledy nestálým členem této organizace v letech 1994 až 1995. V roce 2007 neuspělo v souboji s Chorvatskem. Jak, pane Jelínku, vnímáte význam této cesty i projevu hlavy státu na zmíněném fóru? Zaznět by měl pozítří ve středu.
6: Vždycky je dobře, když na takové akci vystoupí hlava státu a jsem rád, že tady v tomhletom panuje konsenzus mezi prezidentem a Babišovou vládou. Důležité je také, proč tam chce vystoupit a co tam chce říct. Asi skutečně jedním z těch silných důvodů bude ona česká kandidatura za nestálého člena Rady bezpečnosti, protože na začátku těch 90. let jsme to měli lehké, tenkrát jsme byli prostě nová vzkvétající demokracie, ještě všechny oslovovala osobnost Václava Havla, takže ten boj s ostatními zeměmi o ten post nebyl až tak těžký, ale myslím si, že dnes bude hodně záležet na tom, jakým způsobem bude Česká republika se stavět k nejrůznějším mezinárodním problémům. A tam někdy mám pocit, že hodně přešlapujeme, ono je to vidět nejenom ve vztahu vlády k Ukrajině, ale je to často i ve vztahu české politické reprezentace třeba k Izraeli nebo k blízkovýchodnímu konfliktu a podobně. Přesto si myslím, že ty šance České republiky relativně slušné jsou a pokud dokáže prezident s panem ministrem zahraničí Macinkou táhnout za jeden provaz, tak si myslím, že by jistého úspěchu i na tom diplomatickém poli dosáhnout mohli.
5: Jak už jste zmínil, i ministra zahraničí pana Macinku, ten se zúčastní zahájení všeobecné rozpravy valného shromáždění. Na ministra čeká zhruba 20 bilaterálních schůzek z protějšky z Afriky, Blízkého východu, Latinské Ameriky. Mimochodem, do Spojených států, do New Yorku, neodletěl Petr Macinka speciálem spolu s prezidentem, nýbrž komerční linkou. Oficiálním důvodem je program, vlastně pracovní program, také prý i cena letenky. Stojí to vůbec za povšimnutí, pane Jelínku, nebo je to prostě organizační důvod?
6: No, já bych to asi nechtěl zbytečně pitvat, protože k podobným situacím podle mě docházelo i v minulosti, v dobách, kdy si prezident s ministrem zahraničí třeba rozuměli a skutečně tím důvodem potom byl třeba jejich program. Jestli to je i tady tento případ, tak věřit můžeme nebo nemusíme. Víme, že oba dva bydlí ve stejném hotelu, tak jako popravdě řečeno stejně na sebe budou narážet, tak asi by to bylo dětinské, kdyby jenom kvůli osobním vztahům neletěli jedním letadlem, ale přeci jenom řekněme, že symbolicky, a to nejenom tady tato cesta, ale třeba i do budoucna, tak symbolicky, pokud by chtěli čeští ústavní činitelé ukázat to, že mezi sebou zakopali tu válečnou sekeru, tak i nějaká podobná společná cesta by možná stála někam za zvážení.
5: Roztají ledy za velkou lůží podle vás?
6: Prosím.
5: Jestli roztají ledy mezi oběma plány, když byli myslím, oba společně summitu v NATO, tak...
6: Já si myslím, že totiž ono je to s Petrem Macinkou nebo s motoristy trošku komplikovanější. Já si nemyslím, že oni by byli bytostně, řekněme, konfliktní, nebo že by chtěli za všech okolností na veřejnosti i v soukromí prostě okopávat prezidenta republiky nebo kohokoliv dalšího. Oni si prostě z konfliktu s Petrem Pavlem udělali politické téma, kterým se snažili mobilizovat nějaké voliče. Předpokládám, že tím nezmobilizovali své voliče z loňského roku ze sněmovních voleb, spíš ubírají voliče SPD, možná některé voliče hnutí ANO, ale já si opravdu pořád nemyslím, že by jakási nenávist vycházela zevnitř Petra Macinky. Podle mě je to skutečně motoristické divadlo pro voliče a možná někdy zbytečně, jak voliči, tak i my, kteří tu politiku rozebíráme, na to divadlo naskakujeme, protože ta pěna dní, co kdo, jaký politik, o kterém jiném politikovi řekne, tak ono to je možná zajímavé jako čas od času sledovat, když vidíme, že ty výroky se různě mísí a překrývají, ale podstatné je, co oba dělají. A pokud tady dojde prostě k nějakému souladu ve směrování přinejmenším zahraniční nebo bezpečnostní politiky, tak mě už potom bude úplně jedno, co si pan Macinka myslí o Petru Pavlovi a naopak.
5: Vláda dnes bude schvalovat návrh státního rozpočtu na rok 2027. Motoristé a druhý menší partner hnutí ANO SPD požadovali v uplynulých dvou týdnech snížení schodku, který má podle návrhu dosáhnout 389 miliard korun. Minulý čtvrtek se strany dohodly na úsporách v řádu jednotek miliard, také na legislativních úpravách, tak, aby bylo možné výdaje snížit ještě o 20 miliard během příštího roku. Bude to nakonec lepší výsledek, než se to jevilo, pane Jelínku? A bude to 108 zvednutých rukou, nebo jenom 107 v uvozovkách?
6: Tak každá ušetřená miliarda je dobrá, ale já jsem spíš zvědavý na to, co předloží motoristé směrem k tomu příštímu roku, protože těch 20 miliard, ty budou muset škrtat v mandatorních nebo kvazimandatorních výdajích a to nebude vůbec jednoduché, protože spoustu těch výdajů zavedlo hnutí ANO, protože se snažilo vyhovět nějakým voličským skupinám a bude zajímavé potom pozorovat, ze kterých kód bude hnutí ANO třeba ochotné ustoupit tady v té přetahované z motoristy. Takže já si myslím, že ani těch 20 miliard příští rok ušetřených ještě jistých není. Podstatné je, že opět koaliční strany všechny musely něco předvést před svými voliči, už jenom proto, že se blíží volby a že nikdo nemůže vypadat tak, že se jenom veze nebo že přijímá všechno, s čím přijde Andrej Babiš s Alenou Schillerovou. Takže motoristé se nakonec ozvali, protože se začala ozývat jejich členská základna a dokonce už to bylo hodně nahnuté i s jejich šéfem rozpočtového výboru, panem Pikorou, který byl tedy velmi nespokojený s tím návrhem rozpočtu, takže se rozhodli vyjednávat a něco uhrát. Ve skutečnosti toho podle mě moc neuhráli, jestli to dokáží obhájit před svými voliči motoristé, to úplně jistě nevím, uvidíme. Musela se pochopitelně přidat i SPD, Tomio Okamura se nemohl tvářit, že se o to netýká, tak si alespoň přihřál svá oblíbená témata, Ukrajince, sociální dávky, výdaje na obranu, ale tam možná bylo zajímavější potom to, jak se dokázali střetnout SPD a motoristé mezi sebou v té bitvě, jednak o návrat karenční doby, což tedy SPD odmítla. Stejný spor se nejspíš povede o dávky v nezaměstnanosti. Tam si myslím, že uvidíme, že ty koaliční strany, ačkoliv se vezou na takové té, řekněme, vlastenecké, národovecké, suverenistické nebo trumpovské vlně, nazvíme to, jak chceme, tak nakonec mají často rozlišné ekonomické programy a rozlišné ekonomické zájmy. Takže já si myslím, že tady toto je jenom předzvěst těch budoucích konfliktů. Dneska asi ten rozpočet bude někde kolem 385 miliard, no tak s tím už se asi v tuto chvíli příliš dělat nedá. Já jsem mnohem zvědavější jednak na to tedy, jak se budou řešit ty mandatorní výdaje v příštím roce a jestli některé politické strany, přinejmenším opozice už to naznačuje, přijdou i s nějakými návrhy, jak posílit tu příjmovou stránku státního rozpočtu, třeba nějakou zajímavou daňovou reformou.
5: Pohled politického analytika Lukáše Jelínka.
1: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Premiér Andrej Babiš, lídr hnutí ANO, včera opět zpochybnil nezávislost justice. Trvá na tom, že, cituji, u nás vás můžou zavřít na objednávku. Řekl to ve svém videu na sociální síti. Podobná slova pronesl už dříve. Soudcovská unie ho kvůli tomu v pátek vyzvala, aby doložil svá tvrzení, že soudci rozhodují bez důkazů. Co ho k tomu vede, pane Jelínku?
6: Tak Andrej Babiš je svým způsobem uzlíček emocí a tady tento čerstvý příběh nastartoval meeting v Havířově, kdy ho zaskočil občan, kde ve městě, ve kterém jsem strávil podstatnou část života, které hodně výrazně volí hnutí ANO, najednou narazil na voliče, který mu položil nepříjemnou otázku, jak to, že v minulosti prosazoval zrušení poslanecké imunity a dneska se za ní schovává. A to Andreje Babiše tak vytočilo, že začal se vymlouvat na právě tu z jeho pohledu skutečnost, že u nás vás může mafie zavřít na objednávku. No, kdyby to řekl opoziční politik, tak bych ještě řekl, dobře, hájí se, jak může. My jsme něco podobného zažili s Marií Benešovou v roce 2007, kdy jako stínová ministryně spravedlnosti za sociální demokracii hovořila o justiční mafii, dokonce vyjmenovala konkrétní osoby. Mimo jiné mezi nimi byla i současná poslankyně za motoristy Renata Vesecká, bývalá nejvyšší státní zástupkyně. Takže tady alespoň vidíme, jak ty názory na ty mafie se můžou různit. Tenkrát se samozřejmě ti nařčení bránili, nakonec po dlouhých letech skončily ty soudní tahanice plichtou, ale Marie Benešová tenkrát ale aspoň dokázala označit, koho myslí tou soudcovskou mafií, dokázala hovořit o konkrétních kauzách, nejenom o nějaké své vlastní kauze, ale o veřejných kauzách, na kterých se to snažila dokládat a hlavně vystupovala jako opoziční politička. Zatímco Andrej Babiš argumentuje svojí vlastní osobní kauzou, vystupuje navíc ještě jako předseda vlády, jako člověk, který by z hlediska občanů měl mít jistou zodpovědnost za naši bezpečnost a za to, že tady funguje všechno, včetně té soudní soustavy. No a hlavně jako reprezentant výkonné moci spochybňuje funkčnost moci zákonodárné v České republice, takže to si myslím, že je spousta důvodů pro to, aby byl Andrej Babiš vlastně tázán nebo hnán k tomu, aby byl konkrétní. Pokud objevil mafii, tak ať ji popíše a ti můžou orgány činné v trestním řízení odhalit, vyšetřovat, odsoudit.
5: Jak už jste řekl, pane Jelínku, tyto výroky Andreje Babiše zazněly na předvolebním mítinku v Havířově. Tak jak zatím z vašeho pohledu probíhá kampaň před komunálními a senátními volbami?
6: Nevím, já z ní nejsem úplně nadšený, protože na jedné straně je vidět, že politické strany si uvědomují, že jde o hodně, jak v těch komunálních volbách, zvlášť ve velkých městech. Tam navíc můžeme potom sledovat i nejrůznější politické laboratoře, jak se budou spolu ty politické strany po volbách spojovat. A to si myslím, že si uvědomují všechny ty stranické sekretariáty, že dřív nebo později třeba bude muset dojít k tání mezi hnutím ANO a mezi těmi středopravicovými stranami. Někde si to budou chtít třeba po těch volbách vyzkoušet, ale k tomu potřebují co nejlepší volební výsledek. Proto všude v tuto chvíli jsou vidět i straničtí lídři, nejenom ti městští nebo regionální, ale i celostátní. Stejně tak volby do Senátu. Andrej Babiš nechce, aby mu komplikoval Senát vládnutí tím, že bude vracet kde jaký zákon. Potřebuje posílit svoji pozici nebo pozici hnutí ANO v Senátu. Opět je vidět ta velká snaha. Ovšem, když se podívám na ty konkrétní, řekněme, výstupy z té kampaně, ať už na to, co zazní v těch jednotlivých debatách, nebo jak co ti politici slibují, tak mám pocit, že politici jsou čím dál víc obezřetní, aby náhodou s těmi sliby nezašli někam moc daleko a nemuseli se potom zpovídat. Proto ta kampaň je založená hodně na emocích, na sloganech, ale kdo ví, no tak třeba alespoň v těch komunálních volbách se v tom voliči vyznají.
5: Volební výsledek vládní křesťansko-demokratické unie CDU v Německu rozhodně nepotěšil tuto stranu ani jeho lídra, spolkového kancléře Friedricha Merce. Dvojici nedělních zemských voleb v Německu vyhrály strany z pravého a levého okraje politického spektra. V Berlíně zvítězila levice, mimochodem její kandidátka Ralpová by se mohla stát první primátorkou metropole s tureckými kořeny. V Mecklenburgsku přední Pomořansku na severovýchodě Německa vyhrála Alternativa pro Německo AfD, ta zvítězila už před dvěma týdny v Sasku-Anhaltsku. Co se týče CDU v Mecklenburgsku, tak vypadla z toho zemského sněmu, což se nestalo od roku 1949. Co si z toho vzít, pane Jelínku?
6: Jednak zajímavý postřeh je, že vlastně ten spolkový sněm v Mecklenburgsku bude velmi úzce složený, co se týká toho stranického zastoupení, a podobně jako u nás po sněmovních volbách tam je vidět, že hodně záleží na tom, kdo se vůbec dostane, kolik stran se dostane do toho parlamentu a kolik mandátů se tady bude mezi ty úspěšné rozdělovat. Podle toho se potom sestavují různé většiny, které můžou třeba překvapit. V tuto chvíli to tam vypadá na pokračování víceméně sociálně demokratické vlády.
5: Budou to čtyři strany.
6: Ale jinak je vidět, že ústup těch středových etablovaných stran je patrný nejenom do jisté míry u nás, ale prakticky v celé Evropě, ale v tom Německu to začíná v tuto chvíli být nejvíc do očí, protože ty strany kolem politického středu, sociální demokraté, křesťanští demokraté, liberální demokraté, byly zárukou určitého nejenom politického, ale i sociálního a ekonomického vývoje Německa po druhé světové válce. V okamžiku, kdy se na jejich pozice dostávají extremisté nebo radikální strany, ať už zprava nebo zleva, tak si myslím, že to velmi oslabuje ten politický systém a my bychom měli velmi pozorně tady toto sledovat, protože my tady máme hnutí ANO, které naštěstí ještě ty nespokojené hlasy dokáže nějakým způsobem, řekněme, kanalizovat. Ale když tady třeba nebude ani ten Andrej Babiš, může přijít taková krajní pravice jako v Německu a musím říct, že to bych České republice nepřál.
5: Pohled Lukáše Jelínka, politického analytika. Děkuji za vaše názory a přeji vše dobré. Naslyšenou.
6: Já děkuji za pozvání, hezký den.
5: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
1: Jak to vidí?
0: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Zažijte rodinnou dovolenou ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa v Karlových Varech přímo v centru města u Mlýnské kolonády. Komfortně vybavené rodinné apartmány až pro 5 osob se street art designem, vlastní hernou a kolárnou. Více na www.astoria-spa.cz.
3: Bylo 9 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Odbory v Německu pořádají demonstrace proti drastickým škrtům a vláda dnes patrně schválí rozpočet na příští rok. Bude nejprve polojasno, později proměnlivá oblačnost, převážně velká. V severovýchodní polovině území pak přehánky, nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Po celém Německu dnes odboráři protestují proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vyzval je k tomu největší německý odborový svaz IG Metall. Združuje víc než 2 miliony lidí.
5: IG Metall ve videu k dnešní stávce upozorňuje na to, že podniky vyplácely v minulých letech vysoké dividendy místo toho, aby investovali do inovací. Krize, kterou podle odborářů způsobila špatná rozhodnutí managementu, ale teď má dopadnout na řadové zaměstnance. Celostátně je v plánu přes 280 protestních akcí. Svaz upozorňuje, že už v loňském roce v automobilovém sektoru zaniklo přes 50 tisíc míst. Kromě dalšího propouštění se odbory obávají také ztráty 35-hodinového pracovního týdne, který je v německém automobilovém sektoru standardem. Automobilky navrhují jeho prodloužení na 40 hodin bez úprav mest. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
3: Vláda by dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek dohodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než původně navržených 389 miliard korun. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO řekl, že měli při škrtání omezené možnosti.
6: Ten rozpočet je mimořádně našponovaný, je to 97% mandatorních, čili zákonných výdajů, čili každý vidí, že v zásadě tam není velký manévrovací prostor, pokud nechceme sahat do bezpečnosti, pokud nechceme sahat do výstavby silnic, dálnic a pokud nechceme ohrozit energetickou bezpečnost, což jsme jasně řekli, že neučiníme.
3: Opozice označuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Začíná celorepubliková akce Týden nízkoprahových klubů, kterou pořádá Česká asociace Streetwalk. Zájemcům se ode dneška až do pátku otevře víc než 120 zařízení, která pomáhají ohroženým anebo znevýhodněným dětem a dospívajícím. Kluby pro příchozí

0: připravili workshopy, debaty, soutěže, hudební vystoupení anebo sportovní aktivity. Nad frekventovanou silnicí 68 na Slovensko vzniká nový ekodukt. Přechod rušné silnice v Jablunkovské Brázdě tak bude pro zvěř bezpečnější. Hotovy už jsou základy ekoduktu. Zhruba za měsíc začnou stavaři budovat středový pilíř. Podle Václava Tomáška z Agentury ochrany přírody a krajiny jde o důležitý migrační koridor.
1: Z těch větších je to jeden z mála, který tady určitě víme, že prochází, je medvěd hnědý. Nemáme zdokumentováno, že by přímo tudy prošel třeba los evropský, ale je to velmi pravděpodobné, protože se nám asi třikrát už objevil i v Beskydech a je to jedno z mála míst, kudy právě může projít v rámci celé Jablunkovské Brázdy.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, oblačnost převážně velká. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 6 a na Šumavě tepleji až 10.
3: Doprava.
0: D5 byla před Prahou nějaký čas neprůjezdná, už se jezdí jedním pruhem, kolony jsou stále dlouhé od sjezdu na Vráž. Se zdržením počítejte na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova, úsek mezi Rousínovem a Rohlenkou pojedete skoro půl hodiny. A na 15,5 kilometru Pražského okruhu směrem od D1 před sjezdem na Slivenec se srazila dvě osobní auta, počítejte s kratší kolonou. To byly zprávy teď 2 na dvojce.
4: Tedy jmenovitě Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, jsou 4,5 minuty po 9:00 a dneska máme pondělí 21. září. Přejeme vám hezký den.
5: Kdybychom se kdokoliv z nás myšleno, tedy z nás dvou ve studiu i z vás, kteří nás právě teď posloucháte, před lety třeba rozhodli jinak, tak dnes, pokud pracujeme, bychom seděli v úplně jiném prostředí s jinými kolegy, dělali bychom úplně jinou, možná naší vysněnou profesi.
4: Je to tak, to bychom se vůbec neznali, taková škoda na tom světě by byla.
5: A to je pravda, to je pravda.
4: A nebo my jsme měli stejnou tu vysněnou profesi, což si povíme za chvíli, a seděli bychom prostě spolu jenom někde jinde.
5: V případě té mé profese si to úplně nedokážu představit, ano? Ale možné je všechno.
4: Dobře, tak zeptám se na to, jaká by to byla už za chvíli. Každopádně o tom chceme dnes mluvit i s vámi, naši milí posluchači. Tak věříme, že nás čekají hezké, příjemné, společné 2 hodiny. Dobrý den.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
6: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: A před chviličkou už jsme to lehounce naznačili. Profese, a to ty vysněné, budou ústředním tématem té první naší dnešní společné dopolední hodiny. Dostali jsme se k tomu od jednoho konkrétního příběhu, kde se objevuje profese, o které se mluví, že mezi malými dětmi, no kluky převážně, se objevuje jako jedna z těch nejvysněnějších, ale jenom v určitém jaksi věkovém období, protože ono to časem přejde zaručeně.
3: Třeba ne všechny.
2: A nebo někteří pak prostě musí.
3: Ano.
2: Ale... Ne, ale taky znám.
3: Já si myslím, že někoho to může bavit.
2: Proč jo, znám ne? Člověka, který se tomu věnuje a věnuje se tomu velice rád, prostě proto, že mu to poskytuje dostatek volného času potom na jiné činnosti, ano, které má rád.
3: Tak jestli jste se snažili doplnit tu profesi, o které zatím mluvíme a nepojmenovali jsme ji, jsou to popeláři.
2: Jsou to popeláři a začneme u těch australských, protože ten příběh se odehrává v ulicích australského města Perth. Tam lze zahlédnout jednoho opravdu nevšedního popeláře.
3: Ano, ale chce to i trochu štěstí, protože operuje pouze ve třech ulicích kolem svého domu a občas jej za popelnicemi možná ani není vidět, protože je mu teprve 6 let.
2: Šárka je z toho medicínského prostředí, takže když mluvila o těch operacích, o tom, že on tam operuje, tak opravdu pracuje s popelnicemi. Nejde o žádný zákrok jaksi do útrop lidského těla. Ale ten chlapec už ve 4 letech projevoval silnou vášeň pro velká nákladní auta a vždycky, když slyšel, že nějaké jede okolo, tak se na něj běžel podívat. No a úplně nejraději měl ta auta popelářská.
3: A proto se již od tak raného věku kolem popelářů vždycky rád motal v naději, že mu někdo dovolí alespoň odvést zpátky tu prázdnou popelnici. No a to se mu díky radnici i podařilo a tak se stal, no, jak tomu říct, možná hostujícím členem popelářské party v okolí svého bydliště.
2: Řekněme, čestným členem, ano, popelářské party, který si ještě může vybrat, to musí být veliký luxus, kdy jako půjde do práce a kdy ne.
3: To je pravda.
2: Myslím, že to tak
3: tomu nevydrží.
2: Tomu nevydrží. Ale my si právě chceme povídat o tom, protože pokud mu to vydrží, tak se stane to, že jaksi i v dospělém životě se může dotknout té své vysněné profese, která se může točit okolo popelařiny nebo okolo těch velkých nákladních aut v nějakých ohledech. A samozřejmě takový krok životní, to je třeba jenom závidět. Vysněné profese, naše dnešní téma.
3: Tak nám o tom napište, jaká byla vaše vysněná profese, jak se vaše profesní sny proměňovaly v průběhu let, anebo možná vůbec ne.
2: No a jestli se vám podařilo profesní sen naplnit a třeba se té své vysněné profesi věnujete celý život. A jestli, když se nad tím chviličku zamyslíte, přestože se vaše kroky profesní ubíraly úplně jinými směry, by nějaká taková vysněná profese byla i dnes.
3: Ano, tak nám o tom všem napište 702-222-220, číslo pro SMS-kové zprávy, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Byla by to škoda, kdyby se Jiří Korn věnoval jiné profesi, než té, které se věnuje. Ale o vysněných profesích si dnes chceme povídat a vy už píšete.
1: Už nám píšete o těch svých. První, kdo nám poslal svoji zprávu SMS-kovou, je náš posluchač, který se podepsal jako Honza Luky Henry. Dobrý den, vyrábím pažby na zbraně už 25 let a neměnil bych, tady stojí.
0: No to si dokážu představit, to musí být bezvadná práce. A vlastně to souvisí s tím, jaká by byla moje vysněná profese, což se možná s lety jako trošku by proměňovalo, ale teď to mám úplně jasné, protože si dokážu představit, jak náš posluchač, kterého si teďka citovala, tak jak sedí v té své dílně, pěkně v klidu, jako si dělá to, co potřebuje, v tempu, kterému vyhovuje, a to by byla moje vysněná profese. Já bych, kdybych si měl vybírat, a neřešíme, jestli by mě to uživilo nebo ne, ale kdybych si mohl vybírat, tak bych byl výrobce dýmek, měl bych jako svoji dílnu, tam by vonělo to dřevo. Ráno bych si tam došel pěkně v papučích do dílny.
1: Já si tě představuji.
0: S tou kávičkou, ano. Sedl bych si k těm přístrojům, vybral ten přířez briarový pro tu dýmku a tak a pracoval bych tímhle způsobem, to by mě jako moc bavilo.
1: Tak teď už to chápu, protože jsem říkala, kdyby jsme měli třeba podobnou vysněnou profesi, tak bychom se potkali někde jinde. Co já bych tam dělala u těch dýmek, to je pravda. No,
0: mohla bys být zákazník spokojen, kdyby zkouřila dýmky.
1: A nebo bych to testovala u tebe. Byť nekouřím dýmky. No.
0: No tak dobře, něco by se našlo, ale jeden z důvodů, proč by se mi líbila takováhle práce, ano. Je ten klid, jako, že tam s nikým nediskutuješ o ničem.
1: To je pravda, můžeš si o tom rozhodovat sám, vy člověk ano, je tak ano, zodpovědný ano. Za to, co udělá, jak to udělá jenom sám sobě, naštvaný může být sám na sebe. Ano. No, má to výhody, no.
0: Tady by mě to lákalo, no ale protože jsem nešikovný, tak to nedělám.
1: Ne, protože jsi zase šikovný jako na moderování.
0: Ano, tvoje vysněná profese.
1: Moje vysněná profese. Já ve své podstatě si ve svém životě tak jako plním ty sny, které mám, a já jsem vystudovala na vysoké škole mimo jiné obor psychologie a zároveň jsem v roce 2026 udělala mezinárodní akreditaci na systemickou metodu pomoci u EMCC, takže já vlastně od května tohoto roku mám svoji vlastní v uvozovkách ordinaci a pomáhám lidem s psychikou v jejich životních situacích a kromě toho také pomáhajícím profesím, aby zvládali tohleto těžké povolání v jednotlivých, ať už třeba domovech seniorů, v klinikách medicínských a tak. Já jsem si svoji vysněnou profesi vlastně naplnila.
0: Je to nádhera, když se to povede. Podobně to měl také Jirka, který nám píše, nejde o mě, ale o bráchu. Ano, tak ne Jirka, ale brácha. Ten viděl v roce 1955, když mu bylo 9 let, práci zvukaře na natáčení filmu Tanková brigáda. A ta profese se mu zalíbila, šel si za ní a stal se mistrem zvuku právě v Československém rozhlasu.
1: Tak děkujeme, tak jsme zvědaví, jaké jsou ty vaše vysněné profese, jak se podařilo je naplnit. No a pozveme k tomu našemu dnešnímu setkání po telefonních linkách i našeho hosta za chvíli v rozhovoru s cukrářem Josefem Maršálkem. Těšíme se.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek. Dva.

0: O vysněných profesích si společně s vámi povídáme. Další zpráva od naší posluchačky. Dobré ráno, milá dvojko. Je mi 54 a kdybych se mohla vrátit zpět do dětství a vzdělávání, tak samozřejmě by vše bylo bohužel úplně stejné, ale to by člověk musel mít křišťálovou kouli. Já bych sabu sebe viděla jako krejčovou. To umění si ušít vlastní šatník je pro mě jako mana nebeská. Co si budeme povídat, v běžné konfekci si a typ moc nevybere. Ještě bych asi chtěla být fyzioterapeutem, umět si poradit se stárnoucím bolavým tělem. Fyzioterapie by měla být povinný předmět už na školách, píše naše věrná posluchačka, jak se podepsala ze Západu.
1: Slíbili jsme povídání s hostem a je to muž, který se poměrně často objevuje i u nás v rozhlasovém vysílání jako host nejrůznějších pořadů. My ho tady vždycky rádi přivítáme a při vyslovení jeho jména, já už mám vypěstovan takový podmíněný reflex, Šárko, když se vysloví jméno tohoto muže, ano? Tak mně, ačkoliv se to v reálu neděje, ovane taková vůně cukru, pečiva, no prostě si připadám, jako když vstoupím do cukrárny. Opravdu to mám úplně jako spojeno někde ve své hlavě.
0: Ano, chce se mi říct, že mi bylo divné, že slintáš není to žádná nemoc, je to jen avízo na našeho dnešního hosta po telefonních
1: linkách. Je to prostě Pavlovův reflex normálně. A ten reflex přichází, když se vysloví jméno Josefa Maršálka, skvělého cukráře, hezké dopoledne.
2: Krásné dobré ráno vám všem, posluchačům. To bylo ale antré.
0: To bylo. Josefe, vítejte u nás na dvojce. My si dnes s našimi posluchači od 9. hodiny dopolední povídáme o jejich vysněných profesích. Mimochodem, dočetli jsme se, že vaši rodiče, je to i na vašich stránkách, si přáli, abyste se stal učitelem. Jak se vám to zamlouvalo, to jejich přání?
2: No, já jsem v té době nebyl moc velký revolucionář a když jsem se v 9. třídě rozhodoval, kam dál, a věděl jsem, že je pro mě cukrařina jasná volba, tak jsem se přizpůsobil vůli rodičů. Šel jsem na gymnáziu a po gymnáziu já jsem opravdu jeden rok vyučoval na základní umělecké škole. Klavír, akordeon, hudební nauku, dějiny a tak dále. A já jsem tu práci miloval, jenomže jsem si nedokázal představit, že bych v ní měl zůstat jako pozbytek života. Jo? Že bych měl vyučovat, že by mi každý rok přišly nový tváře, já bych vlastně nový tváře každý rok učil pořád dokola to samé. Já mám velký respekt a obdiv k té učitelské profesi, ale tenkrát jsem si nedovedl představit, že bych to měl dělat.
1: Klavír, akordeon, hudba a cukrařina, to jsou do jisté míry všechno umělecké profese, protože si troufám říct, že i ta cukrařina v sobě odráží na té vrcholné úrovni to umění. Byl byste třeba dobrý malíř? Josefe, malujete?
2: Já dokonce mám státnice z malby, z kresby, já jsem maturoval z výtvarky u paní...
1: Je nepříjemný takhle ty talentovaný lidi. Prostě.
2: Já vím, to je strašný, je to strašný, dneska mi 44 let, vím, že je to úplně strašný, taky jsem kdysi nesnášel zemědělství a dneska ho miluju. Takže určitě cukrařina a vůbec všeobecně gastronomie rozhodně má v sobě element jako umění, zejména toho volného. No.
0: V tom se určitě shodneme, zastavme se na chviličku u té cukrařiny. Dá se o ní hovořit jako třeba od mládí nebo od dětství, jako o vaší vysněné profesi?
2: Prosím vás, já jsem si nejenom vysněl, já jsem si vydupal, vybrečel, já jsem kvůli ní utekl z domu, abych tu práci, abych tu profesi, abych to řemeslo mohl vůbec dělat. Oni mi ty rodiče to moc neusnadnili. A já jsem opravdu po tom jednom roku vyučování si zbalil tašku z 20 kg nějakých knih, kuchařských, cukrářských, dva rondony a upaloval jsem do Prahy. Mm-hmm. To je pro mě největší možná láska. Já bych nikdy v životě nikomu neumožnil, aby mi to jakkoliv zprotivil, aby mi to znechutil, aby mi to ukradl jakýmkoliv způsobem, protože já znám tu cenu, kterou jsem za to, abych to řemeslo mohl dělat, reálně zaplatil.
1: Josef Maršálek, cukrář, je naším hostem a ještě jednu otázku, ve které vlastně propojíme to učitelství s tou vaší cukrářskou profesí, protože máme-li správné informace, tak přeci jenom vás ve vašem oboru můžeme někdy potkat jako člověka, který předává své umění a učí ty ostatní, jak to mají správně dělat. Tam je to v pohodě, tam učitelství je v pořádku.
2: Ano, ano je a dokonce právě jste uhodili hřebíček na hlavičku, protože těsně přede mnou je 12 krásných kurzů v Gourmet Academy tady v Praze. Takže každý den tam mám dvě skupiny lidí, kterým věnuju 4 hodiny svého života a oni mě a společně tento týden máme v plánu sladké a slané kynuté, takže budou koblihy a budou koláče a šneky a dalamánky, rohlíky, chleba, fukače a fugac. A moc se na to těším, jsou to vlastně ty asi nejvíc oblíbené kurzy a myslím si, že to kynutý těsto prostě k nám patří, takový kynutý národ, takže se na následující týden moc těším.
0: Cukrář Josef Maršálek si s námi povídal na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Velmi nás těšilo, děkujeme za to naše dnešní setkání a přejeme vám hezký týden a evidentně na základě toho, co jsme slyšeli, bude.
1: Mějte se krásně.
2: Vám děkuju, i vám všem děkuju. Český rozhlas.

0: Vysněné profese, kdybychom úplně mohli popustit uzdu fantazii a vrátit se k tomu, co jsme chtěli dělat, ale z mnoha důvodů jsme se k tomu nedostali. Co by to bylo? Jaká byla vaše profese vysněná? Možná kdysi, ale není vyloučeno, že nějakou takovou máte i teď. Třeba na to ještě dojde.
1: Je to tak, no a zastavíme se u jedné profese, která jistě může být snem mnohých z nás, archeologie. Ale to je taky takový klidný obor. Ty jsi říkal, že máš rád takové ty věci, kde je všechno v klidu a pijánko a pohodička. Co Jiří Holoubek, archeolog?
0: Vzhledem k tomu, že když se řekne archeolog, tak a teď je to samozřejmě jako nadneseně, protože vím, že v reálu to tak úplně nefunguje, tak první, co mi vytane na mysli, je samozřejmě Indiana Jones. Tak tam by to nebylo takové úplně klidné, ačkoliv všichni, kteří znají Indiana Jones, mají rádi ty scény, kdy právě ve škole jako přednáší, jako pedagog o archeologii. No, já bych asi nebyl dobrý archeolog. Ne. Nevím, jestli jsem na to dostatečně trpělivý.
1: Dobře, myslím, a byl by si dobrý Indiana Jones, to ano.
0: To bez, no, úplně bezvadný.
1: Proč jsme se u toho zastavili? Protože k tomuto oboru tak nějak alespoň trošku nás povede zajímavost, na kterou jsme narazili. Protože před 35 lety turisté v Alpách objevili ledového muže, no a mysleli si, že je to horolezec, protože tam ležel přes 5000 let.
0: Ano, takový starobylý horolezec. Ötzi je samozřejmě to jméno, které vy už jistě dobře znáte. On se od té doby stal jednou z nejslavnějších mumií světa. Vědci o něm dnes už vědí opravdu mnohé, jako například to, co měl před smrtí k jídlu.
1: Jakými nemocemi třeba trpěl, nebo jak pravděpodobně vypadal, no ale přesto přeze všechno dodnes nikdo netuší, kdo ho zabil a taky proč.
0: Ono to možná už není tak podstatné, ale v každém případě přes 5000 let čekal Ötzi na svoje objevení a dnes už od toho objevení uplynulo dlouhých 35 let.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí Meteor z planetária.
3: Vydejte se na dobrodružnou cestu do černé díry společně s Albertem Einsteinem.
2: Co se stane s člověkem, když se k černé díře přiblíží?
3: Kde je hranice úniku?
2: A jak se u černé díry mění vnímání času?
3: Výpravu Einsteina v podání Martina Myšičky budou komentovat skvělí popularizátoři vědy profesor Petr Kulhánek z pražského planetária a doktor Václav Pavlík z Astronomického ústavu Akademie věd.
2: Naše cesta proběhne už 22. října od 17 hodin.
3: Meteor z planetária.
2: Chcete být u toho?
3: Více informací najdete na webu Dvojky.
4: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: My se dnes povídáme o vysněných profesích a jsme moc rádi, že v tom jedete s námi a že nám píšete. Další zpráva od našeho posluchače. Dobrý den, mou vysněnou profesí byl radiomechanik. Život a osud to ale zařídili jinak, no a já jsem se stal soustružníkem. Musím ale říci, že mě ta práce celý život bavila a taky uspokojovala.
1: A ještě stručně zpráva od Ivči. Co jsem se vyučila, to celý život dělám. Pokud vím, jsem z bývalé třídy jediná, co v poligrafii zůstala. Hlavně, že při práci můžu poslouchat Český rozhlas. To nás těší.
0: To nás těší. No a pojďme na něco, co tady předpokládáme. Potěší vás.
2: Dva na dvojce. Vaše přání na naši hlavu.
1: Dnes se dostáváme k tomu, stejně jako alespoň jednou v každém týdnu, že máte možnost své přání pro někoho dalšího realizovat prostřednictvím vysílání Českého rozhlasu Dvojka v těchto minutách naprosto přímo. Důležité je jenom jediné, a to znát někoho.
0: Kdo má dneska, což znamená 21. září narozeniny, protože my vám nabízíme prostor popřát někomu, kdo má právě dneska narozeniny prostřednictvím Českého rozhlasu Dvojka. Jak na to?
1: Úplně jednoduše, stačí SMS-ka 702 222 220, která je vám k dispozici, stejně jako e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz. Co potřebujeme znát, to jsou dvě položky. Jméno toho oslavence, můžete připsat, nemusíte, kolikáté narozeniny dnes slaví, ale hlavně, abychom se mu dovolali.
0: Telefonní číslo, na něj, nejenom na vás, je to důležitá věc, takže posílat svá přání se všemi náležitostmi, které teď Jiří zmínil, můžete právě teď.
1: A my mu ještě ke všemu, když se mu dovoláme, dáme také dárek, a to budou naše ponožky dvou na dvojce.

0: Budeme slavit narozeniny, tedy ne naše, ale někoho z vás, naši milí posluchači, kdo možná právě teď ještě nemá tušení. Protože my jsme i dnes dali prostor vám, pokud znáte někoho, kdo právě dnes, 21. září, slaví narozeniny, ať nám napíšete jeho jméno, telefonní číslo a že my můžeme zprostředkovat toto přání prostřednictvím živého vysílání Českého rozhlasu Dvojka.
1: Nejrychleji napsala Lenka, která zná někoho, kdo má dnes narozeniny a zná ho, troufáme si hádat, velmi dobře, protože Lenka napsala, dnes slaví narozeniny můj manžel Václav Lošek. Mělo by být Václavovi 48 let, nebo jemu právě dnes 48 let a už...
0: Zvoní telefon, zvoní, slyšíte? Telefon.
2: Lošek, prosím.
1: Dobrý den, pane Lošku, tady Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, Český rozhlas Dvojka. My vám chceme popřát všechno nejlepší k narozeninám.
0: Takže všechno nejlepší.
1: Hodně zdraví, štěstí a tak všelijak podobně.
0: Je tam? Václave, slyšíme se? Nás?
1: Nevypadá to, že Václav nám neuvěřil.
0: Ano.
1: Teď si myslí, že si z něj někdo dělá legraci.
0: A možná položil telefonní sluchátko, tak utržené každopádně sluchátko. Ano, jestli nás poslouchá, tak všechno nejlepší mu přeje jeho manželka Lenka. A doufejme, že se nestalo nic jako infarkt myokardu z takové nečekané události prostřednictvím Českého rozhlasu Dvojka. Tak.
1: Tak naše kolegyně Šárka se teď ptá, jestli má to telefonní číslo vytočit ještě jednou, ale já bych to nechal, protože jestli to Václavovi není příjemné, tak se to samozřejmě dá pochopit. Ne každý musí být nutně nadšen z toho, že mu volají z rádia.
0: Každopádně říkáme, jestli nás poslouchá on, všechno nejlepší. To přání pro Václava poslala sem do Českého rozhlasu Dvojka jeho manželka Lenka a tak to vyřizujeme.
1: Tak a my se nenecháme odradit a protože na Lenku kontakt máme, tak my pošleme ty ponožky a tě Václavovi předá.
0: A nebo Lence.
1: A nebo Lence.
0: Ono, za odvahu.
1: To je jedno, kdo je bude.
0: Prostě si to podělte.

0: A ještě jednou o vysněných profesích. Povídáme si o nich od 9. hodiny a vašich zpráv je dlouhá řada. Je tady například krásná od Veroniky. Poslouchám vyprávění o vysněné práci a taky patřím k těm, kteří mají obrovské štěstí a můžou dělat svůj dream job. Navštěvujeme s terapeutickými koněmi pacienty v nemocnicích, hospicích a domovech seniorů a je to ta nejúžasnější práce na světě. Vedla k tomu strastiplná cesta, jak se říká, všechno špatné je pro něco dobré a všem bych moc přála, aby je práce bavila tak jako nás, napsala Veronika.
1: Děkujeme, to je nádherná zpráva. Přidala se i naše posluchačka Hanka. Na základní škole jsem si kreslila postavy žen z šaty, korálky, kreslila byty, kde bude jaký pokoj. Dodnes je ve mně aranžerství, návrhářství, miluji psychologii, chtěla bych být spravedlivý soudce a na prvním místě jsem chtěla být tanečnice a tu průpravu mám. Myslím si, že bych chtěla být vším, tak v příštím životě, napsala Hanka.
0: Tak ať to v tom příštím životě, Hanko, všechno stihnete. Děkujeme. Teď se posouváme dál, protože se blíží 10. hodina a ani dnes nebude chybět poradna.
1: A dnes, protože je pondělí, to bude poradna spotřebitelská.
0: Je to téma. Pořádná poradna.
1: Pořádná spotřebitelská poradna to bude po 10. hodině. A naším tématem výsledky testování fazolí v rajčatové omáčce.
0: Tak si doposlechněte ve druhé a třetí části poradny tradičně i s vašimi dotazy, pokud nějaké budete mít. No a přesně v 10 hodin aktuální zprávy, tak zůstaňte s námi.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Mého dnešního hosta, choreografa Václava Kuneše, znají diváci také jako porotce Stardance. Tanec je pro něj profesí, posedlostí, ale i způsobem, jak vyprávět beze slov. Co všechno musí tanečník obětovat, aby jeho pohyb vypadal naprosto samozřejmě? Jak těžké je smířit se s tím, že tělo má v kariéře tanečníka poslední slovo? A dokáže Václav Kuneš podle několika kroků poznat, jaký člověk před ním stojí? Tentokrát s choreografem Václavem Kunešem.
0: Blízká setkání Marka Němce
2: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: V Rusku skončily volby do dolní komory parlamentu, vede strana Jednotné Rusko. Obchodování s lidmi se přesunulo na internet a sociální sítě. Bude nejprve polojasno, později proměnlivá oblačnost, převážně velká. V severovýchodní polovině území přehánky a nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Skončily volby do ruské dumy. Podle předběžných výsledků vede Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina. Získalo skoro 58% hlasů. Druhá nejúspěšnější strana je komunistická strana se 14%. Volby v Rusku jsou dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za demokratické.
4: První ruské parlamentní volby od začátku války na Ukrajině se odehrály prakticky bez opozice. Stranu Jabloko, která jediná nebyla loajální Kremlu, v srpnu z voleb vyloučil ruský nejvyšší soud. Volby letos doprovázely rozsáhlé ukrajinské dronové útoky, a to především v Moskvě. Hlasování se poprvé konalo i na Rusy okupovaných ukrajinských územích. Mluvčí Evropské komise Christian Wiegand to označil za další porušení mezinárodního práva a řekl, že Evropská unie výsledky z těchto regionů neuzná. Evelina Zitková, Český rozhlas.
3: O dalším postupu při sanaci kontaminované oblasti na Šumavě bude jednat vláda. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů je u zhůří asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované půdy. Vyčištění má stát zhruba 190 milionů korun. Finální sanaci provede specializovaná firma. Do srpna tohoto roku evidují policisté 17 případů obchodování s lidmi. Za celý loňský rok jich bylo 26. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, se velká část náboru děje na sociálních sítích a těžko se proto postihuje.
5: Nabídka se tváří třeba jako seriózní práce, komunikace se ale brzy přesune jinam, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá obětem, Markéta Hronková.
6: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály.
5: Nucenou práci, včetně třeba sex businessu, měla od poloviny července regulovat evropská směrnice. Česko ji nestihlo přijmout, potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
7: Evropská komise vůči České republice kvůli prodlení s provedením této směrnice řízení nezahájila. Očekáváme ale, že v následujících týdnech tak učiní.
5: Hrozí ale pokuta v řádech nižších milionů eur. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Na začátku týdne se v Česku ochladí, denní teploty klesnou hluboko pod 20 stupňů a v noci se objeví přízemní mrazíky. Přehánky čekáme zpočátku hlavně na severu a východě. Ve čtvrtek místy zaprší i v Čechách. Víkend může přinést babí léto s teplotami výrazně nad 20.

0: 30 stupni.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
0: Bude polojasno, během dne postupně proměnlivá oblačnost, převážně velká. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6 a na Šumavě tepleji až 10.
2: Doprava.
0: Velmi opatrně kolem z tého 26. kilometru D3 směrem od Prahy pohybuje se tam chodec. Na 7,5. kilometru D5 před Prahou likvidují následky hromadné nehody, jezdí se jedním pruhem, kolona je na půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem od D1 se u sjezdu od Barandova srazilo nákladní a osobní auto, regulují vjezdy do tunelů, zdržení také půl hodiny. To byly zprávy, pokračují 2 na dvojce.
3: A Jiří Holoubek a Šárka Volemanová vám přijí 4:10. Příjemné dopoledne. Slíbili jsme pořádnou spotřebitelskou poradnu. Ano, nabízíme ji právě teď, respektive za pár minutek.
4: Kovbojské fazole, tomu říkám já, když si to dělám doma. Fazole v rajčatové omáčce, ty mohou být rychlou večeří, která nevyžaduje skoro žádnou přípravu. Na první pohled přitom ale může být těžké sem tam poznat, co to vlastně kupujeme.
3: Jednotlivé konzervy se totiž mohou výrazně lišit nejenom chutí, ale také množstvím bílkovin nebo soli. O tom a nejenom o tom v naší poradně už za pár minut, samozřejmě ve druhé a třetí části, i s prostorem pro vaše otázky. Teď už vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Fazole v rajčatové omáčce. Konzervy takových fazolí. O těch budeme mluvit v příštích minutách, protože je tady dnešní, tedy pondělní spotřebitelská poradna a naším hostem je redaktorka spotřebitelského časopisu D-Test Kristýna Petišková. Přejeme hezké dopoledne.
3: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
4: Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce. Fazole v rajčatové omáčce, tak řekli bychom si možná ve většině, že je to rychlé, levné jídlo a že možná nebude tak velký rozdíl mezi těmi jednotlivými testovanými produkty. Bylo jich 16, které jste zařadili do toho testu. Z vašeho pohledu přišlo tam, a teď se ptám na obecnou rovinu, nějaké překvapení?
3: Nevím, jaké jsme měli vyloženě očekávání, ale zjistili jsme spoustu rozdílů. Ať už to byla cena, ten nejlevnější výrobek měl asi stál 17 korun a ten nejdražší asi 80 korun a rozhodně neplatilo to, že čím dražší, tím lepší.
2: Při stejném objemu?
3: Bylo to plus minus 400 gramů, takže dá se říct, že víceméně ano. A
2: No, můžeme se posunout dál klidně dalším dotazem a to souvisí s tím, jestli ty konzervy jsou si v něčem podobné nebo hodně podobné. Vlastně se ptám na to, co najdeme v takové konzervě, jestli to je opravdu čistá rajčatová šťáva a fazole, nebo jestli jsou tam další dochucovadla a tak dále.
3: Ano, tam bylo to překvapení, to jsem zapomněla zmínit, jak jste se ptali. Byly tam rozdíly hodně v obsahu bílkovin, to nás překvapilo, v senzorickém hodnocení měly úplně rozdílné chutě, některé měly tvrdší fazole, některé měkčí, viskozita omáčky se lišila a můžu vám jen tak jako pro zajímavost přečíst, co všechno se hodnotilo. Bylo tam 12 parametrů a u té senzoriky jsme hodnotili příjemnost vzhledu, intenzitu a příjemnost vůně, příjemnost celkové chuti, intenzitu slané a rajčatové chuti, intenzitu koření, vyváženost sladkokyselé chuti, konzistenci fazolí, viskozitu omáčky, příjemnost celkové textury a intenzitu případných pachutí.
4: Když se podíváme na fazole jako na zdroj bílkovin, jak velké rozdíly jste mezi těmi jednotlivými výrobky zjistili právě v tomto slova smyslu?
3: Tam byly dvě kritéria. My jsme nejdřív měřili, kolik tam najdeme těch bílkovin ve směsi a potom jsme porovnávali, jestli to opravdu sedí s tím, co deklaruje výrobce. A ty rozdíly byly takové, že nejméně bílkovin mělo 13,2 gramů, to byly vlastně propadák testu fazole Basta a naopak nejvíce bílkovin měly Alnatura fazole a ty měly skoro 22 gramů.
2: Jedno z těch kritérií, které jste před chviličkou jmenovala, byla ta rajčatová chuť. A když si pořizujeme fazole v rajčatové omáčce, tak rajčatovou chuť očekáváme. Byla někde ta chuť taková, že by nikoho ani nenapadlo, že tam mají být rajčata?
3: Byly tam prázdnější rajčatové chutě. Myslím si, že každý by uznal, že rajčata vyloženě tam jsou, protože minimálně nějakou rajčatovou složku všechny obsahovaly, ale rozhodně ty, hlavně Aty a Basta fazole, které se ocitly úplně na konci, tak tam si opravdu stěžovaly nejenom na hustotu té omáčky, ale že byla příliš kyselá, takže byly to rajčata, ale ne v takové chuti, jaké bychom je chtěli.
2: K tomu ještě drobný doplněk, pokud Čárka dovolí, která už měla jistě další otázku na jazyku. A to sice, jestli tak jako mnoho produktů, které známe, ale zdaleka ne všechny, mají právě fazole v rajčatové omáčce nějaká jasná kritéria, nějaká pravidla, jak by ta konzerva měla vypadat, chutnat, co by měla obsahovat?
3: No, to je vždycky oříšek. Musíme se shodnout na tom, jak ty fazole a rajčata budeme posuzovat. Takže co se týkalo fazolí, tak tam jsme hledali nějaký průměr, takže ani ne příliš měkké, ani ne příliš pevné fazole. A u té omáčky taky nám šlo o to, aby ta chuť byla vyvážená, aby nebyla příliš sladká, příliš slaná, příliš kyselá.
2: Tak akorát.
4: Tak akorát. To by mě zajímalo, protože co člověk, to samozřejmě názor, jestli se dá tohleto všechno tak akorát. Nějak, co? Změřit. Asi ano.
2: Asi ano, v leckterém receptu.
4: Tak akorát. No,
2: přiměřeně.
4: My si dnes povídáme o výsledcích testování fazolí v rajčatové omáčce. Pokračovat v tom budeme ve druhé části poradny, to už samozřejmě s prostorem pro vaše otázky. Pokud se chcete v této souvislosti na něco zeptat i dnes, můžete. Cesty k nám tři. Ráda je připomenu 702 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa a ještě telefonní číslo k nám přímo do studia 22 155 25 25.
1: Český rozhlas dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A tématem naší dnešní poradny výsledky testování fazolí v rajčatové omáčce. S námi ve studiu zůstává redaktorka spotřebitelského časopisu D-Test Kristýna Petišková.
3: A také někdo z vás, kdo je právě teď na lince 22 155 25 25 a má možnost se tedy ptát. Hezké dopoledne.
4: Dobrý den, Eva Penglová z Roudnice nad Labem. Chtěla jsem se zeptat, jestli se u fazolí hodnotil i eventuální průnik materiálu, ve kterém byly konzervovány.
2: Mm-hmm. Děkujeme otázce. Rozumíme, jaká bude odpověď?
5: Rozumíme, netestovali jsme to, ale aspoň vás můžu potěšit tím, že jedny fazole, které byly v testu Alnatura fazole, jsou ve skleněné nádobě.
3: Ty ostatní byly klasické konzervy.
5: Ano, byly klasické a nejsem si jistá, jestli některé obsahovaly bisfenoly nebo jak byl řešený ten potah vnitřní.
3: Jak je to se solí zrovna v tomto pokrmu?
5: Sůl se lišila a dokonce jedna konzerva opravdu propadla v testu, protože v celém balení, předpokládá se, že člověk je schopen sníst celé to balení najednou, tak obsahovala přes 5 gramů soli. A to už je vlastně nadlimitní denní příjem podle Světové zdravotnické organizace. Mm-hmm.
2: Pokud si chceme koupit fazole v rajčatové omáčce, aby byly nejenom chutné, ale nabídnou i to rozumné a možná vyvážené množství bílkovin a soli, tak jak o tom teď mluvíte, na co bychom se měli dívat vlastně při výběru? Ptám se na nějaká obecná pravidla, jestli tohle zjistíme, když se podíváme vlastně na konzervu v obchodě.
5: Je spousta vodítek. Jenom jsem chtěla říct, že to, co jsme zjistili versus deklarovali, byly tam rozdíly, ale ne až takové jako extrémní, takže třeba co se týče bílkovin, tak to bylo v průměru 2 gramy maximálně rozdíl od toho, co se na 100 gramů, co se tam uvádělo, a co se týče soli, tak to bylo maximálně, myslím, 300 mg rozdíl. Takže víceméně opravdu můžeme se spolehnout na to, že když se tam uvádí, že například obsah fazolí je přes 50% ideálně, teda samozřejmě pokud chceme víc rajčat, tak hledáme co nejméně fazolí, ale myslím si, že většina lidí jde po těch fazolí, nebo alespoň já, tak čím blíž to bude k 60%, tím lépe. Potom je dobré koukat se na sacharidy, tuky, celkové to rozložení té tabulky a také čím je slazena ta konzerva. Měli jsme tam pár konzerv, které byly doslazované stéví, takže měly opravdu málo toho cukru přidaného, ale potom tam byly i fazole, které se doslazovaly například glukózofruktózovým syrupem, ani ne cukrem, tak to si myslím, že už je lepší zvolit něco přirozenějšího.
3: Byly všechny ty konzervy doslazované, nebo musí se tenhle ten pokrm doslazovat?
5: No, tak když se ho uděláme doma, tak se můžeme rozhodnout, ale je to opravdu těžké najít. Mm-hmm. I ty, jak tady byl dotaz, jak jsem zmínila, ty biofazole, tak ty jsou doslazované třtinovým cukrem, takže i ty jsou.
2: Děkujeme, to byla druhá část naší dnešní poradny. My si povídáme o výsledcích testování fazolí v rajčatové omáčce. Pokračovat budeme ve třetí části a to pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25.
1: Šárka Volemanová
0: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A ještě jednou fazole v rajčatové omáčce. D-test otestoval 16 vzorků tohoto pokrmu a povídáme si o tom s redaktorkou časopisu D-test Kristýnou Petiškovou.
3: Ve třetí části poradny se samozřejmě dostaneme k konkrétním výsledkům, tedy jak to celé dopadlo, ale ještě předtím, když tedy jdeme nakupovat a chceme si koupit fazole v rajčatové omáčce, co všechno se dočteme na obalu?
2: A možná, jestli tam některá informace chybí, kterou byste tam rádi viděli.
4: Doufám, že tam žádná informace nechybí, až tady na to, jak bylo v tom dotazu, jestli tam pronikají i nějaké jiné látky, třeba například z materiálu z té plechovky, ale můžeme tam mít docela solidní seznam ingrediencí, takže kromě fazolí a rajčat, které tam přirozeně očekáváme a chceme, tak tam můžou být právě sladidla, jak už jsem zmínila, ale i různá aromata koření a zvýrazňovače chuti, dokonce v jedné z těch fazolí jsme objevili i glutaman sodný, nebo objevili, byl tam jako napsán v ingrediencích. A potom tam můžeme mít škrob, aby se zahušťovala omáčka a různé konzervanty případně.
2: Fazole v rajčatové omáčce je jedno z těch pokrmů, nebo jeden z těch pokrmů, u kterých já mám dojem, že když najdu takovou konzervu někde ve sklepení a bude z roku 1997, tak se do toho úplně s chutí pustím, protože si říkám, že s tím se jako nic nemohlo stát, že to je jako věčný pokrm. Jak dlouho takové fazole vydrží, nebo jakou životnost mají ty konzervy?
4: To jsme netestovali, já se do takové konzervy taky s chutí pustím, ale nemůžu tady oficiálně říct, že bych to doporučila všem.
2: Dobře, každý dle své libosti.
3: A odvahy možná. Každopádně poslední otázka, samozřejmě, která patří do spotřebitelských poraden, je, jak to celé dopadlo, jaké jsou tady výsledky?
4: Jenom pardon, k té minulé otázce napadlo mě, že čím díl budou sedět ty fazole v té rajčatové omáčce, tím bych předpokládala, že asi budou měknout a měknout. No to by stálo za experiment, jestli během 100 let by opravdu úplně vyměkly. Je pravda, že třeba když tam přidá chlorid vápenatý, tak ten nechává ty fazole se trvat pevnější. Ale
2: otázka by pak zněla, jestli dřív vyměknou fazole nebo já.
3: A to už je na jinou poradnu. To je posléze o zažívacích potížích a vlastně je to taková poradna, která zdravotnická.
4: To je pro vnoučata potom.
3: Ano, naše kolegyně tady signalizuje dotaz po telefonních linkách od někoho z našich posluchačů. Stihneme ho určitě. Dobré dopoledne, vítejte u nás.
5: Také přeju dobré dopoledne, tady je Marie z Prahy. Já bych se chtěla zeptat, vařím běžně cibulku, burst a do toho tuhle konzervu, případně ještě nějakou papriku, ale chtěla jsem se zeptat, jestli jste měli v testu značku, myslím Penny, anebo Jana, ta je taková hodně asi rozšířená.
2: Tedy pokud ano, Jana. Tak jak dopadla?
4: Ano, měli jsme Gianu, pardon, dobrý den, děkuji za dotaz. Měli jsme Gianu a ta dopadla poměrně špatně.
2: Mm. A byly ty rozdíly dramatické mezi těmi nejlepšími a nejhoršími?
4: Ano.
2: Stručně a jasně.
3: Dobře, tak pojďme tedy na ty konkrétní výsledky, jak to celé dopadlo.
4: Nemůžu říct vítěze celkové, ale můžu říct, že na těch posledních příčkách se ocitly právě Basta a Aty, fazole, a Gianna na tom nebyly o tolik lépe, i když pořád ještě lépe.
2: Kdybyste se chtěli podívat na konkrétní výsledky, tak je samozřejmě najdete na webu D-testu, anebo v aktuálním čísle časopisu. Je to tak?
4: Ano, je to tak.
3: Děkujeme, taková byla naše dnešní poradna, která je u konce. Děkujeme za všechny informace, které jste přinesla, zase někdy naslyšenou na dvojice.
4: Děkuju, nashledanou.

0: Káva o čtvrté i dnes odpoledne. O čem?
1: Je to tak, když nám lékař doporučí operaci nebo jinou náročnější léčbu, můžeme si vybrat, do které nemocnice půjdeme. Podle čeho bychom se měli rozhodovat, jaká data o kvalitě nemocnic jsou dnes dostupná a můžeme zjistit v novém portálu ukazatelů kvality zdravotních služeb, jak číst správně ty zmíněné statistiky, proč vyšší počet komplikací ještě nemusí automaticky znamenat horší péči. O tom všem dnes odpoledne. Hostem Kávy o čtvrté bude Ladislav Wagner z kanceláře zdravotního pojištění a moderovat pro vás bude Tereza Stýblová.
0: Aleš Cibulka a Červen Koberec už za okamžik a tam to bude ohlédnutí za sobotním tobogánem. Tam se totiž mohutně slavilo. Co se slavilo, to Aleš připomene a má pro nás i pár ukázek.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Radioservis představuje audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
7: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
6: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
7: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
6: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas 2.
8: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Aleši, přejeme ti hezké dopoledne.
3: Krásné dobré dopoledne vám všem přeju.
2: A jak jsem před chvilkou naznačil, budeme se ohlížet za sobotou.
4: Je to tak, a v sobotu proběhla v přímém přenosu toboganu velká oslava 80. narozenin Daniely Kolářové. Přenos měl, Aleši, a to samozřejmě všichni víme, jenom hodinu, ale vy jste ve Vršovickém divadle Mana pokračovali. No a ty jsi slíbil, že nabídneš aspoň malou ochutnávku toho, co se tam dělo, takže...
3: Ano, velmi rád, no my jsme mysleli, že posedíme ještě tak půl hodinku, 40 minut, byli jsme tam, no, skoro do čtvrt na dvě, protože bylo o čem povídat a ta sestava hostů na jevišti byla velmi lákavá, malinké ochutnávky dneska, víc v nedělním životě na dvojce, takže poslouchejte, stojí to za to, no a ukázka první, ta je velmi cenná, já jsem si dělal vlastně v závěru přenosu legraci v tom, že je škoda, že se odpojí posluchači Dvojky a Pohody, protože my už si budeme povídat jenom o politice a budeme si vyprávět hambaté anekdoty. Netušil jsem, že na to opravdu dojde. A to krátce popolední, kdy jsme se odpojili, já jsem se jen tak v legraci. Danieli Kolářové, která samozřejmě se angažovala v politice po roce 90, zeptal, co si myslí o současné politické situaci, a ptal jsem se i na ten vtip. Ovšem, to jsem netušil, že se toho ujme Daniela Kolářová, a ten vtip přidala 91letá Libuška Švormová. Poslechněte si, stojí to za to.
2: Aleši, stále ještě můžeš říct něco jiného. Opravdu to mám pustit, jo? Na tvoji zodpovědnost.
3: Ne, pozor, krásný bylo, že já jsem říkal, ano, a teď bych se vás všech na jevišti chtěl zeptat, co si myslíte o současné politické situaci, a to divadlo se rozbouřilo smíchy, protože ta otázka zněla tak absurdně v přímém přenosu. Chtěl jsem jít dál, ale Daniela se chopila mikrofonu a vybruslila z toho naprosto diplomaticky, pust to.
5: Ne, já jenom, že občas ráda luštím křížovky i číselné a tak, a tam je vždycky pak třeba nějaký citát někoho, jo? A Cicero. Nejnesnesitelnější je, když má hlupák štěstí.
3: Tím je zodpovězeno všechno. Libuško, taky citát.
6: Já jsem nechtěla k politice, já jsem chtěla tady k Jirkovi Stivínovi, když tady má ty, tak jsem chtěla, to je hezky takhle. Vydal, že si dva muzikanti říkají, vydal jsem jazzovou desku. A ten druhý říká, jo, kolik z toho už prodal? A on říká, no zatím auto a chatu. Promiň.
2: Tak to se dalo pustit. Bylo to v normě.
4: Aleši.
3: Jo, byli jsme decentní, bylo to vše říkající.
4: Ano. Aleši, jedním z gratulantů byl i herec Jan Vlasák, kterému si připomínal jeho slavnou miniroli ve Vratných lahvích, a chtěl si po něm, aby zazněla jeho slavná báseň Břízky. Jak to dopadlo, byla nakonec?
3: On říkal sám, že je to velmi zajímavé, že ta role pana Wasserbauera, který se chodil za Danielou Kolářovou učit němčinu, byla tak malinká a přesto mi stále někdo připomíná a že pořád někdo jeho bvízky chce. No, zaplať pánbu, tým toboganu je velmi briskní a tak ještě během té druhé hodinky dal ten text, o kterém Honza říkal, že si ho nepamatuje, dohromady, a tak jsme se dočkali i recitace po letech. Jenom já jsem se ho ptal, jestli ten Jan Vachecha, který údajně ty břízky napsal, existuje, neexistuje. Pátral jsem a opravdu je to z pera Zdeňka Svěráka. Takže v závěru té prodloužené došlo opravdu i na chvíli poezie. Takhle to vypadalo.
7: Dámy a pánové, sobotní chvilka poezie z divadla Mana recituje Jan Vlasák.
8: Tam za vesničkou na stráni břízka se k břízce naklání. Přikloň se ke mně, má milá, jako ta břízka spanilá.
4: Jsme zpátky ve filmu.
2: Ano, udělal si nám velikou radost.
3: Kdo z návratné láve, tak je potěšen. Tak takhle veselo tam bylo. A další ukázky, jak se říkal, v neděli v životě na dvojce.
2: Aleši, jeden z bulvárních deníků, protože média se tomu setkání a těm oslavám hodně věnovala, včera jsme na tebe dokonce koukali v Událostech, tuším večer a tak dále, bylo to bezvadné, tak jeden z bulvárních deníků, ten se pozastavuje nad tím, že jste nepozvali také třeba pány Svěráka a Hanzlíka. Pověz proč, anebo jak to vlastně je?
3: No já vlastně nevím, jak z toho vybruslit, protože já nesmím prozrazovat. Není to pravda. Samozřejmě pánové Svěrák a Hanzlík byli samozřejmě jednou z prvních voleb, které jsme společně s divadlem Mana oslovovali, ale jak to říct diplomaticky, oni pozvání na sobotu nepřijali z jiného velmi pragmatického důvodu, ale ten já vám v tuto chvíli nemůžu prozradit. Zítra v tuto dobu již ano, neb se to všechno vyzradí už, teď bych vám to vykecal všechno. Ne, prostě zítra vám to řeknu, ale pozvání byli a to, že nepřišli, bylo pochopitelné, protože
2: něco.
3: Protože něco. Ty jsi to řekl velmi přesně, protože něco a protože tam byla Daniela, tak to něco jsme vůbec ani já už mlčím, nebo vám to řeknu. Ano, dozvíte se, ale pozvání byli.
4: Ano, ty jsi takový tajnůstkář ve velkém pnutí, protože by si to rád sdělil, viď? Tak jak tě známe.
3: Velmi srdce? Rád, protože mně se to strašně líbí, ten nápad, že oni se totiž domluvili, že no nic, no.
2: Pojďme od toho, ale Aleši, něco, co snad říct můžeš, a to ne až zítra, ano. Ale dnes, protože je pondělí, je tady další tobogána, to speciál z Ypsilonky, protože právě dnes budete přetáčet, takže co o tom můžeš prozradit, pokud vůbec něco tedy?
3: Tam můžu prozradit úplně všechno. Mirek Kořínek, jeden z pilířů Ypsilonky, představte si, před 60 lety se stal členem tohoto divadla a to budeme slavit právě dneska ve výjimečném toboganu, který pak budeme vysílat samozřejmě na vlnách dvojky. A ta sestava je velmi zajímavá, která dorazí dvě operní pěvkyně ověnčené táliemi, Jana Šrejma Kačírková a Lenka Pavlovič. Mimochodem i Mirek Kořínek, a to už bylo oznámeno, dostane letos tálii za celoživotní přínos Českému divadlu a dorazí i Douchovo kvarteto. Pokud byste pátrali, Douchovo kvarteto vlastně neexistuje v reálu.
2: My známe se Šárkou jenom Douchovou.
3: No, já taky jsem zvědavý, ale je tam Honza Jiráň, Petr Vacek, Petr Vršek a Honza Bradáč, ale když jsme u toho tajemství, dorazí tam muž, kterého Mirek Kořínek nikdy v životě neviděl, ten muž mě se ozval, jestli tam může přijít, protože bych chtěl Mirkovi sdělit fascinující věc, která, a to jsme prozradili i v té upoutávce, naprosto změní jeho život. Já jsem dneska plný tajemství, takže dneska večer v 19.30 v Ypsilonce, vstupenky ještě jsou, takže mrkněte na stránky Toboganu nebo Ypsilonky a přijďte za námi. Mirek Kořínek, 60 let v Ypsilonce a tahle ta skvostná sestava dneska večer.
4: Mm-hmm. Tak děkujeme za tu pozvánku. Teď nevím, jestli se mám zeptat, protože to tady nevidíme v boďáku, ale vidíme.
2: Tom, dumá o tom teď.
4: Ano, dumám o tom, že Jaromír Hanzlík právě teď za chvíli bude zpívat někom, kdo nedumá. Souvisí to nějakým způsobem s Červeným kobercem, je tam zmíněná i Dana Kolářová. Tedy předpokládám, co Aleši?
3: No jistě, samozřejmě, zaspívají nám, i když to není to překvapení, o kterém jsem před chvílí mluvil v souvislosti s panem Hanzlíkem, jo, to nastane jindy, ale Daniela Kolářová, zpívající rok 1973 a samozřejmě Noc na Karlštejně, takže vítejte na Hradě, kam nesmí ženy a přeci jen se tam dostali. Dneska má Daniela Kolářová 80, takže ještě jednou všechno nejlepší, s velkou láskou a úctou, zaslouží si to.
2: Připojujeme se sami za sebe i za naše posluchače. Aleši, díky, hezký den.
3: Mějte se krásně a zítra vám to všechno už vyzradím, opravdu, fakt.
9: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
10: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: A ještě jedna pozvánka, tentokrát k poslechu po 18. hodině u nás na Dvojce a další vydání pořadu Stopy fakta tajemství. Těšit se na vás bude Stanislav Motl.
1: Je to tak a budeme mapovat osud Hedy Lamarrové. Ve své době ji označovali za nejkrásnější dívku planety, sex symbol své doby a jí přitom celý život mrzelo, že nikoho nezajímá, co ví. Inteligenci a vědomosti u ní totiž nikdo nehledal.
0: Život Hedy Lamarr, jak si říkala později, je opravdu fascinující. Tak si o tom víc poslechněte. Stopy fakta tajemství dnes po 18. hodině. Je to on!

0: Tanečním krokem možná za chvíli do studia nakráčí průvodce dnešními blízkými setkáními Marek Němec. A to proč?
1: No, protože je za prvé dobrý tanečník a za druhé, že o tanci to bude. Jejím hostem se totiž stane rovněž.
0: Jeho hostem.
1: Co jsem řekl?
0: Jejím hostem.
1: Jeho hostem se stane tanečník Václav Kuneš, ještě, že mi to tady v tom českém jazyce i mimo něj hlídá můj kolega Jiří Holoubek.
0: No ne, já jsem si Marka Němce totiž představil hned jako jí a to mě pobaví.
1: Tak možná jsem řekla, že při pondělku obvykle bývá Tereza Kostková.
0: Hezký den vám přeji, Šárka Volemanová.
1: A Jiří Holoubek, mějte se krásně.

0: Letošní modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Prezidenti Spojených států a Ukrajiny se mají setkat tento týden v New Yorku a teplárny v Česku začínají topit. Bude nejprve polojasno, později proměnlivá oblačnost, převážně velká, v severovýchodní polovině území přehánky a nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Ukrajinským a americkým diplomatům se podařilo dohodnout schůzku prezidentů obou zemí. Mělo by se tak stát v tomto týdnu na okraji zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu potvrdil, že o podrobnostech schůzky se s Donaldem Trumpem dohodl v průběhu nedělního telefonického rozhovoru. Zelenský dodal, že diplomacie nabrala na dynamice a setkání s Trumpem může mnohé změnit. Podle ukrajinského prezidenta je prioritou číslo jedna cesta k míru. Existují nové myšlenky, které se týkají kroků k deeskalaci a základních bezpečnostních otázek, energetických, zemědělských a ochrany lidských životů, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Teplárny v Česku začínají topit v podobném termínu jako v loni. Reagují tak na výrazný pokles teplot v tomto týdnu, kdy budou na většině území splněny podmínky pro zahájení vytápění. V horských oblastech se ale začalo přitápět už v minulých dnech. Ode dneška je omezen průjezd křižovatkou Pražského okruhu a D5. Silničáři místo připraví na plánovanou hlavní modernizaci, která začne příští rok, řekl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Přípravné práce potrvají méně než 3 týdny. Za tu dobu stihneme vybudovat přejezdy, přeložit kabelové trasy veřejného osvětlení a zároveň i připravit základy pro nové portály. Zdemolujeme i současný přejezd středového dělicího pásu na 0. kilometru D5 přímo u Zličína.
1: Obě dálnice by měly mít v místě do konce roku 2028 6 pruhů. Celkové náklady činí 568 milionů korun. V Krušných horách začal Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Slavnostního zahájení v Božím daru se včera zúčastnili lidé z různých částí Evropy. Organizátoři připravili přes 50 tras na české i saské straně hor, řekl za organizační tým ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek.
5: Všechny ty trasy, jejich 56, které jsou připravené, mají svého průvodce, mají svoji kapacitu, která je 25 lidí na jednu vycházku, takže se nikde nemůže stát, že by někde šlo 500 lidí, prostě 25 je kapacita. Ty lidi, kteří přijedou tady celý týden, spí, takže dají vydělat místním podnikatelům, nechají tady peníze, poznají Krušné hory a věřím, že to bude pozitivní.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude polojasno, během dne postupně proměnlivá oblačnost, převážně však velká. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde ale jen ojediněle. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 6 a na Šumavě pak tepleji až 10.
2: Doprava.
1: Velmi opatrně teď kolem 23. kilometru dálnice D2 směrem na Brno. Na vozovce leží trámek a náhle se tam brzdí a vybočuje. Na 11. kilometru D52 směrem z Brna je v zatáčce u středových svodidel nepojízdné auto. Zasahuje do levého jízdního pruhu a je tam už taky auto policie. Zpomalte a držte se radši vpravo.

0: a na Pražském okruhu se teď oběma směry zdržíte asi čtvrt hodiny před sjezdem na Ořech. Zprávy končí po nich Marek Němec a jeho host.
1: Krásné pondělní dopoledne, vážení a milí posluchači, já vás zdravím ze studia a dnes si budeme povídat o umělecké disciplíně, která je mi velmi blízká. Tanec. Tanec je možná nejstarší umění na světě. Existoval dřív než divadlo, literatura i notový zápis. Člověk ještě neuměl svůj příběh napsat, ale už ho dokázal vyjádřit pohybem. Tělo se tak stalo prvním hudebním nástrojem, prvním jevištěm, možná prvním jazykem. Taneční umění je přitom plné zvláštních protikladů. To, co před divákem působí lehce, bývá vykoupeno bolestí. Okamžik svobody vzniká díky železné disciplíně a představení, které trvá jediný večer, se někdy připravuje celé měsíce. Po tanečníkovi nakonec nezůstane obraz ani socha, jen vzpomínka na chvíli, kdy lidské tělo dokázalo říct něco, na co slova nestačila. Dnešní host tomuto jazyku zasvětil život. Václav Kuneš je dnes mým milým hostem. Vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Václav Kuneš je tanečník, choreograf a spoluzakladatel souboru současného tance 420 People. Tančil na významných světových scénách, tvoří vlastní choreografie a široká veřejnost ho poznala také jako porotce Stardance. I o tom budeme mluvit. Václave, krátká otázka na začátku. Co byste řekl člověku, který se třeba možná bojí přijít na současný tanec, protože se bojí, že mu nebude rozumět?
2: Ale v tom tanci už koukáte na lidi, koukáte na živý lidi, kteří něco umí, kteří to nedělají jako hobby, kteří tomu věnují taky celý svůj život. A nevěřím, že by... Já jako chápu, tenhle ten názor tady přetrvává v Čechách už hodně dlouho, ale takovým naším posláním ten názor prostě vyvracet.
1: No a o to se dneska budeme snažit. Václav Kuneš je mým hostem.
3: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které

0: Hezká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Děkuji, že jste s námi. Dnes si budeme povídat o tanci jako svébytném uměleckém žánru a mým milým hostem je tanečník, choreograf, ale také principál a člověk víceméně mnoha zájmů a profesí s přesahem do různých sfér z toho klasického tance nebo z výrazového tance. Václavku, než ještě jednou vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Moc děkuji, že jste si udělal čas, protože zároveň vím, že vrcholí trošičku zkoušky nové inscenace, kterou připravujete se svým souborem 420 People. Možná na začátku by bylo fajn říct, já jsem se snažil dopátrat, proč 420 People a je to skutečně ta předvolba?
2: Je to předvolba. Dopátral jste se dobře. Je to, my když jsme to zakládali s kolegyní Natašou Novotnou, tak jsme chtěli, to jsme ještě žili v Holandsku a chtěli jsme tam propašovat nějaký odkaz na Česko. Jsme byli hrdí Češi, tak jsme propašovali. A to nám poradil kolega Slovák, teda no.
1: Každopádně já bych vás měl posluchačům představit, ale ten výčet vašich uměleckých kroků a toho, co děláte, je obrovitánský. Já bych na úvod rád řekl, že teď mám před sebou tanečníka a choreografa opravdu světového věhlasu, žáka, spolupracovníka, legendárního choreografa Jiřího Kiliána, který oslaví 80. narozeniny. To je velké jubileum a úžasné. Vy jste absolvoval Pražskou taneční konzervatoř, pokud vím, v roce 1993 a pak jste hned odjel do věhlasného Netherlands Dance Theater.
2: Přesně tak, to bylo v posledním ročníku na škole. Vysel na nástěnce informace o tom, že bude konkurs tady v Holandsku. Já jsem tenkrát někde, myslím, v 93. v Německu možná, někde na západě, možná ve Vídni, nevím, nepamatuju si. Poprvé jsem letěl, poprvé jsem byl na konkurzu, a tak nějak mě to
1: A poprvé změnil. Jste to vyhrál.
2: No, nás vzali asi 6, ale je pravda, že nás tam bylo asi 300, 350, nějak tak. A tak to já měl pocit, že mi to jde všechno tenkrát.
1: To je zvláštní, je to takové, je to sebevědomí, nebo je to opravdu radost z té tvorby a z toho, že se člověk hýbe a že dělá něco, co ho baví a naplňuje?
2: Je to taková naivita.
1: Je to naivita. Odzbrojící, ale.
2: Naivita a nějaký přesvědčení, že mě to opravdu jako bavilo. Nám nevadilo na té škole se tam jako zdržet, když skončila výuka, nevím, v 5 a tak tam ještě 2 hodiny podle nějakých starých VHSek prostě koukat na ty hlavní, na ty hvězdy starší, Barišníková, Nurejeva a snažit se prostě nějak napodobovat. Tak, ale to bylo ještě takové, to bylo období toho klasického tance, ale s tím, že jsem samozřejmě udělal konkurs do Netherlands Dance Theater, tak ten klasický tanec jako takový jsem opustil a začal jsem se věnovat tomu současnému tanci.
1: Kdybychom měli posluchačům teď nějakým způsobem vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tím klasickým a tím výrazovým tancem, jak byste to definoval?
2: No já bych řekl, že klasický tanec má přímo jakoby techniku klasickou, která se cvičí neustále. Od vlastně, co to začnete dělat, dokud s tím neskončíte, tak děláte jakoby v uvozovkách stejnou rutinu. Mm-hmm. Stejný kombinace.
1: Je to kodifikovaný
2: jo, má to, pohyb, má to vlastně. Názvy, má to francouzskou terminologii, takže my jsme se učili francouzsky samozřejmě na škole. A to jsou to taková cvičení a přímo figury nebo prostě popsané věci, které musíte udělat. Všichni je znají, všichni vědí, jak mají vypadat a musíte to jakoby naplnit. A ti nejlepší tanečníci samozřejmě to nejenom umějí jako naplnit a udělat to tak, jak ten divák to už zná, jak to očekává, ale ještě k tomu přidat nějaký to, nějakou tu, a jiné bravuru, ale nějakou jako duši, no, co, aby mohli právě tím tělem něco odvyprávět.
1: A je to právě to, o čem jsem mluvil na začátku, že navenek všechno vypadá vlastně velmi jednoduše ladně, ale uvnitř probíhají neskutečné procesy, aby to tělo vlastně vytvořilo to zdání té ladnosti. Nebo opravdu se může tanečník tak vynikajícím způsobem vycvičit, že i pro něj je to vlastně relax. Pokud to nejsou choreografie, které tak být nemají.
2: No, s přibývajícím věkem u mě jsem zjistil, že to je pro mě opravdu relax a že jsem si mohl dovolit už v filozofkách nebrat to tak vážně, ale ta péče o to tělo tam a o tu hlavu vlastně, to tam jako zůstane, ale mít k tomu nadhled. Nicméně, když člověk začíná a věnuje se tomu tanci, tak prostě musí, aby Ten současný tanec je o vytváření iluzí jako pro toho diváka. Tak já vám jako vytvořím iluzi, že tady není gravitace, že jsem hlavou dole, hlavou nahoře, že jsem na chvíli tady, chvíli tamhle, ale tohle všechno vyžaduje prostě trénink. No.
1: A ten trénink potom v Holandsku pod vedením tedy Jiřího Kiliána, předpokládám, že nebyl jediným pedagogem, ale byl tam, nebo pedagogem,
2: průvodcem,
1: choreografem. Jak to probíhalo? Jaké na něj máte vzpomínky vlastně na tom začátku?
2: No, takový, že já jsem těch prvních pár let, já jsem se s ním skoro nebavil, protože jsem tam byl jako Čech, tak aby nevznikly dojmy, že mi je nadržováno. Ale vlastně celý to obrovský divadlo bylo postavené jako pro jeho soubor, jo, takže on tam měl prostě obrovský, ani ne, tak jako jméno, jako respekt. A zároveň on měl obrovskou úctu ke všem profesím, které se tam pohybovaly na zákulisí, samozřejmě kostýmní výtvarníci. Takže já na něj vzpomínám, nebo od té doby vlastně sleduju, jak se vlastně, je to člověk, který se neustále vyvíjí, prostě i v té 80.
1: Vy jste potom se stali jeho asistentem?
2: Na chvíli.
1: Na chviličku. Jeho choreografie vlastně jste převáděl na různá místa po světě. Vaše zahraniční cesty jsou nebývale bohaté, tedy jak choreografické, tak zároveň i co by umělecký šéf souboru 420 People. Ten svět máte opravdu sjezděný a pravidelně ho navštěvujete. Je skvělé, že tohle děláte, že tu českou kulturu taneční posouváte takhle dopředu a že se o ní ví. To je fantastické. No a já si s mým dnešním hostem Václavem Kunešem budu povídat i o tom, kdy tělo poprvé řekne chci tančit.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: O tanečním umění si povídám dnes s mým milým hostem Václavem Kunešem, choreografem, tanečníkem. Ještě jednou, díky, že jste přišel. Václave, zajímá mě jedna věc, kdy se stane, že se dítě nebo dospívající mladý muž rozhodne, že se chce vyjadřovat tancem. Jak se to stane?
1: Tenkrát, já si pamatuju takový sobotní odpoledne, kdy s tátou mým, táta totiž dělal společenské tance, teď už se tomu říká sportovní, ale v podstatě společenské tance, jive, to je tohle prostě standardní a latinu.
0: A dělal to profesionálně,
1: ne,
0: nebo to
1: učil? Ne, to jako právě jako hobby, jako prostě měl, byli tři bráchové a všichni tři bráchové prostě tancovali takhle. Pamatuju si, že jsem byl na představení dědy a děda hrál krále, babička hrála chůvu, takže k tomu divadlu jsme nějak jako měli blíž. A táta teda koukal na ten společenský tanec, no a tenkrát jsme téměř museli, ne, ty jako děti chodit do...
0: No, do těch tanečních jsme museli chodit.
1: Do tanečních jsem nechodil, ale do takových těch lidových škol umění, teď jsou to ty zušky, předtím to byly jiné školy.
0: Úplně jsme nemuseli a pokud vám někdo tvrdil, že musíte, tak to byla nádherná rodičovská manipulace, ale zaplať Bůh, že jste chodil a zafungovala.
1: No a tak jsem tam začal chodit do takového tanečního kroužku a hrát na piano. No a to mi nějak zůstalo a potom, nebo potom, ta paní učitelka, co jsme jí měli tenkrát, tak říká, že bych měl zkusit talentovky na konzervatoř, když mi bylo 10 a ty jsem zkusil a to vyšlo. No a pak už to bylo 8 let prostě studia vlastně baletu, kde nějaký předposledním ročníku jsem si uvědomil, že vlastně já ty dispozice na ten balet jako takový nemám a že mě naplňuje prostě jiný způsob vyjadřování.
0: Promiňte, jaké by ty dispozice měly být?
1: To jsou takový technikály, člověk musí jako rovný nohy, když to řeknu hodně lidově, jo, tak hezký rovný nohy. No a hezký rovný nohy já nemám, ale i s takovýma prostě banánama se dá udělat prostě docela slušná kariéra.
0: Ano, to se ve vašem případě evidentně daří, nechci říct podařilo, ale daří, protože jste pořád velmi činorodý a jste v produktivním věku, takže pojedete ještě určitě dál. Každopádně, kdybychom teď měli udělat takový oslý můstek a dostat se do Holandska a potom tedy z Holandska po tom absolvování vlastně toho konkurzu, kam vedly vaše další kroky a jak se to stalo? Byla to náhoda nebo vy jste mi tady řekl, že jste měl štěstí. Já taky mám pocit, že to štěstí je opravdu jako vždycky velký činitel.
1: Je a připravenost nebo nějaká taková autenticita, řekl bych, kterou si člověk samozřejmě neuvědomuje, když je vám 19, 20, 21, tak si máte pocit, že vám prostě patří svět v tomhle.
0: No tak a tak se pojďte teď trochu pochválit, protože je toho požehnaně.
1: No...
0: Tak teď pojďme zamířit třeba někam na východ, pojďme do toho Japonska.
1: Já když jsem odešel vlastně v souboru Netherlands Dance Theater jsem zůstal celkem 11 let, pak jsem odešel někdy kolem 30, to byla taková ta první krize středního věku, umělecká, osobní a velmi mě fascinovala během právě působení v souboru jsme měli jako hostujícího choreografa Sabura Teshigawaru, japonského choreografa a tanečníka. Mě fascinoval jeho způsob. On tancuje doteď, je moje 72, on stále tancuje. A oni hráli v Amsterdamu a já jsem za nima přišel do šatny, řekl jsem, jestli si mě pamatuju z té zkoušky v divadle, oni řekli, že ne, tak jsem jim přinesl nějakou kazetu svoji. A oni se ozvali asi za 14 dní zpátky, jestli bych teda mohl přijet do Japonska, že budou připravovat nějakou premiéru. Tak tím, že jsem byl na volný noze potom, tak jsem se sebral, odjel jsem tam, zůstal jsem tam vlastně 2 měsíce, připravili jsme jedno představení, během kterého jsem dostal nabídnuto, že pro mě ten a jednu jeho kolegyni, ten choreograf Saburo, udělá takový duet. S tím jsme potom taky objeli půlku světa, za ten duet jsme byli oba nominovaný na cenu tanečníka roku.
0: Ano.
1: No a to byly, ale to byly všechno jako projekty na volný noze, no, takže mezi tím jsem se vždycky vracel domů do Holandska, to bylo ještě doma, bylo Holandsko a pracoval jsem tam na různých projektech a ono se to tak začalo nějak skládat a skládá se to doteď, no.
0: My se určitě dostaneme také k tomu, co vás vedlo k založení vlastního souboru, co vám třeba možná chybělo tady, ale ještě předtím, než se k tomu dostaneme, vybavíte si nějaký úplně takový ten první moment, kdy jste si řekl, jo, fakt jsem tanečník a prostě jde mi to? Máte nějakou takovou hraniční zkušenost? kdy člověk nabíde to sebevědomí, a není to ta naivita už, o které jsme mluvili, ale opravdu prostě, že se zadaří a vidíte, že to má tu zpětnou vazbu, je to...
1: To bude muset být někdy hodně brzo, hodně, hodně brzo, protože čím jsem starší, tím víc samozřejmě o sobě pochybuju a tím, čím díl tancuju, tím víc o sobě pochybuju a protože tancuju ještě v 50, tak ta doba, kdy člověk o sobě pochybuje, je neuměrně dlouhá tomu období, kdy jsem měl pocit, že něco umím. Ale bylo takový období, na konzervatoři to bylo ještě, krátce po revoluci, díky nadaci Jiřího Kiliána k nám na školu začali jezdit zahraniční choreografové a pedagogové a to mě velmi jako otevřelo oči. Jsme se učili takovou choreografii, už si ani nepamatuju, co to bylo. A bylo nás asi 20 kluků na tom sále, jsem stál úplně vzadu, protože jsme byli jako nějaký druhej nejmladší nebo prostě ročník. A mě to, ale to, co nás ona učila, mě strašně bavilo a strašně jsem věřil tomu, že to dělám dobře a nakonec já jsem to jako dělal na tom představení. Ona takhle prošla celou tou řadou těch kluků a takhle mě vzala za ruku, já jsem neuměl anglicky, odvedla mě dopředu a že to mám teda ukázat, jak jsem se to naučil já. Tak to jsem si říkal. A to nebylo vůbec, to nemělo žádný nic společného s tím drillem baletním, který jsme měli, jo. To bylo opravdu nějaká, jako úplně pro nás, nebo pro mě tenkrát jiný způsob vyjadřování. A možná zase ta naivita toho, že jako nikdo nevíme, co tady děláme, no tak to si udělej po svým.
0: Zaplať Bůh za tu naivitu, která nás nevědomky žene prostě vpřed. Každopádně po písnici se vás určitě velmi rád zeptám, kdy se z tanečníka stává choreograf? Václav Kuneš.

0: Setkání Marka Němce na Dvojce.
1: Můj dnešní host, choreograf, tanečník a teď tedy zakladatel uměleckého souboru 420 People, Václav Kuneš, spolu založil tedy tento soubor společně s Natašou Novotnou v roce 2007, to znamená příští rok máte význačné jubileum, 20 let na scéně. Kdo by to byl řekl?
2: No, přesně.
1: Že? No. Kdo by to byl řekl? Každopádně, co vám tehdy na české taneční scéně chybělo? A nebo kde jste spatřovali to svoje místo tenkrát? Nebo to byla jenom přirozená potřeba nějak artikulovat to, co cítíte?
2: My jsme s Natašou si hodně přáli opravdu taky takový jako naivní představ nebo kliše, ale podělit se s lidma v Čechách, o ty tanečníky, který jsme znali z Holandska, o ty choreografy, který jsme znali tam, který jsme věděli, že tady na to třeba nejsou finance nebo nejsou podmínky, aby sem ti tanečníci jezdili. Tak to byl vlastně, to byla naše motivace, přivážet ty lidi sem a tvořit s některýma těma zahraničníma tanečníkama, tvořit tady, přibrat k tomu nějaký český tanečníky, protože se mezi sebe oni se pak naučejí, jedni vzlížejí k druhým a za mě to velmi dobře fungovalo a vlastně tohle byla opravdu ta motivace, představit ty věci, které my jsme zažili v tom Holandsku, vlastně také představit tady.
1: Ten výčet těch inscenací už je velmi velký. Víte vy sám, kolik inscenací jste vytvořili za tu dobu?
2: Vytvořili to vůbec, nevím, ale tak řekl bych, že to je jedna, dvě premiéry ročně. Takže by to nějakých 40 by to mohlo dát.
1: Úctyhodné. Bylo těžší soubor založit, nebo ho všechny ty roky udržovat při životě? Jak se vám to daří?
2: Udržovat, no, to je založit. A taky jsme zakládali, hráli jsme 4 představení za rok, možná potom 8. Teď posledních pár let to je prostě přes to z toho představení jako ročně, musíme se trošku teda teď, ale takový vlny přicházejí vždycky. Už jsme zažili prostě pár vln, kde se změní ať už pohled na kulturu, pohled města na kulturu nebo pohled státu na kulturu. S tím si člověk musí jako neustále tak nějak jako být s tím srozuměn a to jsou ty momenty, který se asi ptáte, který jsou náročnější. No.
1: Mm-hmm. K tomu samozřejmě stíháte působit i v dalších uměleckých vodách, ať už je to Vila Štvanice, nebo ať to je spolupráce s Danielou Špinár na Krásce a zvířeti. To je nutné, je to pro vás, jako pro šéfa a choreografa, takhle si vždycky odskočit ještě a vlastně prozkoumávat jako jiné žánry, kde můžete uplatňovat tu pohybovou složku v jiných kontextech?
2: Tak mě ta činohra třeba velmi baví vlastně a mám tam, jsou to, myslím, že to jsme tady ještě snad ani nežili, ale byli jsme s Davidem Prachařem, jsme seděli vedle sebe, protože jsme oba byli nominovaní na nějakou cenu, cena Saskita tenkrát byla. A tam jsme se nějak začali bavit a vlastně hned, jakmile jsme začali hrát v roce 2007-2008 Farše, tak David chodil na ta představení a připravovali jsme nějaký projekt a vlastně od roku 2012 jsme hráli představení Máj, která až doteď je zavřená nová scéna, tak teď se to nemůže hrát. Nevím, jaká je budoucnost toho představení, ale Týčnoře, mě to vždycky bavilo i s režisérem Janem Nebeským nebo s Danielou Špinár. A zároveň jsou to věci, kterým vy rozšíříte jako ten repertoár toho souboru a nabídnete tanečníkům zase další jednak šanci vyrůst a setkat se s nějakým jiným přístupem k práci, protože pak ten hlavní slovo má režisér a ne choreograf. A zároveň i po finanční stránce samozřejmě je to jedna z možností, jak udržet soubor.
1: Jak se stane tedy z toho tanečníka choreograf? Je to nějaká další složka té osobnosti, která křičí a volá po uplatnění? Nebo kde to v člověku je tohleto? Kde to v něm dřímá?
2: No dřímá to tak, že většina choreografů, s kterými jsem já pracoval, vás nějak jako na té zkoušce motivují a vedou. No oni nám neříkají, málo kdo vám říká přesně, co máte dělat. Jo? Takže oni ve vás vypěstují ten pocit, že to příště zvládnu přeci sám. Jo? Ale to je jak s tím...
1: To je zase ta naivita.
2: Ale je to, jak jsou ty obrazy, teď mě vypadlo to jméno, ale so you think you can paint this? Jakože vy si myslíte, že to umíte nakreslit, tak je to moderní umění, jo? Taky právě, že ne, no. Takže potom z tohohle přesvědčení, nebo prostě pocitu, že to zvládnu taky, tak v tom Holandsku, v tom NDT souboru právě byl každoročně workshop, kdy každý tanečník si mohl zkusit právě, jaké to je dát dohromady 8-minutový kousek, 10-minutový kousek, včetně vymyslet si kostýmy, sehnat si lidi, naskoušet si to, vymyslet si dekorace, domluvit se s technickým jevištním personálem a tak. No a tam zjistíte, jaký to opravdu je, jestli vás to fakt jako baví nebo ne.
1: Když by člověk chtěl se stát součástí vašeho souboru, jak vybíráte tanečníky? Co musí takový dobrý tanečník mít za dispozice?
2: To je...
1: No, velmi jednoduše.
2: Musí mít něco.
1: Duše, musí mít něco.
2: Něco.
1: To něco s velkým dnem.
2: A to něco, já si myslím, no, že jako člověk pozná už i podle videa, v téhle době, že se posílají videa. Já tak bych nerad, aby ti tanečníci jezdili po celém světě kvůli nějakým prostě hodinovým konkurzu nebo prostě i třídením. Tak něco, co mě osloví. No.
1: A to něco necháme v takovém jinotaji. Každopádně po písničce si budeme povídat o nejnovějším představení Kintsugi. Václav Kulik.
0: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
3: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: O nové připravované inscenaci Kintsugi. A co vlastně Kintsugi znamená, si povídám s Václavem Kunešem. Tak pojďte nás uvést do problematiky. Není to Wagyu, není to ani žádná bojová technika, co je Kintsugi?
1: Kintsugi je forma, japonská forma umění, kde určitě to lidi znají nebo vidí ten finální jakoby výsledek, ten produkt, což jsou ty hrníčky nebo mističky, potažené takovou zlatou barvou. A to je, že ty střepy, které, když se ta mistička rozbije nebo ten hrneček, tak oni to vyčistí, slepí to dohromady a tu spáru obtáhnou s výrazněji zlatou barvou. No a ta filozofie, krom toho, že teda dáváte těm věcem další šanci jako na život, je ta, že i nám, jako tý duši, jako lidem se dějou různé šrámy, které, za které se není třeba stydět a že bychom je vlastně měli si přiznat. Ne dávat na odiv, ale přiznat si je, přiznat je, protože to je to, co z nás dělá, to, čím jsme. No.
0: Jak taková prasklina vypadá v choreografii?
1: No.
0: To... Jak se to dělá?
1: Ono v tomhle konceptu se spojilo víc věcí, jednak po dlouhé době používám hudbu, která už je jako existuje. Já jsem si vždycky posledních 7-8 let nechával hudbu skládat, nebo to byla živá hudba, kterou někdo složil a hrál přímo naživo, což je pro tanečníka prostě největší jako radost mít živou hudbu. A tentokrát jsem zjistil, že se mi v tom šuplíku, kam si ukládám ty jednotlivé skladby, ty tracky, tak se mi nahromadil takový krásný jako playlist, který měl zhruba hodinu. Ale ty jednotlivé kousky mezi sebou neměly, ty fungovaly jenom jako celek. Jo, jako po jednom ty různé skladby byste si třeba řekl, to je zbytečný to dávat na jeviště, nebo tohle je složitý, náročný, nebo tohle je zase moc veselý, jak to tam zakomponuješ. No ale právě v kontextu toho kintsugi, toho, že něco drží dohromady, že něco je slepený, že něco má nový život a že jsou to nějaký jednotlivý skladby taky, jak určitým způsobem reflektují některá moje období, prostě nějakou veselost a bez starostnost a nějaký party time a nějaký vážnější věci. A takhle to pomalu vykrystalizovalo. No a samozřejmě tanečníci trošku jsme si hrábli na takové jako fyzické dno.
0: No, nebo... na to jsem se právě chtěl zeptat, na ty limity toho těla.
1: My jsme hodně pracovali a hodně jsme, myslím, že se ten celý soubor se prostě fantasticky posunul, ale nakonec teda...
0: I úplně k nezdaru, protože vlastně už premiéra měla být.
1: Premiéra měla být a na generálce se jedna tanečnice zranila, no, nepříjemně, ale no...
0: Každopádně je to tanečnice, která teda být zraněná, tak zároveň je velmi úspěšná, to můžeme říct.
1: Čerstvě rád posta. To řeknu, děkuji za možnost, ale ano, je nominovaná v užší nominaci na cenu Thálie za její soulové představení, který jsem s ní vymyslel a s živou hudbou, jmenuje se Smoke and Mirrors a za tohle představení je nominovaná na cenu Thálie.
0: Představení Kintsugi se odehraje v premiéře kdy, jenom ať to víme?
1: 10.11. nebo 9.10. teď jste mě zaskočil. Října.
0: Bude to v říjnu.
1: Je to víkend v
0: říjnu. Ano, bude to v říjnu.
1: Divadle La Fabrika.
0: Ještě k těm prasklinám vlastně mě zajímá. Máte vy také ve vašem životě nějakou takovou prasklinu, kterou se třeba už nesnažíte skrývat a je potažena trošičku tím zlatým proužkem, to znamená naopak je hodně vidět?
1: Myslíte ty prasklin,
0: jestli je to pro vás?
1: Ne, ty na duši. Tak třeba to taky jen asi pro diváka není nic úplně nového, nebo že mám dceru v Japonsku, která tam vlastně již dlouhodobě žije. Narodila se v Holandsku, pak jsme chvíli žili tady v Čechách a potom se teda odstěhovali do Japonska a tam zůstala. Takže to samozřejmě byla taková, to je takový jako šrám taky, který já jsem s ní hodně ve spojení, jezdím často, technologie fungují, že v videohovory a podobně. Nicméně je to něco, co si sebou taky takhle nesu zvýrazněnou zlatou barvou.
0: Ano, tak kéž jste k sobě připoutáni tím zlatým proužkem. To vám přeju. Každopádně po písnice si budeme povídat o Stardance, protože vy jste opravdu působil jako porotce, tak mě zajímá názor choreografa na tuto soutěž. Václav Kuneš.
2: Český rozhlas 2.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: Potkání Marka Němce na dvojce.
1: U dnešního z Václav Kuneš, choreograf, tanečník, také rozšířil své portfolio činností o účast v porotě ve Stardance. Bylo pro vás těžší tančit před lidmi nebo hodnotit lidi, kteří tančí před vámi?
2: No, to je peklo.
1: To je peklo?
2: To je opravdu. Zvláště to samozřejmě jako styl, kterýmu já ne úplně, já neznám ty technikály, jo? Neznám ty vystretá kolena, že tam musí být a podobně. Ale samozřejmě já jsem tam u toho nebyl. Já jsem tam byl o to, abych hodnotil tu duši, ten projev, koordinaci, prostě tu krásu toho pohybu. No, ale i tak je to prostě vlastně takový nevděčný. No.
1: Uměl jste být přísný? Nebo jste si to musel ordinovat? Protože vidíte před sebou lidi, kteří opravdu makají, snaží se, nebo alespoň takhle to na nás... Na diváky působí z té obrazovky, že tam jdou zemřít.
2: Jo.
1: Ale zgrácí.
2: Jo.
1: Tak
2: no, ale to se mi právě na tom... To na tom poznáte, i takhle nablízko vlastně, ale samozřejmě tomu rozumím. Tak ty vidíte někoho, kdo tam prostě jde přesně vypustit duši, protože by za to dá do toho úplně všechno. A to se cení. A někdy to takzvaně jako vás to... k ničemu vám to nepomůže, ale většinou tohle odhodlání je právě taková ta bezelsnost a ta naivita a taková ta radost dětinská, která vlastně k tomu tanci jako strašně patří. Ta upřímnost, přirozenost.
1: A i možná to, co dojme potom trošičku, nebo může obměkčit toho porotce, protože přece jenom do jaké míry se tam hodnotí opravdu to techné, ta technická stránka té věci, v jakém je to poměru s tou duší nebo s tím něco, o čem jsme mluvili?
2: No, já si myslím, že samozřejmě Táňa a Zdeněk vždycky, když, nebo že tohle z toho je, to jsou ty profíci,
1: to je
2: jejich, jo. A pak je tam vždycky nějaký host, jako jsem byl jiné roky já, nebo host prostě jiný po roce, nebo teď je tam Richard Genzer, tam bude Jana Burky, vlastně z té odnože toho současného tance, tak to jsem rád, že to tak jako se to drží. No a my jsme, takže tak půl na půl, no a pak diváci samozřejmě. No. Těm je to jedno, jestli máte někde propnutý koleno nebo ne.
1: Může být technicky nepřesný tanec krásný?
2: No, může být autentický samozřejmě. Jo, tak technika je strašně široký pojem, no, ale pro mě jako tanečníci, kteří pracují se mnou, nebo který mám rád, musí mít nějaký pochopení nebo porozumění pro to, jak tím to jejich tělo funguje. Protože vám funguje jinak tělo než mě, ale jsme schopni nějak jako komunikovat. A to je ta technika.
1: Měl jste třeba někdy chuť zahodit ten bodový systém a říct prostě jednoduše, bylo to skvělý nebo krásný a nechci tomu dávat vůbec žádný kategorizace v podobě čísel?
2: To mě nikdy nenapadlo, to by bylo výborný.
1: To by bylo výborný, ale asi by to nefungovalo.
2: To se to
1: jak se liší, nebo v čem svět, taneční svět Stardance od toho tance, vlastně, kterému se věnujete? Protože a teď se nebavme o formě, ale ten vklad je asi vlastně nemusí být stejný. Tohle to je vlastně vybičování se, ta Stardance, asi v nějakém okamžiku teď a tady, ale ten svět toho profesionálního tance taky musí počítat s tím, že se to bude ještě reprízovat, že to bude ještě příští týden, nebo že se to hraje v blocích, ale je třeba v těch energiích těch lidí, nějaký rozdíl?
2: Já si myslím, že jako kumšt jako takový, nebo oddanost té formě, což je ten tanec, tak je jako stejná příprava, stejnej, člověk se musí trošku rozcvičit, pak jde na tu zkoušku, pak něco drtí, prostě 2, 3, 4, 5 hodin a pak se to dává dohromady a pak se to ukazuje lidem. Akorát ty cesty jsou, nebo ten výsledek ukazuje lidem, vy v tom sportovním tanci plníte přeci jen, musíte splnit nějaká zadání, je to jive, je to valc, je to prostě samba a musí to tam ty prvky mít. Současný tanec, vy musíte toho diváka přesvědčit o tom, že to, na co se kouká, je to, co chtěl vidět, to je to, co mu chybí.
1: Zatančil byste si ve Stardance jako tanečník?
2: No, kdybych mohl dělat něco, co mně je blízkého, tak jo.
1: Co myslíte, že třeba Stardance udělala pro vnímání tance v Česku? Má pozitivní dopad?
2: Já jsem přesvědčený, že ano, já tomu opravdu věřím. No. Nebo nám tak jako za ty roky, že jsme měli šanci představit divákům České televize právě i něco z toho, z té odnože toho současného tance. Taky se tomu, vždycky se tomu tam říkalo výrazový tanec a já jsem to byl schopný, nebo jsem dokázal to změnit na současný tanec.
1: Ale současný. Řekněte mi, co je pro vás osobně největší inspirací pro vaši tvorbu? Jsou to ti lidé, se kterými pracujete, nebo je to nějaká vnitřní vaše krajina, kterou se snažíte pak artikulovat tancem?
2: No tohle je nebezpečný, aby to nebyla taková terapie jako osobní, ale jsou to samozřejmě, vycházím hodně z hudby. Aha. Hudba je pro mě, nebo nějaká energie, prostě jakmile mám dobrý skladatel nebo dobrou hudbu, tak si k tomu, když vždycky pracuju se stejným počtem lidí u nás v souboru samozřejmě, nebo chtěl bych pracovat se všemi, který máme, ale je to chuť zkoušet nebo objevovat vždycky nějakou jinou, ne něco novýho, ale třeba i vracet se zpátky k nějakým nápadům, které jsme měli před 5-10 lety a zkusit je trošku jinak.
1: Co třeba dělá choreografické ego v okamžiku, kdy něco chcete po tanečníkovi, ale on to udělá lépe a inspiruje vás třeba zpětně, nebo...
2: No to je ideální.
1: Je to ideální?
2: No to je úplně ideální.
1: Takže je to úplně stejné jako v režii.
2: Jak jsem o tom...
1: Je to vlastně úplně stejné.
2: A to potom přesně
1: zařídit
2: to?
1: Si to tak, abyste pracoval s lidma, kteří to dělají tak skvěle, že vy už nemusíte dělat nic. Je to tedy ideál choreografa.
2: Jo, a to se ten kruh se uzavřel. Před chvílí jsme mluvili o tom, jak když já jsem byl na té straně těch tanečníků, tak jsem taky měl, začínal jsem choreografovat tím, že jsem měl pocit, že to za toho choreografa vymýšlím sám. No a to podle mě teď funguje i z téhle strany.
1: Řekněte, vzpomenete si na nejbizarnější věc, kterou jste třeba musel nebo chtěl, nebo i třeba z legrace stvárnil tancem nebo pohybem?
2: Vzpomenu, no, nebudu jmenovat, kdo to byl, ale byl to jeden choreograf, s kterým jsme si nějak nesedli a ten měl takový systém asistentek, jich měl jich hodně. A jednou prostě před nějakou generálkou za mnou ta jedna asistentka přišla a měla v ruce punčucháč, jako punčucháče, takový ty silonky. A říká, že si pan choreograf přeje, abych si to dal jako přes obličej.
1: Aha. Bavovní lupič.
2: No něco takového. A teď takový ty dvě, ty nohavice byly samozřejmě svázený nahoře, tak jsem vypadal jak králíček. Ale nějak mě asi nechtěl prostě vidět. A já jsem neměl tenkrát ještě tu sebereflexi, že bych se ho jako doptával na to, a jestli je to opravdu nutný, no. Ale udělal jsem to. Byl jsem profesionál.
1: Byl jste profesionál. Já vám moc krát děkuju za dnešní povídání. Držím palce, ať se premiéra vydaří. A díky, že jste byl mým dnešním hostem. Choreograf, tanečník Václav Kuneš.
2: Děkuju. Já vám děkuju. Naschledanou.

0: Zažijte rodinnou dovolenou ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa v Karlových Varech přímo v centru města u Mlýnské kolonády. Komfortně vybavené rodinné apartmány až pro 5 osob se street art designem, vlastní hernou a kolárnou. Více na www.astoria-spa.cz.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
1: Vláda chce zavést opatření proti rostoucím cenám pohonných hmot. Prezident Petr Pavel hledá v New Yorku podporu pro návrat Česka do Rady bezpečnosti OSN. Počasí bude proměnlivá, převážně velká oblačnost. Místy s přeháňkami, večer se začne vyjasňovat, teploty až 19 stupňů. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Vláda chce znovu regulovat rostoucí ceny pohonných hmot. O konkrétních opatřeních teď jedná. Pomoc by mohla opatření nejen řidičům a dopravcům, ale taky třeba zemědělcům. Jejich konkrétní podobu ministři zatím nespecifikovali. Se snížením spotřební daně, které vláda zavedla letos na jaře, ale kabinet podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD nepočítá.
3: Opatření jednoho členského státu versus ostatní zbytek trhu nedává moc logiku.
1: Vláda by dnes měla schvalovat i návrh státního rozpočtu na příští rok. Původní návrh schodku 389 miliard korun po koaličních dohodách kabinet snížil o jednotky miliard korun. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO do něj chce přesto ještě zahrnout i růst důchodů nad zákonnou valorizaci 270 korun. To ale vadí motoristům, podle kterých je návrh deficitu stále příliš vysoký a není v něm prostor pro další výdaje.
2: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
1: Parlamentní volby v Rusku ovládla proputinovská strana Jednotné Rusko. Informovala o tom ústřední volební komise po sečtení zhruba 95% volebních lístků. Se ziskem skoro 58% hlasů si Jednotné Rusko udrželo ústavní většinu a v Dumě posílilo. V parlamentních prvních volbách po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu mohli hlasovat také lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích.
4: Podle francouzského deníku Le Monde a dalších médií ruská armáda pod nátlakem nutila obyvatele okupovaných oblastí přijít hlasovat. Ukrajina volby označila za nelegitimní. Volební klání, do kterého se podle agentury AP nemohla zapojit skutečná ruská opozice, označila agentura za neférové a nedemokratické. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina bylo hlasování prvním skutečným testem podpory obyčejných Rusů pro speciální vojenskou operaci, jak nazývá plnohodnotnou ruskou invazi na Ukrajinu. Stranu Jabloko, která byla otevřeně protiválečná, Kreml před několika týdny z voleb vyloučil. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Vítězné strany v německých zemských volbách mají problém složit regionální vlády. Strana AfD sice skončila na prvním místě ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko. Většinu v tamním sněmu ale složí strany levého středu. Nejistá je taky vláda levicové strany Die Linke, která včera porazila křesťanské demokraty v Berlíně.
5: Kandidátka Die Linke Elif Eralpová se musela už večer dušovat, že nemá nic společného s organizovaným zločinem. To proto, že se na jednom z večírků strany krátce objevil lídr klanu podezřelého z vloupání do klenotnice v Drážďanech. Svaz podnikatelů zase varuje před neuváženými experimenty, protože Die Linke slibovala před volbami vyvlastňování velkých bytových koncernů. Hlavně v závěru kampaně pak strana čelila kritice, jakoby antisemitismus v Německu vycházel hlavně od levice a přistěhovalců. Stejně jako AfD v Mecklenbursku-předním Pomořansku je i Die Linke v Berlíně možné obejít, pokud současná koalice CDU a SPD k sobě přibere ještě zelené. Z Vizmaru Tomáš Žavlín, Český rozhlas.
1: V New Yorku se schází zástupci zhruba 130 členských zemí OSN kvůli zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
6: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
7: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí.

0: Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o třech tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Radiožurnál spolu s Českou Alzheimerovskou společností pořádá ode dneška do středy Dny paměti. Projekt upozorňuje na problematiku života lidí s demencí. Nabízí taky testování paměti.
2: Vyšetření přišel využít do vestibulu Českého rozhlasu v Pražské Vinohradské ulici například pan Petr.
3: Mě jsem dohnala dcera, protože už mám nějaký taky věk, to chci využít. Nevím, do čeho jdu, ale doufám, že to dopadne dobře, no ale jako člověk každou prevenci má využít.
2: Vyšetření zjišťuje například náladu nebo možné úzkosti. Na možná onemocnění pak ukáže takzvaný Adenbrookský kognitivní test, vysvětluje koordinátorka projektu Dny paměti Monika Kozová.
4: Test, kde se jako odhalují různé škály, z které se pozná, jestli ten člověk není pod nějakou přirozenou hranicí v jazykových schopnostech, v paměti, v slovní zásobě.
2: Výsledky pomáhají s časným odhalením demence. Pacienti pak míří na podrobná vyšetření ke specialistům. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Čeští volejbalisté zabojují o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu. V Turíně nastoupí proti Belgii. Utkání začne v 16 hodin.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Počasí.
1: Čeká nás proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy přehánky, na severu a severovýchodě budou četnější. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 19 a bude silně foukat. Taky zítra bude proměnlivá oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo a teploty stejné jako dnes 12 až 17 stupňů.
6: Doprava.
1: Na dálnici D1 pozor na příjezdu do Brna z Vyškova. Silný provoz je u sjezdu na Slavkop z 211. kilometru a dojíždí se do kratší kolony. Brzdí se v obou pruzích až do zastavení. Hustý provoz je i na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle směrem od Svitav. Mezi dálnicí a Litomyšlí budete popojíždět až 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy. Teď už byl jednou jeden rok a Honza Kovařík.
7: Dobré pondělní poledne vám přeji. Nechci nijak umenšovat snahu kolegů z Radiožurnálu, kteří pořádají Dny paměti, ale my tady na dvojce pořádáme Den paměti v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek a taky v pátek. Vždycky začínáme 12.06 a končíme 13.00. Náš Den paměti se jmenuje Byl jednou jeden rok. Tak jestli chcete, pojďte zase vzpomínat, pátrat výhradně ve své paměti. To upozornění tady jednou za čas musí zaznít. Nehledejte nic na internetu, nehledejte nic v encyklopediích, v chytrých knihách. Povolena jsou rodinná fotoalba a jinak už nic. A já nabízím speciál s podtitulem Dějiny dopravy. Sešly se mi totiž zajímavé nápovědy z hledaného roku na dopravní téma a tak dnes budeme trochu monotématičtí. Tak na začátek. Autem roku v naší zemi se v tom roce, který dnes hledám, stala japonská Mazda. Konkrétní typ neřeknu, aby to bylo těžší. Škodovka se v tom roce nedostala ani na stupně vítězů. Svůj provoz zahájila nízkonákladová letecká značka Smartwings, vlastněná společností Travel Service. Začala létat do Amsterdamu, Kodaně, Madridu, Paříže a Curychu s jednosměrnou letenkou zhruba za 1600 korun. No, zatím jsem vynechal lodní a železniční dopravu, ale nebojte se, dojde i na ní. Udělám to takto. Žil jsem v té době na místě, odkud jsem se do práce mohl dopravit jak po železnici, tak kombinací loď a motorové vozidlo. Na začátek docela zajímavé indicie, ne? Tak se zkuste trefit, těším se na vaše tipy.
6: Byl jednou jeden rok.
5: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
6: na dvojce.

0: hodinách, 12 hodin 13 minut. Vaše první tipy míří do rozmezí 1995 až 2002. Ten 95. cvičně vystřelila paní Jana, než si půjde sednout do zubařského křesla, tak už možná neslyší, že její tip jsem právě zmínil. Markéta píše, už jste bydlel u Berounky, to mi moc nepomůže. Upřímně, Markéto, u Berounky jsem nikdy nebydlel. Tam se jenom jezdím koupat. Jiní zase píší, že jsem bydlel u Vltavy a že by tedy tipli 2002. No, uvidíme. Zatím výhradně tipujete mailem na adresu dvojka@rozhlas.cz. Je možné samozřejmě psát i SMSky na 702 222 220. Teď nápověda pro Brňany. V hledaném roce se poprvé uskutečnilo referendum o osudu tamního hlavního nádraží. Hlasování se ale zúčastnilo necelých 80 tisíc lidí a tak referendum platné nebylo. To by se ho muselo zúčastnit alespoň 159 tisíc hlasujících. Jak jsem řekl, bylo to první referendum a nikoli poslední. O 12 let později se uskutečnilo další referendum a řešilo se dokola stále to též.
1: A co když Brňané rozhodnou jinak, než podle doporučení, které z té studie vyplyne?
2: Tak v tom případě bude Brno v patové situaci. Nejdřív ale bude třeba, aby k referendu přišlo minimálně 35% voličů a aby na otázku, která se bude ptát, zda lidé souhlasí s modernizací nádraží na stávajícím místě, odpovědělo více než polovina ano. Pokud pak studie ukáže, že pro správu železniční dopravní cesty je výhodnější stavět uzel jinde, tak nastane patová situace, kdy stát se bude řídit studií, ale město Brno se bude řídit referendem.
0: Jak mnozí dobře vědí, věc nijak nepostoupila ani dodnes, stále se neví, zda a jak se bude brněnské hlavní nádraží rekonstruovat, případně stěhovat. Dokonce existuje snaha vypsat třetí referendum na stejné téma. Jeho zastánci by ho chtěli spojit s prezidentskými volbami v roce 2028. My ale hledáme, a to podtrhuji dvakrát a píši tučně, rok, kdy se v Brně o osudu nádraží hlasovalo poprvé. Vzpomenete si? Tak napište.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na Dvojce.

0: Dvě a půl minuty po čtvrt na jednu, o tom nemáte zatím příliš jasno. Tom poslouchá, přemýšlí a netuší a přesto zkouší plácnout 2000 otazník. Na ten otazník, Tome, vám s dovolením zatím neodpovím, ale nabídnu další zajímavou dopravní nápovědu. Dobývání vesmíru bylo dlouhá desetiletí vyhrazeno jen kosmickým programům několika velkých států světa. V roce, který se dnes pokoušíte tipnout, došlo k zásadnímu zlomu, protože malému soukromému raketoplánku Spaceship One, vypadal popravdě řečeno spíš jako ultralehké letadlo než jako raketoplán, se podařilo vystoupat do výšky více než 100 kilometrů a tak se dostat do vesmíru. Takto o události informoval radiožurnál 21. června hledaného roku ve večerním pořadu Stalo se dnes.
1: Kosmický letoun Spaceship One bezpečně dosedl na letiště Mojave v Kalifornii. Jako první soukromý stroj měl překonat výšku 100 km nad povrchem Země, tedy hranici vesmíru. Zda se mu to skutečně podařilo, zatím experti vyhodnocují. Zájem veřejnosti byl podle našeho severoamerického zpravodaje Miroslava Konvaliny velký.
2: Za projektem stojí Bert Rutten, technik, který už před 20 lety zkonstruoval první letadlo schopné přeletět svět bez čerpání benzínu. Na financování Spaceship One se podílejí zakladatelé Microsoftu, miliardáři Paul Allen a Bill Gates.
0: 12.19, než dozněla nápověda o Spaceship One, přišly další tipy. Míra z Českých Budějovic to tipuje na 1999, kdy mu bylo krásných 26 let. To chápu, že to je moc hezká vzpomínka. Hanka z Havířova se zase domnívá, že by to mohl být rok 2008, kdy si koupili červenou Mazdu dvojku a následně se dozvěděli, že se stala autem roku. No, Mazda to byla v hledaném roce, jestli dvojka, stále neprozradím. Tohle je píseň spojená se specifickým dopravním prostředkem jménem Snowboard. Kdo chce, zavolá 22 155 25 25.

0: Dan Barta, On My Head, charakteristická píseň pro hledaný rok zcela určitě. Dlouho jste si dávali na čas, než se tady rozdrnčely telefony, ale teď tam někdo je. Tady je Honza Kovařík, kdo pak je tam? Dobrý den.
1: Krásné, příjemné odpoledne z Českých Budějovic, přejem je Marešům.
0: Míro, já vás zdravím. Vy jste napsal takový zajímavý tip 1999 a připsal jste, to jsem zakládal agenturu. Jakého druhu to je agentura, prosím vás?
1: To je kulturní agentura, děláme noční prohlídky na hradech, zámcích, moderuji plesy a vše možné, takže živím se kulturou již dlouhou dobu.
0: Výborně, a ten 99. teda považujete za úspěšný rok, předpokládám, když jste začal podnikat?
1: Velmi úspěšný, velmi.
0: Výborně, a vsadil byste na něj výdělek agentury?
1: No, tak to je velká výzva, tak polovinu.
0: Polovinu byste vsadil na 1999. Dobře. Řekněte mi ještě, vy občas píšete týmově z Budějovic. Dnes typujete sám nebo s dopomocí?
1: Mám tady Štěpánku, kouká na mě naproti, ale také přesně neví, takže ten rok 99, to byl především můj typ.
0: Dobrá tedy, srdečně zdravíme vás i Štěpánku, děkujeme, že s námi hrajete pravidelně a mějte se fajn, nashledanou.
1: My děkujeme za krásný pořad a hezký den vám i posluchačům. Naschledanou.
0: Naschledanou. Na druhé lince další statečný volající. Tady je Honza Kovařík, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Martina z Bamentálu, z Německa.
0: Martino, zdravíme až do Německa. Jak to dneska tipujete?
2: No, tak protože Sebastiánovi bylo v tom roce 11 let a byli jsme u rodičů, se mohla sledovat televizi.
0: Ano.
2: Tak podle toho nádraží si typuju 2014, ale tam těch roků je tolik mnoho, protože to několikrát odsouvali.
0: Ano, ano.
2: A konkrétně kolem jsem slyšela 2030, že by to mělo být dokončeno.
0: No tak výborně, doufejme, že se toho oba dožijeme. Děkuju za zavolání z velké dálky, píšu si tip 2014 a mějte se hezky, nashledanou.
2: Mějte se hezky, máme hezký podzim a rostou houby, byli jsme na Vysočině minulý týden.
0: Dobře vám tak, to vám přejeme. Nashledanou. Toto už je Maroon 5 a vy můžete napsat.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Jsme zhruba v polovině našeho dnešního procvičování paměti. Stále tápete, to rozpětí se rozšířilo od 1995 až do 2005. Někde v tom intervalu hledaný letopočet je. Je to ten rok, kdy v Brně proběhlo poprvé referendum o stěhování hlavního nádraží. Je to také rok, kdy Spaceship One jako první soukromý raketoplán dosáhl hranice vesmíru. Už jsme tedy dnes mluvili o železnici, o dobývání vesmíru, o automobilech. Chybí nám zatím nějaká loď, řekl bych. Tak se za ní za pár minut vypravíme. A nebojte se, vybral jsem velmi důstojné plavidlo. Ostatně, když jsme uplavení, hodila by se voda, třeba voda živá.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přej si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
3: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.

0: Na hodinách ve studiu dvojky je teď na chlup přesně 12.37. Než se vydáme za dalšími nápovědami, pojďme projít nejčerstvější várku vašich tipů. Tom píše, je Aneta Superstar 2005 to bude. To jsem zrovna pracoval na rekonstrukci vybavení kulturního domu v Písku a Superstar jsme tam s kolegy probírali. Tereza píše, dobrý den Honzo, podle songu ze snowboardáků od Dana Barty hádám rok 2005. Dcera na Gimplu v angličtině překládala text do češtiny a Aneta Langerová to potvrzuje. Myslím, vyhrála v roce 2004 a desku vydala v dalším roce. Tak snad, píše Tereza. A do třetice, Vašek z Písku, to by byl asi rok 2004. Byl jsem ve Francii a Maroon 5 tam hráli každé ráno v MTV. Bylo to, když se jela Tour de France, byl jsem na praxi celé dva měsíce, kousek od Orléans a zámků na Loáře. Bledá závist, Václave, takový pobyt ve Francii bych si taky dal líbit. A je úplně jedno, v kterém by byl roce. Tak slíbená lodní nápověda. Britská královna v hledaném roce pokřtila z brusu novou zaoceánskou loď Queen Mary 2. Měla nahradit dosluhující Queen Elizabeth the Second, jak správně má znít ten titul v angličtině. A plány na její výstavbu, pozor, začaly vznikat už v roce 1998. Slavnostní křest se pak odehrál 8. ledna našeho roku a logicky se o tom mluvilo i v našem vysílání. Radiožurnál 21 hodin večer a dnes již jednou citovaný pořad Stalo se dnes.
1: Britská královna Alžběta II. Pokřtila nový zaoceánský parník Queen Mary 2. Společnost Canard označuje za největší osobní loď, která byla kdy postavena. Jak dodává spolupracovník radiožurnálu na britských ostrovech Milan Kocourek, slavnost provázela přísná bezpečnostní opatření.
2: V rámci rozsáhlé bezpečnostní operace potápěči nejprve prohlédli kýl lodi ze všech stran. Queen Mary II. Je 345 metrů dlouhá, vysoká jako 23-patrový dům a energie její strojovny by stačila na rozsvícení celého Southamptonu.
0: Queen Mary II, tedy protagonistka této nápovědy, poprvé vyplula právě z britského Southamptonu do Fort Lauderdale na Floridě. Úspěšně tam doplula 26. ledna našeho roku. A protože vím, že posluchači dvojky jsou zcestovalí a dopřávají si všelijaké zážitky, je možné, že se někdo z vás na Queen Mary II někdy plavil. Pokud byste chtěli využít tuto svoji znalost, můžete teď vzít telefon a vytočit 22 155 25 25 a můžeme si popovídat o tom, v kterém roce byla tahle krásná loď pokřtěna.
3: I letos na podzim mi buší.

0: srdce v podání kapely Krištof dotlouklo ve 12.43. Vy posloucháte pondělní vydání pořadu Byl jednou jeden rok a z města českých granátů se po nějaké době opět jednou ozval Roman. Zdravíme vás, Romane, dobrý den.
1: Dobrý den do rozhlasu.
0: Jak to tipujete?
1: Tipuju to na rok 2004.
0: A opřete to o nějakou konkrétní událost, píseň, vzpomínku?
1: Ani tak ne, událost jako písně.
0: Písně, vy jste vlastně vy jste specialista na písně, Romane, to jsem málem zapomněl. Jak jste se v tom roce, teoretickém roce 2004 měl? Všechno v pořádku?
1: Já myslím, že ano, pracoval jsem na zámku, bylo mi 1.30, tak asi ano.
0: Vše zalito sluncem. Dobře tedy, tak já si váš tip píšu a srdečně vás zdravím, děkuju, že hrajete pravidelně s námi. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: A ještě mám prostor projít nejčerstvější SMSky. Majka. Aneta Langerová vyhrála Superstar v roce 2004. V tom roce snad vyšla i písnička Voda živá. Jana, dobrý den, tipla bych si podle filmu Snowboardiáci 2004. Ina, dobrý den, Honzo, podle Anety by to mohl být 2004 až 2005. No a nakonec Viktor, který dnes se svým kamionem brázdí D35, v duchu listuji v objemné knize textů a akordů, na vysvětlenou Viktor je muzikant, a na K a noc na zemi, vím, že se to hraje od Ečka, ale rokem si moc jistý nejsem. Řekl bych, že je z počátku století, asi tedy 2004. Zúžilo se nám to 2004 nebo 2005? Nebo něco jiného, protože kde je napsáno, že převažující typy jsou ty správné? Ještě máte nějaký čas přemýšlet, vzpomínat a pokud vám náhodou svitne, budu rád, když nám napíšete.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Na hodinách už je 12.49, ještě není definitivně jasné, do jakého roku jsem vás dnes zavedl v tom dopravním speciálu, pořadu Byl jednou jeden rok. Možná teď někdo namítnete, že na železnici už jsme byli, když jsme mluvili o prvním brněnském referendu o případném stěhování nádraží, ale neodpustím si to a ještě jednou se na koleje vrátíme. Je to totiž také rok, kdy se v naší zemi začaly testovat nové vlakové soupravy Pendolino. Ano, v tom roce, který hledáme, se začaly poprvé prohánět po tuzemských kolejích rychlostí až 160 km v hodině. Byl to zatím zkušební provoz a hned po několika zkušebních jízdách se potvrdilo, že výrobce bude muset na jednotkách ještě zapracovat, aby mohl být zahájen provoz pravidelný. Všichni příznivci železnice a potenciální cestující se to dozvěděli z reportáže České televize.
1: Kvůli Pendolinu se musela upravit trať, po které jezdí, aby vlak splnil české normy. Přizpůsobit koleje všude ale nejde. Italský výrobce proto musí upravit vlak, aby byl jeho provoz bezpečný kdekoliv. Jinak nedostane od drážního úřadu povolení k trvalému užívání.
0: Vzpomínám si, že jsme se všichni těšili, až se poprvé Pendolinem svezeme. A tak je logické, že tehdy televizní reportér položil řediteli drážního úřadu, kterým byl v onom roce Pavel Kodym, otázku, na kdy odhaduje termín zahájení řádného provozu Pendolin u nás. Tady je odpověď.
2: Já bych to časově tak viděl v průběhu příštího roku a definitivní provoz v optimistickém případě za rok.
0: A to se také povedlo. Už v dalším roce, 11. prosince, byl na tratích Českých drah zahájen provoz Pendolin, a to hned na dvou trasách. Tak tedy, abych předešel nějakému nedorozumění, neptám se na rok zahájení pravidelného provozu, ale na rok provozu zkušebního. Ukažte se, jací jste znalci, pokud jste někde po Šotoušsku číhali u trati a vy jste získali ten správný záběr, smíte se podívat do alba a případně se podívat i do svého digitálního fotoaparátu na rok pořízení záběru. Je to pravděpodobně jediný způsob, jak nespochybnitelně trefit tento rok. No a nebo budete přesně vědět, ve kterém roce na desce vyšla tato píseň Petra Muka. Láska tě spoutá, ještě máte čas, ještě můžete napsat.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: Na dvojce.

Doufám, že jste spoutaní láskou i ve 12.55, kdy pravidelně v pořadu Byl jednou jeden rok, musíme s pravdou ven. Vypomůžu si tentokrát zprávou, kterou podepsala Nina a píše: Zdravím Honzo, já bych podle Dana Barty a Maroon 5 zkusila pro tentokrát rok 2004 a pokud mám pravdu, takže vzkazuji volajícímu z první poloviny pořadu, že bych stála o tu jeho sázku, tedy o vložený 50% podíl z jeho agenturního kulturního podnikání. Míro, vzkazuji vám tímto, že Nina po vás chce nějaké peníze, protože... Protože jsme skutečně hledali rok 2004. A aby bylo jasno, jak jsem to myslel s tou nápovědou o možnosti zvolit si jako dopravu do místa zaměstnání železnici nebo kombinaci lodní a motorové dopravy, no tak tou dobou jsem žil ve Vraném nad Vltavou, odtud jede do Prahy buď vlak, anebo nastoupíte na přívoz a na druhé straně řeky počkáte na autobus. No, tak pro dnešek hotovo, děkuji všem, kteří hráli. Zítra ve 12.06 se budu těšit opět na setkání. Tohle je první Iva, Iva Freelingová, a po ní přijde k mikrofonu dvojky Iva Bendová. Užijte si obě.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Kam až může vést cesta za pomstou?
0: Přijela jsem, abych dořešila to, co se stalo už před lety. Pro město

0: Topná sezona postupně začíná, teplárny se připravují na ochlazení v tomto týdnu. Při ruském útoku zemřel v ukrajinské Charkovské oblasti jeden člověk, nejméně 3 lidé jsou zranění. Počasí bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami, večer se začne vyjasňovat, teploty do 19 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré odpoledne. Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezona tak začíná v podobném termínu jako loni. Informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia. V noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině. Zákazníkům O2 už by měly všechny služby fungovat bez výpadků. Českému rozhlasu to řekla mluvčí společnosti Zuzana Směšková. Operátor dopoledne hlásil problémy s připojením k internetu, a to kvůli poškození sítě při výkopových pracích. Pokud zákazníkům problémy přetrvávají, mají zkusit restartovat svá zařízení nebo zapnout a vypnout režim letadlo. Ruský dronový útok na ukrajinské město Lozova v Charkovské oblasti má jednu oběť. Nejméně 3 lidé jsou zranění. Oznámili to ukrajinské úřady. Ruské drony v noci zasáhly ukrajinské Záporoží, kde bylo zraněných 5 lidí. Další bezpilotní letouny mířily taky na kritickou infrastrukturu v ukrajinské Poltavské oblasti. Na Rusko naopak útočila Ukrajina. V ruské Brjanské oblasti po jejich útocích zemřel jeden člověk. Zranění jsou 3 lidé. A Rusko dočasně omezilo pohyb svých obyvatel ve Slancevském a Kingisepském rejoně u hranic s Estonskem. Omezení platí do 26. září. Podle ruské federální bezpečnostní služby jde o prevenci trestných činů v pohraniční a migrační sféře a ochranu vodních a biologických zdrojů.
1: Obyvatelé části ruského příhraničního pásma u estonské Narvy nesmí posetnění cestovat mimo města a vsi, nemohou se přibližovat k břehům řek a nosit u sebe palné zbraně. Podle estonského zpravodajského portálu The Baltic Flank omezení pohybu pravděpodobně souvisí s možnou ruskou mobilizací.
2: Ročně evidujeme 3 až 5 případů nelegálního překročení hranic. V posledních letech šlo zpravidla o mladé muže v odvodovém věku.
1: Řekl českému rozhlasu Erik Líva z estonské policie a pohraniční služby v Narvě. Podle The Baltic Flank chce Rusko zabránit masivnímu útěku svých obyvatel před mobilizací. Pobaltské bezpečnostní služby v současnosti nevidí známky toho, že by ze strany Ruska hrozil bezprostřední útok. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Praha má stavební povolení pro část linky metra D. Ta má propojit Náměstí Míru a Písnici. Proti rozhodnutí dopravního a energetického stavebního úřadu se ještě můžou účastníci řízení odvolat. Není proto pravomocné. Stavba úseku linky D z Pankráce na Ryšánku začala v roce 2022. Pokud by se podařilo zahájit stavbu dalšího úseku do roku 2028, první část linky by mohla propojit Pankrác a Libuš o 4 roky později.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Čeká nás proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy přeháňky na severu a severovýchodě četnější. Večer se oblačnost částečně protrhá. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 19, na horách kolem 6. A foukat bude většinou čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
4: Doprava.
0: Dálnice D2 směrem z Bratislavy na Brno je aktuálně neprůjezdná u sjezdu na Modřice na 3. kilometru. Srazila se tam 3 nákladní auta s dodávkou a osobním autem. Nehoda blokuje oba pruhy, policie odklání provoz na Modřice. Na D1 směr z Prahy na Brno opatrně na 40. kilometru před sjezdem na Divišov. Ve stoupacím pruhu stojí dodávka s defektem a řidič mění kolo směrem do dálnice. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má Iva Bendová.
5: Hezké odpoledne a já hned začnu otázkou. Víte, jaké je největší nádraží na světě? Které to je a proč se na něj v odpolední dvojce vydáme, prozradím hned po písničce od kapely Slza.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Je 13 hodin a 8 minut, vy posloucháte pondělní odpolední dvojku. No a my se společně vydáme na nejrušnější nádraží na světě, které leží v centru japonského Tokia. Právě tam nyní testují robotické odpadkové koše a snaží se zjistit, jestli by jejich využití nemohlo usnadnit současnou pracovní zátěž úklidových čet. Nádraží Shinjuku představuje rozlehlý dopravní komplex, obsluhovaný několika železničními společnostmi, no a denně ho využije neuvěřitelných 2,7 milionů cestujících a díky tomu tak drží světový rekord Guinnessovy knihy rekordů jako nejfrekventovanější nádraží na světě. V jedné části se odpadkové koše vyprazňují ručně, a to více než 10krát denně, a proto tam v současné době testují 3 automatizované odpadkové koše. Každý je vysoký zhruba něco přes metr a pohybuje se opatrnou rychlostí pouhých 20 cm za vteřinu. A jejich úkolem je dopravovat odpad k zaměstnancům úklidu. Tak roboti byli navrženi, aby byli pomalí, aby se do nich lidé v klidu trefili třeba i za chůze a aby se kdykoliv také mohli zastavit. Ty první reakce jsou velmi pozitivní a příznivé. Spíš jsou to takové kuriozity. Především turisté se zastavují a fotí si roboty s velkýma očima, takže zaznamenávají značný úspěch. Já jsem se podívala na to, nedalo mi to, jak vypadají. No je to trošku jako pohádkové stvoření, tak když tak se podívejte, když dáte do Google trash in Shinjuku, tak vám to hnedka vyjede. No a na oplátku zase teďka ode mne Vašo Patejdl a píseň A kně si moje.
1: Odpolední dvojka. Dnes s

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Znáte to? Člověk někdy stojí v obchodě před dvěma skoro stejnými výrobky a přemýšlí. Na jednom je napsáno bio, na druhém ne. A cenový rozdíl přitom není úplně malý. Za co si vlastně připlácíme? Za způsob pěstování, za lepší chuť nebo za něco pro naše zdraví? Právě v tom si tento týden zkusíme vězte, ať vám to sluší, s nutriční terapeutkou Andreou Pospíšil-Jakešovou udělat jasno. Dobrý den, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Tak si na úvod pojďme, Andreo, ujasnit, co všechno musí potravina splňovat, aby se vůbec mohla označovat jako bio.
3: Tak v první řadě bych řekla, že to skutečně není jenom nějaký marketingový výraz. Taková biopotravina, toho musí splňovat poměrně hodně. U biopotravin sledujeme nejen to, kde danou plodinu, dejme tomu, vypěstujeme, ale také, jaká používáme hnojiva nebo pesticidy. Není to úplně tak, že by se nepoužívaly žádné pesticidy, to si ještě povíme, ale také se týkají různá nařízení toho, jak se staráme o tu danou půdu. U živočišné produkce jsou také přísné podmínky pro chov a krmení zvířat. A celkově jsou tam určitá pravidla, která bychom měli dodržovat, aby se těm zvířatům lépe dařilo v podstatě. No a produkt, který je označený jako bio, tak by měl splňovat, že alespoň 95% jeho složení je právě toho ekologického původu.
2: A podle čeho v obchodě poznáme, že před sebou máme skutečný bio výrobek?
3: Můžeme se setkat s takovým dvojím značením, buď je to vlastně zelený obdélník, ve kterém vidíme takový lístek vytvořený z evropských hvězdiček, takzvaný Euroleaf, tak to je takové nejuniverzálnější značení těch potravin. A nebo máme ještě takové více české značení a to je vlastně nápis bio na zeleném pozadí, kde je taková jakoby bílo-zelená zebra. Pro vlastně tyto loga zase existuje mnoho nařízení, která musí ta potravina splňovat, takže se na ně v podstatě můžeme spolehnout.
2: Ještě mě zajímá, když už to označení má ta potravina, znamená to automaticky, že je kvalitnější? Co si pod tou kvalitou máme vlastně představit?
3: Asi záleží, jak kdo vnímá kvalitu, ale já bych řekla všeobecně, že ne úplně. Protože to, že je potravina bio, tak to automaticky neznamená, že je to potravina například vhodná často do jídelníčku. Protože my můžeme mít i například biopotravinu plnou cukru a soli. Pro někoho může to kvalitnější znamenat, že je to potravina, kde je právě menší riziko reziduí některých pesticidů. Ale to si myslím, že úplně neznamená, že by to byla lepší potravina než některé jiné.
2: Fajn, já si myslím, že na začátek to stačí, děkuju. A zítra se zastavíme u toho, co si s označením bio často spojujeme. Třeba, že znamená potravinu úplně bez pesticidů nebo s větším množstvím vitamínu. A jestli to tak opravdu je, probereme opět po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. K poslechu vás zve Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Nová kapela a v ní zvonkohra, jakou jinde jen tak neuslyšíte. V Loučce u Vizovic se v neděli po více než 10 letech příprav a výstavby otevřela kaple svatého Jana Pavla II. Jejím autorem je známý architekt Josef Pleskot a na její vznik se skládali také samotní obyvatelé obce. No a na slavnostním otevření samozřejmě nemohl chybět Český rozhlas, konkrétně reportérka Tereza Chrastinová.
1: Je to pěkné, líbí se to, bude zvonkohra.
2: Jsou z toho nadšená, je to opravdu pěkné a jsou vděčná, že se to podařilo udělat. A určitě to vydrží dalších aj 200-300 let.
3: Paní Jiřina ze Slopného a Anna z Újezdu se přišli podívat na slavnostní žehnání kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce u Vizovic. Stavba vznikla jako poděkování věřících za záchranu této obce před zničením nacisty na konci druhé světové války. Pokračuje předseda spolku pro zbudování kaple v Loučce Josef Kořenek.
4: Po událostech na Ploštině a jeden den před událostí v Prlově byla tato obec obklíčena německými vojáky a čekalo se, že dojde k totální likvidaci jako v jiných obcích a osadách na Valašsku. Tady se nic nestalo, respektive bylo vypáleno jen 7 hospodářských budov a nikomu se z občanů nic nestalo. My to považujeme za doslova zázrak.
3: Slavnostního žehnání kaple se ujal olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
5: Tato kaple vznikla jako výraz poděkování vděčnosti za událost, která je 81 let stará, že se na ní nezapomnělo, že byla obec Loučka uchráněna, tak to vnímám jako velký a silný motiv. Ta naše doba nemlčí, ale vysílá pořád ty signály směrem k dobru.
3: Na výstavbu kaple se v průběhu let složili dárci a vybrali přibližně 22 milionů korun. Díky tomu vznikla stavba čtvercového půdorysu s cihlovým obložením a unikátní zvonkohrou se 40 zvony. Kapli navrhl renomovaný architekt Josef Pleskot.
6: Tak ta stavba je tak jako docela malá, je to venkovská kaple s centrálním oltářem, je poměrně převýšená, docela nezvykle převýšená, sahá pohled až někam do nebe, až někam k Pánu Bohu, přes ty zvony, které jsou nad náma.
3: Z Loučky u Vizovic, Tereza Chrastinová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí Meteor z planetária.
1: Vydejte se na dobrodružnou cestu do černé díry společně s Albertem Einsteinem.
0: Co se stane s člověkem, když se k černé díře přiblíží?
1: Kde je hranice úniku?
0: A jak se u černé díry mění vnímání času?
1: Výpravu Einsteina v podání Martina Myšičky budou komentovat skvělí popularizátoři vědy profesor Petr Kulhánek z pražského planetária a doktor Václav Pavlík z Astronomického ústavu Akademie věd.
0: Naše cesta proběhne už 22. října od 17 hodin.
1: Meteor z planetária.
0: Chcete být u toho?
1: Více informací najdete na webu Dvojky.
2: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Jsou tváře, které nás provázejí tak dlouho, že máme pocit, jako bychom je vlastně znali. A k ním bez pochyby patří Daniela Kolářová. Herečka, kterou máme spojenou s desítkami krásných rolí, právě dnes slaví 80. narozeniny. No a první gratulace ale přijímala už v sobotu na prknech Vršovického divadla Mana, kam jí přišli popřát do toboganu přátelé a kolegové.
1: Otevírám dveře, které jsou tady na scéně, doufám, že tam bude, protože 80. narozeniny tady dneska slaví paní Daniela Kolářová.
2: Popřát Daniele Kolářové do narozeninového toboganu přišla řada hostů. Mezi nimi nechyběly Lenka Termerová, Libuše Švormová, Jan Vlasák, Jiří Stivín, Carmen Majerová, Petr Kostka a také režisér, který má pro herečku speciální význam.
1: Danielo, vzpomínáme tady na nejrůznější filmy, které samozřejmě bylo by jich mnoho, ale vzpomene si herečka na ten úplně první, ten díky kterému ji objevili režiséři, diváci, který byl úplně první?
3: No, ve třetím ročníku na divadelní fakultě to byla Soukromá vichřice.
1: Soukromá vichřice. To znamená, že jestli dobře počítám, příští rok to bude 60 let od natáčení. To je neskutečné.
3: To je neskutečné.
1: Kdo to tenkrát režíroval?
3: Pan Hynek Bočan.
1: To je náhoda.
3: Ano.
1: To je náhoda. To se dějou věci, přicházím ke dveřím, dámy a pánové, pan Hynek Bočan.
4: Pro mě Dana Kolářová především teda vzácná žena. Samozřejmě, že je skvělá herečka, ale já si ji vážím i pro její osobní postoje. A to je u herce nevždy to nastane.
2: Jako skvělé ženy i herečky si váží oslavenkyně také Jan Vlasák, který zavzpomínal na jejich společné filmování.
5: Mám jeden velký společný zážitek, protože jsem měl tu čest vyznávat lásku v jedné roli. Ve Vratných lahvích jsem se do ní zamiloval a uháněl jsem jí, takže to byl pro mě zážitek to točit s Danou.
2: Ke zmiňovanému filmovému vyznání lásky došlo znovu i ve vysílání toboganu. Originální přání si pro herečku připravil Petr Kostka.
6: Já přicházím za Danielou společně s Carmen. Danielo, my tě vlastně přicházíme přivítat, protože v těchto dnech překračuješ jistou pomyslnou hranici a vcházíš do poslední fáze lidského života. Jo? Říká se mu stáří, ale vůbec se toho neboj, je to nádhera. Například ráno vstaneš, uděláš si snídani, kafíčko a zase si můžeš jít lehnout. Je to pravda, že stáří sebou samozřejmě přináší i krušné chvíle, různé neduhy. To patří k životu, ale toho se neboj, protože už, jak sám Bernard Shaw říkal, stáří bývá krušné, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. Takže tě vítám, tady máš, musím načekrat, víš, kytičku.
2: Danielu Kolářovou čeká ještě několik oslav. Tu první v toboganu si užila obklopena svými milými kolegy.
3: Myslím, že to Aleš krásně vymyslel s těma pozvánkama kolegů. Bylo to velice milý, důstojný a prima.

Pokud chcete cítit příjemnou atmosféru, která panovala na narozeninovém toboganu Daniely Kolářové, můžete si pořad stále pustit na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Tereza Haserová, Český rozhlas.

0: Když nám lékař doporučí operaci anebo jinou náročnou léčbu, můžeme si vybrat, do které nemocnice půjdeme. Podle čeho bychom se ale měli rozhodovat? Jaká data o kvalitě nemocnic jsou dnes dostupná a co můžeme zjistit v novém portálu ukazatelů kvality zdravotních služeb? A jak správně číst statistiky a proč vyšší počet komplikací ještě nemusí automaticky znamenat horší péči? Tak to jsou otázky, které určitě zazní v dnešní kávě o čtvrté. Jejím hostem bude Ladislav Wagner z kanceláře zdravotního pojištění. Ptát se i za vás bude kolegyně Tereza Stýblová. A jestli máte k tomuto tématu už teď třeba nějaké nápady na otázky, tak nám je klidně pošlete na dvojka@rozhlas.cz.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Posloucháte pondělní odpolední dvojku a já věřím, že mnozí z vás byli o víkendu na Houbách, a protože konečně rostou a vzhledem k tomu, že naše odpolední rubrika Koláček štěstí odráží aktuální dění, tak se v ní autorka Halina Pavlovská zaměří právě na ně.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Je houbařská sezóna. Miluju houby. Ráda je sbírám, ráda je čistím, krájím, dusím, smažím, peču i nakládám. Vzpomínám, jak jsme s tatínkem v dětství chodili denně na houby. Nad továrnou v Pece v Podkrkonoší rostly hnědé hříbky. V březovém hajku jsme vždycky nazbírali obrovské množství klousků a počítali jsme s rozkoší červené hlavičky křemeňáků. Nad hradem jsme nacházeli bílé hřiby. Malé s buclatými nožkami a veliké se žlutým masem pod širokými klobouky. Na druhou stranu potoka mezi husté smrky jsme chodili, když jsme chtěli nazbírat ryzce. Moc mě tam chutnala čerstvě utržená syrovinka. Tatínek měl vždycky u sebe malou solničku. Houbu osolil, já jsem olizovala syrovinkovou šťávu a měla jsem pocit, že větší dobrota neexistuje. Co k tomu dnes dodat? Že v životě děláš chyby? Tak vyraž na hřeby.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.

0: Čína mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
1: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
0: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Česko příští týden navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová. Zjistil to server iRozhlas.cz. S premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO se italská politička chystá podepsat dohodu o posílení spolupráce. Smlouva se podle ministerstva zahraničí týká hlavně obchodu, investic, obrany a energetiky nebo prosazování českých zájmů v Evropské unii. Dohoda se připravovala od února, kdy se Babiš s Meloniovou sešel v Římě. Víc podrobností najdete na webu iRozhlas.cz. Povolení ke zvýšení hladiny nádrží Nové Mlýny na Jižní Moravě bylo nezákonné. Potvrdil to nejvyšší správní soud s odkazem na rozsudek krajského soudu v Brně. Případem se proto musí znovu zabývat ministerstvo zemědělství. Zvýšení hladiny až o 35 cm požadovalo povodí Moravy. Nádrže by podle něj zadržely víc vody třeba pro zemědělské závlahy. Ekologičtí aktivisté ale upozorňují na dopad na živočichy v okolí. Ministerstvo dřív povolení potvrdilo, i když ještě nebyly pravomocně schválené potřebné výjimky z ochrany přírody. Podle nejvyššího správního soudu je ale potřeba tyto souhlasy získat ještě před vydáním povolení. Průseky a vyfrézované cesty začaly v letošním roce budovat lesníci v porostech na Vysočině. Důvodem byl nárůst počtu lesních požárů, které vznikaly kvůli horkému a suchému počasí. Cesty mají zabezpečit, že se hasičská technika dostane přímo do zasažených míst. Přístup chybí často v místech, kde se lesy obnovují po kůrovcové kalamitě. Jde o pilotní projekt, který by v budoucnu mohl být standardem i v jiných částech země, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
2: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce, a tam ho testujeme.
0: Praha si dnes připomene 90. výročí narození spisovatele, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Hlavní částí celodenního programu bude slavnostní odhalení lavičky Havla podle návrhu architekta Bořka Šípka. Začne v 15 hodin před budovou Nové radnice. Dorazí primátor Bohuslav Svoboda z ODS, vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová nebo taky osobnosti spojené s jeho dobou. Součástí celodenního programu jsou taky debaty, čtení z Havlových děl nebo koncert 90. výročí narození Václava Havla. Ten připadne na 5. října.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Čeká nás proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami na severu a severovýchodě budou četnější. Večer se oblačnost částečně protrhá. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 19, na horách kolem 6. Poukat bude většinou čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
4: Doprava.
0: Na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno se u sjezdu na Modřice na 3. kilometru projíždí kolem nehody 3 nákladních aut už levým pruhem. Fronta ze 6. kilometru je asi na 15 minut. Kamiony se zastavují v pravém pruhu už na 9. kilometru a zdrží se déle. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Iva Bendová.
5: Je 14 hodin a 4,5 minuty a my pokračujeme v pondělní odpolední dvojce. No a jako první muziku tohoto, nebo této 60-minutovky vám nabízím kapelu Europe a jejich odpočítávání. Tak jdeme na to.
4: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: seriálu Boží plán hraje Darinu, ženu, která se rozhodla udělat tlustou čáru za nefungujícím manželstvím a začít znovu. Herečka Sára Rychlíková ale letos zažila ještě jednu velkou premiéru. Poprvé se představila na letních shakespearovských slavnostech, a to rovnou jako Adriana v komedii Omylů. Jaké to je přepínat mezi televizní kamerou a velkým divadelním jevištěm? Tak i o tom si budeme v odpolední dvojce povídat po půl třetí. A ještě přidám otázku úplně z jiného soudku. Víte, kterému místu u nás říká Porta Bohemica, tedy Brána Čech? Jestli ne, tak na odpověď si počkejte, protože už za pár minut nám to Vašek Žmolík prozradí a zároveň nás pozve také právě tam na svých toukách po Česku.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Hezké odpoledne, Vašku, zdravím tě.
2: Dobré odpoledne.
1: Otázka na začátek, ta je jasná. Kde se nachází tedy avizovaná Porta Bohemica?
2: Taky je to opravdu velmi působivé místo mezi velkými a malými Žernosekami, tedy na Litoměřicku. Je to místo, kde to Klabe přechází z Polabské nížiny, které se tam říkává Zahrada Čech, do takového úzkého kaňonu mezi vrcholky Českého středohoří. Jsou to opravdu velmi působivé přírodní kulisy a tak není divu, že tohle místo dostalo ten krásný latinský název Porta Bohemica, tedy Česká brána, brána Čech, či chce měli brána do Čech.
1: Ten pohled si uvědomuji, navíc jsem si to našla také na fotkách na internetu, přiznám se. Je to místo ale, Vašku, zajímavé také něčím jiným než tímto uchvatným panoramatem?
2: Je. Nacházíš se totiž v chráněné krajinné oblasti České středohoří a konkrétně ty strmé svahy nad Labem, které tam vidíš, byly prohlášeny za přírodní rezervaci s názvem Kalvárie. Vyskytuje se tam totiž celá řada chráněných rostlin a živočichů, takže z jara tam kvetou vzácné a chráněné rostlinky jako koniklec luční český anebo kosatec bezlistý a jsou tam k vidění i teplomilní brouci anebo pavouci a taky ještěrka zelená, která se na Litoměřicku taky vyskytuje.
1: Jak tě znám, tak ty jsi určitě v okolí brány Čech pátral také po památkách. Je to tak?
2: Je to přesně, jak říkáš. Přímo v té přírodní rezervaci Kalvárie se nad řekou Labe, která teče někde hluboko dole, tyčí třeba tři kříže nad vyhlídkou, zvanou také tři kříže. Ty kříže jsou tam už od roku 1587 a to představ si na paměť tří panen, které se z nešťastné lásky k rytíři sídlícímu na blízkém hradě Kamík vrhly z téhle skály dolů.
1: No a co je k tomu vedlo?
2: No, toho stepilého rytíře totiž milovali všechny tři. Všechny tři ho mít nemohli a tak raději zvolili společnou smrt. A rytíř potom podle pověsti na jejich paměť vystavil ty tři kříže.
1: A vzal si asi čtvrtou. No, co dalšího si objevil?
2: V době halštatské a v raném středověku se na tomto strategickém místě na pravém břehu Labe rozkládalo hradiště. Na severní straně vrchu se dochovaly pozůstatky mohutných valů. A historici spekulují, že právě tohle hradiště, zvané Hrádek, mohlo být dávným hradem Canburgem, který v roce 805 neúspěšně dobývalo vojsko k franského krále Karla IV. Kdo ví? Dnes tam stojí alespoň zděná kaplička. No a dole u Labe v obci Libochovany, tam je k vidění zase malý renesanční zámek.
1: No je tam toho opravdu hodně. Vašku, ale odkud jsou nejhezčí pohledy na bránu Čech, tedy na Portu Bohemiku?
2: Je jich víc. Celá řada vyhlídek je na okolních kopcích. Mně se ale asi nejvíc líbil výhled z Derelovy vyhlídky, která se nachází na vrchu Výsluní u obce Dubičky. Ta vyhlídka je pojmenovaná po malíři krajinomaleb z období romantismu Ernestu Gustavu Derelovi, který tam prý nacházel inspiraci. No a potom bych možná zmínil vyhlídky z viničných tratí Velká a Malá Vendu nad velkými Žernosekami.
1: No, promluvil milovník vína. Vašek Žmolík nás pozval na místo zvané Porta Bohemica tady dnes a přidávám otázku, kam to bude zítra?
2: Zítra to bude na Litoměřicko a to právě za vínem, protože réva vina se u nás nepěstuje pouze na Jihomoravě vážení.
1: Ale také na Litoměřicku.
2: Přesně tak.
1: Tak zítra, Vašku, zase v tomto stejném čase v odpolední dvojce. Těším se na slyšenou.
2: Na slyšenou.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Jak už jste slyšeli v odpolední dvojce, narozeniny, navíc kulaté dnes slaví herečka Daniela Kolářová, ale slaví také Stephen King. Posluchačům dvojky ho asi nemusím dlouze představovat. Letos v létě jsme totiž vysílali četbu na pokračování z jeho hororového románu Noční můra Dannyho Coughlina. Dnes oslavenci a jednomu z nejslavnějších autorů hororů věnujeme také příběhy z kalendáře. Vy si poslechněte krátkou ukázku, slovo má Tereza Stýblová a Honza Kovařík.
1: Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Stephen King opakovaně říká, že si příběhy nevymýšlí. Podle něj už někde existují a jeho úkolem je jejich objevování. V knize Opsaní píše: příběhy jsou relikty části neobjeveného světa. Spisovatel je archeolog, který je vykopává.
2: Většina jeho románů začíná jedinou otázkou: co kdyby? Co kdyby se auto proměnilo ve vraha? Co kdyby spisovatele unesla jeho největší obdivovatelka? Co kdyby se v malém městě objevil klaun, živící se strachem dětí?
1: Na začátku přitom vidí jen malý kousek příběhu. Neví přesně, kam povede, ani jak skončí. Sám přiznal, že ho vlastní postavy během psaní často překvapí.
0: Pořad Příběhy z kalendáře, ve kterém připomínáme významné osobnosti, objevy a události, v dnešním případě tady Stephena Kinga, vysíláme na dvojce každý den po 17. hodině. Odvysílané díly si můžete potom poslechnout na webu dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: vás známe ji třeba z metody Markovič Hojer, z Národní házené a teď především ze seriálu Boží plán, který na Nově běží dvakrát týdně. Sára Rychlíková, která si právě teď zamíchala svoji dnešní odpolední kávu, v něm hraje Darinu, ženu, která má za sebou nevydařené manželství a snaží se postavit na vlastní nohy. Vedle toho je také členkou souboru divadla na Vinohradech, ale to poprvé vystoupila v rámci letních shakespearovských slavností. No a i o tom si budeme se Sárou Rychlíkovou povídat v odpolední dvojce v následujících minutách. Tak, hezké odpoledne, vítám vás.
1: Krásné odpoledne, dobrý den.
0: Tak než se podíváme na ta divadelní prkna, začneme seriálem Boží plán, kde, jak už jsem říkala, hrajete Darinu, maminku dvou dětí, manželku, vlastně takřka bývalou, protože ten rozvod teprve probíhá.
1: Ano, ano.
0: Marka Lambory a současnou partnerku Marka Adamčika. Musím říct, docela jste si dobře vybrala v obou případech. Čím vás oslovil scénář k tomuto seriálu?
1: Mě oslovilo to, že tam byl určitě nějaký humor a vlastně mi dávala smysl ta postava té Dariny. Takže tím mě to oslovilo, protože já jsem původně šla na kamerové zkoušky na jinou roli.
0: Prozradíte?
1: Ne.
0: Dobře.
1: Ale tohle se mi líbilo, protože si mám co zahrát i tím, že nejsem ta maminka, tak tam nějaká práce je. A taky mě to podle mě oslovilo tím, že jsem věděla už některá jména kolegů, se kterýma budu, a to je moc fajn.
0: Vy s některými z nich jako už vlastně máte tu hereckou zkušenost, pokud vím, tak Marek Lambora i Aneta Krejčíková jsou vlastně v ansáblu divadla na Vinohradech, tak podle mě už jenom vlastně, když si vezmu to samotné obsazení toho seriálu, to musela být docela legrace na place.
1: Jo, já si myslím, že se to potkalo i s těma lidma právě, se kterými jsem se neznala, jako byl pak Mára Adamčík nebo Emička Businská, Tomáš Jeřábek, že vlastně tam se sešli jako lidi, kteří na sebe slyší a aniž by spolu předtím trávili podle mě jako více času, tak to teď nebylo poznat. My jsme taková dobrá parta tam, no.
0: Kolik dílů má ten seriál, jestli se takhle
1: 24?
0: Jako vybavíte? A vysílá se to dvakrát týdně, takže je to celkem fofr. Já se přiznám, že vlastně jsem se na to podívala na základě toho, že jsem věděla, že máte přijít. A velmi se mi to líbilo.
1: Jo?
0: Ano, musím říct, že ano, protože já zaprvé bydlím vlastně na Praze 6, takže ta 26, která tam jezdí, tak ta jezdí přesně kolem nás, tak je to pro mě, to má trošku i jako vlastně tohleto zabarvení. Ale jste vlastně velmi příjemná parta lidí. A máte jako dobrou energii za mě. Skoro bych se chtěla zeptat, jak to dopadne v tom partnerství a manželství, ale určitě nám to neprozradíte.
1: To si zrovna myslím, že asi prozradit můžu, protože já jako postava té Dariny, tak jsem zamilovaná do toho Davida a tak to dopadne, že budou spolu a budou šťastný, protože ona si vybrala jeho a s Adamem se nějak rozloučíme, no.
0: To prozradím tak.
1: Jako nebude to tak, že bych se vracela ke svému manželovi, určitě ne.
0: Jak vám chutná naše káva?
1: Že jsem se nenapila, mohu?
0: Ano, můžete samozřejmě. Ono je to celkem slyšet, jak to mícháte. Aha,
1: tak
0: do
1: pardon,
0: toho
1: éteru. Máme se, velmi, nikomu neupadly uši.
0: Máme velmi citlivé mikrofony. Když se vlastně podíváme na to, kde jste hrála metoda Markovič-Hojer, vlastně to byla první část metody Markovič, velmi, velmi ceněná záležitost. A srovnáte třeba i tu práci, přece jenom to téma je úplně odlišné. Lišilo se to třeba i v tom nastavení a té atmosféře na place?
1: Já nerada srovnávám, porovnávám, takže nechci to říkat tak, že to srovnávám, ale ano, jako určitá atmosféra a asi i přístup tam trochu jiný byl, ale myslím si, že to je vždycky, pokud se jedná o nějaký závažný téma. A soustředěnost je tam potřeba doopravdy jako stoprocentní a vlastně si tam ne tolik děláme legraci z určitých věcí, protože se to třeba někdy nehodí.
0: No. A co je jako pro vás? Já se ptám kvůli vlastně, řekněme, té herecké jako angažovanosti, co je pro vás jako pro herečku větší výzva, nebo možná vás to baví víc? Něco, co jako vyžaduje opravdu tu závažnost, řekněme, je to téma, které možná je třaskavé, teď nemyslím konkrétně jenom metodu Markovič-Hoyer, ale Boží plán je podle mě seriál, který má pobavit. Na druhou stranu samozřejmě to není o tom, že byste tam herecky jako mohla vypnout, ale je jako to samozřejmě těžší z pohledu třeba mě diváka, jako hrát něco, co vyžaduje jako opravdu velké nasazení. A nebo to nasazení z vaší strany, co by herečky, je vlastně vždycky stejné. A to stoprocentní?
1: Já si myslím, že vždycky stejný. Že stoprocentní, že to je pak na té kameře vidět. Mm-hmm. Takže jenom si to člověk trošku v té své hlavě jako nastaví podle sebe, ale určitá jako příprava a ta angažovanost, s jakou tam jdu, musí být stejná. No.
0: Na koho myslíte, že míří Boží plán seriál? Kdo jakoby je jeho cílovou skupinou?
1: Já si myslím, že na všechny. Mně, jako, když jsem si četla scénáře, tak to na mě působilo, že to bude spíš pro lidi stejného věku, jako jsem já, což je třeba do nějakých 30 let. Ale vlastně pak, když jsem četla zase ty další navazující scénáře, tak jsem si říkala, že se tam mluví o tématech, který řeší moje ségra, moje maminka a že vlastně to, že je tam ten humor, tak to spojuje všechny. Hmm. Takže se na to všichni můžou dívat. Já si fakt myslím, že to nemá jako konkrétní nějakou věkovou skupinu, kam by to bylo mířeno.
0: Můžu to potvrdit, jsem o 20 let starší přesně než vy a baví mě to moc. Naším dnešním hostem je herečka Sára Rychlíková. My jsme si teď povídali o seriálu Boží plán, kde hraje, a po písničce od kapely Olympic si budeme povídat zase o divadelních rolích.

0: Naším dnešním hostem je herečka Sára Rychlíková. My jsme se v tom prvním vstupu povídali o aktuální novince, která běží o seriálu Boží plán. Ale já jsem v úvodu zmiňovala, že vy jste letos vlastně premiérově vstoupila také do letních Shakespeareovských slavností. Jaké to pro vás bylo?
1: Nádhera. Čest a asi zatím jedna z nejhezčích vzpomínek, protože jsem mohla dělat Shakespeara, mohla jsem dělat Shakespeara na Hradě, na tom Purkrabství a vlastně s lidma, kteří si rozuměli celý 4 měsíce bez nějakých jako problémů, hádek nebo minusových věcí a bylo to fakt krásný.
0: Vy jste hrála v komedii Omylů, Adrianu, zase tam s vámi hrála Aneta Krejčíková.
1: Ano, nás to léto spojilo dost teďkon.
0: Já jsem vlastně říkala, že to bylo premiérové účinkování. Mm-hmm. Jaký zvuk mají vlastně mezi herci a mezi mladými herci právě třeba Shakespeareovské slavnosti? A jaké to je, když jako třeba vidíte u kolegů v předchozích sezónách, že jako dostali nějakou roli? Je tam nějaká vnitřní jako taková ta dušička, která si říká, tak třeba příští sezónu dostanu lano a ono se to pak skutečně stane?
1: Já to řeknu úplně upřímně. Já nevím, jaký to je mezi náma a mezi jako mladšími herci, co se týče Shakespeareovských slavností, ale vím, že já sama za sebe už minulý i předminulý obsazení, když jsem tam viděla vždycky někoho, koho znám, tak jsem měla takovou tu, ale já nechci říct, no vlastně jsem jim to přála, ale říkala jsem si, Ježíš, třeba někdy. Mm-hmm. Ale a takže jsem si jako na to nemyslela, ale říkala jsem si kéžby. A vím, že když mi tenhle rok volali, tak jsem se zeptala, jestli to není omyl. To bylo vtipný, protože jsem ještě nevěděla, jestli se dělá komedie omylu, ale zeptala jsem si, jestli to není omyl. A z té druhé strany se ozvalo neproč a říkám, no nevím, já jsem to vůbec nečekala. Takže za mě to bylo něco, co když jsem viděla vždycky obsazení, tak jsem si řekla, že to je hezký, třeba já někdy taky. Ale vlastně jsem neměla to, že bych si říkala, tak příští rok asi to budu já, to ne.
0: Ne, to jsem, já jsem to takhle nemyslela, to velmi jsem překvapilo. To právě jako splněný sen možná.
1: Jo.
0: Čím to je? Je to vlastně třeba i tím místem, tím, že to je jenom vždycky v létě?
1: Já si myslím, že je to tím místem, že je to nějakou historii těch Shakespeareovských slavností a je to jiný i to, že to je na tom otevřeném jevišti vlastně venku, tak to je hrozně hezký a že se vybere doopravdy nějaká skupina lidí, která spolu prostě musí fungovat v tom létě, aniž by se předtím třeba znali, protože já jsem polovinu lidí tam určitě neznala. Je to taková jako magie trošku, která buď vyjde, anebo ne.
0: Tak asi vyšla.
1: Ano.
0: Letos, řekněme si to. Znamená to, že v následujících sezónách jako budete hrát v Shakespeareovský slavnostech?
1: Ano, ano.
0: Jako
1: doufáme, teď jsme měli plno, měli jsme vždycky vyprodáno, tak budeme doufat, že to tak bude i příští rok.
0: No a když byste měla, já nechci říct, jako říct, co vás baví nejvíc, ale hrajete divadlo, hrajete v seriálech, film, teď nevím, jestli film ještě ne, ale kamera versus divadlo, jako co je pro Sáru Rychlíkovou jako příjemnější práce?
1: Já mám ráda obojí, ale myslím si, že to divadlo, protože je to teď a tady. A je to živý. Je to prostě a jsme tam spolu. Jsme tam spolu s tím divákem a to je nejhezčí.
0: Ale no. Je to časově jako mnohem náročnější, ne?
1: Jako když se zkouší a pak se hraje a člověk má víc těch představení, tak asi je. To doopravdy jako je. Ale pokud se jenom hraje, tak já si vždycky říkám, že jako normální práce, my taky máme normální práci, ale říkám si, že normální práce, když někdo odchází z domova v 7 a vrací se v 8 a my, jako když se teda neskouší, tak jdeme do toho divadla v 6 a vracíme se ano v 11, ale furt je to nějakých 5 hodin dohromady, jo. Mm-hmm. Takže si myslím, že zas tak těžký to není, ale je pravda, že pokud
0: záleží asi, ano, jaké
1: jako když, pokud já jsem pak hrála nějakých 20 představení za měsíc, tak to je takový, no.
0: Sáro, já děkuju, že jste si udělala čas, že jste přišla k nám do studia Dvojky. Popřeji vám, ať už to bude divadlo, seriál, televize, anebo film, který vás určitě potká, nemine, tak ať se vám práce daří, ať vás baví a budu se těšit zase tady u nás někdy na Dvojce, na viděnou, naslyšenou.
1: Děkuju moc.

Marie Rotrová, písnička Ten vůz už jel, právě teď dozněla v odpolední dvojce. No a my už jsme se do 90. takzvaně dnes vrátili v téhleté hodině s Chesney Hawksem a vrátíme se tam ještě jednou. Před náma kapela Soul Asylum a poté už další zprávy a s nimi Naďa Procházková.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: VZP podpoří moderní technologie v péči o pacienty. Dnes spustila program pro startupy a výzkumné organizace. Irské úřady uložily Googleu pokutu za porušení nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost musí zaplatit miliony eur. Počasí zítra bude převážně proměnlivá oblačnost, místy déšť, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů. Zprávy má pro vás Naděja Procházková. Dobré odpoledne. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce do péče o pacienty víc zapojit moderní technologie. Dnes proto spustila program, do

0: poměrně široká.
1: Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. Oznámila to při 90. výročí narození bývalého prezidenta. Havlová v červnu oznámila, že nesouhlasí s tím, aby knihovna Václava Havla dál používala jméno prezidenta. Instituce se proto přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Americká firma Google zaplatí pokutu v přepočtu skoro 10 miliard korun za neoprávněné nakládání s údaji o poloze uživatelů. Informovala o tom agentura Reuters. Finanční postih Google uložila irská komise pro ochranu dat. Google má evropskou centrálu právě v Irsku. To ze zmíněné komise dělá klíčového regulátora společnosti pro celou Evropskou unii. Irské úřady vyšetřování zahájily před 6 lety. Lidé podle nich nevždycky věděli, že firma jejich polohu využívá třeba k ovlivňování prostřednictvím reklamy. Ochránit cenné archiválie před požárem mohou speciální krabice s povrchovou úpravou. Čeští vědci vyvinuli zpomalovač hoření speciálně pro archivy. Díky tomu se případný požár rozšiřuje výrazně pomaleji a hasiči nepotřebují při zásahu tolik vody, která poškozuje i ostatní historické dokumenty.
2: To druhé patro těch krabic maximálně trochu odčouzené a vnitřek je úplně v pořádku.
3: Kontroluje po požárním testu Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické obsah krabic na archiválie s povrchovou úpravou.
4: Retardér hořeník jsme nanesli cítotiskovou technikou.
3: Říká Michal Veselý z Vysokého učení technického v Brně. Bariéra z minerálních látek oheň výrazně zpomalí a to podle Jana Karla z Technického ústavu požární ochrany potvrzuje i test.
5: V 9. minutě omezeně hoří prostřední krabice v nejnižší řadě.
3: Další archiválie mohou protipožární obaly ochránit před ohněm, ale i vodou při hašení. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
6: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
1: Taky zítra nás čeká proměnlivá oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo místy s deštěm. Později se vyjasní. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7.
8: Doprava.
1: Na D2 směrem z Bratislavy na Brno u sjezdu na Modřice na 3. kilometru se kolem nehody projíždí jen levým pruhem, zdržení je kolem 10 minut. Na D1 z Brna na Prahu opatrně za nájezdem od Mirošovic. Na 20,5 kilometru se v levém pruhu srazila dvě osobní auta s kamionem. Kolona z 22. kilometru vás zatím zdrží do 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, s vámi stále Iva Bendová.
9: A samozřejmě také odpolední dvojka před námi je soutěž. Máte vteřinku, ale když Naďa končila vlastně situací na našich silnicích, tak trochu na silnici zůstaneme i v následující písničce. Věra Špinarová a Kouzlo bílejch čar.
8: Český rozhlas dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: V neděli v podvečer jste se mohli na dvojce setkat s další mimořádnou osobností. Po houslistovi Pavlu Šporclovi a horoleskyni Dyně Štěrbové se v našem novém cyklu Výjimečný představil herec, scénárista a režisér Jiří Mádl. V dokumentu vyprávěl mimo jiné o tom, jak se jako náctiletý vyrovnával se slávou po uvedení filmu Snowboardiáci i o tom, proč nestudoval na pražské FAMU.
2: Kdyby šel studovat scénaristiku nebo něco takového, tak bych neměl pocit, že se jako trošku rozkraču v tom tom. Ta produkce to splňovala. Já jsem navíc v té produkci neodevzdal test podepsaný, což mi došlo potom, takže vlastně to bylo nehodnotné. Já jsem i toho docela dost věděl, protože já jsem fakt jako byl nadupaný, co se týče znalosti filmů. A taky bylo takový zvláštní, že v těch mých 19 letech bylo tam, já nevím, 40-50 otázek. Z toho 3 se týkaly filmů, kde jsem hrál, a další moje jméno byla odpověď. A to bylo fakt zvláštní, já jsem seděl v té aule a viděl jsem, jak ty ostatní a začali po mně koukat. To bylo samozřejmě strašně jakoby divný. Ale možná je to dobře, že jsem se tam teda nedostal, protože já jsem v tu chvíli byl jako ta mladá hvězdička, samozřejmě, no, to prostě asi by to nebylo dobrý. Já si myslím, že bych neměl klid na to studium. A to byl jeden z důvodů, proč jsem tu scenaristiku šel potom studovat do New Yorku.
1: Tak pokud jste poslouchali pozorně, nebudete mít problém s tím odpovědět správně. Než vyslovím otázku, nejprve prozradím, že dnes hrajeme o 2 vstupenky na představení Hra, která se zvrtla v divadle Bez zábradlí a je to už na tento pátek, 25. září. Takže výhra opravdu využitelná velmi záhy. Podívejte se nejprve, jestli budete mít v pátek teď možnost a čas jít do divadla Bez zábradlí. Pakliže ano, tak si připravte mobilní telefon. Otázka totiž zní, jaký obor chtěl na FAMU Jiří Mádl původně studovat. Svoje tipy posílejte SMS-kou na 702-222-220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Během písničky od kapely Westlife Mendy jste měli možnost posílat svoje tipy na otázku, jaký obor chtěl na FAMU Jiří Mádl původně studovat. Musím říci, že jsme vás vlastně tou ukázkou trochu zmátli. Ty odpovědi byly 50 na 50, tak pojďme si tedy poslechnout. Někdo typoval scénáristiku, jiný produkci. Kdo z vás měl pravdu?
1: Kdyby šel studovat scénáristiku nebo něco takového, tak bych neměl pocit, že se jako trošku rozkraču v tom tom. Ta produkce to splňovala. Já jsem navíc v té produkci neodevzdal test podepsaný.
0: Produkce to byla a tak můžu prozradit, že dvě vstupenky na představení Hra, která se zvrtla v divadle Bez zábradlí už na tento pátek 25. září získává svou pátou odpovědí v pořadí, tedy správnou odpovědí posluchačka, která se podepsala Monika z Prahy. Takže Moniko, já vám gratuluji. Jinak výjimečný pořad věnovaný současným českým osobnostem, které patří ke špičce ve svém oboru, ať už tady v kultuře, vědě, sportu anebo životním stylu, na Dvojce vysíláme každou neděli po 18. hodině. Odvysílané díly pak najdete na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a už teď si tam můžete poslechnout příběhy Jiřího Mádla, Diny Štěrbové a nebo Pavla Šporcla.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na Dvojce.
2: Odpolední Dvojka.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: 111 obrazů a 111 různých pohledů na svět. V Pražském muzeu Kampa je už jenom do pátku k vidění výstava nazvaná Každý může být umělcem, která představuje tvorbu lidí s mentálním postižením z celého Česka i ze Slovenska. Nejmladšímu z letošních autorů je 8 let, nejstaršímu 81 a jejich obrazy spojuje téma Vidím svět jinak a je to v pořádku. A nás na výstavu teď pozve Dita Štěpánová z nadačního fondu Domova Sulická. Dobré odpoledne, vítám vás.
3: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání a zdravím posluchače přímo z výstavy v muzeu Kampa.
2: Výstavu Každý může být umělcem pořádáte už 6. rokem. Prozraďte, co je hlavní myšlenkou celého projektu?
3: Tak hlavní myšlenkou je inkluze umění. To znamená, že chceme přibližovat svět lidí s mentálním postižením širší veřejnosti a ukazovat, že umění a tvorba neznají hranic ani omezení. A chceme také motivovat naše autory k další tvorbě. A doufám, že se nám to daří, protože je se jezdí na své obrazy do muzea Kampa dívat a moc dobře vnímají, že ty obrazy se líbí a jsou náležitě pyšní.
2: Výstava je letos také poprvé prodejní. Jak si můžeme případně některý z obrazů koupit a dokdy tedy se na výstavu můžeme přijít podívat?
3: Ano, my jsme na základě zájmu z minulého roku zkusili udělat výstavu prodejní. Každý ze 111 obrazů má svůj popisek, má svoje číslo a pokud je obraz na prodej, tak je v popisku i cena. Na výstavě máme také jednoduchý návod, je tam i QR kód, přes který se se mnou mohou zájemci spojit a my potom se s nimi individuálně domlouváme. A protože zájem o ty obrazy je a my jsme k dnešku prodali už asi třetinu obrazů, tak se snažíme také aktualizovat tu naši výstavu a každý den ty obrazy označujeme cedulkou prodáno. Takže návštěvníci vědí, který obraz je volný.
2: No a prozraďte, ty peníze jdou potom přímo těm autorům?
3: Ano, přesně tak. Celá ta částka, za kterou se obraz prodá, tak jde přímo tomu autorovi na jeho potřeby nebo na jeho sny a přání.
2: Letošní téma zní, jak už jsem prozradila, vidím svět jinak a je to v pořádku. Jak se promítlo do těch obrazů, které jsou na Kampě k vidění?
3: No, ta výstava je, jako každý rok, je velmi pestrá. A letošní téma každý z těch autorů uchopil nějak po svém. Někdo vyloženě nakreslil skutečně, jak ten svět vidí, někdo zachycuje spíše svoje nálady, pocity, nebo vztahy, nebo oblíbenou osobu, věc. A vedle sebe vlastně najdete obrazy veselé, hravé, ale zároveň i taková díla mnohem klidnější a osobnější. A všechny ty obrazy spojuje ta jedna myšlenka, že nemusíme všichni vidět svět úplně stejně.
2: Dovedu si představit, že odpověď na moji další a poslední otázku bude asi velmi těžká, ale máte mezi těmi 111 obrazy nějakého svého velkého favorita?
3: No, já těch favoritů mívám vždycky několik, protože každý z nich má něco do sebe a když bych měla jeden popsat, tak to bude letos obraz, který se jmenuje Žlutá ponorka. Namaloval ho 20-letý Tobiáš z Brna a na tom obraze je žlutá ponorka, jak svítí ve tmě na dně moře a ukazuje, že i ve tmě mohou být ukryté krásy a jenom je k tomu potřeba trochu světla. A Tobiáš říká, že ne vždycky potřebujeme žlutou ponorku, někdy tím světlem můžeme být i my sami a záleží jenom na tom, co se rozhodneme vidět. Tak to mi přijde prostě úžasný.
2: Říká Dita Štěpánová z nadačního fondu Domova Sulická, který pořádá už po 6. výstavu nazvanou Každý může být umělcem a visí do pátku. Ještě můžete jít prohlédnout do Pražského muzea Kampa a vybrat si třeba svého favorita. Děkuji moc za to, mějte se hezky a naslyšenou.
3: Děkuji moc také, naschledanou.
0: Pozvěte nás k vám
1: od pondělí do čtvrtka
0: na dvojce.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude novinářka a moderátorka Adéla Šponerová. Proč se rozhodla v nové sérii Stělesnění podívat pod povrch zdánlivě dokonalých těl ze sociálních sítí? Co jí přinesl profesní přechod z prostředí módní branže k televiznímu zpravodajství a co vidí mladá novinářka ve světě zpráv jinak než generace jejich rodičů a v čem si naopak rozumějí? Nejen na to se zeptám novinářky a moderátorky Adély Šponerové.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

uchvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatech za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: taky neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Prstem po mapě
2: s Petrem Horkým
1: na Dvojce.
3: Doufám, že máte po ruce nějakou pořádnou péřovou bundu, protože dnes ji budeme potřebovat. Je to tak, Petře? Hezké odpoledne.
4: Tak záleží na tom, jak to píte, nebo ne. Ale jestli vás to naše vyprávění tak strhne, tak bacha, ať vám nepřijede v nás po zádech.
3: My se totiž vydáme do Bílé Antarktidy, kde existuje ledovec, ze kterého vytéká tekutina barvy krve. Jmenuje se příznačně tedy Blood Falls, tedy krvavé vodopády. Krev to samozřejmě není, to jenom na vysvětlenou, ale co to z ledovce skutečně vytéká? To už je otázka, Petře, na tebe samozřejmě.
4: Blood Falls najdeme na konci Taylorova ledovce v McMurdových suchých údolích. Kdo se trošičku zabývá výzkumem kosmu nebo kdo se zabývá Antarktidou, tak bude vědět, že oblast McMurdo a ta suchá údolí jsou opravdu jako výjimečné oblasti a že se tam dělají úžasné jako vědecké pokusy a tam z ledovce čas od času vytéká extrémně slaná voda, bohatá na železo. Dokud je pod ledem, tak není červená. Ale jakmile se dostane ven a to železo přijde do styku s kyslíkem, tak začne oxidovat a v podstatě rezivět. A právě ty oxidy železa obarví led fakt ale do krvavě červené. To stojí za to si klidně dohledat různá videa, kterých je zase na internetu X, že ta voda je jako sytě červená. A ve skutečnosti my se vlastně díváme jako na rezatou vodu, která vytéká z ledovce.
3: To se opravdu tak jako zbagatelizoval. Nicméně, určitě leckoho napadlo, jak je možné, že v Antarktidě z ledovce vlastně vytéká voda. Proč nezmrzne?
4: To je nádherný příběh těch Blood Falls, protože to není obyčejná voda, je to solanka. Je to extrémně slaná voda, která zamrzá při mnohem nižší teplotě. U Blood Falls to zůstává kapalné až do minus 6 stupňů Celsia a to v prostředí, kde je průměrná roční teplota vzduchu kolem minus 17. Takže tím pádem tam se objevují prostě dlouhé časové úseky, ve kterých ta voda opravdu může téct, i když má klidně třeba minus 5 stupňů. A výzkum ukázal, že pod Taylorovým ledovcem existuje celý systém slané vody. Blood Falls nejsou nepřetržitým vodopádem, ta solanka se na povrch dostává jenom jako epizodicky čas od času a vědci zatím ještě nepřišli na to, co spouští ty jednotlivé výrony.
3: No a kde se tedy bere ta slaná voda?
4: To je podle mě úplně nejzajímavější část příběhu, protože to už je reálné cestování časem. Její původ pravděpodobně souvisí s dávnou mořskou vodou, která se dostala do oblasti Taylorova údolí fakt před miliony let. A až později v průběhu času ji postupující ledovec izoloval od okolního světa. A jak voda postupně zamrzala, tak zbývající kapalina byla čím dál koncentrovanější a slanější. A přestože je tam tma, zima a žádný přístup ke slunečnímu světlu, tak v ní žijí mikroorganismy. A ty dokáží získávat energii právě z chemických reakcí železa a síry. To mně přijde, že to jsme fakt v kosmu, to je prostě science fiction. Protože ona nám to ukazuje, že život může existovat dlouhodobě v temném, slaném a extrémně chladném prostředí hluboko pod ledem. A to je to, jak jsem na začátku říkal, že ta oblast McMurdo, že ji znají milovníci kosmu, protože toto jsou přesně ty oblasti v Antarktidě, kde se studují srovnání s prostředím a s hledáním života například na Marsu nebo na jiných planetách sluneční soustavy. A tak vlastně, když člověk vidí obrázek toho krvavého vodopádu, tak jednak cestuje v čase miliony let zpátky, jednak kouká teda na rezavou vodu, ale kouká také na ty mikroorganismy, které tam z té soli a z toho železa vlastně žijí a taky kouká na příležitost, že takhle nějak by mohl fungovat život na jiných planetách ve vesmíru než na planetě Zemi.
3: Tak pokud jste to během vyprávění Petra Horkého ještě neučinili, tak já jenom připomenu, že se tady bavíme o Taylorově ledovci na Antarktidě. Tak případně to zadejte do vyhledávače, ať víte, jak ty Blood Falls, tedy krvavé vodopády, vypadají. Petře, díky za dnešní povídání a naslyšenou na Dvojce příště.
4: Děkuji za pozvání a přeji krásný den.

15:42 aktuální čas a my už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem, kam přeji hezké odpoledne Miloši Dvořákovi. Dobré odpoledne ještě jednou. Tak jako bych ho tam slyšela dýchat, ale neslyším odpověď. Miloš Dvořák, dobré odpoledne. Tak asi se neslyšíme. Ještě to vyzkoušíme, dáme si chviličku, jestli to spojení půjde. Tak za chvíli. Tak kapela Bon Jovi, Living on a Prayer. Aspoň vidíte, respektive slyšíte, že pro vás vysíláme ze studia na Pražské Vinohradské opravdu živě.

0: Tak teď už skutečně jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Miloš Dvořák je tím, kdo nám prozradí, jaké bude zítra počasí. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne přeji.
0: Tak nejprve ale prosím začněme tím dneškem. Jaká bude noc na zítra?
1: Ano, tak za včerejší studenou frontou na naše území proudí chladnější, teď ještě pořád vlhčí vzduch od severozápadu až severu a během noci se to bude projevovat tak, že zpočátku ještě bude převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami nebo také deštěm, méně srážek pak bude na jihozápadě území a postupně během noci by měly srážky ustávat a oblačnost se částečně bude rozpouštět místy i na polojasno, kromě severovýchodu a východu území, kde zůstane po většinu noci velká oblačnost a také se zde budou objevovat místy přehánky, ale jen na samotném severovýchodě a východě našeho území. Ranní teploty nám klesnou na 9 až 4 stupně Celsia. Tam v Čechách, kde by se uklidnil vítr a byla déle zmenšená oblačnost, tak teplota může být ještě o něco málo nižší. Tak to je předpověď na následující noc.
0: A samozřejmě budeme pokračovat předpovědí na následující den.
1: Ano, přesně tak. Takže během toho zítřejšího dne předpokládáme, že bude proměnlivá oblačnost na severu a severovýchodě. Bude pak až zataženo a v těchto místech se bude objevovat místy déšť nebo přehánky. Jinde počítáme se srážkami už jen ojedinělé. No a postupně ve večerních hodinách bude ubývat oblačnosti a také se bude postupně vyjasňovat, kromě zase severovýchodu a východu našeho území, kde přeci jenom ještě bude pořád zůstávat velká oblačnost a zejména v oblasti Beskyd se budou vyskytovat přehánky anebo také déšť. Ty zítřejší odpolední teploty pouze 12 až 17 stupňů, kdo bude na horách, tak v 1000 metrech bude mít teplotu kolem 7, na Šumavě bude teplej kolem 10 stupňů a zítra už nebude foukat tak silný vítr jako dnes, měl by převažovat mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, o něco málo silnější by mohl být místy na Moravě a ve Slezsku a pak vítr bude ve večerních hodinách postupně slábnout.
0: Takové tedy bude zítra počasí a jak bude, to nám prozradil meteorolog Miloš Dvořák. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: No a teď už David Stypka, taky kapela Benjis a jejich píseň O lítání.
2: Odpolední dvojka
3: dnes s Ivou Bendovou.

0: Posloucháte Odpolední dvojku, před námi Shakespeare's Sister a taky Michael Jackson a pak kolegyně Tereza Stýblová. Hezké odpoledne.
1: To je hezký playlist, já miluju obě ty položky, které teď budou po 16. hodině.
0: Já, ale pojďme na to, co nás čeká, respektive co čeká tebe po 16.
1: Dneska si budu povídat s Ladislavem Wagnerem, zástupcem ředitele kanceláře zdravotního pojištění, o tom, jak poznat kvalitní nemocnici a jak se taky vybrat nemocnici na odborný zákrok, který nám lékař doporučí, jestli tu možnost vlastně máme vždycky a pokud ano, tak podle čeho poznat, že ta nemocnice je dobrá a jaké parametry sledovat ohledně kvality.
0: Zdravotnické téma, na to vždycky chodí hodně dotazů, dvojka@rozhlas.cz, tam je můžete směřovat. Já se s vámi pro dnešek loučím, přeji vám krásné pondělí a zítra po 13. v odpolední dvojce se těším na slyšenou.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Státy Evropské unie vyjednávají o dalším prodloužení protiruských sankcí. Čas na dohodu mají do úterý. Počasí zítra bude převážně proměnlivá oblačnost místy s deštěm. Později se vyjasní a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda. Oproti původnímu návrhu ministerstva financí ho snížila o 3 miliardy. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Návrh rozpočtu teď míří do sněmovny. A vláda kvůli drahým palivům znovu zavádí regulaci cen pohonných hmot. Od října zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Současná opatření budou platit zatím do konce října, říká ministryně financí Alena Schillerová.
2: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech

0: milionů korun. Unucka byl obviněný z manipulace veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Spolu s ním v kauze figurovalo dalších 7 lidí a 2 firmy. Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Na sankčním seznamu Evropské unie je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
1: Členské státy musí platnost sankcí na Rusy a Bělorusy prodlužovat každých 6 měsíců. Bez dohody by postihy přestaly v úterý platit. Minulý týden zástupci členských států ve vyjednávání neuspěli a tak sankce prodloužili alespoň provizorně o jeden týden. Podle dřívějších informací listu Politico bylo proti zejména Slovensko, které žádá vyškrtnutí 2 jmen ze sankčního seznamu. Každých 12 měsíců se musí prodlužovat také hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Středočeští policisté se zabývají možným zneužitím fotografií nezletilých žákyň základní školy v Buštěhradu na Kladensku k výrobě pornografie. Českému rozhlasu to řekla policejní mluvčí Michaela Richtrová. Co na fotografiích přesně bylo, nechtěla s ohledem na věk dívek uvést. Trestní oznámení podalo přímo vedení školy, pokračuje mluvčí.
2: Kladenští kriminalisté se zabývají případem upravovaných a sdílených fotografií žákyň, které v současné době prověřují, a v této věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání činu jinak trestného, výroby a jiné nakládání s dětskou pornografií. Nebudeme poskytovat žádné bližší informace.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo místy s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer se oblačnost částečně protrhá. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7.
4: Doprava.
0: Dálnice D11 je obousměrně neprůjezdná mezi 50. a 68. kilometrem. V omezení se kolem 55. kilometru vysypal náklad kamení z nákladního auta. Policie v obou směrech odklání provoz. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Káva o čtvrté a Tereza Stýblová.
5: Přeji vám krásné pondělní odpoledne při poslechu dvojky a dnes se v Kávě o čtvrté o tom, jak poznat kvalitní nemocnici. Když nám lékař doporučí operaci nebo jiný plánovaný zákrok, tak často máme možnost se rozhodnout, do které nemocnice půjdeme. Jenže podle čeho se rozhodovat? Zatímco třeba u hotelu nebo restaurace si můžeme snadno přečíst desítky recenzí, tak kvalitu zdravotní péče nemůžeme posuzovat úplně stejně. Budu se dnes ptát mého hosta Ladislava Wagnera, zástupce ředitele kanceláře zdravotního pojištění, jestli existují data, která nám mohou při rozhodování pomoci, a já věřím, že ano. Dobrý den, Ladislave.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Tak možná pro vás, co by bylo nejdůležitějším kritériem, pokud byste se rozhodoval vy osobně, jakou nemocnici si vyberete?
6: Tak já to vezmu zlehka, já bych si v první řadě chtěl ujistit, že nebudu nějakým trofejním výkonem jednoho konkrétního chirurga nebo lékaře v nějaké nemocnici, kde v podstatě dané výkony neprovádí. Pro mě by bylo důležité jít do zařízení, které se tou danou péčí prostě zabývá.
5: Rutině.
6: Ano, přesně.
5: Zkrátka,
6: tak.
5: Lékaři jsou odborníci a mají za sebou už desítky zvládnutých operací.
6: Přesně, tak jsem to myslel.
5: Máte-li otázky, tak se mého hosta už teď můžete ptát na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Jak poznat kvalitní nemocnici je téma, kterému se dnes věnujeme v Kávě o čtvrté. Hostem je zástupce ředitele kanceláře zdravotního pojištění Ladislav Wagner. Hned na začátku otázka, máme vždycky možnost, pane Wagnere, se vybrat nemocnici, kde podstoupíme zákrok?
1: No, možnost máme, ze zákona máme právo svobodné volby, ale faktem je, že je důležité rozdělit akutní a plánovanou péči. Ve chvíli, kdy máte akutní zákrok, nebo se provádí akutní zákrok, tak vy si nemůžete moc vybrat, respektive ten systém se o vás postará formou takzvané triáže, to znamená, že vás sanitka odveze do konkrétního zařízení, které má prostě podle nějakého metodického pokynu určené. Zatímco u plánované péče vy se můžete rozhodnout a kdybyste si to vybrali a domluvili se s tím zařízením, tak můžete jít přes celou republiku, to tak veliká není.
0: Mm-hmm. Ještě u té akutní události, tam mě poskytnou třeba tu první péči, zaléčí mě a pokud by třeba měla ta péče pokračovat, už se potom můžu rozhodnout, že třeba v místě bydliště budu potom v rukou lékařů, anebo celou vlastně tu léčbu pak musím podstoupit v té nemocnici, kde mě poskytli tu akutní péči.
1: Rozhodně nemusíte podstoupit v té nemocnici, ale kvalitní nemocnice se pozná podle toho, že by měla být připravena zorganizovat tu péči tak, aby vy jste věděli jako pacienti, kam přesně budete dál směřováni. Nejde jenom o ten samotný zákrok, ten je často velmi rutinní, ale v řadě případů se prostě rozhoduje až v té následné péči a u kvalitních nemocnic, u center, tak ta by měla splňovat vlastně to kritérium, že mají tu následnou péči zajištěnou. Že v podstatě se nestane, že by vás jako pacienta vykopli ze sálu a vy budete sami přemýšlet, co budete dál dělat, co budete řešit, budete improvizovat, koukat se na internet a tak podobně. To by se stát nemělo.
0: Mm-hmm. Takže to je možná první kritérium, které vypovídá o kvalitě nemocnice. Pokud mi to tato nemocnice nabídne, tu následnou péči, tak ji považujeme za kvalitní zdravotní středisko. Pokud ne, tak bychom měli být na pozoru a asi sledovat nějaké jiné zařízení.
1: Ano. Určitě by tam měla být jako nějaká organizace v té nemocnici, která vás nasměřuje do toho systému. Podle mě úplně nejvíc nešťastné je, když ten pacient začne improvizovat sám a začne si dohledávat informace. Ne, že by to nemohl dělat a ne, že bychom to neměli respektovat, ale vlastně ta nemocnice je komplexním zařízením a měla by prostě toho pacienta nasměrovat do toho systému adekvátním způsobem. To znamená, nemělo by se stát, že ten pacient v podstatě skončí na lůžku a bude přemýšlet, jestli si má zařizovat někde nějakou další péči. Naopak, měl by mít přesnou cestu a to je úplně nejdůležitější a nejklíčovější. V podstatě ta cesta té léčby by měla být nalajnovaná, měla by být co nejoptimálnější, nejrychlejší. A to zatíží úplně nejméně toho pacienta a jeho zdraví, ale samozřejmě i celý ten systém.
0: Co všechno obecně, ale pane Wagnere, můžeme označit za kvalitní nemocnici?
1: No, už jsme se tady o tom bavili, je to v podstatě ta kvalitní organizace péče. To znamená, že ve chvíli, kdy budete mít akutní péči, jak jsem zmiňoval, když to budeme rozdělovat, tak formou té triáže, když přijedete do nějaké nemocnice a přivezou vás například s cévní mozkovou příhodou, tak by tam měl být prostě kvalitní urgentní příjem, který vás okamžitě zaléčí a co nejrychleji vás dostane na sál. Nebo v případě k další fázi léčby. U plánované péče to samozřejmě znamená, že dostanete včas termín, že budete vědět, co bude následovat. To znamená, že přijde nějaký třeba multidisciplinární tým, kde se poradí lékaři mezi sebou, jakou formou léčit třeba případy karcinomu rekta, jater, plic. A na základě toho v podstatě vy budete zase vědět, jaký typ té léčby bude následovat. Jestli to bude chirurgická léčba, jestli to bude radioterapie nebo nějaká imunoterapie. To všechno v podstatě by vám měli v kvalitní nemocnici říct a takhle by vás měli nasměřovat.
0: V praxi, co ale nejčastěji asi lidé chtějí po nemocnici? Já se pořád říkám, že hovoří o kvalitě toho výkonu, o tom, aby to bylo dobře, co nejlépe provedeno a možná na tu následnou péči úplně nemyslí.
1: Určitě, tak jako laik se těžko budu asi orientovat v detailních klinických informacích, v tom se nevyznají. V některých případech, když to budu brát z nějakého statistického nebo kvalitativního kritéria, tak se nevyznají často ani ti odborníci nebo ta odborná veřejnost. Ale laik se bude určitě orientovat podle toho, jak moc se v dané nemocnici ten daný výkon dělá. To znamená, když půjdu na něco speciálnějšího, jako v rámci plánované péče, kde si budu svobodně vybírat, tak jako pacient, tak je pro mě samozřejmě důležité, aby jsem se dostal do nemocnice, kde tu péči poskytují v celku rutině. A pokud se stane, že bych šel do nějakého zařízení, kde si jednou, dvakrát za rok, teďka to, promiňte ten výraz, ale chirurg chce říznout, tak to v podstatě svědčí už samo o sobě, o něčem, jakou kvalitní péči můžeme očekávat. Naopak, když to budeme mít v rutinní péči, tak je zřejmé, že tam na to budou připraveni po odborné stránce, budou tam mít na to připravené sály, budou mít zástupnost lékařů a tak podobně. Takže objem péče, klíčový.
0: Jak poznat kvalitní nemocnici, o tom si dnes povídáme v Kávě o čtvrté s Ladislavem Wagnerem, zástupce ředitele kanceláře zdravotního pojištění. Otázky přijímáme jako vždy na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Ladislav Wagner, zástupce ředitele kanceláře zdravotního pojištění, hostem Kávy o čtvrté. Jak poznat kvalitní nemocnici, o tom se dnes povídáme. Už tu zaznělo a vlastně je to i váš osobní postoj, že byste se nechali, to řeknu úplně napřímo, operovat v nemocnici tam, kde ten zákrok konkrétní dělají často. Takže je to pro ně rutinní záležitost a umí to dobře. Pojďme prakticky postupovat, když nás čeká nějaký plánovaný zákrok. Jak začít? Jak se rozhlédnout? Co vlastně sledovat i na internetu? To bude naše asi první cesta, podívat se třeba na ten typ zákroku a zjistit, jaké nemocnice ho provádějí.
1: Vy jste skočila o dva kroky dál, než bych to já doporučil. Já si myslím, že by první řešení mělo jít přes toho ošetřujícího lékaře. Vy sama se nedostanete jako pacient do toho systému úplně náhodou. Vy se nedostanete na nějaký chirurgický zákrok jen tak sama, že jste šla z ulice a chcete se nechat odoperovat plíce. V podstatě vy k tomu zákroku jste nějakým způsobem indikovaná a to udělá váš ošetřující lékař anebo registrující lékař, praktik. A tam v podstatě oni by vás měli nasměřovat do konkrétního zařízení. A pokud tak neudělají, tak by to měla pomoct ve druhém kroku zdravotní pojišťovna. Protože to je vlastně instituce, kterou vy si jako pojištěnec, pacient platíte. Ano. A to jsou první dva kroky, které já bych doporučil, aby každý pacient nejdříve konzultoval. Samozřejmě můžete konzultovat řadu věcí i přes internet. Dnes využívají emancipovaní pacienti umělou inteligenci a řadu věcí konzultují touhle cestou. Je třeba s tím počítat. Ale faktem je, že po té odborné stránce by vás měla směřovat někdo z těch dvou institucí, o kterých jsem mluvil.
0: Pokud mě nasměruje lékař, řekl, že to tady udělá, tak je dobré si to třeba ověřit u té zdravotní pojišťovny, získat druhý názor, jestli také mě nasměruje na to stejné pracoviště, nebo někam úplně.
1: Ano, jako vy jako pacient máte řadu možností. Ne každou možnost pacienti využívají, ale důležité je si říct, proč třeba já tomu svému ošetřujícímu lékaři nevěřím. To je jedna z důležitých věcí, kterou je třeba si ujasnit, pokud mě někam doporučí. Nikdo po něm nechce, aby obtelefonovával ta zařízení. Jo, to v podstatě není v jeho kompetenci, ale určitě by vám měl říct a vystavit jako poukaz a ten systém by vás měl ideálně nasměřovat dál do toho procesu té léčby a co nejkratším možným čase vás dostat tam, kam prostě se potřebujete dostat. Ale když se podíváte na internet, tam zjistíte řadu informací odborných i laických, řadu věcí lidi konzultujou, nebo pacienti konzultují se svými blízkými nebo s někým, kdo už má tu zkušenost. A i z toho je třeba se poučit a řadu jemných kritérií bych akceptoval, ale druhý názor bych si skutečně zjišťoval případně u té zdravotní pojišťovny. A řada zdravotních pojišťoven na to má nástroje a služby, kterými je schopná ty pacienty zorientovat v tom systému.
0: Když se přeci jenom ponořím do vod internetu, tak jak doporučujete ty informace filtrovat? Já už jsem to na začátku zmiňovala, že to děláme v případě dovolené, díváme se na hodnocení hotelů, restaurací, ale tam nejde o naše zdraví, tedy samozřejmě v první řadě. Tak tady u nemocnic, jak vlastně číst některé recenze a jak sledovat ty hodnoty kvality.
1: Recenze určitě jsou jedním ze zdrojů, ale já bych si primárně zkusil přes nástroje umělé inteligence nebo přes nějaké vyhledávače internetové zjistit ověřené zdroje, které souhrnně popisují tu danou oblast. A my jako kancelář zdravotního pojištění dáváme k dispozici nástroj, který se jmenuje Portál ukazatelů kvality. Byť je to nástroj, který je primárně určen pro odbornou veřejnost a byl tak původně i zamýšlen a pořád takový je, tak samozřejmě ta oblast kvality péče dozrává v průběhu let. Nám se to mění pod rukama každý rok a vlastně podle toho vy se musíte i přizpůsobovat těm čtenářům. Takže když se nějaké téma více akcentuje v médiích, tak my víme, že se na nás budou obracet i čtenáři a uživatelé z laické veřejnosti. A podle toho se snažíme ty informace trošičku upravovat tak, aby byly srozumitelné a na nich v podstatě potom záleží, na té zpětné vazbě. Mm-hmm.
0: Je dobré třeba potom kontaktovat tu nemocnici ještě předtím, než se tam snažíme zaregistrovat na zákrok a probrat s nimi nějaké podrobnosti, udělat si takový pohovor, tak, řekněme, nebo abych měla jistotu, že skutečně mířím tam, kam.
1: Pokud ta nemocnice má nástroj, to znamená, má nějaké komunikační prostředky, nějaké centrum kontaktní, pacientskou. Řada těch nemocnic by měla mít vlastně nějaké pacientskou radu, takže vy se na ně můžete zkusit obrátit a říct, například zeptat se, tento lékař mě nasměroval s tímto zákrokem, mám tento poukaz a chci se zeptat, jak často, jak rychle mě odoperujete, případně jak moc těch zákroků děláte, případně co bude následovat po tom výkonu. To si myslím, že můžete udělat. Nevím, jak se vám zadaří v každé nemocnici, ale v řadě nemocnic tu pacientskou radu mají zřízenou, to za prvé, a za druhé v některých nově implementovali institut koordinátora péče, takže když se potřebujete dopídit toho, jak rychle se dostanete třeba na nějaký zákrok, zrovna ten koordinátor vám může pomoct, ale musí to být jenom onkologická péče, řada typů péče, které to řeší.
0: Hostem dnešní Kávy o čtvrté je Ladislav Wagner. Povídáme si o tom, jak poznat kvalitní nemocnici a budeme v tom pokračovat i po písničce od skupiny Lucie. Otázky stále můžete posílat na e-mail dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: Zástupce ředitele kanceláře zdravotního pojištění, pan Ladislav Wagner, je dnes hostem Kávy o čtvrté. Bavíme se o tom, jak poznat kvalitní nemocnici. A ptá se tady Mirek, tu otázku můžeme zobecnit, ale on vychází ze zkušenosti sousedky, které byla doporučena operace v krajské fakultní nemocnici. Byla to operace nádoru tlustého střeva a když si ji chtěla zařídit, tak jí bylo řečeno, že má poblíž okresní nemocnici, pod kterou spadá a ať se nechá operovat tam. Takže se ptám, jestli vlastně, když si vybereme nemocnici podle svého uvážení, tak jestli má povinnost nám tu péči poskytnout anebo nás delegovat jinam.
1: No, to je strašně těžké na tohle odpovědět kulantně. Ta nemocnice by měla každopádně komunikovat asi velmi vstřícně vůči té pacience a případně říct, jakým způsobem a proč by ji neměli přijmout, protože ta pacientka má skutečně právo obrátit se na jakoukoliv nemocnici. Nicméně zrovna nádory tlustého střeva jsou oblast, u které se při našich analýzách neukázal žádný velký rozdíl mezi velkými nemocnicemi a okresními nemocnicemi. Ta kvalita v těch výsledků byla vlastně podobná. To znamená, že bych té dané pacientce v tuhle chvíli doporučil, nebo té dámě doporučil, aby se podívala právě na náš portál ukazatelů kvality v sekci chirurgie a chirurgická péče. Máme zrovna tuto oblast zmapovanou a ve chvíli, kdy uvidíte, že ta okresní nemocnice, která je poblíž, má nějaký zajímavě velký objem péče, který to zná, že to tam nedělají, tak jak jsem na začátku zmínil, jako trofejní výkon, tak by se nebál jít do té okresní nemocnice, protože u toho nádoru tlustého střeva by zrovna mohla být směřována do péče i v menším necentrovém pracovišti. Mm-hmm. Na druhou stranu je to pořád karcinom a pokud je to karcinom, tak by to mělo řešit komplexní onkologické centrum.
0: A také u tu následnou péči, určitě po té operaci.
1: Samozřejmě, ale tak ve chvíli, kdy se bavíme o komplexním onkologickém centru, což může být to krajská nemocnice, tak ta by měla skutečně nejdříve jako multidisciplinárně posoudit toho daného pacienta, měla by říct, jaká péče lze očekávat, protože pokud se ukáže, že, což bych neočekával u té dámy, ale že třeba bude třeba nějaká chemoterapie nebo nějaká složitější léčba, tak v takovém případě by asi se o toto komplexní onkologické centrum v tom krajském městě mělo postarat, ale předpokládám, že půjde o nějakou chirurgickou péči, když půjde, závisí to samozřejmě i na stádiu toho tumoru a samozřejmě, že to závisí i na tom, jaký podíl konkrétních typů výkonů je ta okresní nemocnice ochotná se pustit, když budou dělat častěji mini-invazivní zákroky, které jsou šetrnější pro toho pacienta, tak v takovém případě je to dobrá volba i v té okresní nemocnici.
0: Uh-huh. A možná je to ukazatel, když nás ta nemocnice odmítne, že to tedy není pracoviště, kde bychom se měli nechat operovat a no, jít skutečně.
1: Jako obecně musím říct, že v Česku máme, co se týče jako empatické komunikace s pacienty, ještě hodně co dohánět.
0: Uh-huh. Vypadá to na dotaz po telefonu, pane Wagnere, tak poprosím vás o sluchátka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den, tady posluchačka Jana. Chtěla jsem se zeptat, nebo spíš mě takovou připomínku. Nemyslím, že je to o nemocnicích, ani spíš je to o tom personálu. A chtěla jsem se zeptat, co si myslel třeba o lékaři, který teda je už jako kapacita a na operaci kyčelního kloubu si klidně vezme úplatek.
1: To je oblast, kterou já vám nejsem schopen úplně jednoduše zodpovědět. Samozřejmě úplatek, to je etický přešlap jako hrom a měli byste to určitě hlásit třeba i tomu managementu té nemocnice. Jo, to já bych vůbec jako neakceptoval toto. A co se týče toho personálu jako takového, tak když jsem zmiňoval na začátku, že je důležité si vybrat kvalitní nemocnici podle toho, jakou má organizaci péče, tak to do toho zahrnuji i to, že tam budete jednat prostě s eticky smýšlejícím personálem.
0: Mm-hmm. Některé zákroky určitě ta nemocnice provádí, často je třeba tím vyhlášená, řekněme, a má hodně těch pacientů, takže na ten zákrok čekáme, pokud to není akutní, třeba i několik měsíců. Vy jste na začátku říkal, že je důležité se najít pracoviště, které nás odoperuje v nějakém asi relativně krátkém čase. tak to někdy možná nejde ruku v ruce, když je ta nemocnice v tom dobrá, to oddělení hodně operuje, má hodně takových pacientů, takže nestíhá, nebo respektive ta data prostě má hodně daleko. Tak jak v tomto se orientovat, pokud to potřebujeme, třeba tu operaci kyčelního kloubu?
1: U operace kyčelního kloubu to je samozřejmě citlivé téma, protože toho pacienta to trápí, že s tím dnes a denně. Na druhou stranu, když to porovnáte s nějakou závažnější nemocí, která může progradovat strašně rychle v řádu týdnů, tak je asi důležité pochopit, že prostě přednost v rámci té péče dostane pacient, u kterého ten dopad té péče nebo to nedostatek té péče může mít fatálnější důsledky. Pokud se bavíme o tom kyčelním kloubu jako specificky, to je téma, které se zdravotnictvím nese už řadu let, ta čekací doba je strašně dlouhá a já vám nedokážu říct, v jaké míře se tohle zlepší třeba v dohledných měsících, ale každopádně prostě můžu říct, že třeba z našich analytických prací vyšlo, že ty třeba kvalitní, nebo ten dopad nějakých reoperací u těch totálních endoprotéz, ať už jsou to ramena, kolena nebo kyčle, tak tam v podstatě je velkým tématem, kde se prostě bude zjišťovat, jak moc jsou třeba ti pacienti reoperováni a tak dále. A až zjistíme tyhle výsledky, tak bude...
0: Že to teď probíhá ten...
1: No,
0: ten
1: to je věc, která je podnětem do toho systému a určitě je na stole se pobavit, jak to v které nemocnici dělají, ale co se týče reálných čísel, tak v tuhle chvíli zatím nikdo nic konkrétního nemá. Akorát jsem schopen říct, že třeba u totálních endoprotéz se neobjevují takřka sepse, nebo máme v minimální míře se nám podařilo zmapovat, že tam jsou třeba pooperační sepse.
0: V okresní nebo bez, krajské nemocnici fakultní. Hostem Kávy o čtvrté je Ladislav Wagner. Pokračujeme v našem povídání o tom, jak poznat kvalitní nemocnici. Po další písničce se budete moci ptát i po telefonu 22 155 25 25.
3: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
4: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
3: Taťána Medvecká,
4: František Kinský,
3: Saskia Burešová,
4: Miroslav Hanuš,
3: Lucie Výborná,
4: Jakub Kvášovský,
3: Naďa Konvalinková,
4: Daniel Stach,
3: Jaroslav Svěcený
4: a Martin Mišička.
3: Vyberte absolutního vítěze.
4: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Charm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
3: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
4: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
3: chytrý telefon,
4: DAP rádia a další ceny.
3: Více informací na www.charmantniosobnost.cz.
5: Radioservis představuje
6: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
7: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
6: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
7: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
6: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Se zástupcem ředitele kanceláře zdravotního pojištění si dnes v kávě o čtvrté povídáme o tom, jak poznat kvalitní nemocnici. Ten zástupce se jmenuje Ladislav Wagner. Zapomněla jsem na jméno. Teď už vítáme někoho z posluchačů s dotazem. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Cistová. Prozina, já jsem se chtěla zeptat. Já už jsem měla 4x operovanou kýlu pupeční a už ji mám znovu. Chci se zeptat, jestli existuje nějaká specializovaná nemocnice, která se těma kýlama zabývá. Mm-hmm. Děkuju.
0: Moc děkujeme za váš dotaz. Tak, pane Wagner, jak byste doporučil postupovat?
2: Specializovanou nemocnici na operaci pupeční kýly bohužel neznám. Mrzí mě, že vám nemůžu dát lepší odpověď, ale doporučil bych, pokud jste to nekonzultovala do posud se svojí zdravotní pojišťovnou, zeptal bych se jich a dal bych i tu zpětnou vazbu, v čem byl problém u těch předchozích zákroků a co vás trápí, tak aby vám v podstatě nenabídli opakovaně to samé řešení, ale aby vás zkusili nasměřovat do nějakého zařízení, které se o vás postará líp.
0: Na zdravotní pojišťovně kontaktovat nějakou klientskou péči?
2: Řada těch zdravotních pojišťoven má asistenční službu, nebo samozřejmě mají pobočky, kde lze se zastavit a ten dotaz se relevantně položit, ale když se obrátí na asistenční službu nebo mají řadu virtuálních portálů, tak se můžete s nimi na téhle lince, na tomhle spojení domluvit, zmínit, co vás trápí a oni v podstatě jako instituce kompetentní jsou připraveni se o vás postarat.
0: I další dotaz je po telefonu. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Vladimír z Prahy.
2: Slyším. Dobrý den.
0: Ano,
2: dobrý
0: pýte
2: den.
0: Se Vladimíra, dobrý den.
3: Jo, já se chci zeptat na prostřednictvím, tak na svého švagra, který absolvoval výměnu kolene, dělali mu implantát v Americe a už teďka 2 roky to stagnuje celé. On je doma, jednoduše není funkčný. Jestli má nárok na nějakou kompenzaci.
0: A podstoupil ten zákrok v Americe, jste říkal?
3: Ne. Podstoupil to tady, na okresce, na Moravě, ale drahý výrobek se dělal v Americe. No a jednoduše, jestli on má nárok na něco, když není funkčný.
2: To je velmi těžké odpovědět, já nevím, v jaké míře to váš švagr komunikoval třeba se svým lékařem, protože předpokládám, že si to nenechal vyměnit jen tak z vlastní vůle, ale že ho k tomu ten lékař nasměřoval, že mu doporučil to řešení a pokud on se rozhodl pro to řešení a není s ním spokojený z nějakého důvodu, tak by bylo důležité říct si, co je ten limit. Jo? Jestli ten pacient třeba nechodí, stalo se mu, že v podstatě se mu to zhoršilo natolik, že například...
3: No on je v podstatě v domácím vězení teďka.
2: Opět, doporučuji obrátit se na zdravotní pojišťovnu, v tomhle případě určitě.
0: Když jste tady hovořil o vašich analýzách, které jste dělali vlastně u různých typů zákroků, tak někde to vyšlo, že v podstatě nemocnice krajského, okresního typu i specializovaná centra vlastně vykazují podobné výsledky. Ale u kterých zákroků byste skutečně doporučil vyhledat specializované pracoviště a nenechat se operovat třeba v nějaké nemocnici, kde s tím právě nemají takovou zkušenost?
2: Tak my jsme tady předtím mluvili o karcinomu tlustého střeva a to zrovna nemá žádnou centrovou léčbu nastavenou, to znamená nejsou pracoviště, která mají status centra, kde by se tou péčí zabývaly nějak rutinněji anebo lépe, prokazatelně lépe. Na druhou stranu zmapovali jsme asi 5 oblastí chirurgické péče, u které se ukázalo z těch výstupů a dat, že se vyplatí tu péči směřovat do center. Seznam těch center by měl být dostupný veřejně na ministerských stránkách. Případně najdete i v rámci pohledu na náš portál ukazatel kvality. A v těchto centrech by měli být schopni v podstatě se o vás postarat komplet. To znamená, že pokud tam přijde pacient, tak v takovém případě by měl nějaký multidisciplinární tým zajistit jeho další péči, navrhnout způsob léčby a tak dále.
0: A hlavně třeba nádory slinivky nebo toho jícnu, o kterém jsme hovořili na začátku, které patří skutečně do rukou specialistů.
2: Ano, je to karcinom plic, je to karcinom jícnu, je to resekce jater nebo slinivky, případně resekce karcinomu rekta, tak v tomto případě doporučuji návštěvu centra.
0: Jak poznat kvalitní nemocnici, o tom si dnes povídáme s Ladislavem Wagnerem z Kanceláře zdravotního pojištění. Pokračujeme za chvilku a stále máte možnost se ptát. 22 155 25 25.
4: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Jak poznat kvalitní nemocnici, tomu se věnujeme dnes v kávě o čtvrté. Hostem je Ladislav Wagner z kanceláře zdravotního pojištění. Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
1: Haló?
0: Ano, slyšíme vás.
1: Dobrý den, tady Petr Praha. Já bych se chtěl zeptat, jak najít kvalitního zubaře nebo dentální hygienistu?
0: Děkujeme za dotaz, tak dnes se věnujeme spíše nemocniční péči, ale tak zkuste, pane Wagnere.
2: To je velmi těžké, zubaře člověk si musí, já nevím, co to je kvalitní zubař, bychom si měli nejdřív říct, protože dentální hygienista a kvalitní zubař jsou dvě odlišné entity a měli by spolu kooperovat. Takže pokud já bych hledal kvalitního zubaře, tak bych hledal i takové zařízení, kde pracují úzce právě s dentální hygienou. A takových je určitě v republice několik. Opět bude to opakovaná odpověď, ale doporučoval bych zeptat se svojí zdravotní pojišťovny. Ta v řadě případů i nabízí jako seznam lékařů, zubařů, praktických lékařů, kteří mají tu kapacitu ještě nabírat nové pacienty. A v takovém případě si myslím, že by neměl být problém se potom na ně obrátit a požádat je o to, aby vás zaregistrovali.
0: Je tu dotaz, jak zase vracíme se tedy k internetu a k těm různým diskuzím, což může být další zdroj informací, ze kterého čerpáme, když se rozhodujeme, jakou váhu bychom měli těm pacientským recenzím dávat na internetu, když už tedy máme nasměrování od, v ideálním případě od praktického lékaře i třeba od naší pojišťovny.
2: No, já bych je nezlehčoval, určitě v té míře, kdy ti pacienti posuzují nějakou jemnou zkušenost s tím zařízením nebo s tím lékařem, kde jsou schopni posoudit, jak dlouho čekali, jakým způsobem se k ním choval ten personál, jestli rozuměli všem informacím, které dostali. To si myslím, že je relevantní, aby se zeptali i ať už svých blízkých, nebo si to zjišťovali z internetu. Ale co se týče odborných rad, tak tam bych rozhodně potřeboval druhý názor nějakého zasvěceného člověka, odborníka, a ať už je to můj registrující lékař nebo nějaký ošetřující lékař, pokud tu problematiku řeším déle, nebo opět zdravotní pojišťovna. Prostě konzultovat to s někým, kdo tomu po té klinické stránce rozumí.
0: Když se dozvím třeba nějakou diagnózu u svého lékaře, který mi doporučí operaci, a řekne, že mě operují v nemocnici, kterou mi doporučí, ale vím, že tam ty zákroky moc nedělají, tak v té praxi asi přeci jenom zjistím tu svou diagnózu, jsem tím třeba paralyzován, tak asi nejsem moc asertivní v té chvíli a neřeknu, toto je určitě operace, která patří do rukou jenom specializovaných center.
2: No, to určitě neřeknu a je to škoda, protože v řadě případů pacienti by měli být v tomhle trošku odvážnější a měli by umět se ptát svého lékaře, proč jim doporučil nebo nedoporučil nějaké zařízení, a rozhodně to můžou kaskádovat tu svoji emancipaci, když se nebudou ptát svého lékaře, mohou se zeptat své zdravotní pojišťovny. Když se nezeptají své zdravotní pojišťovny, ty emancipovanější se můžou podívat na internet. A když se budu chtít podívat do většího detailu, tak zmínil jsem to tady už párkrát, na portálu ukazatelů kvality se můžu podívat u vybraných oblastí péče na konkrétní výstupy, ať už ohledně objemu té péče, nebo i třeba ohledně podílu typu těch mini-invazivních zákroků. To znamená, jsem schopen se jako pacient podívat na to, jestli v daném zařízení přistupují k těm šetrnějším zákrokům častěji nebo méně často. A na základě toho v podstatě bych si mohl vybrat to zařízení sám jako pacient a s tím svým ošetřujícím lékařem to buď zkonzultovat, anebo zkusit se přímo obrátit na tu nemocnici.
0: Je ten systém, a teď je pro praktická otázka, připraven na toho poučeného pacienta, nebo ta reakce, no vy si moc vymýšlíte, buďte rádi, že vás odoperujeme, že vám tu péči nabízíme tady.
2: Připraven. Je připravenější,
0: myslím,
2: než býval.
0: Z toho lidského.
2: Nepřipravenější než býval. Kdysi mi jeden člověk, který ve zdravotnictví působí celý svůj život, říkal, že když byste to vzali třeba z pohledu nějaké asertivity vůči pacientovi, tak kdybyste to vzali od západních zemí, kde v podstatě pacient je král, a šli směrem na východ, tak my jsme tak někde uprostřed. Řadu věcí se můžeme ještě učit, ale myslím si, že ten systém se čím dál tím víc snaží přizpůsobit těmhle bloudícím pacientům a snaží se nabídnout hlavně to servisní zázemí.
0: Ptá se tady posluchačka, když nechci do nemocnice, kde mi dvakrát ublížili při akutní tedy záležitosti při převozu do nemocnice a sanitka tvrdí, že jinam nemohou, tak jakou mám možnost? Jste hovořil o té akutní péči.
2: No, to je ta akutní péče. No, tam v podstatě triáž by měla konkrétně nasměřovat toho pacienta do konkrétního zařízení. Pokud ho tam ta sanitka veze a už dvakrát tam byl vezen ten pacient s nějakým problémem, u něhož, já nevím, jestli subjektivního nebo objektivního důvodu, pociťuje, že mu nepomohli nebo že nebyl spokojen s tou péčí, tak je možné se zkusit obrátit třeba na zdravotní pojišťovnu a nahlásit tam konkrétní problém, pokud to bylo něco fatálního. Pokud to nebylo něco fatálního, tak samozřejmě já bych strašně nerad doporučoval, aby si ten pacient sedl do auta a jel někam do jiného zařízení po vlastní ose. Tyhle případy nejsou šťastné a často to nenese jako větší kvalitu péče pro toho pacienta. Jo, chci tím říct, když má někdo cévní mozkovou příhodu, určitě bych to nedělal tak, že prostě si zavolá maminku, ať mě doveze do nemocnice, nebo že maminka zavolá syna. Mělo by to být skutečně tak, že ta sanitka vás tam doveze prostě rychleji a postará se o vás. Ale pokud ta kvalita tam byla špatná, taky zapotřebí to řešit. A buď přímo s tou nemocnicí, nebo s odbornou společností, nahlásit to tam a říct, že v podstatě tam z nějakého důvodu měli problémy a ať napraví tu organizaci té péče, nebo s tou zdravotní pojišťovnou, která na ně má prostě finanční páky.
0: Jak poznat kvalitní nemocnici, o tom jsme si dnes povídali v Kávě o čtvrté s Ladislavem Wagnerem, zástupcem ředitele kanceláře zdravotního pojištění. Děkuji.
2: Já taky děkuji za pozvání.
0: Rozhovor a těším se někdy příště. Na shledanou.
2: Na shledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví. Četba na pokračování na Dvojce.
0: Kam až může vést cesta za pomstou?
2: Přijela jsem, abych dořešila to, co se stalo už před lety. Pro město je ta záležitost uzavřená. Pro mě ukončená není.
1: Třeba k novému, šťastnějšímu životu.
3: Pavla překvapilo, jak uvolněně se Mirek k Barboře chová. Jako kdyby byli přátelé. Tuhle bratrovou stránku ještě nikdy nezažil.
0: Čas voz.
1: Premiéra románu Aleny Monštajnové jako četba na pokračování.
0: Každý den po 22. hodině na Dvojce.
4: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Bylo 17 hodin. Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Senioři k tomu jednorázově dostanou 2000 korun. Regulace cen benzínu a nafty se od října vrací, rozhodla o tom vláda. Počasí zítra bude převážně proměnlivá oblačnost, místy déšť, později se začne vyjasňovat, teploty do 17 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 korun měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat zhruba na 22 200 korun. Česko se od října vrací k regulaci cen pohonných hmot. Vláda zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Asociace petrolejářského průmyslu se ale obává, aby nízké ceny paliv nezhoršily už tak napjatou situaci se zásobami pohonných hmot, říká mluvčí asociace Václav Loula.
6: Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu, protože každá země to bude mít zřejmě jinak.
5: Loula připomněl situaci z jara, kdy do Česka jezdili tankovat levnější pohonné hmoty zahraniční řidiči. Český antidopingový výbor by se nově mohl věnovat manipulacím sportovních zápasů nebo prevenci násilí diváků. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou schválila vláda.

0: seznamu Evropské unie bylo asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnici v trase plánované středočeské dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou zhruba v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Toufar.
1: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkörper model 42. Tato zbraň byla obecně určená jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určená k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
0: 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chce ŘSD začít stavět za 2 roky. Zaplatí za to přes 70 miliard korun.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Taky zítra nás čeká proměnlivá oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo, místy s deštěma nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer, kromě severovýchodu a východu území, se téměř vyjasní. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7.
3: Doprava.
0: Dálnice D11 je obousměrně neprůjezdná mezi 50. a 68. kilometrem. V omezení kolem 55. kilometru se vysypalo náklad kamení z nákladního auta. Policie v obou směrech odklání provoz a před odklony jsou fronty až na 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už příběhy z kalendáře.
4: Dobrý den, moc vás zdravíme, jsou tu další příběhy z kalendáře, u mikrofonu Tereza Stýblová.
5: A Jan Kovařík, dobrý den, můžu jednu osobní otázku?
4: Zkus, Honziku.
5: Bojíš se ráda?
4: No, bojím se ráda, ale když opravdu chci a rozhodnu se, protože se budu bát ráda.
5: Aha, a takhle 21. září odpoledne bála by ses chvilku?
4: A tak když jsem tady s tebou, tak klidně.
5: To je dobře, to rád slyším, protože na lidech, kteří se rádi bojí, postavil náš dnešní protagonista svou životní kariéru.
4: Vysloužil si přezdívku Král hororu, protože jeho příběhy jsou plné napětí, děsu a tajemna.
5: Tajemstvím je prozatím zahalena i totožnost našeho dnešního hrdiny, takže jako vždy nabídneme 3 nápovědy a ty vám snad pomohou přijít na to, o kom bude řeč.
4: První zní Maine.
5: Druhá zní Tabita.
4: A třetí Osvícení.
5: No, jestli vám tyhle 3 indicie dokázaly napovědět správnou odpověď, gratulujeme. Kdo váhá, vydržte chvilku, za malou chvíli jako vždy odhalíme, že dnešním protagonistou příběhu z kalendáře je, nápověda navíc,
4: jeden z nejčtenějších spisovatelů současnosti.
3: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které

0: Main, Tabita a osvícení. To byly tři nápovědy, které měly odhalit totožnost dnešního protagonisty příběhu z kalendáře.
1: Maine je, jak jistě víte, americký stát. Je to ovšem ten stát, kde žije a kam zasadil děj mnoha svých knih. Tabita je jméno jeho ženy, která ho podporuje po celý život. A osvícení, no to je jeden z nejslavnějších filmů natočených podle jeho románu.
0: Teď už určitě tušíte, že dnešní příběhy z kalendáře patří spisovateli Stephenu Kingovi.
1: Přezdívce Král hororu se on sám brání. A já se nedivím, vedle hororu totiž napsal také thrillery, detektivky, fantasy, sci-fi a dokonce i psychologická dramata. Jenže přesto se právě strach stal jeho poznávacím literárním znamením.
0: Od vydání svého prvního románu Carrie v roce 1974 napsal více než 60 románů, několik desítek novel a přes 200 povídek.
1: Jeho knih se po celém světě prodalo odhadem kolem 400 milionů výtisků. Navíc King píše velmi obrazotvorně a proto podle jeho děl vznikly desítky filmových i televizních adaptací.
0: Mezi nejslavnější patří kromě už zmiňovaného osvícení také to, Misery, Hřbitov zvířátek, Zelená míle anebo Vykoupení z věznice Shawshank.
1: Právě Vykoupení z věznice Shawshank se v naší zemi umisťuje na prvním místě žebříčku nejlepších filmů všech dob. A zmíněná Zelená míle bývá mezi 10 nejlépe hodnocenými snímky filmové historie.
0: Stephen King je mimořádně plodný autor. Píše každý den, ať jsou Vánoce, narozeniny nebo obyčejné pondělí. Jedinou delší přestávku si vynutila až vážná nehoda v roce 1999, kdy ho při procházce srazila dodávka.
1: Léčba byla tenkrát dlouhá a bolestivá. Kvůli následkům zranění vydržel sedět u psacího stolu sotva půl hodiny. Jakmile se ale jeho zdravotní stav zlepšil, vrátil se k psaní opět naplno.
0: Dodnes patří mezi nejprodávanější americké autory. V roce 2015 mu tehdejší americký prezident Barack Obama předal Národní medaili umění za mimořádný přínos americké kultuře.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Zajímá vás, jak se z hrdiny těchto příběhů z kalendáře Stephena Kinga stal jeden z nejprodávanějších autorů hororů na světě? No prosím, pojďme se na něj podívat hezky od začátku. Narodil se 21. září 1947 v americkém Portlandu ve státě Maine.
1: Jeho rodiče byli Donald Edwin King a Nellie Ruth Pillsbury. Stephen měl také o 2 roky staršího adoptivního bratra Davida.
0: Když byly Stephenovi pouhé 2 roky, otec jednoho dne odešel z domu a už se nikdy nevrátil. Rodině údajně řekl, že si jde koupit cigarety.
1: Matka pak zůstala sama na výchovu 2 malých chlapců. Právě tahle událost se později výrazně promítla do Kingovy tvorby. V jeho knihách se totiž často objevují opuštěné děti a nebo nefunkční otcové.
0: Navíc v tom samém období, kdy odešel otec, došlo k dalšímu neštěstí. Malému Stephenovi se v garáži podařilo zvednout betonovou tvárnici. Nezaujatý divák by zatleskal, jenže chlapec netušil, že pod ní si vosy postavili hnízdo.
1: Jedna z nich vyletěla a bodla ho do ucha. Stephen leknutím tvárnici pustil přímo na bosou nohu. Rozdrtila mu všech 5 prstů. Později říkal, že právě tohle je jeho vůbec první životní vzpomínka.
0: Rodina neměla peníze na zbyt. Matka střídala zaměstnání a protože nemohla být s dětmi doma, najímala chůvy. Jedna z nich se jmenovala Eula Beulah.
1: King je ve svých pamětech popsal jako statnou ženu, která měla velmi svehrázné metody výchovy. Jednou mu k snídani smažila vejce. Stephen chtěl přidat.
0: Dostával další a další porce, až nakonec snědl 7 smažených vajec. Za chvíli se mu ale udělalo tak špatně, že vejce zase putovala z těla ven. A víte co? Místo soucitu prý od chůvy dostal facku a pak ho zavřela do matčiny skříně.
1: Když se pak maminka vrátila z práce, našla chůvu spát na gauči a malého Stephena zamčeného ve skříni.
0: Chůva dostala padáka, Stephen pro tu chvíli pocit, že se konečně může znovu nadechnout. Jinak mu ale dětství komplikovaly také časté zdravotní potíže.
1: Trpěl na záněty středního ucha a lékaři mu několikrát propichovali ušní bubínek jehlou. Možná i proto jsou čtenáři při čtení jeho děl pořád jako na jehlách.

0: Když bylo našemu dnešnímu hrdinovi Stephenu Kingovi 11 let, usadila se maminka s ním a s jeho bratrem natrvalo v Daremu ve státě Maine. Právě tam se naplno začala rozvíjet jeho fantazie. Hodně četl, sbíral komiksy a zkoušel psát vlastní příběhy.
1: Navíc v 8. třídě viděl film Jáma a kivadlo podle povídky Edgara Allana Poe. Nadchl ho tenkrát natolik, že příběh přepsal do vlastní podoby, vytiskl 40 kusů a začal je prodávat spolužákům.
0: Jeden výtisk za $0.25. Během několika hodin vydělal $9 a připadal si jako skutečný spisovatel. Nadšení ale rychle skončilo. Učitelka mu nařídila, aby všechny peníze vrátil, protože škola není žádné tržiště.
1: Už tehdy ale bylo jasné, že psaní je Stephenovou největší vášní. A stejně rád chodil i do kina. Později říkal, že filmy ovlivnily jeho představivost stejně silně jako knihy. Když začínal psát, myslel prý spíš v obrazech než ve slovech.
0: Už jako dospívající vydával se svým bratrem Davidem vlastní noviny a posílal povídky do různých časopisů. Většina se mu ale vracela s odmítavým dopisem.
1: Stephen King dokonce později vzpomínal, že měl na stěně pokoje zatlučený hřebík, na který ty odmítnuté rukopisy napichoval. Bylo jich nakonec tolik, že se hřebík pod jejich váhou ohnul a on ho musel nahradit větším.
0: Po studiích angličtiny na Mainské univerzitě nemohl najít místo jako učitel a přivydělával si v průmyslové prádelně. Měl na starost ložní prádlo z motelu i ubrusy z restaurací.
1: A nebyla to úplně voňavá práce. Pochopte, na ubrusech zůstávaly zbytky mořských plodů a ty se během horkých dnů rozkládaly. A když je prý vkládal do praček, promiňte, ale lezli mu po rukou červy.
0: Povídky, které mezi lety 1970 až 1973 prodával časopisům pro muže, stačily jen na to, aby jeho rodina neskončila na sociální podpoře.
1: Pak ale nakonec konečně přišel první větší úspěch. Za povídku Někdy se vracejí dostal honorář $500 a krátce na to získal místo učitele angličtiny. Právě v tu chvíli začal psát román, který mu měl navždy změnit život. Román Carey.

0: Hrdinou příběhu z kalendáře, které dnes posloucháte na dvojce, je král hororu, spisovatel Stephen King. Doufáme, že vyprávění o něm pro vás není hororem, ačkoliv jsme vylíčili některé neúplně pěkné scény z jeho dětství. Například tatínek si jde koupit cigarety a už se nikdy nevrátí domů, chůva vás předspe smaženými vejci a když je vám z nich na nic, zamkne vás do skříně a mohl bych takhle pokračovat až do té prádelny, o které byla řeč před malou chvilkou. Navzdory tomu, anebo právě proto, kdo ví, se ze Stevena stal spisovatel, který umí mistrovsky pracovat se strachem, napětím a hrůzou a dokázal napsat knihy, kterých se po celém světě odhadem prodalo na 400 milionů kusů. O čem budeme mluvit dál?
1: No možná připomeneme to číslo, které si teď zmínil a taky se odrazíme od toho $0.25 za první výtisk ve škole, kdy prodával
0: ano, je to
1: své
0: tak.
1: Prvotiny. Tak později samozřejmě ty jeho knihy stály daleko více a on se stal miliardářem. Tak i tuhle etapu v životě připomeneme. Také zmíníme ženy, které prošly jeho životem, hlavně tu jednu jedinou, jeho manželku Tabitu, která byla podle jeho vlastních slov i jeho nejlepším přítelem a také prvním čtenářem a člověkem, který mu pomohl dostat se i ze závislosti na drogách. I tuhletu životní etapu dnes připomeneme.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí Meteor z planetária.
3: Vydejte se na dobrodružnou cestu do černé díry společně s Albertem Einsteinem.
2: Co se stane s člověkem, když se k černé díře přiblíží?
3: Kde je hranice úniku?
2: A jak se u černé díry mění vnímání času?
3: Výpravu Einsteina v podání Martina Myšičky budou komentovat skvělí popularizátoři vědy profesor Petr Kulhánek z pražského planetária a doktor Václav Pavlík z astronomického ústavu Akademie věd.
2: Naše cesta proběhne už 22. října od 17 hodin.
3: Meteor z planetária.
2: Chcete být u toho?
3: Více informací najdete na webu Dvojky.
4: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině.
2: Na Dvojce.

0: Koncem zimy roku 1973 žil dnešní hrdina z kalendáře Stephen King, už ženatý, se svou rodinou v pronajatém přívěsu. Tehdy začal psát román Carrie o dívce s telekinetickými schopnostmi.
1: Po několika stránkách ale usoudil, že příběh nestojí za nic a rukopis vyhodil do koše. Naštěstí ho našla jeho žena Tabitha.
0: Přečetla si ten zahozený text a pak přesvědčila svého muže, aby v psaní pokračoval. On souhlasil, rukopis dokončil a poslal ho do nakladatelství Doubleday.
1: Ještě v roce 1973 přišla zpráva, která všechno změnila. Nakladatel román koupil za $2,500. To byl příjemný začátek.
0: Skutečný zlom ale nastal o několik měsíců později, když se práva na vydání paperbacku prodala za $400,000 a polovina této částky připadla Kingovi.
1: Román Carrie vyšel v roce 1974 a okamžitě se stal bestsellerem. O 2 roky později vznikla úspěšná filmová adaptace.
0: Následovaly bestsellery Prokletí Salemu, Osvícení, Mrtvá zóna nebo To. Jenže společně s úspěchem se nenápadně prohlubovala i autorova závislost.
1: King později otevřeně přiznal, že byl závislý na alkoholu, kokainu, marihuaně, lécích na spaní i dalších omamných látkách. V rozhovorech říkal, že v té době pil prakticky každý den.
0: Nejtěžší období přišlo v první polovině 80. let. O románu Cujo, který je o krvelačném Bernardinovi, později prohlásil, cituji, knihu mám rád, jen si bohužel nepamatuji, že jsem ji napsal.
1: Zlom nastal v roce 1987. Jeho žena Tabitha už nechtěla jen bezmocně přihlížet. Shromáždila všechno, co našla v manželově pracovně. Plechovky od piva, lahve od alkoholu, zbytky drog i léků a vysypala to před něj na podlahu.
0: A byl to šok. King později přiznal, že právě v tuhle chvíli si naplno uvědomil, jak hluboko klesl. Rozhodl se nastoupit léčbu a se závislostí bojovat.
1: Od konce 80. let minulého století je v uvozovkách závislý už jen na jediné věci. Na psaní.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Hrdina dnešních příběhů z kalendáře, Stephen King, patří mezi nejbohatší spisovatele světa. Odhady jeho majetku se pohybují kolem 500 miliardy dolarů, tedy přibližně 11 miliard korun. Přesnou částku samozřejmě znají jen on a jeho účetní.
1: Přesto nikdy neproslul okázalým životním stylem. Neuslyšíte o něm, že by kupoval soukromé ostrovy, sbíral jachty nebo závodní auta.
0: Nejvíce času tráví ve státě Maine, kde žije prakticky celý život. Právě jsem zasadil děj většiny svých románů. Města jako Derry, Castle Rock nebo Jeruzalém Lot sice na mapě nenajdete, vznikla ale podle krajiny, kterou důvěrně zná.
1: Dlouhá léta žil ve viktoriánském domě v Bangoru. Charakteristická kovová brána, zdobená netopíry a pavouky, se postupně stala vyhledávaným cílem fanoušků z celého světa.
0: Dnes už tam s rodinou nebydlí. Dům se postupně proměňuje v archiv a rezidenční centrum pro začínající spisovatele. King ale své peníze neinvestuje jenom do literatury.
1: Ano, významnou část svého majetku totiž věnoval na dobročinné účely. Nadace Stephen and Tabitha King Foundation během let rozdělila miliony dolarů školám, knihovnám, nemocnicím i kulturním institucím.
0: Mezi jeho největší záliby patří sport, především baseball. Je celoživotním fanouškem týmu Boston Red Sox.
1: Stejně vášnivě miluje rockovou hudbu. Několik let byl aktivním členem kapely Rock Bottom Reminders, kterou tvořili známí spisovatelé. Stephen King v ní hrál na kytaru.
0: S oblibou říkal, že kapela nebyla slavná proto, že by dobře hrála, ale proto, že jí členové dobře psali. A on to musí vědět, protože moc rád své konkurenty čte.
1: I po desetiletích obrovského spisovatelského úspěchu zůstává především vášnivým čtenářem. Tvrdí totiž, že chce-li člověk dobře psát, musí ještě víc číst.
0: Když se ho jednou zeptali, co by dělal, kdyby nebyl spisovatelem, odpověděl jednoduše, pravděpodobně bych četl. Otázkou je, kolik by mu to vydělalo.

0: Za životním úspěchem protagonisty dnešních příběhů z kalendáře spisovatele Stephena Kinga stojí především jedna žena. Je to jeho manželka Tabitha Kingová.
1: Seznámili se na konci 60. let během studií na Mainské univerzitě. Oba studovali angličtinu, oba chtěli psát a oba si přivydělávali, kde se dalo.
0: Stephen později vzpomínal, že si jí všiml okamžitě. Psal se rok 1969 a on tehdy pracoval v univerzitní knihovně. Jednoho červnového dne uviděl Tabitu, jak obědvá za univerzitním knihkupectvím.
1: Zaujal ho její nakažlivý smích, červeně obarvené vlasy a, jak sám napsal, nejkrásnější nohy, jaké kdy viděl, vykukující spod žluté sukně.
0: Jenže nebyla krásná jen na pohled. Okouzlila ho také svou inteligencí, smyslem pro humor a tím, že se nikdy nebála říct svůj názor.
1: Vzali se 2. ledna 1971. Bylo jim něco málo přes 20 let a do manželství rozhodně nevstupovali s vidinou bohatství.
0: První roky byly těžké. Žili v pronajatých bytech, počítali každý dolar a často nevěděli, jestli budou mít na nájem. Stephen učil angličtinu a po večerech psal povídky.
1: Společně vychovali 3 děti, dceru Naomi, syna Joea a Owena. Oba synové se později vydali ve stopách svých rodičů a stali se spisovateli. Především Joe Hill dnes patří k nejúspěšnějším autorům hororů své generace.
0: Přestože je Stephen King světovou hvězdou a po celý život měl zástupy obdivovatelů a obdivovatelek, jeho manželství patří v uměleckém světě k těm nejstabilnějším.
1: S manželkou jsou spolu už více než půl století. King opakovaně říká, že Tabitha nebyla jen jeho životní partnerkou, ale také prvním čtenářem, nejpřísnější kritičkou, editorkou a člověkem, který mu vždycky dokázal říct pravdu.
0: A možná právě proto se v jeho románech tak často objevují silné ženské postavy. Ten nejdůležitější příběh svého života ovšem Stephen King nenapsal sám, nýbrž společně se svou ženou.

0: Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Stephen King opakovaně říká, že si příběhy nevymýšlí. Podle něj už někde existují a jeho úkolem je jejich objevování. V knize Opsaní píše: příběhy jsou relikty části neobjeveného světa. Spisovatel je archeolog, který je vykopává.
1: Většina jeho románů začíná jedinou otázkou: co kdyby? Co kdyby se auto proměnilo ve vraha? Co kdyby spisovatele unesla jeho největší obdivovatelka? Co kdyby se v malém městě objevil klaun, živící se strachem dětí?
0: Na začátku přitom vidí jen malý kousek příběhu. Neví přesně, kam povede, ani jak skončí. Sám přiznal, že ho vlastní postavy během psaní často překvapí.
1: Každý den se snaží napsat přibližně 2000 slov. V rozhovorech říká, že píše 7 dní v týdnu, dokud není hotová první verze knihy.
0: Ta by podle něj neměla vznikat déle než 3 měsíce. Když ji dokončí, rukopis odloží. Někdy na několik týdnů, jindy na několik měsíců. Teprve potom se k němu vrací jako čtenář a začíná s úpravami.
1: Kritici Stephenu Kingovi občas vytýkají, že jeho konce nebývají tak silné jako začátky. Sám King si z toho ale těžkou hlavu nedělá. Tvrdí, že nejdůležitější není cíl, ale cesta.
0: My jsme také v cíli a byla to příjemná cesta i díky scénáři Jindřicha Bíče. Děkujeme.
1: Vám děkujeme za pozornost, kterou tradičně příběhům z kalendáře věnujete a doufáme, že až tu budeme příště, budete tu taky.
0: Mějte se krásně, naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Večeři bude ultraběžkyně Lucie Dittmarová. Proč pro ní běh není jen sportem, ale také životní filozofií? Co pro ní znamená příroda a jak v ní nachází sílu i klid? A které výzvy jsou pro ní vedle běhu a sportu podstatné?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Od 1. října bude česká vláda znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Sudy s toxickými látkami mají z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě zmizet do konce roku. Počasí zítra bude převážně velká oblačnost, místy déšť, později se začne vyjasňovat, teploty do 17 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Marži zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Po jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Každý pracovní den bude rezort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude zatím platit do konce října. Vláda zároveň zavedla mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Reaguje tak na mimořádný růst rafinerských marží. K tomu má výhrady předseda opoziční ODS Martin Kupka.
4: Sporný návrh na zdanění rafinerií, ten ve výsledku může přinést další problémy, nejen právního charakteru, ale může v tomto směru postihnout i to, že si to ta rafinerie bude kompenzovat na zvýšených cenách.
3: Armáda v Dobré vodě na Šumavě zajistí, aby nebezpečné látky dál nepronikaly do půdy. Pak vybere dodavatele, který území vyčistí a chemikálie zneškodní. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V bývalém vojenském prostoru je podle ministerstva životního prostředí asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, jako jsou rtuť nebo arzen. Vojáci tam minulý týden začali s chemickým průzkumem. Ministerstvo chce, aby sudy s nebezpečnými látkami ze Šumavy zmizely do zimy. Křesťanští a sociální demokraté v Německu budou po včerejších porážkách v regionálních volbách jednat o dalším programu vládní koalice. Hlavním tématem budou reformy, které narážejí na odpor obyvatelstva. Dnes to potvrdil kancléř Friedrich Merz.
5: Podle německého kancléře vládní koalice nastartovala změny, které přispívají k mírnému růstu německé ekonomiky. Zároveň je ale ve společnosti široce sdílený pocit, že se věci nedělají spravedlivě.

0: dramatika a myslitele široké veřejnosti.
1: Si myslím, že bude střežit dílo manžela, bude mít správnou kontinuitu.
2: Vysvětluje Dagmar Havlová.
1: Toto vlastně není jenom instituce knihovny Václava Havla. Tím, že to bude mít tato veřejná instituce, která funguje bezchybně, bude fungovat, tak se domnívám, že jsem mého manžela svěřila do těch správných rukou.
2: Co to bude v praxi znamenat, popisuje ředitel Ústřední pražské městské knihovny Tomáš Řehák.
3: Bude to zvláštní program, který budeme mít. Městská knihovna je v pravém slova smyslu nízkoprahovou institucí a my chceme dílo tohodle velkého státníka, literáta, myslitele přiblížit úplně všem.
2: Bývalá knihovna Václava Havla se už před několika týdny přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
0: Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo místy s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer kromě severovýchodu a východu se téměř vyjasní. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7.
5: Doprava.
0: Na průtahu Karlovými Vary z dálnice D6 směrem z Chebu na Ostrov a Prahu opatrně kousek za sjezdem na Jenišov Plzeň. V zatáčce před sjezdem na Dvory má být rozházený postrácený nábytek. Na D1 před Prahou směrem z Brna je fronta od exitu 15 Velké Popovice, sune se kolem 10 minut na kilometr 12,5. Před sjezdem na Pražský okruh tam blokuje pravý pruh porouchané nákladní auto. Dobře, dojďte. To byly zprávy. Hezké odpoledne.
5: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
6: A pro ty nejbližší chvíle tu, přátelé, pro vás máme stopy, fakta, tajemství. Kterákoliv dívka může vypadat překrásně. Stačí, když bude klidně stát a tvářit se přihlouple. Prohlásila jednou herečka a hollywoodská hvězda první velikosti Hedy Lamarová. Označovali ji za nejkrásnější dívku planety, sex symbol doby. Jí ale celý život trápilo, že nikoho nezajímá její inteligence a vědomosti a přitom se za druhé světové války podílela na převratném vynálezu, který se týkal navádění námořních torpéd. A nejen to, právě její zásluhou dnes můžeme používat mobilní telefon.
7: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Kráska proti Hitlerovi, aneb Dva životy Hedy Lamarové.
8: Starý černobílý film vypráví. Vidíme spící dívku. Má tmavé vlasy a nádhernou tvář, jaká se dnes už jen tak nevidí. Je ráno. Dívka vstane a v zápětí už vidíme, jak cvalá na koni. Ten ji donese až k rozlehlé vodní hladině. Dívka se svlékne, přičemž své šaty nechá na hřbetu koně. Potom už plave v průzračné vodě. Její kůň však odběhne pryč, i s oblečením. Ta krásná dívka vyjde z vody. Diváky spatří takovou, jakou ji pán Bůh stvořil. Hotový zázrak. Tato scéna vejde do dějin světového filmu. Píše se totiž rok 1932 a nad tímto snímkem se veřejně pohorší i samotný papež. V knize Historie československého filmu v obrazech autorů Jaroslava Brože a Mirtila Frýdy můžeme číst.
7: Scéna vyvolala protesty mravokárců a zákroky cenzurních orgánů, čímž se ale jen zvýšil zájem o celý tento film.
8: A slova dalšího filmového historika Luboše Bartoška, ten na toto téma ve své knize Náš film uvedl.
7: Film byl doslova opředen skandály. V Itálii se nedostal do širší distribuce. V Německu byl uveden až v roce 1935, v Anglii 1936 a ve Spojených státech amerických až počátkem roku 1938.
8: Pokračujeme ale ve filmovém ději. Nedaleko od míst, kde se dívka koupe,

0: pracují dělníci na stavbě železniční trati. Vede je urostlý chlapík s ostře řezanou tváří. Všimne si běžícího koně, který na hřbetě nese ženské šaty. Muž koně dohoní a pak objeví nám již známou dívku, která se náhá skrývá v křoví. Muž gentlemansky odvrátí tvář a podá jí oblečení. Dívka se oblékne. Dva mladí krásní lidé stojí nyní proti sobě, tváří v tvář. Příběh mladičké Evy, žijící ve studeném manželství se starým mužem a mladého stavebního inženýra Adama, který se stane jejím milencem, dosáhne záhy svého vrcholu. Jak svého času ve filmovém dokumentu BBC Neobyčejné ženy řekla filmová historička doktorka Ruth Bartnová.
1: Ve filmu je scéna, kdy Hedy běží nahá z křoví k jezeru, do kterého skočí a také prožije před kamerou orgasmus. Pro publikum ve 30. letech to bylo něco naprosto šokujícího. Tou dobou se herci na plátně zdaleka takto nechovali. Dokonce ani když se jednalo o evropský umělecký film.
0: Film, o kterém je řeč, vešel do historie pod názvem Extáze. Hedy, to byla Hedy Lamarrová. Ovšem v roce 1932, když ve zmíněném filmu natáčela hlavní roli Evy, to byla ještě Hedy Kieslerová. Pocházela z Vídně. Tehdy v roce 1932 jí bylo teprve 18 let. Nešlo o její první hereckou zkušenost. Za sebou již měla 3 filmové role. Poprvé natáčela již ve svých 16 letech. Ovšem snímkem Extáze se měla navždy zapsat do dějin světové kinematografie. Snímek českého režiséra Gustava Machatého, na jehož úspěchu se výrazně podílel třeba i český kameraman Jan Stalich, se měl rovněž stát nejpopulárnějším československým filmem předválečného období, navzdory cenzurním zákazům. Jaroslav Brož a Mirkl Frida ve vzpomínané knize uvedli.
2: Extáze a na tehdejší dobu nevšední filmové pojetí sexu úspěšně pronikla i za hranice. A zejména po uvedení na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách v roce 1934 měl tento film československé produkce otevřeny dveře do celého světa. Avantgardní prvky filmu získaly i u náročných kritiků pověst výjimečného uměleckého díla, kterou si tento film plně zasloužil.
0: Pro Hedy Kieslerovou znamenal tento film také cestu do vysněného filmového nebe, což byl americký Hollywood. Ale nepředbíhejme. Uplynuly desítky let a já se procházím Dobšinou, východoslovenským městem, ležícím v údolí Dobšinského potoka. Dívám se na novorenesanční budovu radnice. Obdivuji památnou vilu, kterou nechal postavit Eugen Ruffini, objevitel Dobšinské ledové jeskyně. Rovněž i tuto ledovou jeskyni, která se nachází nedaleko města, navštívím. A občas mě napadne, zda v tomto kraji náhodou se nedotýká míst, kterých se tu počátkem 30. let minulého století dotýkla třeba zrovna Hedy Kieslerová. Právě v Dobšiné měl tehdy filmový štáb své sídlo a odtud se herci vydávali na další exteriéry. Ať už to byly Topolčanky a třeba také Chust, město na tehdejší podkarpatské Rusy. Rovněž i tato další místa se mi podařilo postupně navštívit, abych tu mimo jiné vnímal atmosféru, která hlavně díky kameramanu Janu Stalichovi vyzařuje takřka z každého záběru filmu Extáze. V duchu slov filmového historika Luboše Bartoška.
2: Dominující složkou filmu byl obraz a obrazová skladba. Machatý odvážně svěřil tento nesnadný úkol mladému, tehdy ani ne 25-letému Janu Stalichovi. Není přehnané tvrzení, že měkká a svou světelností téměř plastická Stalichova kamera byla Machatého režii kongeniální a podstatnou měrou se podílela na úspěchu filmu. Stalich dovedl uplatnit smysl pro výtvarnost filmového obrazu.
0: Kdo ví, jak ta nádherná místa, kde film vznikal, zasáhla do života herců, kteří ve filmu hráli, ve filmové Evě či ve filmovém Adamovi. Oba, tedy Hedy Kieslerová, později Lamarrová a Ari Berdmok, si při natáčení, tak jak vzpomínal Jan Molnar, který se natáčení zúčastnil, velmi dobře rozuměli. To i přesto, že Hedy se vůbec netajila svým židovským původem a Ari Berd se už naopak už tehdy profiloval proti židovskými názory. Na výsledku filmu je ovšem jejich dobrá spolupráce znát. Ostatně nepotkali se poprvé. Před kamerou spolu vystupovali již v roce 1931 v německé filmové komedii Jeho veličenstvo krize. Hedy i Ari Berd byli v mnohem rozdílní a přece si svým způsobem blízcí, smyslem pro romantiku a také touhou po dobrodružství. pocházeli z rozdílného prostředí. V literárně historické studii rozdělení válkou například také čteme.
2: Heda, přesným jménem Hedvig Eva Maria Kieslerová, pocházela z velmi bohaté rodiny, do které se narodila 9. listopadu 1913. Její otec, vídeňský ředitel banky, a matka, úspěšná pianistka, připravili svému jedináčkovi krásné dětství v přepichu. Měla co si jen zamanula, už jako malá si věnovala tanci a divadlu. Později zcela propadla filmu.
0: Ve svých vzpomínkách o mnoho let později Hedy uvedla.
1: Jednoho dne mi matka slíbila za dobré chování dárek. A tím dárkem byla moje první návštěva kina. Nadšením jsem úplně ztratila řeč.
0: Byla rozhodnuta. Stane se filmovou hvězdou. Když se coby 16letá objeví ve svém prvním filmu, snímek se jmenuje Peníze na cestě, její nevšední krása publikum doslova ohromí. Jistý kritik napíše, že je nejkrásnější dívkou planety. Hedy jde za svým snem. Z Rakouska míří do Berlína. Filmuje, hraje divadlo. Po uvedení filmu Extáze, navzdory tomu, že snímek je některými odpůrci označen za pornografický, 18letá Heda se stává evropskou, ale i světovou hvězdou. Zatímco dobrodružství na ní teprve čekalo, její filmový partner a přítel Aribert Mock měl už velkou část dobrodružství za sebou. Citujeme z literárně historické stati Rozdělení válkou.
2: V roce 1932 měl už Aribert Mock za sebou pestrý život. Narodil se 3. srpna 1904 v Berlíně. Byl o 9 let starší než Hedy. Na rozdíl od ní vyrůstal spíše v drsném prostředí v rodině důstojníka. Po matce měl švédské kořeny. Byl předurčen pro vojenskou kariéru. Pamětníci na něj vzpomínali jako na nápadně hezkého, svalnatého, sportovně založeného mladíka. Aribert měl teprve 15, když se coby příslušník německého sboru dobrovolníků zúčastnil, bylo to 21. května 1921, bojových potyček o město St. Annaberg v Horním Slezsku. Mezi sebou bojovali Poláci žádající připojení k Polsku a Němci. Aribert pak vystudoval ekonomii a práva. Pak se vydal na cesty. V jednom ze svých pozdějších rozhovorů uvedl: byl jsem námořníkem, žil jsem 2 roky v Arktidě, byl jsem lovcem na Aljašce. Do Berlína se vrátí v roce 1929. Všimnou si ho filmaři. Svůj první film Volání severu, ve kterém hraje například také český režisér Josef Rovenský, natáčí v roce 1929. V roce 1932 má za sebou již 9 celovečerních filmů.
0: Snímek Extáze získal postupně i rakouskou a francouzskou verzi. Pronikl do světa. Oba hlavní představitelé, Hedy a Aribert, se rozcházejí. Zatímco Aribert Mock pokračuje v kariéře v Německu a je ještě některými kritiky vnímán paradoxně jako levicový avantgardní herec, Hedy míří zcela jinam. Krásná, také ale mimořádně inteligentní herečka, o její pronikavé inteligenci až genialitě bude ještě řeč, nachází, jak si myslí, muže svého srdce. Je to Fritz Mandl, nebývale bohatý obchodník, jemu se také přezdívalo obchodník se smrtí. Obchodník, který navzdory svému židovskému původu zásobuje zbraněmi nejenom třeba španělského fašistického generála Franka, ale také italského dučeho Benita Mussoliniho. V literárně historické stati Rozdělení válkou můžeme číst.
2: Je pravdou, že Hedy milovala bohaté a mocné muže. Je možné, že se tak chtěla dostat dále, získat nové příležitosti. Tehdy ale působila velmi zamilovaně a prohlašovala, že s hraním končí. Její muž ji přivedl do nejvyšší společnosti. Zúčastnila se i setkání s Mussolinim. Ten přitom zavzpomínal s úsměvem na film Extáze a také na to, jak na nátlak Vatikánu měl zastavit distribuci snímku. Mussolini si nechal film dopravit do své římské vily Torlonia, film nezakázal a o hlavní představitelce se vyjádřil jako o mimořádně hezké ženě. Jednu věc si ale Mussolini a Hedy manžel neuvědomili. Ve chvílích, kdy s dalšími zbrojaři hovořili o nových typech zbraní, třeba i o námořních torpédech, krásnou Hedy tato tematika nejenom že nenudila, ale ledacos si z těchto debat odnesla, aby své poznatky později využila jako prostředek pro zničení německého nacismu.
0: Hedy žije ve zlaté kleci. Její muž ji považuje za svou trofej, která svou krásou a inteligencí má okouzlovat jeho hosty. Jeho žena si ale čím dál více uvědomuje jeho špinavé obchody. To, že zbraně prodává každému, kdo je ochoten zaplatit. V roce 1937, navzdory tomu, že ji Fritz Mandl hlídá na každém kroku, z manželství utíká. I se špedeky, které jí manžel věnoval. Její útěk je hodně dobrodružný, jak se ostatně píše ve stati Rozdělení válkou.
2: Jak Hedy později vyprávěla, při pronásledování vběhla do nevěstince, protože Fritz Mandl ji zahlédl a šel hledat i sem, otevřela jedny dveře a vběhla do jednoho z mnoha pokojíků. Tam už ale čekal zákazník. Protože se bála vyjít na chodbu, zachovala se opravdu profesionálně a zákazníkovi prý splnila jeho přání. O tom, zda za to dostala zaplaceno, však nemluvila. V každém případě v roce 1937 se dostala do Londýna. Tehdy tu pobýval spoluzakladatel proslulé americké filmové společnosti Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer. Tehdy 53-letý rodák z Minska se pro svou společnost snažil získat některé vytipované herce ze zemí ohrožených Hitlerem. Sešel se i s Hedy, které nabídl standardní filmovou smlouvu. Hedy se s tím nespokojila. Zjistila si, kdy a kterou lodí se Mayer vrací do Spojených států. Na tu loď se nalodila, takže se opět dostala do Mayerovy blízkosti. Ten jí po ukončení plavby nabídl novou, již ale exkluzivní smlouvu. Také Hedě doporučil, aby si změnila jméno. Zrodila se tedy Hedy Lamarr. Inspirací se jí stala americká hvězda němé éry Barbara Lamarr.
0: Ve Spojených státech nastartovala další hvězdnou etapu. Ještě v 38. roce se objevil v hlavní roli filmu Alžír. Snímek ji opět rázem proslavil. Její fotografie jsou na předních stranách novin a časopisů. Jenomže se jí velmi dotýká osud její vlasti, vnímá anexi jejího rodného Rakouska nacistickým Německem. Vnímá listopadové události 38. roku v Německu, Křišťálovou noc, rozbitá okna židovských obchodů, hořící synagogy, její zabití a uvěznění židovští souvěrci. Kdo ví, jestli si právě v této smutné době vzpomene na kamaráda Ariberta. Jeho další osudy jsou popsány v literárně historické stati Rozdělení válkou.
2: Od roku 1932, kdy natočil Extázi, až do roku 1940, stihne hrát v 16 celovečerních snímcích. Vystupuje i v několika experimentálních dokumentech, také v divadle. Na rozdíl od Hedy, která nacisty bytostně nenávidí, jeho oslovuje nacionální socialismus. Vystupuje i v propagandistických dokumentárních snímcích. Jedním z nich je film Věčný les, alegorie, kdy německý strom symbolizuje německého selského vojáka, přičemž agresivní cizinec tyto stromy chce zničit. Jde tu také o mystický vztah mezi stromem a přírodou. Film je zajímavý i tím, že uchoval autentický hlas Ariberta Moga, který je průvodcem snímku.
3: Meisterwerken grüßt und spricht der Wald als deutsches Angesicht. Vorbild hoher Meisterschaft für die Dome, die da ragen hoch wie deiner Stämme macht.
0: V roce 1940 natáčí Ariber Mock film Koncert na přání. Netuší, že je to jeho film poslední. Příběh německého důstojníka, který povinnost a službu vlasti staví nad slastí probuzené lásky. Je možné, že poselství tohoto filmu režiséra Eduarda von Barsodyho Ariberta Mocka inspirovalo. Jen co dokončil filmování, hlásí se ve svých 36 letech na frontu. Zařadí se mezi obrovskou masu téměř 4 milionů mužů, kteří 22. června 41. roku napadnou Sovětský svaz. Je docela možné, že i Ariberta Mocka byl přesvědčen o tom, že se dostane během pár týdnů do Moskvy, aby se pak s náležitou pompou vrátil, co by hrdina, do Berlína. A co se v této době odehrává okolo Mockovy někdejší filmové milenky z filmu Extáze Hedy Lamarrové? Ta si užívá hvězdnou slávu. To už se ale blíží chvíle, kdy Hedy dokáže světu, že je v ní mnohem více než jen výjimečná krása. Dne 7. prosince 41. roku napadnou japonská letadla Pearl Harbor. Prezident Franklin Roosevelt ohlašuje americký vstup do války.
2: Žádám kongres, aby okamžik nevyprovokovaného a hanebného útoku Japonska z neděle 7. prosince vyhlásil za začátek válečného stavu mezi Spojenými státy americkými a japonským císařstvím.
0: Hedy Lamarová patří od první chvil mezi ty filmové hvězdy, které se zapojí do válečného úsilí. Nabízí válečné dluhopisy. Šlo o systém dobrovolných půjček jednotlivců, díky nimž bylo možné okamžitě získat hotovost, třeba na nákup zbraní. Hedy sama prodala dluhopisy za 25 milionů dolarů a navštívila přitom 16 míst Spojených států. V roce 1942 založili přední filmové hvězdy hollywoodskou kantínu. Zábavní klub pro Američany, kteří se chystají do armády. Vše tu bylo zdarma, jídlo vařili hollywoodské hvězdy. Hedy obsluhovala, vařila, mila nádobí, líbala vojáky před odchodem do války. Později napsala.
1: Všechen čas jsem trávila v kantýně, kde jsem tvrdě pracovala. Některé večery jsem se podepsala tolikrát, že jsem se bála, že mi upadne ruka. Ale nemohla jsem to těm mládencům odmítnout.
0: Přestože Hedy dostala z Rakouska do bezpečí svou matku, otec zemřel ještě ve 30. letech, stále s hrůzou sledovala, co se děje v Evropě. Až konečně přišla na nápad, který měl jednou proslavit více než všechny její filmy, včetně Extáze dohromady. Tehdy právě zuřila válka o Atlantik. Opět dejeme slovo literárně historické stati Rozdělení válkou.
2: Německé ponorky si dali za cíl vyhladovět a izolovat britské ostrovy, a to především ničením obchodních lodí. Po vstupu Spojených států do války se těžiště německých akcí přesunulo blíže k americkému pobřeží. Původní počet ponorek na počátku války vzrostl na více než 300 těchto plavidel. V roce 1942 se Němcům téměř podařilo úplně přerušit zásobovací trasu, kterou americké lodě putovaly k britským ostrovům. V průběhu bitvy o Atlantik zahynulo 75 tisíc lidí a bylo zničeno přes 14 milionů tun potravin a výzbroje. Pro spojence se stalo úkolem číslo 1 vývoj modernějších torpéd, využití nového naváděcího systému, a to tak, aby nepřítel nemohl do navádění jakkoliv zasahovat. Stále chyběl systém, který by naváděl torpéda přesně na cíl, aniž by se to protivník včas dozvěděl.
0: Řešení, věřte nebo ne, měla v rukou filmová hvězda první velikosti Hedy Lamarová. Dostala totiž nápad, se kterým šla za Georgem Antailem. Kdo byl George Antail? Muž mnoha zájmů a schopností, americký avantgardní a experimentální hudební skladatel, také klavírista, spisovatel, vynálezce. Někteří lidé byli přesvědčeni i o jeho mystických schopnostech, zejména poté, co na začátku 40. let v jedné ze svých publikovaných statí přesně předpověděl průběh a konec druhé světové války. V roce 1943 mu bylo 43 let. Jeho nejslavnější skladba, Ballet Mechanique, nebyla určena pro lidské tanečníky, ale pro 16 mechanických klavírů, které hrály synchronně. Dejme opět slovo stati Rozdělení válkou.
2: Hedy si vybavila rozhovory, které vedl její první muž Fritz Mandl s dalšími zbrojaři a také třeba s Benitem Mussolinim. Často totiž diskutovali o možném vývoji řízených střel, včetně torpéd. Jenomže právě naváděcí systém pro torpéda, systém, který komunikuje pouze na jedné radiové frekvenci, mohl být snadno objeven a navíc ho nepřítel mohl i rušit. Hedu ale napadlo, a co když se bude při vysílání signálu využívat více zdánlivě nahodilých frekvencí, a to v přesně daném pořadí? Pro nepřítele bude pak takřka nemožné signál ovlivnit. Když s nápadem seznámila naprosto cíleně Antaila, ten si uvědomil, že přelaďovat rychle z jedné frekvence na druhou je možné dobře koordinovat, a sice stejně, jak to svého času udělal s automatizovanými klavíry ve skladbě Ballet Mechanique. Jinými slovy, do vysílače na lodi a stejně tak do přijímače na torpédu je třeba dát děrné pásky. Obě budou perforované naprosto shodně, a sice pomocí souborů náhodných čísel, které budou představovat tajnou instrukci pro přepínání komunikačních frekvencí. Pásky tedy budou identické a začnou se odvíjet ve stejném okamžiku, takže vysílač bude komunikovat s torpédem v dokonalé shodě.
0: Šlo tu vlastně o jistý druh šifry. Tento systém nebylo prakticky vůbec možné rušit. Poslední verze pracovala dokonce s 88 frekvencemi, což je mimochodem stejný počet jako počet kláves u klavíru. V době, kdy Hedy Lamarová horečně pracovala na svém vynálezu, který měl účinně ničit německé ponorky, její filmový milenec filmu Ekstáze a Ribbert Mock byl už mrtvý. Při rychlém postupu Ukrajinou se ocitl, co by příslušník 9. pěšího pluku u řeky Desny v oblasti Smolenska. Možná mu tahle široká řeka, včetně hustě zalesněného okolí, připomněli slovenskou a podkarpatsko-ruskou krajinu, kde v roce 1932 natáčel Extázi. Pokud tu ale opravdu snil, bylo to naposledy. 2. října 1941 je Aribert Mock zabit při protiútoku Rudé armády. V nekrologu, který vyjde o 6 týdnů později, bude vyslovena soustrast jeho manželce Elizabeth a také malé dcerce Marlí. Aribert se už nikdy nedozví, že jeho poslední film Koncert na přání vydělá jen za rok 1941 7,5 milionu říšských marek a uvidí ho 23 milionů platících diváků. A co se mezi tím děje s vynálezem Hedy Lamarové, opět čteme ve stati Rozděleni válkou.
2: V roce 1942 byl sice tajný komunikační systém patentován, ale poté, co informace pronikla do novin, projekt byl odmítnut. Jak Hedy Lamarová bude později vzpomínat, vysocí generálové se nemohli smířit s myšlenkou, že by si největší zásluhu připsali filmová herečka a experimentální hudební skladatel. Hedy se vrací zpět k natáčení. Vznikají její další slavné filmy. V roce 1942 je to například White Cargo. Kritici jsou opět nadšeni, stejně jako publikum.
0: Hedy však čím dál více pociťuje ústup ze slávy. Stárne, navštěvuje psychoterapeuta. V roce 1964 má za sebou 6 nevydařených manželství. Sama se stará o 3 děti. V roce 1966 je dokonce obviněna z krádeže v obchodě. Soudní proces trvá 6 dní a Hedy je nakonec osvobozena. Plynou roky, její zdraví se zhoršuje. Podstupuje plastické operace obličeje, které však přivodí další zdravotní komplikace. Je na dně. Pak se stane zázrak. Na svět přichází mobilní telefon. Opět citujeme ze stati Rozděleni válkou.
2: Telekomunikační firmy musely najít způsob, jak umožnit mobilům vzájemné komunikace, aniž by si mobily vzájemně rušily signál. Zvolený systém byl modifikací vynálezu přepínání frekvencí, vynálezu Hedy Lamarové a George Antaila. Tento vynález přejali telekomunikační sítě pro systém Wi-Fi a pro mobilní telefony po celém světě. Hedy Lamarová je opět slavná, také bohatá. V jejím rodném Rakousku je den jejího narození, tedy 9. listopad, dnem vynálezů. Svět už konečně oceňuje nejenom její krásu, ale hlavně její inteligenci a genialitu. Hedy dokonce získává přezdívku Matka moderní technologie. Umírá 19. ledna 2000, její 87 let. Svým dětem zanechá mnohamilionový majetek.
0: Popel Hedy Lamarové nechali její děti rozptýlit, jak si přála ve vídeňském lese. V srdci nádherné přírody připomínající českou Šumavu. Tam, kde Hedy prožívala své krásné dětství. Symbolický hrob má na vídeňském centrálním hřbitově. V době mé návštěvy byl plný květin. Její někdejší filmový milenec Aribert Mock hrob nemá. Krásný muž s dobrodružnou povahou, který uvěřil Adolfu Hitlerovi, leží kdesi u ukrajinské řeky Desny. V kraji připomínající místa, kde vznikla film Extáze a kde byl on a s nimi Hedy ještě opojeni štěstím.
4: Tak to byl další díl cyklu Stanislava Motla Stopy, fakta, tajemství. Kráska proti Hitlerovi aneb 2 životy Hedy Lamarové. Na pořadu spolupracovali Libor Vacek, Zdena Fléglová, Jitka Borkovcová, Bronislava Janečková a mistr zvuku Tomáš Kzelhofer. Režie a spolupráce na scénáři Vlado Příkazký.
5: Nenechte si ujít v České televizi.
6: Startuje nová série Bedekru, tentokrát z Portugalska.
7: Zavůní oceánu.
6: Jaký je první úkol?
7: Místními chutěmi.
8: Je tu neuvěřitelně živá atmosféra.
7: Historií.
9: Tady se narodilo Portugalsko.
7: I nečekanými zážitky.
8: Počkej.
7: Vyrážejí Martin Písařík a Ivana Jirešová. Bedekr, Portugalsko.
8: Takhle nějak vypadá ideál.
7: Premiéra ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.
10: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
11: Český rozhlas Dvojka.
12: Rádio, které vás baví.
11: Srdcovky od Dvojky.
13: Máme pondělí, v kalendáři je 21. září, aktuální čas 18 hodin 34 minuty 48 vteřin, no a znělka prozrazuje, že na programu Dvojky jsou poprvé v tomto týdnu a v pravidelném vysílacím čase písničky od srdce, pro duši a pro uši. No a svátek mají dnes Matoušové. Chlapců a mužů tohoto křestního jména žije v České republice podle posledních zveřejněných údajů 5362 a ke všem z nich právě letí sváteční blahopřání. Matouš je mužské křestní jméno hebrejského původu, pochází zejména Matitujach, jehož význam je boží dar. Tento původ je společný jménu Matyáš a Matěj. Kromě historických osobností jméno Matouš nosí třeba právník a politik Mendl nebo herec Ruml. Při poslechu nové série ověřených a časem prověřených nahrávek vás vítá a dobrý zvuk od studiového mikrofonu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech přeje, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, Miloš Skálka.

První písničku dnešního hudebního setkání na dvojce nabídl Pavel Roth, který se do hudebního povědomí premiérově zapsal, co by zpěvák skupiny Projektil. Ta natočila svůj zásadní hit, píseň Ivana Sekery Zahrada ticha, v roce 1982. A poté, co se Pavel Roth vydal jako zpěvák, skladatel a kytarista na solovou dráhu, hned v roce 1983 si připsal na konto jeden ze svých největších solových hitů, a to písničku, kterou autor českého textu Vladimír Poštulka nazval Krásnější než růže. Pavel Roth si tuhle píseň vybral z autorského zpěvníku italského zpívajícího autora Riccarda Foliho a v původní verzi se jmenuje Forse, tedy možná, no a naspívali za doprovodu televizního orchestru, řízeného svým šéf-dirigentem Václavem Zahradníkem. Důkazem toho, jak neuvěřitelně rychle pádí čas, je skutečnost, že 23. listopadu uběhne 41 let od okamžiku, kdy anglická dvojice Pet Shop Boys debutovala v britském singlovém žebříčku s nahrávkou skladby West End Girls o dívkách z noblesní londýnské čtvrti West End a o klucích z dělnického East Endu téhož města. První hit tandemu byl na slavnostním ceremoniálu udílení výročních hudebních cen Brit v roce 1987 vyhlášen za nejlepší britský singl roku. No a samozřejmě obsadil první místo britské dvacítky nejprodávanějších singlů. Dlouhověkou anglickou dvojici Pet Shop Boys tvoří zpěvák Neil Tennant a klávesista Chris Lowe. No a my právě začínáme poslouchat single, který mimořádně úspěšnou hudební dráhu téhle dvojice odstartoval, West End Girls.

Joe Boys a jejich historicky první hitparádový single z podzimu roku 1965, West End Girls. Jan Spálený, který byl před časem uveden do rozhlasové síně slávy, oslaví zanedlouho 4. prosince 84. narozeniny. Tento skladatel, aranžér, zpěvák, multiinstrumentalista a kapelník začínal s Dixielandem a potom vedl kapelu Gentleman, která se v roce 1965 přejmenovala na The Hips, tedy Hroši. Ve druhé polovině 60. let si během angažmá v divadle Apollo kapela změnila jméno podle divadelní firmy na Apollo Beat. Od poloviny dalšího desetiletí se Jan Spálený začal na scéně prosazovat jako autorský typ zpěváka osobitého zaměření a nahrál pozoruhodná alba se zhudebněnou poezí Vítězslava Nezvala, LPčka Edison a Signál času. Natáčel s nejrůznějšími studiovými formacemi a orchestry, než si v roce 1984 založil vlastní skupinu ASPM. Ona zkrátka znamená Amatérské sdružení profesionálních muzikantů. Pozornost si zaslouží také komorní formace Jan Spálený Trio, ve které působí Jan Spálený jako hráč na elektrické piano, kornet a zpěv, dále Michal Gera na trubku, na křídlovku a zpívá také a Filip Spálený hraje na kontrabasovou tubu a na basovou kytaru. My se s Janem Spáleným vrátíme do podzimu roku 1980, kdy naspíval vlastní píseň Moje Marie netuší. V rozhlasovém studiu A ho tehdy doprovodil tamní rezidenční orchestr pod taktovkou dirigenta Josefa Vobruby, zatímco vokály přispěl dívčí sbor Jezinka.

0: moc dobře si žije moje Marie a já. Moje Marie netuší. Autorská nahrávka Jana Spáleného z listopadu roku 1980. You'll never walk alone. Nikdy nepůjdeš sám. To je slavná píseň Richarda Rodgersa a Oscara Hammersteina II., která pochází z broadwayského muzikálu Carousel, tedy Kolotoč, a existuje v desítkách nejrůznějších verzí. Píseň naspívali mimo jiné Doris Day, Mario Lanza, The Isley Brothers, Mahalia Jackson, Gene Vincent, Patti LaBelle, Elvis nebo tři tenoři. No a my si poslechneme nahrávku, kterou pořídila liverpoolská skupina Jerry and the Pacemakers a v roce 1963 s ní obsadila první místo žebříčku nejprodávanějších singlů ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Není bez zajímavosti, že tahle píseň je oficiální hymnou klubu FC Liverpool a fotbalisté tohoto týmu pořídili také vlastní nahrávku téhle písně. Skupina Jerry and the Pacemakers vznikla v Liverpoolu v roce 1959, měla stejného manažera jako The Beatles, tedy Briana Epsteina, a svého času byla pro skupinu Beatles velkou konkurencí. Ostatně první tři hitparádové singly skupiny Jerry and the Pacemakers obsadili první místo ostrovního žebříčku. Frontman skupiny, zpěvák a kytarista Jerry Marsden, odešel na věčnost z kraje roku 2021, kdy mu bylo 78 let.
1: Srdcovky od dvojky.

You'll never walk alone. Nikdy nepůjdeš sám. Slavnou píseň Richarda Rodgersa a Oscara Hammersteina II. Jsme poslouchali v nahrávce liverpoolské skupiny Jerry and the Pacemakers. Na domácí hudební scénu se vrátíme s pomocí Vladimíra Mišíka, který se původně vyučil truhlářem. V letech 67 až 71 studoval zpěv na Lidové škole umění, ale už na základní škole ho začala lákat rocková muzika. Postupně byl členem amatérského souboru Uragán, skupiny Komety, potom nějaký čas zpíval sólově. V roce 1965 se stal členem skupiny Fontána, jejíž obsazení se stalo před obrazem jedné z nejpodstatnějších rockových skupin 60. let, a sice kapely Matadors, se kterou pořídil své první nahrávky na gramofonové desky. Po návratu z vojny zpíval se skupinou kytaristy Karla Duby, krátce působil ve skupině New Force, přechodně spolupracoval se skupinou Petra Nováka George and Beethovens a v roce 1968 založil s kytaristou Radimem Hladíkem skupinu Blue Effect. Na začátku 70. let začal Vladimír Mišík vystupovat se skupinou Flamengo, se kterou natočil jedno z klíčových alb naší rockové historie, komplet nazvaný Kuře v hodinkách. Po rozchodu Flamenga založil v roce 1973 skupinu Formace, zpíval s Energitem a na konci roku 74 dal dohromady vlastní skupinu ETC, se kterou trvale spojil svůj muzikantský osud, i když svá nová nejnovější alba natočil se skupinou Blue Shadows Petra Ostrouchova. Z podzimu roku 1975 je nahrávka Melodie Vladimíra Mišíka, kterou autor textu Jiří Suchý nazval Proč ta růže uvadá. O doprovod se postarala skupina ETC.

Proč ta růže uvadá? Vladimír Mišík a skupina ETC v nahrávce z podzimu roku 1975 a my jsme s touhle písničkou vstoupili do další hodiny pondělního večera. Teď máme 19 hodin, 1 minutu 21 vteřinu. Dvojka vysílá živě. 28. září roku 1974 byla na prvním místě singlového žebříčku amerického nadžánrového žebříčku hudebního týdeníku Billboard nahrávka pop-countryového zpívajícího autora, kytaristy a hráče na klávesové nástroje Billyho Swana. Šlo o nahrávku písničky I Can Help, já můžu pomoct, která posléze obsadila také první místo specializovaného žebříčku country zmíněného hudebního listu. Billy Swan se narodil v květnu roku 1942 v Cape Girardeau ve státě Missouri, produkoval první tři alba Tonyho Joe Whitea z kraje 70. let, vystupoval v koncertním programu Chrise Christophersona a na začátku druhé poloviny 80. let si konečně postavil vlastní skupinu Black Tie, ve které se objevil také basový kytarista Randy Meisner, známý ze skupiny The Eagles. V singlovém žebříčku Billboardu bez rozdílu žánru se Billy Swan objevil třikrát a v countryovém přehledu bodoval 16krát. Úspěch svého debutového singlu však už nikdy nezopakoval, ani se mu nepřiblížil. I Can Help a Billy Swan.

I Can Help a Billy Swan, číslo jedna amerického nadžánrového i specializovaného countryového žebříčku časopisu Billboard z roku 1974. Pražský rodák Jiří Vašíček, ročník 1933, patřil v 60. letech k velkým hvězdám naší populární hudby, které se ovšem v té době říkalo taneční. Vyučený jemný mechanik se zpěvu věnoval na Lidové škole umění, zpěv studoval ale také soukromně. Na začátku druhé poloviny 50. let začal zpívat profesionálně, a to s různými orchestry, například v Alhambře, v Alfě nebo ve Vltavě. V roce 1960 se stal zpěvákem orchestru Gustava Broma. Zpíval také s kapelou Zdeňka Marata, spolupracoval s orchestrem Karla Vlacha i s tanečním orchestrem Československého rozhlasu. Po těžké autohavárii a několika operacích na sklonku první poloviny 70. let nemohl nějaký čas veřejně vystupovat a na televizní obrazovku se potom vrátil ve vzpomínkových pořadech orchestru Gustava Broma a Karla Vlacha. Zpěv Jiřího Vašíčka se opíral o melodické kantilény a temnou, mimořádně přitažlivou hlasovou barvu, která vynikla ve skladbách jako jsou Píseň o mušli, Podzimní koncert, Tulipány z Amsterdamu, V ten den, kdy se vrátí déšť, nebo Tenkrát. Posledně jmenovanou píseň složil Dalibor Basler, textem ji opatřil Vladimír Rohlena a Jiří Vašíček ji naspíval na začátku března roku 1964 v rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně za doprovodu tamního rezidenčního orchestru pod taktovkou Josefa Vobruby a s vokálním přispěním sboru Luba.

0: Tenkrát jeden z evergreenů v podání Jiřího Vašíčka z roku 1964. Není bez zajímavosti, že jde o jednu z mála domácích skladeb populární hudby, která se dostala do světa za mořem. Tuhle píseň pod názvem Truly, Truly, True uvedla v roce 1965 ve známost věhlasná Brenda Lee. Příští měsíc, 13. listopadu, uplyne 25 let od okamžiku, kdy Jiří Vašíček v 68 letech zemřel. Shodou okolností rovněž příští měsíc, a sice 24. listopadu, si připomeneme, že od odchodu Freddieho Mercuryho na věčnost uplyne 35 let. Freddie Mercury zemřel v roce 1991 ve věku 45 let a do rock'n'rollové síně slávy vstoupil spolu se svými spoluhráči se skupiny Queen v roce 2001 už posmrtně. Skupina Queen se premiérově objevila v britském singlovém i albovém žebříčku z jara roku 1974. V roce 1992, tedy už po smrti Freddieho Mercuryho, převzala skupina Queen cenu Brit za mimořádný přínos britské hudební scéně a v roce 2000 vstoupila v americkém Clevelandu do rock'n'rollové síně slávy. V roce 2002 měl v londýnském West Endu premiéru úspěšný divadelní muzikál, nazvaný podle jednoho z velkých hitů skupiny We Will Rock You, a před časem trhal návštěvnické rekordy v kinech film Bohemian Rhapsody. Jehož děj osciluje kolem životního příběhu Freddieho Mercuryho, který se narodil v Zanzibaru v Tanzánii jako Frederick Bulsara. No ale nás teď čeká autorská nahrávka Freddieho Mercuryho z jeho sólového zpěvníku. Píseň Living on my own, Žiju si podle svého, bodovala na singlu v britském singlovém žebříčku v roce 1985 a potom znovu v remixu v roce 1993, kdy dokonce obsadila první místo ostrovní singlové dvacítky.
1: Miloš Skalka,
2: Srdcovky od dvojky.

Žiju si podle svého Living on my own. Na dvojce v písničkách Od srdce, pro duši a pro uši to byla vzpomínka na předčasně zesnulého Freddieho Mercuryho. Duet nazvaný původně Too much, too little, too late, příliš mnoho, příliš málo, příliš pozdě, uvedli v roce 1978 ve známost Johnny Mathis a Dennis Williams. On, rodák ze San Francisca, ročník 1935, měl první hity ve druhé polovině 50. let. Tenhle americký zpěvák patřil k velkým vzorům Karla Gotta a v roce 2003 získal za svůj celoživotní přínos hudební scéně cenu Grammy. Z 45 amerických zápisů do singlového žebříčku Billboardu byl Johnny Mathis pouze dvakrát na prvním místě. Poprvé to bylo v roce 1957 se singlem Chances Are, šance jsou, a podruhé v roce 1978 právě se zmíněným duetem se zpěvačkou Denise Williams. Ta se narodila jako Denise Chandler v červnu roku 1951 v Gary ve státě Indiana, odkud mimochodem pocházel také hudební klan rodiny Jacksonových, samozřejmě včetně Michaela. V první polovině 70. let působila Denise Williams jako zpěvačka doprovodných vokálů v souboru Stevieho Wondera. Jedničkový americký singlový hit Johnnyho Mathise a Denise Williams, který ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska obsadil v tamní singlové 23. místo, u nás doma naspívali Marie Rotrová s Karlem Černochem. Autor českého textu Miroslav Černý písničku nazval Pár slov, pár kroků, pár gest a oba interpreti nahrávku pořídili v karlínském rozhlasovém studiu A v poslední lednový den roku 1980, a to za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu řízeného svým dirigentem Josefem Vobrubo.

Pár slov, pár kroků, pár gest Marie Rotrová s Karlem Černochem v nahrávce ze začátku roku 1980. Americký zpěvák, skladatel a textař Michael Bolton, který se v poslední době potýká s vážnými zdravotními problémy, se narodil v New Havenu ve státě Connecticut, a to na sklonku února roku 1953 v rodině s ruskými kořeny. Na podzim roku 1991 byl tenhle bílý interpret s černým hlasem na prvním místě zámořských singlových žebříčků časopisů Billboard, Cashbox a Radio and Records a současně na 8. pozici britské singlové dvacítky s cover verzí životního hitu soulového zpěváka Percyho Sledge When a Man Loves a Woman, když muž miluje ženu. Zesnulý Percy Sledge se svou nahrávkou na jaře roku 1966 v singlovém žebříčku Billboardu debutoval a obsadil první místo. Po 25 letech slavil se stejnou písní stejný triumf Michael Bolton.

Jedničkový americký hit Michaela Boldna z podzimu roku 1991 When a Man Loves a Woman, když muž miluje ženu. Pavel Sedláček se narodil v roce 1941 a na domácí hudební scéně představuje jednoho z klíčových průkopníků klasického rock'n'rollu. Začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru, ve druhé polovině 50. let v roce 59 vyhrál v pražské kavárně Alfa soutěž Hledáme nové talenty. Poté prošel několika skupinami, v letech 62 a 64 působil v Semaforu, natočil duety s Evou Pilarovou a s Ivonou Přenosilovou. Nahrával s big beatovou skupinou Divadla Semafor, s Mephistem, s Olympikem, s Flamengem, s Fontánou, nebo také s vlastní skupinou The Color Images. V současné době vystupuje s partou klasického rock'n'rollu, která se říká Cadillac. No a uprostřed minulého týdne oslavil Pavel Sedláček v pražském Lucerna Music Baru s plejádou hostů 85. narozeniny. Písničku, kterou si poslechneme, napsali Aleš Sigmund s Michalem Bukovičem. Jmenuje se Kamarád ze starých desek a Pavel Sedláček ji naspíval na sklonku roku 1976, tedy před půl stoletím za doprovodu skupiny Kroky a sboru Babety.

0: kamarád ze starých desek Pavel Sedláček v nahrávce z doby před půl stoletím. Máme 19 hodin, 31 minut, tak tomu 8 vteřin. Dvojka vysílá živě. Rodák z New Orleansu Antoine Domino se do hudebních análů výrazně zapsal jako Fats Domino, tedy tlouštík Domino. Výjimečný zpívající autor a brilantní pianista vytvořil autorský tandem s Davem Bertolomiem, se kterým napsal většinu svých úspěšných písní. Věčně usměvavý a zakulacený Fats Domino byl v roce 1986 uveden do rock'n'rollové síně slávy a o rok později vstoupil také do síně slávy cen Grammy. No a současně získal tuhle trofej za svůj celoživotní pouť hudební tvorbou. Zemřel na sklonku října roku 2017, a to v požehnaném věku 89 let. Autorská nahrávka písničky I Want to Walk You Home, Chci tě doprovodit domů, vyšla v roce 1959 na albu Let's Play Fats Domino a po vydání na singlu obsadila 7. místo zámořského žebříčku hudebního týdeníku Music Vendor, v Billboardu byla 8. a v Cashboxu 9. Fats Domino, I Want to Walk You Home.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

0: Ve Spojených státech v první singlové desíce, ve Spojeném království místo 14. rok 1959 I Want to Walk You Home a Fats Domino. Do doby svých ostravských pěveckých začátků nás vrátí Hana Zagorová. V roce 1969 promovala na brněnské Janáčkově akademii muzických umění, kde studovala herectví, ale už v době středoškolských studií začala z podnětu rozhlasového hudebního dramaturga Františka Trnky zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem, který vesměs řídil skladatel, aranžer a dirigent Drahoslav Volejníček. No a právě v téhle spolupráci vznikly nahrávky písní jako Mrtvá láska, Poslední šantán, Svatý kluk nebo Obraz smutný slečny. Posledně jmenovanou melodii Drahoslava Volejníčka, jeho životní pout je ohraničena letopočty 1934 až 1996, opatřil textem Jan Růžička a Hana Zagorová tuhle písničku naspívala v roce 68 v rozhlasovém studiu za doprovodu ostravského rozhlasového orchestru, který tehdy řídil autor hudby.
1: Pokoj visí obraz smutný slečny, má ruce v klíně, oči neskutečný.

Obraz smutný slečny, jako v roce 68 v ostravském rozhlasovém studiu, namalovala Hana Zagorová. Australský zpívající autor a kytarista Kevin Johnson, který se narodil v létě roku 42, se mimo hranice svého domovského ostrova prosadil pouze dvakrát, a to v roce 1973 s nahrávkou výtečné skladby Rock and Roll I Gave You All the Best Years of My Life. Rock and Roll, a v závorce je napsáno: dal jsem ti všechny nejlepší roky svého života. Říkám-li dvakrát, pak to bylo jak v Evropě, tak ve Spojených státech. O 5 let později tohle životní vyznání naspíval s českým textem Michala Žantovského a pod identickým názvem Rock'n'roll dal jsem všechny nejlepší své dny Pavel Bobek. Následující nahrávka bude současně vzpomínkou na autora písně Kevina Johnsona, který odešel na věčnost 3. července roku 1992 shodou okolností v den svých 50. narozenin, a současně na Pavla Bobka, který odešel z tohoto světa v listopadu roku 2013, kdy mu bylo 76.

0: jsem nestačil.
1: Poslouchali jsme nahrávku Pavla Bobka z Června roku 1978. Rock'n'roll dal jsem všechny nejlepší své dny, tvrdil, což byla v jeho případě 100% pravda. O hudební doprovod se ve studiu Mozarteum postarala skupina Grosch, vedená rock'n'rollovým saxofonistou Mílou Růžkem. Zvolna budeme končit, ale dvojka ta samozřejmě vysílá dál. O finále se postará a současně do 70. let minulého století nás vrátí kanadský pop-folkový zpěvák, skladatel a kytarista Gordon Lightfoot, který se narodil v provincii Ontario v listopadu roku 1938 a zemřel 1. května roku 2023, kdy mu bylo 84 let. Pro dnes legendární newyorské trio Peter, Paul and Mary napsal velký hit Early Morning Rain, ranní déšť, a první nahrávky pořídil v roce 1962. Jeho písničky u nás česky naspívali třeba Karel Zich, Babi Daněk nebo František Nedvěd, který dokonce Gordona Lightfoota uváděl jako svůj velký inspirační zdroj. Ostatně v pátek jsme v tomto pořadu poslouchali srovnávačku jeho písně If You Could Read My Mind v podání Karla Zicha s originální verzí. Gordon Lightfoot měl v americkém countryovém žebříčku hudebního týdeňku Billboard v letech 74 až 86 8 singlů a v nadžánrových amerických přehledech v letech 70 až 82 více než 10. Jednou jedenkrát stanul v přehledech amerických hudebních týdeníků Radio and Records, Billboard, Cashbox a Record World na prvním místě. To bylo na jaře roku 1974 a písnička, kterou Gordon Lightfoot napsal a naspíval, se jmenuje Sundown, Západ slunce. No a tou také skončí dnešní setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali, moc si toho vážím a nezapomeňte, že začínáme každý všední den krátce po 6:30, tedy i zítra, a do té doby se s přáním hlavně zdraví a ať vás život baví. Od mikrofonu dvojky v Praze na Královských Vinohradech loučí Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka od Hajej, seriál Pohádky z letní zahrádky. No a ve 20 hodin toulky českou minulostí. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Máte rádi květiny? Kdo by neměl, viďte. Ke květinám si každý rád přivoní, ale kdo k nim občas přiloží ucho? Možná byste to měli zkusit. Květiny z letní zahrádky totiž umějí vyprávět pohádkové příběhy. Třeba o pradleně, která bydlela v zámku uprostřed veliké zahrady a měla neobyčejné jméno. První díl pohádkového seriálu Pohádky z letní zahrádky se jmenuje Pradlena a levandule. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Dobrý večer, děti. Zas končí jeden letní den. Vyjdu na naši zahrádku, květiny voní, jako med. Sem tam přivoním k poupátku a přitom natahuju uši. Možná uslyším pohádku. Mé kytky totiž umějí vyprávět. Ovšem, jenom když chtějí, někdy dělají drahoty. Dnes ale ne. Na mou duši z rovínka dnes spustili jako na drátku. Co si to jen vymýšlejí? Na břehu jezera uprostřed velké zahrady stál zámek. V něm žila dívka, které říkali pohádka. Ne, nebyla to paní toho zámku, ale docela obyčejná pradlena, přestože měla tak neobyčejné jméno. Své jméno dostala, protože uměla vyprávět kouzelné příběhy plné překvapení a tajemství. Každý je rád poslouchal, i pán toho zámku. A všichni se jen divili, jak si dokážeš tak vymýšlet. Nic nevymýšlím, tvrdila pohádka a zamyšleně se usmívala. Vyprávím jenom to, co se mi stalo. Svět je přece kouzelný, plný překvapení. Bylo jarní ráno plné vůní. Pradlena pohádka vyběhla s košem do zahrady k jezeru. Poklekla a jak tak máchá prádlo, myšlenky se jí zatoulají k bílým kamélím, které včera rozkvetly v zahradě. Zasnila se. Kéž by mé prádlo bylo bílé a vonavé, jako ty něžné květy. Tu se za jejími zády ozvaly hlasy. Máš hezké jarní přání, pradleno. Slibujeme ti, že se splní. Jen musíš pověsit své prádlo mezi nás do zahrady. Pradlena se ohlédla. Ze zahrady k ní přicházel průvod půvabných paní, oblečených do bílých nadýchaných šatů. Kdo jste, bílé dámy? Vydechla pradlena. Dámy se zasmály. Možná tvé myšlenky a sny v jarním ránu. Možná duše bílých kamélií. Pak náhle všechny zmizely. Když pradlena vymáchala prádlo, pověsila ho v zahradě. Když ho na večer skládala do koše, bylo bílé a vonavé jako kamélie. Pradlena špitla do modrého soumraku. Díky, bílé dámy. V tom do zahrady zabloudil vítr. Prolétl mezi kaméliemi a ty jen vzdychly. Ach, jejich květy se rozletěly, zavířily vzduchem jako sněhové vločky a snášely se k zemi. Pradlena stála v chumelenici bílých lístků a plakala. O, bílé dámy s Bohem, snad jste byli jen můj sen, ale stejně jste mi zlomili srdce. Večer se pradlena pohádka dala do žehlení a prádlo kropila slzičkami. Bylo jí tolik líto bílých kamélií, jak krátký měli život. Na zítří si dal pán zámku zavolat pradlenu a řekl. Pohádko, dnes v noci jsem měl tuze smutné sny. Proto si přeju, abys mi vyprávěla něco veselého. Pohádka pokrčila rameny. Dnes to nepůjde. Ale řeknu vám, proč jste měl smutné sny. Spal jste na polštáři, který jsem prala a žehlila, a v tom polštáři byl ukryt můj smutek. Potom mu pohádka vyprávěla o bílých dámách kamélích. Tomu se přece nedá věřit, usmál se pán. Měl byste, teskně šeptla pohádka. Od toho jarního dne se už pohádka zahradě vyhýbala a prádlo věšela ve stráně nad jezerem. Přesto jí přitom vždycky vyhrkly slzičky, protože si vzpomněla na bílé kamélie, na jarní den plný vůní, který tak rychle zmizel. Až jednou se ze stráně ozval hlas. Už neplač, křehké kamélie mají krátký život, to už je jejich osud. Usměj se, pradleno, já ti dám taky vůni. Kdo to tu mluví? Vyhrkla pradlena. Já, levandule. Rostu ve stráně nad jezerem. Ach, levandule, už mi nic neslibuji, vzdychla pradlena. Zas by mě zbytečně bolelo srdce. Neboj se, nejsem sice krásná jako kamélie, za to můj květ nikdy nezvadne a nikdy neopadá. uschne, ale voní pořád dál, až do zimy, kdy na svět padá sníh bílý jako květy kamélií. Pradleně pohádce se rozjasnily oči. Cítila, že smutek, který od jara nosí v srdci, najednou mizí, jako když ho odfoukne vítr. Zašeptala: děkuji ti, levandule. A potom vyběhla do stráně a natrhala plný koš fialových levandulových květů. Ty dala sušit a celou zimu pak vkládala ty drobné kvítky mezi prádlo. A celou zimu jí bylo lehko a veselo. Jednoho dne si ji pán zámku zase k sobě zavolal. Je vám smutno, pane? Ptala se pohádka. Ne, ani trochu, řekl pán. Naopak, od jisté doby mám veselé sny, ani nevím proč. Ty to snad víš? Vím, pane, pousmála se pohádka a potom spustila příběh o levanduli, která jí nabídla svou vůni. Jak hezky jsi to vymyslela, zvolal pán. Nic jsem si nevymyslela. To všechno se doopravdy stalo, věřte mi, odpověděla pohádka a oči se jí přitom usmívaly. Pán se na ní zkoumavě zadíval a řekl: tak dobře, uvěřím tvému příběhu, když ty uvěříš mému. Poslouchej. Byl jednou jeden zámek, v něm žil pán a zlatovlasá pradlena, která uměla vymýšlet neobyčejné příběhy. A pro ty příběhy a pro její zlaté vlasy a pro její oči v barvě levandule a ještě, kdo ví pro co všechno, si pán zámku pradlenu zamiloval a požádal ji, aby se stala jeho ženou. Pohádko, co mi na to řekneš? Věříš mému příběhu? Staneš se mou ženou? Pradlena se maličko začervenala, sklopila oči a zašeptala: ano, pane, ano. Pak byla slavná svatba pradleny pohádky a zámeckého pána. A lidé, kteří se na tu svatbu sjížděli ze široka zdaleka, jeden druhému s úsměvem říkali: pamatujete, jak jste nevěřili neobyčejným příběhům pradleny pohádky? Lidičky, to jsme ale byli hloupí. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný pondělní večer z Dvojky. Recept na kuře marengo, takový je podtitul Toulek českou minulostí, už je za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Daša a Jan Smigmátor a klub Evergreen v 21 hodin. Premiérová četba z knížky Aleny Mornštajnové ve 22 hodin. Přijde také host nočního mikrofora a nechybí ani noční prout od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je pondělní večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor tohoto seriálu Josef Veselý vás spolu s inspirátorem Petrem Horou Ohořejšem a režisérem Jaromírem Ostrým vítají po 7.8. a hned na začátku si řekněme, že bude pranice. Nikoli nějaká hospodská rvačka, nýbrž skutečný boj, bitva, válka. Tyto specifické formy lidské činnosti patří neodmyslitelně k našim dějinám, jakož i k dějinám všech národů na této planetě.
2: Ponechme vojevůdcům koně, jinak budou na pomnících vypadat jako myslitelé.
1: Říká citát neznámého autora. Náš hrdina jezdecký pomník má na vídeňské Ringstraße. Taky u nás se tyčil, byť ne jezdecký, uprostřed Malostranského náměstí v Praze. Polní maršál třímal v ruce prapor arci Habsburský a pod ním zaujímali více či méně bojové pozice jeho chrabří spolubojovníci. V roce 1919 zmizel v lapidáriu Národního muzea, ale možná se zase vrátí na své místo. Za ta léta, co odpočívá v závětří, se názor na jeho osobu změnil. A nejenom na ni. Věnujme se teď poněkud blíž jeho dlouhému životu, uvědomí, že to zároveň bude válečná historie i našich zemí po dobu tří generací.

0: jezuita Václav Radecký z Radče, jehož bysta z Parléřovské dílny dodnes zdobí svatovícké triforium. Do panského stavu povýšil Radecké císař Leopold I. Hraběcí titul jim udělila Marie Terezie. Hraběcí erb poukazoval na míru milovné poslání rodu. Svisle dělený štít, v pravém poli červený, v levém modrý, přesnějiž v kosmém směru ležel dřevěný rýč se stříbrným kováním. Nejeden Radecký se však navzdory tomu chopil meče. I pradědeček, dědeček a otec polního maršálka byli vojáci.
1: Praví se v knize historika France Hereho Radecký. Mimochodem ten rýč, nacházející se na hraběcím erbu Kosmo, tam ležel jaksi na šikmo.
2: Matka budoucího polního maršálka zemřela při porodu, otec 10 let na to.
3: Dědeček si vzal chlapce do Prahy, kde začal chodit do piaristické obecné školy a potom do gymnázia.
2: Dědeček se ho pokusil zaopatřit na tereziánské vojenské akademii.
0: Mladý pan hrabě jest příliš sláb.
1: Učinil všem plánům čáru přes rozpočet plukovník Chirurgus.
0: Příliš sláb, aby nesl obtíže služby třeba si jen několik let. Jako lékař a svědomitý muž bych vám vaše urozenosti doporučil, abyste teď ani příště nevystavoval mladého pána námahám života vojenského.
2: Dědeček Jana Josefa Václava zemřel, když bylo vnukovi 15 a péče o něj přešla na strýčka Václava Ignáce.
3: I on byl vojákem. Nikoli však zrovna příkladným, protože jako hejtman prohýřil 40 tisíc zlatých z majetku svého svěřence.
2: Na druhé straně mu sjednal studium na brněnském kolegiu Nobile.
3: To byl internát, ve kterém se školili mladí šlechtici, budoucí úředníci a diplomaté.
2: Hlavními předměty byly dějepis, jazyky, jízda na koni, šarm a tanec.
1: Takže ten 15-letý kluk oblékl poprvé uniformu.
2: Ano, školní stejnokroj kolegia Nobile.
1: A začal se s nechutí cvičit řemeslu vojenskému.
2: Nikoli nebyla to nechuť, co ho provázelo. Nýbrž neobyčejný zájem.
1: On si ve vojně snad liboval?
2: To je přesné sloveso. Snil o válčení proti protestantům, Turkům, Francouzům a Prusům. A to, čím se zaměstnával ve své fantazii, vyhledával i ve skutečnosti.
3: Jakmile byla brněnská škola sloučena s jezdeckou akademií Terezianem,
1: tu založila císařovna Marie Terezie,
3: musel se učit právním paragrafům a ty mu spolu s navoněnými profesory jaksi nešli pod nos.
0: Příval krásných slov posloužití může snad k tomu, aby čas lépe ubíhal, což si profesoři krom výjimek ctihodných patrně za hlavní úkol stanovili.
2: To už se mu víc zamlouvala služba panoše u dvora.
3: Ale pouze do té doby, než jako nosič vlečky vévodkyně Alžběty se toto páže, které bylo duchem stále u vojáků, zamotalo dámě nohama do šatu a vysloužilo si důtku císaře Josefa II.
2: Do vojenské služby chtěl.
3: Ale ona nechtěla jeho. Věk 17 let nebyl shledán dostatečným.
2: Právnickým vědám zkrátka neunikl.
3: I když byl nejednou přistižen, jak na papír namísto paragrafu maluje půdorysy pevností.
0: Tak ho dejte ke kyrysníkům,
1: prohlásil strýček, který ho ve Vídni navštívil.
0: Není sice velký, ale je dobře stavěný.
2: Bylo to na třetí pokus.
3: Ale ten už se povedl.
0: Neměl jsem rodičů ni vlasti,
1: vzpomínal Radecký na konci své kariéry.
0: Vyvolil jsem si stav vojenský a nelitoval nikdy. V něm nalezl jsem vlast.
2: Kyrysníci.
1: Termín, který se k nám dostal z franštiny přes němčinu.
2: Kyrysníka chránila původně od hlavy až ke kolenům plátová zbroj, jejímiž částmi byly chráněny i paže. Na rukou byly kovové článkované rukavice. Stehna byla zcela zakryta lamelami. Kyrys se udržel ve výzbroji těžké jízdy do druhé poloviny 19. století, ve Francii až do první světové války.
3: Poněkud zavalitý Radecký se do výstroje kyrysníka výborně hodil a tento druh vojska si

0: zamiloval na první pohled.
1: Byla to láska na celý život?
0: Byla.
2: Od prvního počátku služby byla kavalérie oním vojskem, v němž jsem měl největší zalíbení. Neboť zvláštní ráz její a působení taktické v mých sklonech a charakteru největší ohlas nalézali.
3: První posádka byla sympatická o něco méně. Jasbereň, zapadlé místo v úhrách.
0: Popíjelo se tam, hrálo v kostky.
3: Což samozřejmě mohli legálně důstojníci, obyčejný kadet, pouze ilegálně.
0: Pochopitelně, že se i cvičilo. V každé armádě nesmí chybět kázeň a pořádek. Tudíž ani drill.
1: Takže se pochodovalo.
2: Vás, mladí vejrostkové, u koně nejprve zajímá hlava. Od nohou se začíná.
1: A tak se mašírovalo.
3: Radecký nebyl absolventem vojenské akademie, a tak musel mnohé dohánět.
0: Jeho povýšení to však nebránilo. A tak se záhy stal podporučíkem a za rok na to už nadporučíkem.
3: Čeho se mu nedostávalo v teorii, učil se praxí.
2: Válečnictví je zjevně umění a žádná věda. Umění, u nějž v ušlechtilosti, jako u všech umění, vyškoliti se nelze.
3: Radecký, který nikdy nenavštěvoval vojenské učiliště, se měl válečnickým umělcem skutečně stát.
1: Nesouhlasíte-li se slovem umělec, tak si je z této schůzky, prosím vás, škrtněte. Nicméně vojenským mistrem par excellence opravdu byl.
2: Za turecké války, která začala roku 1788, táhl 22-letý Radecký poprvé do boje. Bojoval proti Soku, který v roli úhlavního nepřítele Rakouska, tak říkajíc, dosluhoval. Tehdy vkročilo na scénu Rusko. Josef II. Považoval za moudré ruku v ruce s ním zaútočit na Turky a potom si rozdělit kořist. Převzal osobní velení nad armádou o takřka 250 000 mužů. Nikdo předtím proti Turkům nevypravil tak mohutné vojsko. Kyrysníci v bílých kabátech s kníry, copy a šišáky, přilbami s bodci, v něm vypadali elegantně.
1: Elegantně možná, ale že by byli zároveň schopní, to se říct nedalo.
2: Je to stroj, jenž skrze disciplínu pohromadě drží. Postrádá však pohyb, to jest ducha.
1: To si myslel nadporučík Radecký?
0: On si to nejenom myslel, on to i říkal.
3: Taková armáda, jakou mělo Rakousko, se hodila k poziční válce, nikoli k boji s přesuny.
0: Měla udržet frontu o délce 1500 kilometrů mezi Jadranem a řekou Prut, protékající dnešní Ukrajinou, Rumunskem a Moldavskem.
3: Vojska byla rozmístěna jako uzlíky na provázku ve stanovených bodech frontové linie.
0: Říkalo se tomu filozofie limetu.
1: Což nemá nic společného s citrony, nýbrž s latinským slovem limes, hranice, hraniční čára.
0: Prostě uzavřená cesta.
3: V nejlepším případě mohla pomáhat při ochraně hranice, ale rozhodně neumožňovala útok soustředěnou silou, což bylo vlastním smyslem tohoto polního tažení.
2: Radecký se na celý život poučil, jak se válčit nemá. Rakouské síly přišly o mnohem víc vojáků pro nemoci než kvůli zraněním. Na mostě ve Slatině se pohádali rakouští husaři s dobrovolníky o náklad kořálky, padly výstřely, kolonu zachvátil zmatek a ústup se proměnil v útěk. Turci toho využili a zle doráželi. Bývalo by došlo ke katastrofě, kdyby je nezadrželi kyrysníci. Autentická zpráva dokládá, že Radecký prokázal v obraném střetu pozoruhodnou odvahu a přehled.
3: Rakušané skončili v zimním táboře. Nemocný císař Josef II. Je opustil a pověřil velením 72-letého polního maršálka Laudona.
0: Radecký nastoupil u něj na místo stálého ordonančního důstojníka a učil se.
3: Rakouské vojsko proniklo až k Bělehradu, ten po měsíci obléhání dobylo a postupovalo dál až k Bukurešti.
0: Císař se z úspěchů dlouho netěšil. Zemřel a na jeho místo nastoupil jeho bratr Leopold II., který uzavřel mír, na jehož základě Rakousko vrátilo většinu dobytých území.
1: Byla to válka v nesprávnou dobu, na nesprávném místě a proti nesprávnému nepříteli.
3: Brzy se vynořil nový protivník, nikoli na východě, ale na západě.
0: Od roku 1789 pilně zbrojil.
1: Jmenoval se?
0: Francie.
2: Na západě byl Radecký konfrontován s novými idejemi i novými metodami vedení boje, na něž neumělo Rakousko rovnocenně reagovat. I poslední rakouský válečnický prostředek, totální defenziva, ztratil význam, stejně jako pevnostní stavitelství, kterým se krysník Radecký teoreticky zabýval, když byl posádkou na Moravě v Uhrách. Roku 1792. vypověděla revoluční Francie válku Františku II., který nahradil náhle zemřelého císaře Leopolda.
3: Radecký odešel do rakouského Nizozemí.
0: To se nacházelo v rukou vlámských revolucionářů i francouzské armády a mělo být Rakousku odňato definitivně.
3: Jednomu rakouskému oddílu přední stráže velel nadporučík Radecký. Defenzivu pojal útočně. Vlákal francouzský hlídkový sbor do pasti, kterou nastražil pomocí dovedně rozmístěného pěšího vojska a nechal ho svými kyrysníky rozprášit.
0: Pak následoval červen 1794 a Rakousko ztratilo Nizozemí na dobro.
2: Ve dvou posledních bitvách utržil nadporučík Radecký dvě lehké rány na hlavě.
3: Další zranění, tentokrát na stehně, se mu přihodilo, když Francouzi dobývali město Mohuč.
0: To už byl raněn nikoli nadporučík, ale rytmistr.
1: Což zhruba odpovídá dnešní hodnosti kapitána.
0: Pak byl odvelen do země, která se mu měla stát osudem. Stejně jako on se měl stát osudem Itálie.
2: V té době slovo Itálie rozmnožilo politický slovník a vznikla i italská vlajka. Zelenobílo-červená trikolora podle vzoru modrobílo-červené trikolory francouzské. Avšak dřív, než tato zástava směla zavlát, byla na italském území vztyčena vlajka francouzská. S odvoláním na údajně přirozené hranice Francie došlo k anexi Savojska a Nici. Pak se Francouzi protlačili do Ligurie a přitom ohrožovali z jihu Piemont.
3: Tak vypadala situace, když rytmistr Radecký přijel ve funkci adjutanta polního zbrojmistra Boliea do Lombardie.
0: Rytmistrův nadřízený byl ctihodný pán, který završoval 71. rok života a dosluhoval podobně jako staré Rakousko.
3: Francouzské velení třímal v rukou 27-letý Napoleon Bonaparte, generál, který splňoval to, co Radecký postrádal u polních zbrojmistrů.
0: Jeho armáda však nebyla v dobré kondici. Bylo to 30 tisíc špatně živených, bídně ošacených a nedostatečně vyzbrojených mužů.
3: Zadržet jim mělo 57 tisíc mužů z Rakouska a z Piemontu.
0: 30letý rytmistr Radecký byl zelenáč v hlavním stanu.
3: Přesto všechno a všechny kritizoval.
0: Ukázal ovšem, že se umí i prát. V bitvě nedaleko Janova napadl kolonu nepřítele z boku a zdolal ho.
1: Mělo to nějaký dopad na celkový vývoj války?
0: Nepatrný. Rakušané totiž nedokázali včas zlikvidovat most přes řeku Adu. Napoleon ho vzal útokem.
3: A pak už mu nestálo nic v cestě. Vtáhl do Milána, vybral kontribuci 20 milionů lir, zabavil umělecká díla a nechal vztyčit stromky svobody.
0: Rakušané zacouvali až k linii, táhnoucí se mezi Gardským jezerem a Mantovou a tady čekali.
1: Jako obvykle pasivně.
0: Jako obvykle.
1: Radecký taky?
0: Radecký samozřejmě ne. Spolu s husary a kavaleristy se vrhl proti předvoji Francouzů. Podařilo se mu je zdržet, ale sám pak musel přeplavat řeku Minčo aby si zachránil holý život.
2: Radecký už jako major nastoupil do kanceláře své jednotky, ale táhlo ho to zpátky k vojskům, k zákopnickému sboru, jehož velitelem byl předtím jmenován. Pevnost Mantova, ve které se nacházel i Radecký, byla obležena. Pomoc zvenčí byla dvakrát odražena, po třetí vtrhli Rakušané do pevnosti, kterou měli uvolnit z kleští. Velitel Mantovi marně protestoval. Nebyl schopen zaopatřit 16 tisíc přítomných mužů, natož pak 20 tisíc nově příchozích. Brzo se platilo 10 zlatých za jednu porci masa, kočičího.
3: Zdali si i Radecký pochutnával na nějakém tom moukovi, nám není známo.
0: Ale ono to už stejně dlouho netrvalo a pevnost Mantova se vzdala.
1: A náš hrdina?
0: Chystal svatbu. Za manželku si bral 17letou hraběcí dceru Františku Romanu. Ženichovi bylo 31. Do roka se mu narodil první potomek a časem následovalo 7 dalších dětí.
2: Rok 1799. V Itálii se zase válčí, tentokrát za ruské účasti. Carskému vojsku velí generál hrabě Suvorov, 70letý veterán, stále však úctyhodný vojevůdce a uctívaný otec vojsk. Zároveň však bytost, která nahání Francouzům děs a hrůzu. Třeba tím, jak pojídá křen s octem a olejem a jak pěstí rozbíjí zrcadla v místnostech, kde býval ubytován, protože sám sebe nenáviděl a nemínil se na sebe dívat.
1: Jak pak se vedlo v Itálii spojencům?
3: Útočili hlavně Rusové.
0: Párkrát se jim podařilo strhnout také Rakušany.
3: Zejména Radecký dělal všecko proto, aby císařské vojsko nepřišlo úplně zkrátka.
0: Jeho zákopníci zajistili hladký přechod přes řeku Adu, takže rakouští bojovníci dorazili do Milána dřív než Rusové.
3: V další šarvátce vpadl Francouzům do pravého křídla a donutil je k ústupu.
0: Za to převzal rytířský kříž řádu Marie Terezie.
3: A 3 dny po svých 33. narozeninách byl povýšen do hodnosti plukovníka.
0: Horní Itálie byla vytržena z francouzských rukou.
3: Jenomže to se zrovna vracel Napoleon ze své egyptské výpravy. Svrhl pařížské direktorium a prohlásil se prvním konzulem.
0: V polovině května 1800 překonal s novou armádou Alpy a sestoupil do Pátské nížiny.
3: U Spinety Marengo,
1: což je nevelká obec severně od Mantovy,
3: narazili Rakušané 14. června na Napoleona.
2: Francouzská armáda sestávala z vojáků povinných službou, kteří jako svobodní občané bojovali za společnou vlast. A z dobrovolníků, kteří jednak šířili ideje revoluce, jednak hodlali rozšiřovat Francii. Bonaparte všem slíbil slávu a kořist. Každému řekl, že nese v torně maršálskou hůl a že osvědčili se na frontě může dosáhnout nejvyšších hodností. Vojáci rakouští byli žoldnéři, kteří sice přísahali na vlajku, ale na tom, co vlajka symbolizovala, na monarchii valného zájmu neměli. A nijak mimořádně se angažovat nemínili.
3: Ráno 14. června roku 1800. mašírovalo rakouské vojsko Francouzům v ústrety.
0: Nepřítel se stáhl na dvůr Marengo. Kryl se korytem bahnité řeky Fontanone.
3: Pak vypukl frontální útok.
0: Radecký od počátku číhal na vhodný okamžik, aby provedl obchvatný manévr.
3: Jeho zákopníci vstoupili do řeky.
0: Voda jim sahala po prsa.
3: Seřadili se za sebou a sklonili hlavy. Po této živé lávce a dalších obdobně postavených mostech prorazila infanterie se suchou municí a funkční výzbrojí do křídla nepřítele.
0: V poledne zahájila kavalerie rozhodující úder.
3: Radeckému byl v boji zabit kůň a jeho oděv byl prostřílen 5 kulkami.
0: Vítězství nad Napoleonem však bylo hotové a Rakušané se z něj začali těšit.
2: Tady ho máme, velikého Bonaparta. Kde pak je se svým nevšedním géniem?
1: To vykřikoval rakouský velitel.
0: Několik hodin na to o sobě dal Napoleon vědět. Posílen jednou čerstvou divizí, napadl vítězstvím spité Rakušany a obrátil je na úprk.
3: Rakousko nakonec toho 14. června roku 1800 ztratilo kromě 238 důstojníků a 9000 příslušníků mužstva i územní zisky celého předchozího roku. Ligurii, Lombardii a Piemont.
0: Napoleon osvědčil, že je vynikající vojevůdce.
3: A kromě toho obohatil legendou i svět gastronomie.
1: Tak, tak, kuře marengo.
3: Jeho kuchař prý použil všechno, co ve vyhladovělé končině Piemontu dokázal sehnat, aby nasytil vítěze.
1: Kromě jednoho kuřete.
3: Ano. Opatřil si vejce, říční raky, rajčata, olivový olej, česnek a sardele.
1: Na říčních racích netrvám, ale ještě bych přidal olivy. A žampiony, prosím, osmažené na cibulce. A pule marengo je na světě.
0: V aktech vídeňského válečného archivu je uschován z té doby tento posudek na Radeckého.
2: Muž duchaplný a podnikavý, ve všech ohledech dokonalý důstojník, činorodý v kanceláři i na bojišti, statečný a neohrožený, přitom velmi přívětivý, čímž získal si lásku celé armády, a jakkoliv neprojevil pronikavý rozum ostatních, zevnějšek jeho přece byl doporučením a povahou více byl válečníkem. Možno-li vytknuti mu něco, tedy právě je to, že příliš mnoha lidem sluchu dopřával a s každým se přátelil.

0: Toulky českou minulostí.
1: Touláte se rádi českou minulostí?
2: Podpořte svůj oblíbený pořad a hlasujte pro Toulky první republikou v posluchačské anketě festivalu Prý Bohemia Radio.
1: Více na prýbohemia.cz.
2: Děkujeme.
3: Tak tedy končí 708. schůzka s toulkami českou minulostí, 709. s podtitulem CK Polní podmaršálek. Vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.
2: Četba na pokračování na Dvojce.
1: Kam až může vést cesta za pomstou?
4: Přijela jsem, abych dořešila to, co se stalo už před lety. Pro město je ta záležitost uzavřená. Pro mě ukončená není.
2: Třeba k novému, šťastnějšímu životu.
5: Pavla překvapilo, jak uvolněně se Mirek k Barboře chová. Jako kdyby byli přátelé. Tuhle bratrovou stránku ještě nikdy nezažil.
1: Čas voz.
2: Premiéra románu Aleny Mornštajnové jako četba na pokračování.
1: Každý den po 22. hodině na Dvojce.
6: Je naprosto nezbytné.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
7: Rybičko zlatá, přej si.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubazové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
8: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
9: Co říkáte této myšlence?
2: Jak to vidí.
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
9: Dobrý den a celý nový týden. Jsem ráda, že jste si z programové nabídky vybrali pořad, ve kterém od pondělí do pátku hovoříme se zajímavými hosty o všem aktuálním a důležitém, co se kolem nás děje. Tento týden naší pozornosti naujde schvalování státního rozpočtu na rok 2027, dění na Blízkém východě, volby do Ruské státní dumy či podpora talentovaných mladých novinářů. Následující minuty budou patřit dění na české politické scéně. Mým hostem je Lukáš Jelínek, politický analytik. Tak buďte vítán, dobrý den.
10: Krásný den vám i posluchačům.
9: Zamyslíme se především nad vztahy hlavy státu a vlády, ale také vztahy uvnitř vládní koalice, nad reakcí kabinetu na ruské hybridní hrozby, nad průběhem předvolební kampaně či zpochybňování nezávislosti justice premiérem Andrejem Babišem. Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
9: Prezident Petr Pavel minulý týden opět využil své právo a vetoval zákon o státních zaměstnancích a také návrh zákona, který by omezil jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Podepsal naopak návrat EET i novelu stavebního zákona. Neovlivní to, pane Jelínku, zdá se již zakopanou válečnou sekiru s premiérem Babišem. Před týdnem se sešli oba pánové po další době osobně, obnovili běžnou komunikaci.
10: On Andrej Babiš ani po té schůzce nevypadal moc spokojený, zvlášť když hovořil o těch vnitropolitických tématech, která s prezidentem probíral, takže patrně mu už Petr Pavel oznámil, které zákony další bude vetovat. Popravdě řečeno, ono člověk někdy má pocit, že i kdyby vetoval drtivou většinu teď těch zákonů, které procházejí sněmovnou nebo parlamentem, tak by to nebylo na škodu. Já tedy předpokládám, že časem přijde na řadu i taková legislativa, která bude nekonformní. konfliktní, ale v okamžiku, kdy teď velmi často poslanci projednávají zákony takovým tím velmi zrychleným způsobem jako z rychlíků, kdy klíčovou normu předloží vláda prostřednictvím koaličních poslanců, aby se vyhnula připomínkovému řízení, aby se vyhnula názorům expertů, pak se snaží ještě co nejvíce zjednodušit ten průchod sněmovnou, tak už jenom ta forma projednávání zákonů si často říká o zvednutí toho varovného ukazováku a navíc ten obsah některých zákonů skutečně je podle mě velmi sporný, týká se to právě té normy o státních zaměstnancích. Tam ani nemyslím tak ten přílepek, který se může dotknout osobně Petra Pavla, to znamená těch prezidentských pravomocí, protože to asi nejspíš nakonec stejně bude téma pro ústavní soud, poněvadž tady se nejspíš koaliční většina možná pustila až na příliš tenký led, ale ten samotný zákon o státních zaměstnancích, který navázal na ten velikánský průvan po nástupu Babišovy vlády na tu systemizaci, na zpochybňování integrity státních úředníků, na to, že se o nich hovoří jako o parazitech, tak v tuto chvíli ještě oslabit jejich, řekněme, ochranu před politickými vlivy a naopak snaha více politizovat tu státní správu, například součástí toho zákona je, že jako kvalifikace se bude brát i členství v zákonodárném sboru, tak v tuto chvíli už to vypadá, že i poslanci někteří si možná hledají nějaká další místa, kam by se upíchli v budoucnu. Proto si myslím, že tady tento zákon si skutečně prezidentovo veto zaslouží. Já si myslím, že by si to veto asi zasloužili stavební zákon, ale prezident nemůže vetovat úplně všechno. Vláda musí počítat s tím, že prezident bude takto postupovat, protože jednak prezident jasně ve volbách nebo před volbami řekl, jaké jsou jeho hodnoty a na čem bude bazírovat. A to také dělá. No a když už se nám tady sejde vláda a prezident, kteří přeci jenom jsou trochu jinak ideově nebo programově orientovaní, tak je logické, že prezident bude hájit určité kóty. A to ještě si skutečně myslím, že vláda může být ráda, že prezident se drží ještě zpátky. To znamená, že i mezi těmi spornými zákony vybírá ty, které jsou, řekněme, nejvíce hodny nebo nejvíce hodny prezidentského veta.
9: A nakolik se podle vás, pane Jelínku, liší přístup prezidenta vlády k zahraničně politické agendě? Jenom připomenu, že Petr Pavel i šéf diplomacie Petr Macinka jsou pracovně ve Spojených státech.
10: Myslím si, že ta zahraniční politika začíná v tuto chvíli Petra Pavla zbližovat. On se nepotřebuje v řadě těch zahraničně politických pohledů zbližovat s Petrem Macinkou, protože ačkoliv jejich osobní vztahy jsou na bodě mrazu, tak jejich transatlantická orientace obou dvou, tak ta je zřejmá. Ale zajímavější je spíš to, jak v tuto chvíli velmi vážně o bezpečnostních hrozbách hovoří premiér Andrej Babiš, když hovoří o hybridní válce, která se vede proti České republice, tak to je něco, co jsme od Andreje Babiše v minulosti neslýchali. My jsme slýchali od něj hlavně slovo mír a že chce mluvit o míru, tak dneska mluví o válce už i on, protože mu nejspíš došlo, jak jsme ohroženi všemi těmi drony a výbušninami a vším tím, co se nachází na území našich partnerských zemí Severoatlantické aliance. No a v takové situaci prostě musí prezident s premiérem hovořit a informace si vyměňovat, společně třeba nějak analyzovat, stanovovat nějaké strategie. Přeci jenom prezident je hlava státu, vrchní velitel ozbrojených sil. Myslím si, že Andrej Babiš se znal, že je asi dobré o té zahraniční politice přinejmenším o ní s Petrem Pavlem hovořit a proto ty schůzky podle mě už teďka snad budou fungovat víceméně plynule, ať už za účasti ministra zahraničí nebo bez něj. To, že se budou navzájem rozcházet v těch vnitropolitických tématech a že na sebe budou nejrůznějším způsobem se snažit, když už ne útočit, tak přinejmenším se vůči sobě vymezovat, tak to je asi logické. Ale i tam si všimněme toho, a už na to jsou i sociologické průzkumy, že hnutí ANO trošku mírní svoji rétoriku, protože se ukazuje, že před těmi komunálními a senátními volbami Andrej Babiš potřebuje pozbírat umírněné středové voliče, tak aby dokázal uspět v tom dvoukolovém senátním systému, nebo aby dokázal uspět v těch velkých městech. A to znamená vyhovět voličům v tom, že oni si nepřejí, aby tady byly nějaké setrvalé konflikty mezi nejvyššími ústavními činiteli. Proto si myslím, že přinejmenším do voleb se v tuto chvíli trochu ta atmosféra uklidní a byl bych rád, kdyby to vydrželo i po nich.
9: Co se týče ruských hybridních hrozeb a hybridní války, tak tady to zajiskřilo mezi českou hlavou státu a slovenským premiérem. Robert Fico zopakoval, že Západ hledá záminky pro válečný konflikt s Ruskem. Cituji, nechce, aby se Slovensko stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. Konec citace, tedy měl na mysli ten zásadní bod alianční smlouvy o tom, že útok na jednoho člena aliance je útokem na všechny. Český prezident tento výrok Roberta Fica o kolektivní obraně NATO označil za závažný, na což slovenský premiér reagoval slovy, že český prezident by jako bývalý generál NATO rád bojoval, zatímco on bude respektovat mírové směřování. Tak co tady sledujeme?
10: Robert Fico se už definitivně asi utrhl z řetězu, hraje vabank, je to vidět i v té domácí slovenské politice, kdy se stále více orientuje na možnou spolupráci s krajní pravicí, s republikou a podobně. A ty jeho výroky k zahraniční politice, k Rusku, tak ty jsou vlastně setrvalé, kdy má tendenci jakoby obhajovat nebo přinejmenším zmírňovat riziko nebo vážnost toho rizika nějakého konfliktu zemí na to s Ruskem. Myslím si, že na jedné straně je dobře, že český prezident na to zareagoval, protože ono se to opravdu týká i těch spojeneckých vztahů a v okamžiku, kdy jsme dvě velmi blízké země, tak je dobré vědět, kdo komu je ochotný přijít v případě nějakého útoku na pomoc. Možná to mohl udělat Petr Pavel trochu elegantněji, když už komentuje vyjádření jiného prezidenta, mohl prostě jenom Robertovi Ficovi skázat, že Česká republika by na rozdíl od Roberta Fica přišla Slovensku na pomoc, kdyby bylo napadeno, tím by se potom vyřešily všechny ty další debaty o tom, kdo chce válku a kdo chce mír. Ale myslím si, že tady toto je velmi silné téma nejenom pro českou vládu, tady toto by mělo být velmi silné téma podle mě i pro Severoatlantickou alianci, možná i pro Evropskou unii. A je strašně nešťastné, že tady ty dvě organizace sice mají tendenci přibírat nové a nové členy, ale v tuto chvíli už není, ale nejsou za to schopny řešit problémy s těmi členy stávajícími, pokud někdo se rozhodne vzepřít spojeneckým závazkům, tak jako co se s tím dá dělat. Nikdo v tuto chvíli není schopný Slovensko ze Severoatlantické aliance kvůli tomu vyloučit, ale myslím si, že všem musí být jasné, že podobné výroky přinejmenším rozkládají tu alianci nebo veškeré podobné mezinárodní svazky zevnitř a to zrovna v této době je ta nejhorší možná zpráva.
9: Konstatuje politický analytik Lukáš Jelínek.
1: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
9: Prezident Petr Pavel chce na valném shromáždění OSN podpořit kandidaturu Česka na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 2033. Česko bylo naposledy nestálým členem této organizace v letech 1994 až 1995. V roce 2007 neuspělo v souboji s Chorvatskem. Jak, pane Jelínku, vnímáte význam této cesty i projevu hlavy státu na zmíněném fóru? Zaznět by měl pozítří ve středu.
10: Vždycky je dobře, když na takové akci vystoupí hlava státu a jsem rád, že tady v tomhletom panuje konsenzus mezi prezidentem a Babišovou vládou. Důležité je také, proč tam chce vystoupit a co tam chce říct. Asi skutečně jedním z těch silných důvodů bude ona česká kandidatura za nestálého člena Rady bezpečnosti, protože na začátku těch 90. let jsme to měli lehké, tenkrát jsme byli prostě nová vzkvétající demokracie, ještě všechny oslovovala osobnost Václava Havla, takže ten boj s ostatními zeměmi o ten post nebyl až tak těžký, ale myslím si, že dnes bude hodně záležet na tom, jakým způsobem bude Česká republika se stavět k nejrůznějším mezinárodním problémům. A tam někdy mám pocit, že hodně přešlapujeme, ono je to vidět nejenom ve vztahu vlády k Ukrajině, ale je to často i ve vztahu české politické reprezentace třeba k Izraeli nebo k blízkovýchodnímu konfliktu a podobně. Přesto si myslím, že ty šance České republiky relativně slušné jsou a pokud dokáže prezident s panem ministrem zahraničí Macinkou táhnout za jeden provaz, tak si myslím, že by jistého úspěchu i na tom diplomatickém poli dosáhnout mohli.
9: Jak už jste zmínil, i ministra zahraničí pana Macinku, ten se zúčastní zahájení všeobecné rozpravy valného shromáždění. Na ministra čeká zhruba 20 bilaterálních schůzek z protějšky z Afriky, Blízkého východu, Latinské Ameriky. Mimochodem, do Spojených států, do New Yorku, neodletěl Petr Macinka speciálem spolu s prezidentem, nýbrž komerční linkou. Oficiálním důvodem je program, vlastně pracovní program, také prý i cena letenky. Stojí to vůbec za povšimnutí, pane Jelínku, nebo je to prostě organizační důvod?
10: No, já bych to asi nechtěl zbytečně pitvat, protože k podobným situacím podle mě docházelo i v minulosti, v dobách, kdy si prezident s ministrem zahraničí třeba rozuměli a skutečně tím důvodem potom byl třeba jejich program. Jestli to je i tady tento případ, tak věřit můžeme nebo nemusíme. Víme, že oba dva bydlí ve stejném hotelu, tak jako popravdě řečeno stejně na sebe budou narážet, tak asi by to bylo dětinské, kdyby jenom kvůli osobním vztahům neletěli jedním letadlem, ale přeci jenom řekněme, že symbolicky, a to nejenom tady tato cesta, ale třeba i do budoucna, tak symbolicky, pokud by chtěli čeští ústavní činitelé ukázat to, že mezi sebou zakopali tu válečnou sekeru, tak i nějaká podobná společná cesta by možná stála někam za zvážení.
9: Roztají ledy za velkou lůží podle vás?
10: Prosím.
9: Jestli roztají ledy mezi oběma pány, když byli myslím, oba společně summitu v NATO, tak...
10: Já si myslím, že totiž ono je to s Petrem Macinkou nebo s motoristy trošku komplikovanější. Já si nemyslím, že oni by byli bytostně, řekněme, konfliktní, nebo že by chtěli za všech okolností na veřejnosti i v soukromí prostě okopávat prezidenta republiky nebo kohokoliv dalšího. Oni si prostě z konfliktu s Petrem Pavlem udělali politické téma, kterým se snažili mobilizovat nějaké voliče. Předpokládám, že tím nezmobilizovali své voliče z loňského roku ze sněmovních voleb, spíš ubírají voliče SPD, možná některé voliče hnutí ANO, ale já si opravdu pořád nemyslím, že by jakási nenávist vycházela zevnitř Petra Macinky. Podle mě je to skutečně motoristické divadlo pro voliče a možná někdy zbytečně jak voliči, tak i my, kteří tu politiku rozebíráme na to divadlo naskakujeme, protože že ta pěna dní, co kdo, jaký politik, o kterém jiném politikovi řekne, tak ono to je možná zajímavé jako čas od času sledovat, když vidíme, že ty výroky se různě mísí a překrývají, ale podstatné je, co oba dělají. A pokud tady dojde prostě k nějakému souladu ve směrování přinejmenším zahraniční nebo bezpečnostní politiky, tak mě už potom bude úplně jedno, co si pan Macinka myslí o Petru Pavlovi a naopak.
9: Vláda dnes bude schvalovat návrh státního rozpočtu na rok 2027. Motoristé a druhý menší partner hnutí ANO SPD požadovali v uplynulých dvou týdnech snížení schodku, který má podle návrhu dosáhnout 389 miliard korun. Minulý čtvrtek se strany dohodly na úsporách v řádu jednotek miliard, také na legislativních úpravách, tak, aby bylo možné výdaje snížit ještě o 20 miliard během příštího roku. Bude to nakonec lepší výsledek, než se to jevilo, pane Jelínku? A bude to 108 zvednutých rukou, nebo jenom 107 v uvozovkách?
10: Tak každá ušetřená miliarda je dobrá, ale já jsem spíš zvědavý na to, co předloží motoristé směrem k tomu příštímu roku, protože těch 20 miliard, ty budou muset škrtat v mandatorních nebo kvazimandatorních výdajích a to nebude vůbec jednoduché, protože spoustu těch výdajů zavedlo hnutí ANO, protože se snažilo vyhovět nějakým voličským skupinám a bude zajímavé potom pozorovat, ze kterých kód bude hnutí ANO třeba ochotné ustoupit tady v té přetahované z motoristy. Takže já si myslím, že ani těch 20 miliard příští rok ušetřených ještě jistých není. Podstatné je, že opět koaliční strany všechny musely něco předvést před svými voliči, už jenom proto, že se blíží volby a že nikdo nemůže vypadat tak, že se jenom veze nebo že přijímá všechno, s čím přijde Andrej Babiš s Alenou Schillerovou. Takže motoristé se nakonec ozvali, protože se začala ozývat jejich členská základna a dokonce už to bylo hodně nahnuté i s jejich šéfem rozpočtového výboru, panem Pikorou, který byl tady velmi nespokojený s tím návrhem rozpočtu. Takže se rozhodli vyjednávat a něco uhrát. Ve skutečnosti toho podle mě moc neuhráli. Jestli to dokáží obhájit před svými voliči motoristé, to úplně jistě nevím, uvidíme. Musela se pochopitelně přidat i SPD, Tomio Okamura Okamura se nemohl tvářit, že se o to netýká, tak si alespoň přihřál svá oblíbená témata Ukrajince, sociální dávky, výdaje na obranu. Ale tam možná bylo zajímavější potom to, jak se dokázali střetnout SPD a motoristé mezi sebou v té bitvě, jednak o návrat karenční doby, což tedy SPD odmítla. Stejný spor se nejspíš povede o dávky v nezaměstnanosti. Tam si myslím, že uvidíme, že ty koaliční strany, ačkoliv se vezou na takové té, řekněme, vlastenecké, národovecké, suverenistické nebo trumpovské vlně, nazvíme to, jak chceme, tak nakonec mají často rozlišné ekonomické programy a rozlišné ekonomické zájmy. Takže já si myslím, že tady toto je jenom předzvěst těch budoucích konfliktů. Dneska asi ten rozpočet bude někde kolem 385 miliard, no tak s tím už se asi v tuto chvíli příliš dělat nedá. Já jsem mnohem zvědavější jednak na to tedy, jak se budou řešit ty mandatorní výdaje v příštím roce a jestli některé politické strany, přinejmenším opozice už to naznačuje, přijdou i s nějakými návrhy, jak posílit tu příjmovou stránku státního rozpočtu, třeba nějakou zajímavou daňovou reformou.
9: Pohled politického analytika Lukáše Jelínka.
1: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
9: Premiér Andrej Babiš, lídr hnutí ANO, včera opět zpochybnil nezávislost justice. Trvá na tom, že, cituji, u nás vás můžou zavřít na objednávku. Řekl to ve svém videu na sociální síti. Podobná slova pronesl už dříve. Soudcovská unie ho kvůli tomu v pátek vyzvala, aby doložil svá tvrzení, že soudci rozhodují bez důkazů. Co ho k tomu vede, pane Jelínku?
10: Tak Andrej Babiš je svým způsobem uzlíček emocí a tady tento čerstvý příběh nastartoval meeting v Havířově, kdy ho zaskočil občan, kde ve městě, ve kterém jsem strávil podstatnou část života, které hodně výrazně volí hnutí ANO, najednou narazil na voliče, který mu položil nepříjemnou otázku, jak to, že v minulosti prosazoval zrušení poslanecké imunity a dneska se za ní schovává. A to Andreje Babiše tak vytočilo, že začal se vymlouvat na právě tu z jeho pohledu skutečnost, že u nás vás může mafie zavřít na objednávku. No, kdyby to řekl opoziční politik, tak bych ještě řekl, dobře, hájí se, jak může. My jsme něco podobného zažili s Marií Benešovou v roce 2007, kdy jako stínová ministryně spravedlnosti za sociální demokracii hovořila o justiční mafii, dokonce vyjmenovala konkrétní osoby. Mimo jiné mezi nimi byla i současná poslankyně za motoristy Renata Vesecká, bývalá nejvyšší státní zástupkyně. Takže tady alespoň vidíme, jak ty názory na ty mafie se můžou různit. Tenkrát se samozřejmě ti nařčení bránili, nakonec po dlouhých letech skončily ty soudní tahanice plichtou, ale Marie Benešová tenkrát, ale aspoň dokázala označit, koho myslí tou soudcovskou mafií, dokázala hovořit o konkrétních kauzách, nejenom o nějaké své vlastní kauze, ale o veřejných kauzách, na kterých se to snažila dokládat a hlavně vystupovala jako opoziční politička. Zatímco Andrej Babiš argumentuje svojí vlastní osobní kauzou, vystupuje navíc ještě jako předseda vlády, jako člověk, který by z hlediska občanů měl mít jistou zodpovědnost za naši bezpečnost a za to, že tady funguje všechno, včetně té soudní soustavy. No a hlavně jako reprezentant výkonné moci zpochybňuje funkčnost moci zákonodárné v České republice, takže to si myslím, že je spousta důvodů pro to, aby byl Andrej Babiš vlastně tázán nebo hnán k tomu, aby byl konkrétní. Pokud objevil mafii, tak ať ji popíše a ti můžou orgány činné v trestním řízení odhalit, vyšetřovat, odsoudit.
9: Jak už jste řekl, pane Jelínku, tyto výroky Andreje Babiše zazněly na předvolebním mítinku v Havířově. Tak jak zatím z vašeho pohledu probíhá kampaň před komunálními a senátními volbami?
10: Nevím, já z ní nejsem úplně nadšený, protože na jedné straně je vidět, že politické strany si uvědomují, že jde o hodně, jak v těch komunálních volbách, zvlášť ve velkých městech. Tam navíc můžeme potom sledovat i nejrůznější politické laboratoře, jak se budou spolu ty politické strany po volbách spojovat a to si myslím, že si uvědomují všechny ty stranické sekretariáty, že dřív nebo později třeba bude muset dojít k tání mezi hnutím ANO a mezi těmi středopravicovými stranami. Někde si to budou chtít třeba po těch volbách vyzkoušet, ale k tomu potřebují co nejlepší volební výsledek. Proto všude v tuto chvíli jsou vidět i straničtí lídři, ministři, nejenom ti městští nebo regionální, ale i celostátní. Stejně tak volby do Senátu. Andrej Babiš nechce, aby mu komplikoval Senát vládnutí tím, že bude vracet kde jaký zákon, potřebuje posílit svoji pozici nebo pozici hnutí ANO v Senátu. Opět je vidět ta velká snaha, ovšem když se podívám na ty konkrétní, řekněme, výstupy z té kampaně, ať už na to, co zazní v těch jednotlivých debatách, nebo jak co ti politici slibují, tak mám pocit, že politici jsou čím dál víc obezřetní, aby náhodou s těmi sliby nezašli někam moc daleko a nemuseli se potom zpovídat. Proto ta kampaň je založená hodně na emocích, na sloganech, ale kdo ví, no tak třeba alespoň v těch komunálních volbách se v tom voliči vyznají.
9: Volební výsledek vládní křesťansko-demokratické unie CDU v Německu rozhodně nepotěšil tuto stranu ani jeho lídra, spolkového kancléře Friedricha Merce. Dvojici nedělních zemských voleb v Německu vyhrály strany z pravého a levého okraje politického spektra. V Berlíně zvítězila levice, mimochodem její kandidátka Ralpová by se mohla stát první primátorkou metropole s tureckými kořeny. V Mecklenburgsku předním Pomořansku na severovýchodě Německa vyhrála Alternativa pro Německo AfD, ta zvítězila už před 2 týdny v Sasku-Anhaltsku. Co se týče CDU v Mecklenburgsku, tak vypadla z toho zemského sněmu, což se nestalo od roku 1949. Co si z toho vzít, pane Jelínku?
10: Jednak zajímavý postřeh je, že vlastně ten spolkový sněm v Mecklenburgsku bude velmi úzce složený, co se týká toho stranického zastoupení a podobně jako u nás po sněmovních volbách tam je vidět, že hodně záleží na tom, kdo se vůbec dostane, kolik stran se dostane do toho parlamentu a kolik mandátů se tady bude mezi ty úspěšné rozdělovat. Podle toho se potom sestavují různé většiny, které můžou třeba překvapit. V tuto chvíli to tam vypadá na pokračování víceméně sociálně demokratické vlády.
9: Budou to 4 strany.
10: Ale jinak je vidět, že ústup těch středových etablovaných stran je patrný nejenom do jisté míry u nás, ale prakticky v celé Evropě, ale v tom Německu to začíná v tuto chvíli být nejvíc do očí, protože ty strany kolem politického středu, sociální demokraté, křesťanští demokraté, liberální demokraté byly zárukou určitého nejenom politického, ale i sociálního a ekonomického vývoje Německa po druhé světové válce. V okamžiku, kdy se na jejich pozice dostávají extremisté nebo radikální strany, ať už zprava nebo zleva, tak si myslím, že to velmi oslabuje ten politický systém a my bychom měli velmi pozorně tady toto sledovat, protože my tady máme hnutí ANO, které naštěstí ještě ty nespokojené hlasy dokáže nějakým způsobem, řekněme, kanalizovat. Ale když tady třeba nebude ani ten Andrej Babiš, může přijít taková krajní pravice jako v Německu a musím říct, že to bych České republice nepřál.
9: Pohled Lukáše Jelínka, politického analytika. Děkuji za vaše názory a přeji vše dobré. Naslyšenou.
10: Já děkuji za pozvání, hezký den.
9: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
1: Jak to vidí?
2: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Večeři bude ultraběžkyně Lucie Dittmarová. Proč pro ní běh není jen sportem, ale také životní filozofií? Co pro ní znamená příroda a jak v ní nachází sílu i klid? A které výzvy jsou pro ní vedle běhu a sportu podstatné?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30.
0: Na Dvojce. 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
2: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
2: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
2: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
2: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
2: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
2: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
2: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
2: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
2: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz.
2: Radioservis představuje
3: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Přátelé, vítejte v klubu Evergreen na vlnách Českého rozhlasu Dvojka.
1: Krásný dobrý večer. U studiových mikrofonů jsme jako vždy my dva, zpěváci Jan Smigmátor
0: a Daša.
1: Po pár týdnech se opět vracíme k našemu velkému letošnímu seriálu Tony Bennett

0: zajímavá, protože svět kolem Tonyho Bennetta se během několika málo let změnil k nepoznání.
1: Rádia, hitparády i gramofonové firmy začaly chtít něco jiného. Rock, pop, folk, soul, nové autorské písně, novou zvukovou estetiku.
0: A zpěvák, který vyrostl na Gershwinovi, Porterovi, Berlinovi, Rodgersovi a Hartovi, na jazzu, swingu a dokonalé práci s textem, najednou stál uprostřed světa, který mu říkal buď současný.
1: Což v překladu často znamenalo zpívej něco, co ti není úplně vlastní.
0: Právě proto jsme dnešní setkání otevřeli písní George Harrisona Something. Krásnou písní, o tom žádná.
1: Ale zároveň písní, která velmi dobře ukazuje, jak složitá byla pro Tonyho Bennetta tahle doba.
0: Ne proto, že by neměl rád Beatles. On měl rád dobré písně, jen nesnášel představu, že by měl kvůli době měnit vlastní pravdu.
1: A právě o tom bude dnešní klub Evergreen. O letech, kdy se svět změnil, ale hlas zůstal.
0: Tony Bennett v letech 70.

0: What a wonderful world. Little Green Apples a hlavní hudební téma z filmu Love Story. Tři nahrávky z období, kdy se Tony Bennett pokoušel vést dialog s tehdejší současnou populární písní.
1: A slyšíme v nich něco velmi podstatného. I když se repertoár měnil, Tony Bennett se nepřestal chovat jako Tony Bennett.
0: Přesně tak, nikdy nezačal zpívat proti sobě. Možná někdy stál před materiálem, který nebyl úplně jeho krevní skupinou, ale pořád v něm hledal příběh, melodii, frázi, lidskost.
1: A právě lidskost je slovo, které k Tonymu Bennettovi patří možná úplně nejvíc.
0: Já měl obrovské štěstí poznat to i osobně. Když jsme ho v roce 2014 společně s Dašou vítali na letišti v Praze před jeho koncertem v Kongresovém centru, nepřijel žádný odtažitý monument. Přijel člověk nesmírně laskavý, pokorný a pozorný.
1: Gentleman.
0: Ano, gentleman v tom nejčistším slova smyslu. A když pak člověk slyšel, jak zpívá, pochopil, že ta laskavost není žádný společenský nátěr. Byla v jeho lidské podstatě, v jeho chování, v hudbě, přímo v jeho hlase.
1: 70. léta ale pro něj nebyla jednoduchá. Po dlouhém období u společnosti Columbia přišel odchod, hledání nových cest a nakonec i vlastní vydavatelská značka Improv.
0: A právě tam se Tony Bennett mohl vrátit k tomu, co bylo jeho skutečným uměleckým domovem, k velkému americkému zpěvníku.
1: V následujícím bloku proto zazní Richard Rodgers a Lawrence Hart.
0: Písně natočené s neobyčejně stylovou malou sestavou, ve které hráli mimo jiné trumpetista Ruby Braff a kytarista George Barnes.
1: Bez velkého orchestru, bez pozlátka, bez snahy zalíbit se době.
0: Jen Tony Bennett, písně a swingující elegance, která zkrátka nestárne.
1: This Can Be Love, Blue Moon a The Lady is a Tramp.

0: Richard Rodgers, Lawrence Hart a Tony Bennett v plné parádě.
1: Já mám na těchto nahrávkách rád jednu věc. Zní, jako by se Tony po několika letech různých úhybných manévrů vrátil domů.
0: Domů ke skladatelům, kteří mu rozuměli, i když už dávno nebyli mezi živými.
1: A taky domů k hudebníkům, kteří mu dávali prostor. Ruby Braff, George Barnes a jejich kolegové nehrají pod zpěvákem pouhý doprovod. Oni s ním neustále vedou rozhovor.
0: Tony Bennett se v 70. letech mohl jevit jako muž minulosti. Ale pozor, on ve skutečnosti chránil něco, co se do budoucna mělo vrátit.
1: A taky se vrátilo. V 90. letech mu za to bude tleskat nová generace posluchačů a tenhle potlesk neutichne ani po roce 2000.
0: Jenže k tomu vede ještě dlouhá cesta a právě v 70. letech vznikají nahrávky, které možná nebyly komerčními bombami, ale z uměleckého hlediska patří k tomu nejčistšímu, co Tony Bennett natočil.
1: Zůstaneme tady ještě chvíli u Rodgersa a Harta. Nejprve to bude klasika Have You Met Miss Jones?
0: A hned po ní Tonyho milovaný Manhattan a hudební vyznání, že život je nádherný.
1: New York v písni, Tony Bennett v dobré náladě a swing, který má pod kůží celé město, které nikdy nespí.
2: It happened, I felt it happen. I was awake, I wasn't blind. I didn't think, I felt it happen.

0: Beautiful. Posloucháte Český rozhlas Dvojku a klub Evergreen, kterým vás už 15 let provázejí zpěváci Jan Smigmátor
1: a Daša.
0: A naším jediným hostem je dnes Tony Bennett.
1: A třetí díl sedmidílného seriálu Tony Bennett 100 nás zavedl do 70. let.
0: V písni, která právě dozněla, Tony vyprávěl, jak nádherný je život. Life is beautiful.
1: Název, který v kontextu 70. let Tonyho Bennetta zní až dojemně.
0: Protože tahle dekáda zas tak krásná pro Tonyho Bennetta určitě nebyla. Byla náročná, proměnlivá, někdy i krutá. Gramofonový průmysl se měnil, vkus publika se měnil a Tony Bennett si musel stále znovu obhajovat, že písně velkého amerického zpěvníku nejsou minulost.
1: Že to nejsou žádné muzeální exponáty.
0: Že jsou to živé příběhy a že dobrý zpěvák je nemusí modernizovat za každou cenu. Stačí, když jim věří.
1: V polovině 70. let pak přišla jedna z nejkrásnějších kapitol celé Bennettovy diskografie.
0: Setkání s pianistou Billem Evansem.
1: Dva mistři, jeden hlas a jeden klavír.
0: Nic víc a zároveň vlastně všechno. Bill Evans nebyl doprovod. To slovo je v tomto případě příliš malé.
1: Byl to partner.
0: Ano, rovnocenný partner. Jeho klavír Tonyho neobklopuje kulisami, ale dýchá s ním. Odpovídá mu, občas ho provokuje a hlavně mu vytváří prostor, ve kterém není kam se schovat.
1: A Tony Bennett se schovávat nepotřeboval.
0: Teď uslyšíme dvě nádherné ukázky z jejich prvního společného alba.
1: Nejprve My Foolish Heart a po ní Waltz for Debbie. Tony Bennett a Bill Evans. Lidský hlas a klavír.
0: A mezi nimi ticho, které má cenu zlata.

0: Tony Bennett a Bill Evans.
1: Dá se potom vůbec něco říct?
0: Dá, ale člověk má skoro strach, aby tu křehkost nějakým zbytečným slovem nerozbil.
1: Tohle není hudba někde v dáli. Tohle je hudba, která vás pozve blíž. Skoro až nebezpečně blízko.
0: U My Foolish Heart slyšíme Bennetta úplně obnaženého, bez velkého orchestru, bez velkého finále, bez jistící sítě big bandu a smyčců.
1: A v písni Waltz for Debbie zase slyšíme Billa Evanse jako skladatele, jehož melodie jakoby už od začátku čekala na hlas, který ji umí odvyprávět takhle něžně.
0: 70. léta Tonyho Bennetta jsou často popisována jako jeho velmi složité období.
1: A právem, ale kdyby v té době vznikly jen tyto nahrávky s Billem Evansem, už jen kvůli nim bychom tu dekádu nemohli nikdy označit za ztracenou.
0: V dnešním třetím dílu našeho seriálu Tony Bennett 100 jsme prošli cestu od dobových popových písní přes návrat k Rodgersovi a Hartovi až k jedné z nejintimnějších kapitol americké vokální hudby.
1: A to je na Tonym Bennettovi fascinující. I v čase, kdy mu doba nebyla vždycky nakloněná, dokázal natočit album, které se ani po půl století nemusí za nic omlouvat.
0: Naopak. Zraje jako to nejlepší víno. Stejně tak, jako zrál až do posledních dnů hlas Tonyho Bennetta.
1: Přátelé, jsme moc rádi, že jste byli i tentokrát s námi.
0: A už teď se moc těšíme na příště.
1: Jan Smigmátor
0: a Daša.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí nový pořad Výjimečný.
1: Otevíráme galerii současných osobností Česka.
0: Osobností, které se svým talentem, odhodláním i výsledky zařadily ke špičkám ve svém oboru.
1: Výjimečný.
0: Už od 6. září každou neděli po 18. hodině na Dvojce.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova.
3: Hello.
2: Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
4: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
5: Co dneska děláte? Koulíte?
6: Přikuluji.
5: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
6: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
4: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
7: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemný večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu premiérové četby na pokračování. Alena Mornsteinová, Čas voz. Bářin život se nevyvíjel podle jejich představ a směr, který nabral, si sama nevybrala. Minulost už se napravit nedá, staré křivdy stále bolí, ale je třeba bojovat, aby se člověk dobral spravedlnosti a nenechal si všechno líbit. Ani s Ptáčníkem, další postavou románu, se život nemazlil, stal se z něho samotář a podivín, který miluje víc ptáky než lidi. Když se jejich osudy protnou, ani jeden z nich netuší, kolik toho mají ve skutečnosti společného a jak moc si můžou navzájem pomoci.

Až umřu, říkala ptáčníkovi matka, tak ti ten barák spadne na hlavu. Bylo by hezké vzpomínat na mámu v souvislosti s něčím jiným než s poučováním a výtkami, ale žádný příjemný zážitek se mu nějak nevybavoval. Možná se jen málo snažil. Časem se ale pomalu začala rýsovat možnost, že matčina předpověď bortícího se domu se brzy naplní. Proto ptáčník stál jednoho sobotního dopoledne na ulici, i když jindy tou dobou býval už dávno v lese, a proto poslušně sledoval směr Pavlovy natažené paže, kterou mu bratr ukazoval to, o čem ptáčník dávno věděl, ale co nechtěl řešit. Rozpadající se střechu, proděravělý okap a mapy na omítce. Po matčině smrti připadla ptáčníkovi polovina domu. Druhou polovinu teď vlastnil Pavel. Byl o pár let starší a lidé říkali, že na rozdíl od svého bratra žije spořádaným životem. To ve všeobecně přijímaném slovníku znamená, že vystudoval, oženil se, měl děti, teď už dospělé, ve všední dny chodil do práce a po pracovní době se staral o údržbu toho, co si za vydělané peníze pořídil. Poté, co matka zemřela, se bratři dohodli, že ptáčník zůstane v domě, kde bydlel celý dosavadní život, a bude se o dům starat. Když o tom Pavel později přemýšlel, usoudil, že ho ochromil smutek z pohledu na osamělého mladšího bratra a možná taky pocit viny. Jak jinak by mohl na tak pošetilou dohodu přistoupit a dokonce ji sám navrhnout, vždyť bratra znal a věděl, že není schopen úmluvu dodržet. Pavel při každé návštěvě sledoval, jak rodný dům chátrá a jeho hodnota klesá. Ale bratr na jeho výtky, dobré rady a dokonce nabídky pomoci vůbec neodpovídal. Pavel odešel z města na internát do Brna v 15 letech a domů se už nikdy nevrátil. Občas za rodinou zajel, to ano, ale jen na otočku. Pokud to šlo, zůstával v Brně i většinu víkendů a prázdniny trávil u kamarádů nebo po brigádách. Vystudoval, našel si práci, bydlení, ženu, založil vlastní rodinu. A někde v hlavě se mu usídlila výčitka, že utekl a na mladšího bráchu se vykašlal. Zanechal ho uprostřed minového pole. Osmiletého kluka, který neměl kam utéct, a tak se schoulil do sebe, vytvořil si vlastní svět a v tom každodenním se nikdy žít nenaučil. To proto ho Pavel nechal v domě bydlet. Proto dům neprodal, jak mu všichni radili. Nemohl bratra znovu zradit a vytrhnout ho z místa, které znal. Před pár lety se k ptáčníkovi nastěhovala nějaká žena. Pavel zadoufal, že se bratr vzpamatuje a konečně začne žít tak, jak se má. Zanechá svých podivínských výprav do lesa, nebo je alespoň omezí, bude si hledět své přítelkyně a dá dům i zahradu dohromady. Nic

Někdo se starat musí. Někdo musí zařídit opravu střechy, aby do domu nepršelo. Někdo musí posekat zahradu, aby z ní nebyla džungle. Někdo musí vyvětrat pokoje, aby neplesnivěly. Proč to mám dělat já, když tady ani nebydlím? Ptáčník se podíval na dům. Jistě, že věděl o uvolněných taškách na střeše, ale pořád se mu nezdálo, že by dovnitř pršelo. Větr zapomínal, to byla pravda. Ale nepřipadalo mu to nutné. A už vůbec nechápal, komu může vadit neposekaná tráva v zahradě. Protože ale chtěl bratrovi vyhovět a hlavně mít klid, pokorně slíbil, že se v péči o společný majetek polepší. Což se samozřejmě nestalo. A tak po nějaké době oba znovu stáli před domem a dívali se na děravějící střechu. Tedy spíš Pavel se díval. A ptáčník předstíral zájem a přemýšlel, jak dlouho bude bratrova přednáška trvat, co mu asi bude muset slíbit a kolik z toho splnit a hlavně, kdy se konečně bude moct vydat do lesa k místu, kde si všiml samičky budníčka lesního, která si začala stavět hnízdo na zemi v nízkém náletu nedaleko pěšiny. Úplně se ztratil v myšlenkách, když k němu najednou odkudsi připlula slova prodat a nájem. Jak to myslíš prodat? A kde jako budu bydlet? Posloucháš mě vůbec? Teď jsem to říkal. Pavlův hlas zněl popuzeně. Zněl tak pokaždé, když se chystal udělat něco, co jemu samému nebylo příjemné. Třeba jako když ještě studoval a v neděli odpoledne se vracel na internát. Během zřídkavých návštěv doma se s mladším bratrem skoro nebavil. Při zpětném pohledu to ptáčník chápal, byl mezi nimi několikaletý rozdíl a Pavel měl na střední škole jiné kamarády a zájmy. Tehdy ho to ale mrzelo. Ke staršímu bráchovi vzhlížel a byl vděčný za každou chvilku, kterou mu věnoval. Rád by tehdy Pavlovi řekl, co se u nich děje, když není doma. Možná by se s ním poradil, jak se v některých situacích zachovat, ale kdykoliv se hovor stočil od obecných věcí, jako byl fotbal nebo oprava kola, k záležitostem, které mladší brácha potřeboval probrat, Pavlovi se v obličeji objevil strnulý výraz a v hlase netrpělivý tón, stejný jako nasadil teď. Pak změnil téma nebo odešel a v neděli večer odjel na internát, aniž se s ním rozloučil. A tak začal narůstat seznam věcí, o kterých spolu bratři nikdy nemluvili a s počtem položek na seznamu se zvětšovala i vzdálenost mezi nimi. Já přece nechci, aby ses odsud odstěhoval. Ptáčník odtrhl oči od země a zadíval se na dům. Když něco vídáte každý den, přestanete to vnímat. Ta věc, nebo i člověk, se stane samozřejmou součástí vašeho světa, nevšímáte si pomalých změn a unikne vám skutečný stav. A pak najednou zjistíte, že je všechno jinak. Domy chátrají, květiny odkvétají, stromy usychají a lidé odcházejí. Ptáčník stál na chodníku před svým domem a poprvé ho uviděl takový, jak ho viděl Pavel, sousedé, náhodní chodci i řidiči projíždějících aut. Zahleděl se na rozvrzanou branku, obrážející šlahouny splanělé popínavé růže, na popraskané dlaždice v chodníku, vyvrácené obrubníky. Na zbytky pařeniště, zarostlou hromadu v místě, kde stával kompost. Na přerostlé stromy, rezavějící drátěný plot. Jedno věděl jistě. I kdyby domu chtěl věnovat čas, což nechtěl, do pořádku by ho dát nedokázal. Nevěděl by jak. Neměl by se na koho obrátit. Neměl dost peněz, aby zaplatil řemeslníky. Kam půjdu? Kam půjdu?

Nechci se stěhovat do bytu, nechci se koukat do oken protějšího paneláku. Myšlenky mu kmitaly a ptáčník udělal to, co dělal pokaždé, když si nevěděl rady. Vykročil směrem k lesu. Pavel ho chytil za rukáv. Teď nikam nepůjdeš, slyšíš? Tohle musíme dořešit jednou provždy. Ptáčník se pokusil vykroutit a Pavel ho chytil oběma rukama. Slibuju ti, že ten barák prodáme jenom tomu, kdo tě tady nechá bydlet. Nemusíš se o nic starat, já to zařídím, jen potřebuju, abys souhlasil. Pusť mě! Pavel ještě nikdy neslyšel bratra zvýšit hlas. Uvolnil sevření prstů a ucouvl. Nemůžeš si jen tak přijet a takhle to na mě vybalit. Ptáčník byl v obličeji rudý, svíral a rozevíral dlaně a pomalu ustupoval. Pavla napadlo, že jen nabírá síly, aby se na něj vrhl pěstmi. Ptáčník se nadechl a vyhrkl. Nevím, musím si to rozmyslet. A potom se otočil a vyrazil směrem k lesu.

Stojím u plotu a dívám se, jak v zahradě protějšího domu kvetou azalky a rododendrony. Moje skromné keříčky snad vykvetou příští rok. Z moudrých knih jsem vyčetla, že azalky mají rády polostín. Vysadila jsem je teprve před 2 týdny a teď je poctivě zalévám a mluvím na ně. Někdo mi poradil, že květiny reagují na lidský hlas a lépe prospívají. Dávám si pozor, aby mě nikdo neviděl, i když je to asi zbytečné. Kolem mého domu na konci města jen občas projede auto nebo projde osamělý chodec, nejčastěji ptáčník. Ten by si mě sotva všiml. A i kdyby, ptáčník je ten nejsvéráznější člověk, kterého znám. Nedivila bych se, kdyby si se stromy a ptáky taky povídal. Čekám, až mi sousedka přinese sazenice lobelek a afrikánů. Prý jich má víc, než může vysadit. Já jsem zase vysela zbytečně moc rajčat, okurek a cuket a teď je mi líto vzrůstající rostlinky vyhodit a tak obcházím sousedy a nabízím své přebytky. Občas mi dají něco na oplátku. Dobrý den, sousedka zamává kamsi přes moje rameno. Otočím se a taky pozdravím. Ulicí k lesu uhání ptáčník. Dobrej, zamumlá a pospíchá dál. Dneska jde později než obvykle, ale jinak si podle něj můžete řídit hodinky. Sousedka je mladá a usměvavá. Mluví rychle, pohybuje se rychle a mě napadá, že zbytečně plýtvá energií. Ten dům opravujete moc hezky. Přeskočí k jinému tématu a kývne blondětou hlavou k mému domu. Jsem ráda, že ho konečně někdo koupil, už se na něj nedalo koukat. Usměju se. Tyhle výměnné obchody mě baví a rozšiřují mé zatím velmi úzké zahradnické obzory i sousedské vztahy. Natáhnu se přes branku, vezmu si od sousedky rostlinky zabalené do novinového papíru a poděkuju. Vrátit se do města, kde jsem prožila dětství, bylo zvláštní. Tušila jsem, že město nezůstalo stejné, ale skutečnost mě přesto zaskočila. V místech, kde stávala stará čtvrť, nízkých rodinných domků a řadových bytovek, vyrostla rušná nákupní zóna. Paneláky za ní, kdysi nudně šedé, se pokryly pastelovými barvami. Změnilo se dláždění ulic, nápisy nad obchody, změnili se lidé, a změnila jsem se i já. Nikdo ve mně nepoznal holku, kterou rodiče před lety posadili do auta a rozjeli se zaplně naloženým nákladákem, aby unikli před kradmými pohledy města a úšklepky jeho obyvatel. Ani já nikomu nevykládám, že o městě a lidech, kteří žijí za zdmi domů, toho vím víc, než tuší. Mlčím a dívám se. Prozatím. Než si promyslím další krok. Když jsem šla na pohovor do knihovny, byla jsem zvědavá, jestli tam ještě pracuje někdo, kdo by mě mohl znát. Asi by bylo naivní myslet si, že by ve mně poznali školačku a pak studentku, která si před lety každý druhý pátek odpoledne odnášela domů plnou tašku knih. Z vlastní zkušenosti vím, že knihovnou projdou stovky lidí. Stále čtenáře si člověk pamatuje, ale když se odstěhují nebo si prostě přestanou půjčovat knihy, počase se vytratí z mysli, tedy pokud nemají nějaký výrazný rys. Já ale žádný výrazný zvyk ani rys nemám, nebo o tom alespoň nevím, a vcelku pohodlně splývám s davem, což má své výhody. Odlišovat se nebo vyčnívat jakýmkoliv směrem je ošidné. Lidé vás totiž pozorují a stáváte se snadným cílem jejich frustrací. Ženu za stolem v ředitelské kanceláři jsem poznala hned, jak jsem vstoupila do dveří. Jméno v mailu, který mě zval k pohovoru, mi nic neříkalo, ale sotva ke mně ředitelka zvedla vypouklé oči, věděla jsem, že je to Žába. Protože Žába patřila k lidem, který onen výrazný rys mají. Na Žábu se jednoduše zapomenout nedalo. Vypadala skoro stejně jako za mých dětských let. Už tehdy se mi zdála stará, protože dětem všichni přes 30 prostě připadají staří. Teď byla tělnatější, ale díky kilům navíc měla obličej téměř bez vrásek. Vlasy si stále barvila na stejně nepřirozenou žlutou a usmívala se se stejným naučeným úsměvem, se kterým mi vytrhávala knihy z rukou, aby posoudila, jestli jsou pro mě vhodné.
A to byl onen důvod, proč na žábu žádný čtenář nezapomněl. Žába byla přísnou strážkyní knih, hygieny a pořádku. Když jí čtenář předložil věžičku vybraných titulů, zdaleka si nemohl být jistý, že si je taky odnese domů, protože žába se opřela oběma dlaněmi o pult, lokty vystrčila do stran jako ropucha, předklonila se a přejela zájemce o knihu zkoumavým pohledem vypoulených očí. Posoudila věk a na základě celkového dojmu zřejmě odhadla vše. Od majetkových poměrů rodiny přes vztah k hygieně až po čtenářovu zralost. Zralost bylo její oblíbené slovo. Na tu knihu ještě nejsi dost zralá, pronesla kvákavým hlasem a odložila knihu na polici za sebou. Nováčci jen překvapeně zalapali podechu a zaraženě odcházeli zpět mezi regály pro jiný titul. Zkušenější a otrlejší čtenáři přistupovali k pultu vybaveni argumenty, proč si chtějí vypůjčit právě tuto knihu. Bylo to ovšem těžké, protože každý čtenář brzy pochopil, že žába ve skutečnosti žádné důvody slyšet nechce. Prostě se o knihy bála a dělala všechno proto, aby je ochránila před ohmatáním, potrháním a dalším případným poškozením, které by mohly v dětských rukou utrpět. Byla přesvědčená, že knihám je nejlépe v bezpečí knihovnické police. Časem jsem se naučila střídat neprůstřelné důvody k vypůjčení knihy. Já, robot od Asimova, potřebuju do školy, tvrdila jsem. Nebo Hobita nám poradila paní učitelka. Ovšem nejúčinnější argument byl, ostře sledované vlaky je doporučená četba. Žába pak titul poněkud nedobrovolně vydala, ale neopomněla dodat, před čtením si pořádně umyj ruce, a ne aby z učtení jedla. Časem se pro mě schození do knihovny a půjčování knih stala bojová hra. Čtenáři, kteří neměli na takové dohadování povahu, brzy zjistili, že je jednodušší navštěvovat knihovnu ve dnech, kdy za výpůjční přepážkou stojí jiná knihovnice. Hodně se mi ulevilo, když žába přišla do oddělení pro dospělé. Neradovala jsem se ale dlouho. V 15 letech jsem tam konečně mohla začít chodit i já. Všechny knížky, které mě v oddělení pro děti a mládež mohly zajímat, jsem měla už dávno několikrát přečtené a děda mi knihy z knihovny pro dospělé nosil jen nerad. Seznam, který jsem mu předložila, obvykle stejně jako žába přehodnotil podle svého vkusu. Jen to nebylo z obavy před poškozením knihy, ale mojí nevinné duše. Někde se mu zdálo příliš mnoho erotiky, jinde zase krve. Dědovi sice žába potíže nedělala, ale na nováčky v oddělení pro dospělé byla přímo krutopřísná. Z hromádky 6 mnou předložených knih mi při první návštěvě dospělácké knihovny 2 vyřadila a nezabral ani osvědčený argument, že je potřebuju do školy. Francouzskou literaturu v 1. ročníku určitě neprobíráte, pravila, když odkládala Maupassánova miláčka na polici za svými zády. A mou kamarádku Olu dokonce dohnala k slzám, protože jí odmítla půjčit všechny díly Angeliky se slovy, že by jí to zkazilo nejen vkus, ale i morálku. Proč se s ní nepohádáš? Nikde není psáno, že si některé knihy nemůžeme půjčovat, radila jsem jí. Já jsem se s žábou handrkovala neustále a někdy jsem ze sporu dokonce vyšla vítězně, ale Ola uronila pár slz a smířila se s porážkou. Těch slz na mě tou dobou bylo nějak moc. Měla jsem podezření, že se doma děje něco špatného, ale nedokázala jsem odhalit, co to je. Ovzduší v našem domě zhoustlo. V mámině blízkosti už jsem necítila dřívější lehkost a štěstí, ale napětí, nervozitu a strach. Usmívala se, to ano, ale nebyl to onen lehký úsměv, který se jí odrážel i v pohledu. Koutky měla křečovitě zvednuté a v očích, často zarudlých od pláče, vyplašený výraz. Jako kdyby čekala špatnou zprávu. Byla si jistá, že je na cestě a je jen otázkou času, kdy dorazí a všechno se zhroutí. Maminčina nervozita se šířila ve vlnách a zasáhla i tátu. Zpočátku se mi zdálo, že se jí snaží uklidňovat, ale časem byl čím dál podrážděnější.
Tu a tam se na mě nebo dokonce i na mámu utrhl. On, můj veselý táta, který pořád vtipkoval a zvýšit hlas jsem ho slyšela jen, když fandil na fotbale. Netušila jsem, co je ve vzduchu a bála jsem se zeptat. Co když je maminka nemocná? Co když se rodiče chtějí rozvést? Nakonec jsem sebrala odvahu a zeptala se babičky. Vymýšlíš si nesmysly, řekla, ale znělo to dost rozpačitě. Dědův pokus uklidnit mě vyzněl ještě méně přesvědčivě. Dospělí pořád něco řeší, nech to na nich. Takže se fakt něco děje? Nechtěla jsem se nechat odbít. I v přízemním bytě vládla ponurá atmosféra. Připadalo mi, jako by se z babičky i dědy vytratila jiskra. Všechno dělali jako dřív, ale bez radosti. A několikrát se mi zdálo, že když jsem vstoupila do místnosti, zmlkli nebo nervózně začali mluvit o banalitách. Nic, co by se nedalo vyřešit a s čím by si ty měla dělat starosti, odpověděl po chvilce děda a podíval se na babičku. Naštvaně zavrtěla hlavou. Jenomže brekem se nic nevyřeší. Člověk za sebe občas musí zabojovat, otřepat se a jít dál. Tím člověkem myslela samozřejmě maminku a přestože jsem tehdy nevěděla, proti čemu by měla bojovat ani s kým, ta slova mi uvízla v hlavě. Vlastně se stala, aniž jsem si toho tehdy byla vědoma, mým životním heslem. Nebrečet, otřepat se, jít dál. Ale bylo mi 15. Měla jsem dost svých vlastních starostí a tak jsem se zařídila podle dědovy rady. Potíže dospělých jsem hodila za hlavu a ponořila se zpátky do svého světa dospívajících. Jo, v životě se prostě přihodí spousta věcí, ale důležité je jít dál. Něco v tom smyslu jsem tehdy v knihovně řekla Ole a ona se naštvala a urazila, což jsem vůbec nechápala. Vždyť jsem jí jen chtěla povzbudit. Jako kdyby nestačilo, že mě ponížila knihovnice. Ještě ty si musíš přisadit. Fňukala, když jsem se ptala, co jsem vlastně provedla tak strašného. Jenom jsem se ti snažila pomoct, bránila jsem se. Spíš ses mě snažila proti žábě poštvat, protože ji nesnášíš, odsekla Ola. Ano, Ola měla pravdu. Byla jsem na žábu naštvaná a bojovala jsem s ní, protože jsem věděla, že jsem v právu. Měla nade mnou moc a zneužívala ji. Ola správně poznala, že čekám na příležitost, kdy si s žábou budu moct vyrovnat účty. Tehdy jsem žábě alespoň vypustila vzduch ze zadního kola růžového bicyklu a zahodila ventilek. Nevím, jestli mi Ola věřila, když jsem tvrdila, že to dělám kvůli ní, ale potom už se mnou zase bavila. Nikdy nedokázala být dlouho naštvaná a já jsem na to spoléhala. Pochybuju, že nás tehdy žába podezírala, a i pokud ano, docela určitě na splasklou pneumatiku dávno zapomněla. Já jsem ale nezapomněla, protože existuje něco jako výčitky svědomí. S odstupem času se mi tahle moje malá pomsta zavrtávala do myšlenek a objevovala se ve chvílích, kdy se mi přihodilo něco nehezkého. Pak konečně zaplula kamsi do zasuté zásuvky paměti, vmáčkla se k dalším nepříjemným pocitům a událostem, na které jsem chtěla zapomenout, a pohroužila se do ostražité dřímoty. A probudila se ve chvíli, kdy jsem při pohovoru za ředitelským stolem poznala žábu. Po těch letech se tehdejší výčitka ku podivu proměnila v úsměvnou historku a žába v docela příjemnou nadřízenou. Ředitelku Toničku s poněkud zvláštní úchylkou pro dodržování přísných hygienických pravidel. Když jsem si na konci prvního dne v novém zaměstnání vybrala z police knihy o zakládání zahrady, přeletěla výtisky pohledem a neopomněla dodat: jsou jako nové, tak na ně dávejte pozor.

Alena Mornštajnová, Čas voz. Končí četba, kterou připravila Anna Smrčková. Dramaturgie Marina Feltlová, účinkovali Andrea Elsnerová a Kamil Halbich. Režii měl Dimitrij Dudík. Připomínám, že premiéru další části vysíláme na Dvojce zítra večer ve 22 hodin.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude novinářka a moderátorka Adéla Šponerová. Proč se rozhodla v nové sérii Stělesnění podívat pod povrch zdánlivě dokonalých těl ze sociálních sítí? Co jí přinesl profesní přechod z prostředí módní branže k televiznímu zpravodajství a co vidí mladá novinářka ve světě zpráv jinak než generace jejich rodičů a v čem si naopak rozumějí? Nejen na to se zeptám novinářky a moderátorky Adély Šponerové.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Krásný dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači. Na Českém rozhlasu Dvojce právě začíná Noční mikroforum. Příjemný poslech na klidných vlnách přeje Jan Večeřa. Naším dnešním hostem je ultraběžkyně, sportovkyně tělem i duší, ovšem také pedagožka či kadeřnice, Lucie Dittmarová. Lucie, hezký večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Děkuji, že jste dorazila. Až z Jeseníku, je to tak?
1: Ano, přesně tak, až z Jeseníku.
0: O tom se budeme určitě bavit. Jakou jste měla cestu?
1: Příjemnou. Byla dlouhá, ale příjemná.
0: Tak to je fajn. Možná bych rovnou začal tím, představte se našim hostům, ať vědí, s kým mají tu čest, ať to nemusím říkat já.
1: Představit se mám. Tak už jste řekl, že pocházím z Jeseníku, takže vyrostla jsem v krásných Jeseňských horách. Vlastně od malička sportuju, miluju sport a učím na sportovním gymplu, tělocvik a trénuju malé děti. Mám dva syny a no, nevím, co bych vám k tomu víc řekla vlastně.
0: Já se vás zeptám, co vás vlastně k tomu sportu, protože milujete sport, ale myslím si, že vaše aktivity přesahují běžnou lásku ke sportu, aspoň běžného smrtelníka. Co vás k tomu dovedlo? Protože vy se potom jste se začala věnovat extrémnímu sportu.
1: Ano, je to tak. Já vlastně odmala sportu, protože ten pohyb byl u nás v rodině tak nějak normální. Můj táta hrál vlastně závodně fotbal, strejda taky, takže k tomu sportu jsem přimknula hned od malička, hrála jsem fotbal vlastně taky. Pak ve 12 letech ten fotbal jsem musela přestat, protože s klukama to už pak dál hrát nešlo. A nastoupila jsem na sportovní školu, kde jsem vlastně pokračovala ve sportu na běžkách a přes polní běhy. Hrála jsem závodně basket a volejbal, takže jsem vlastně vrostla pořád s tím sportem dál. A v dospělosti, když jsem se věnovala sportu, vlastně běhu, jsem běhala ty půlmaratony, tak potom mě jednou oslovili kolegové od policajtů, že jim chybí parťák na 24-hodinový běh. Tak já jsem na to kývla, protože se mi to líbilo, ta výzva. A tak jsem se vlastně dostala nakonec k těm extrémním běhům.
0: Počkat, policajti vás oslovili, že jim chybí parťák na extrémní běh?
1: Ano, přesně tak. Oni měli přihlášení, byli přihlášeni na horskou 24-hodinovku a kamarádi od policajtů měli být tři a vlastně jeden jim vypadl kvůli zranění, tak ten jeden mi zavolal, protože říkal, že jsem prej dost velký magor na to, abych na to kývla. A já jsem na to kývla, takže jsme týden na to běželi 24-hodinovku u nás v Jeseníku, v Koutech vlastně se běhalo ze spodní stanice až nahoru na Dlouhé Stráně a běhalo se to 24 hodin v kuse.
0: A princip toho závodu byl, že se nesmíte zastavit jako za těch 24
1: hodin. Mohl jste se zastavit, vlastně jste se střídal, takže to bylo něco jako že štafeta, takže vlastně běželi jsme tři a vždycky se střídal, takže běžel jeden parťák, oběhl celý tady ten okruh 12-kilometrový, kde bylo nastoupaných, myslím, 1100 metrů a tak jsme se střídali furt dokola 24 hodin v kuse. A byla jsem tam taková dost zvláštní, protože jsem byla jedna z mála žen, protože ono to většinou běhali právě policajti, záchranáři a hasiči a tady takový ty záchranné složky a vesměs se tady ty parťáci skládali právě ze tří mužů a já jsem se tam objevila tak jako náhodně, takže jsem tam byla dost taková raritka, no.
0: Mě ještě zaujalo, že jste hrála fotbal závodně, co jste hrála za post?
1: No, levou zálohu.
0: Levou zálohu, takže to je dokonce post, kde se musí uvažovat, přemýšlet, záloha je nejzodpovědnější na celém hřišti, dá se říct.
1: To asi ano.
0: Tak... jste žena mnoha talentů. Tohle byla na úvod Lucie Dittmarová.

0: Milí posluchači, posloucháte Noční mikroforum, jehož hostem je ultraběžkyně Lucie Dittmarová. Lucie, ultraběžkyně, vy jste říkala, že to začalo celé tak, že vás kamarádi policajti teda pozvali do Holportu, abyste s nima běhala těch 24 hodin po horách v rámci nějakého závodu. A vy jste si řekla, že už byste u toho zůstala?
1: Jo, hned po tom závodě. My jsme to vlastně tehdy vyhráli, takže tam ten adrenalin a ten pocit z toho závodu celkového prostě byl tak úplně něco nepopsatelného, že jsem prostě hned ten druhý den po závodě si řekla, že to chci zkusit znovu a že vlastně to je to, co mě úplně bavilo. Pro mě bylo první totiž strašně nepředstavitelný běžet v noci. Já totiž mám v noci jako hrozný strach. Mm-hmm. Takže jako představa, říkám, tyjo, jak já to jako vlastně zvládnu v noci pod mě sama v lese, teď jako těch běžců tam nebylo tehdy tolik, protože ten závod ještě nebyl úplně tak propálený, takže tam jste prostě třeba na 3-4 kilometrech prostě v lese byl úplně sám. A nakonec jsem zjistila, že vlastně je to to, co mě na tom strašně baví a co se mi na tom hrozně líbí, že vlastně jste v lese sám a nikde nikdo a vy vlastně dřete do toho kopce a snažíte se zdolat vlastně ty nastoupané metry na těch kilometrech.
0: A která byla další výzva?
1: Další výzva, já bych řekla, že hned ta Beskydská sedmička moje první, protože asi ano, tady ta byla vlastně v listopadu a já jsem se hned vlastně potom registrovala na Vánoce, na Štědrý den, na Beskydskou sedmičku právě s tím parťákem, policajtem, s kterým jsme pak tu Beskydskou spolu běželi, no. Takže vlastně registrace na Beskydskou sedmičku hned, no.
0: Beskydská sedmička, jenom abychom to přiblížili posluchačům, to je závod, který má asi 101 kilometrů.
1: Teď už 101 kilometrů, tehdy, když jsme ho začínali běhat, tak měl 95 kilometrů, 5600 nastoupaných a teď už je letos, nebo vlastně poslední 4-5 let už je délka 101 kilometrů. 5600 navíc nastoupaných.
0: Pod titul toho závodu jsem si přečetl Vystoupejte si v Beskydech svojí K2.
1: Ano, něco přesně takový, tak. Jo.
0: Jak se na tohle člověk připraví? To už není jenom tak.
1: No, já jsem vlastně ani nevěděla, jak se na to připravovat, protože jsem absolutně netušila, co mě čeká. A tím, že jsme běželi tu 24 hodinovku a přišlo mi to jako, že úplně super, že vlastně v pohodě úplně, tak jsem si říkala, že to bude jako dobrý. A no tak vlastně jsem trénovala tak, jak dál na nějaký půlmaratony, které jsem běhala přes polní běhy, protože jsem si říkala, že vlastně co horší to může být, že? A žádný nějaký extra velký trénink jsem tomu nedávala. Jakože ano, běhala jsem asi větší objemy, větší trasy, ale nic speciálního. A prostě jsme nastoupili na start a já jsem čekala, co přijde, no.
0: Když se to běží, tak je to i s přespáním?
1: Ne, vy vlastně vystartujete a to ještě ten první ročník, my jsme to jako, že my jsme měli výbavu úplně prostě turistický batoh, já jsem měla teda běžecké boty, ale oblečení klasicky na turistiku a vlastně, že to jako půjdeme a poběžíme, měli jsme hole a běžíte v kuse, vlastně odstartujete a od startu se snažíte do 29 hodin zdolat vlastně tady tu trasu. Takže tam je limit 29 hodin, do kterých se musíte dostat a musíte dojít do cíle.
0: Takovýhle závod, to je v podstatě příběh, který má začátek, střed, konec, kdy člověk asi zažívá výšky i pády. Kde berete motivaci v momentě, když to nejde?
1: To nevím, jestli můžu říct, ale já si začnu vždycky zpívat, když mám krizi velkou, tak si začnu zpívat nějaký písničky v hlavě a úplně si říkám, že to prostě musím zvládnout a vždycky se začnu soustředit na ten cíl a vlastně představuju si ten pocit po zdolání, kdy budu dobíhat do toho cíle a budou tam vlastně čekat všichni ty lidi a fandit a takový ta atmosféra v tom cíli, tak na to já se začnu úplně soustředit a celý ten závod se pak soustředím na to, co mě tam čeká a co vlastně z toho budu nasávat.
0: Jste člověk, který je cílevědomý?
1: Ano, řekla bych, že hodně.
0: A je to i mimo běh a mimo sportovní úkoly?
1: Řekla bych, že asi ano. Já jsem hodně náročná i na sebe a cílevědomá jsem určitě hodně ve všech směrech.
0: Pak se vrátíme zpátky k běhu, ale je to taková věc, která mě zaujala, že vy jste kadeřnice. Jak to, že jste se nevydala tím sportovním směrem po základní škole?
1: Ono to bylo takové složitější, protože rodina úplně nešlo studovat to, co jsem chtěla. Nebylo k tomu úplně dáno.
0: A co jste chtěla?
1: No, já jsem chtěla vlastně na tělocvikářku hned v těch 15. Chtěla jsem jít na sportovní školu a studovat vlastně vyloženě tu tělocvikářku. Chtěla jsem se věnovat prvnímu stupni tělocviku, protože můj vzor byl můj trenér tělocvikář, který vlastně celou základní školu mě trénoval a učil. Byl to zároveň můj třídní učitel a pro mě to byl velký vzor, takže já jsem chtěla jít vlastně v jeho stopách a řekla jsem si, takhle chci taky trávit vlastně v dospělosti život a věnovat se dětem a předávat přesně to, co předával on mě, tak chci předávat já těm dětem tu lásku k tomu sportu. Akorát, že to úplně nešlo, takže dřív to bylo takový, že rodiče hodně měli pocit, že prostě musíte mít řemeslo, že to je důležitý a že tím řemeslem se uživíte víc než tady tímhle, tady tou profesí v tom školství, no, takže vlastně jsem šla přes můj nesouhlas vlastně na kadeřnici.
0: A tu kadeřnici přece jen jste si vybrala, nebo jako vybrala jako nutné zlo, nebo rodiče řekli?
1: Bylo to spíš takové, jakože ano, asi bych řekla nutné zlo, jakože co tak nějak ze všeho, určitě jsem nechtěla tehdy být prodavačka někde, takže ta kadeřnice pro mě byla taková zase zajímavá tím, že něco vzniká, někomu uděláte radost, protože uděláte někomu hezkou hlavu a odchází třeba, když to vyjde, tak zákaznice spokojená, takže to bylo takové, jakože pro mě zajímavější určitě ta práce. A ku podivu mě to pak jako hodně chytlo a vlastně jsem si vybudovala svůj salon, mám svoji klientelu, na kterou jsem pyšná, takže nakonec vlastně všechno zlé je k něčemu dobré.
0: A pracujete v tomto oboru vlastně dodnes?
1: Ano, pracuju spíš už jenom teda úplně málo, protože to snažím trošičku odsouvat, protože časově to úplně nejde skloubit všechno, ale pořád dělám a pořád to mám ráda, tu práci.
0: A vaše zákaznice, popřípadě i zákaznice, nevím, jestli jste dámská nebo i pánská kadeřnice,
1: spíše dámská. Mám teda pár pánských, ale spíš to jsou jako kamarádi, než jako nezaměřuju se na pánské.
0: Tak rekrutují se vaši zákazníci vlastně z vašich fanoušků?
1: Ano, já už vlastně mám tu klientelu skoro 20 let a oni mě jako znají, berou mě, všechno zažívají se mnou, prožívají, dokonce spousta zákazníc si udělalo kvůli mě Instagram, aby byli v přehledu, aby viděli, protože spoustu závodů sledovali, fandili, Beskidskou sedmičku, řekla bych 80% zákazníci ladili a hlídali, kde jsem, přes GPSku sledovali, což je úžasné a pak to se mnou vlastně prožívali v tom salonu, takže vždycky, když se na to vzpomínám, tak mám pehusiku, že jo, protože to vždycky bylo něco nádherného, no. Takže ano, řekla bych, že moje zákaznice jsou mými fanoušky.
0: Můžeme možná zprezentovat tady, překročit trošku hranice, udělat reklamu, jak se váš salon vlastně jmenuje?
1: Kadeřnictví Lucie Jeseník.
0: No tak to je jednoduché, já jsem čekal, jestli to bude třeba u běžkyně, nebo nějak tak, nebo ultravlasy, nebo nějaký takový název, jestli to bude mít. Vy jste mluvila o svém tělocvikáři, že vám vetkl vlastně tu lásku k tomu sportu. Co na něm bylo tím, co vás získalo pro
1: sport?
0: Je to
1: tak, no. On vlastně už sportovní třídy na základní škole začínají od 6. třídy a on si mě vybral už vlastně ve 4. třídě, bral mě nějak závody, že ve mně viděl nějaký talent. A řekla bych, že určitě ten přístup k tomu sportu a k nám, jakože on byl drsnej, vůbec se s náma nepáral, vůbec to nebyl žádný hodnej trenér nebo hodnej pan učitel, učil nás zeměpis vlastně, takže i v zeměpisu byl fakt jako drsnej, ale na druhou stránku jako nás naučil, ten tělocvik prostě nás bavil a ty tréninky a závody všechno, jako na všechno vzpomínám hrozně ráda a mám na základní školu úplně skvělé vzpomínky a řekla bych, že vlastně díky němu jsem se zůstala jsem věnovat se tomu sportu, že díky němu jsem u toho sportu tak zůstala a baví mě to, no.
0: Jste člověk, který i když sama učíte dneska, který spíš vyznává drill nebo takovou kamarádskou, takový kamarádský přístup?
1: V dnešní době už asi spíš ten kamarádský přístup, jakože spíš předávám, aby to ty studenty a děti, protože mám vlastně dvě sorty věkové, tak spíš, aby je to bavilo, protože pokud nechcou vyloženě závodit nebo tu sportovní úroveň mít na nějaké vysoké, tak už jako je to jenom o tom, aby je to bavilo. Protože si myslím, že když je na ně člověk zlej a chce po nich velké výkony, tak je to přestane bavit a odradí je to. Takže spíš ten kamarádský přístup k tomu sportu a předat tu lásku.
0: A to si myslím, že je velká pravda. Naším dnešním hostem je ultraběžkyně Lucie Dittmarová. Wow.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Večeřa a jeho host na dvojce.
0: Ultraběžkyně Lucie Dittmarová, to je náš dnešní host, s kterým si tady povídám. Lucie, mě na vašem Instagramu zaujalo, říkal jsem vám to ještě předtím, než začal tento rozhovor, že hezky snoubíte svoji vlastní osobnost s tím zařazením do těch jeseníků, z kterých pocházíte. Co byste o jeseníkách nebo o jesenících vy jako tamnější rodačka sama řekla? Čím jsou výjimečné?
2: Tak já myslím, že jeseníky jsou výjimečné hlavně tím, jak jsou krásné. Hlavně, jak se tam mění to počasí, protože tam je každý den úplně jinak. A tím, že jsem v nich vyrostla, tak vlastně pro mě jsou kouzelné úplně vším, co tam může být. Takže od hor až po město, které je úplně malinké a je tam těch málo lidí, který mě strašně vyhovuje. Takže za mě jeseníky, jsou prostě krásné svým způsobem úplně vším.
0: Jak člověk vnímá tu krajinu, když se jde jenom projít a když tou krajinou běží?
2: To jo, tak to je celkem těžká otázka, ale já bych řekla, že asi vnímáte úplně stejně tu krajinu, protože tam je prostě takový krásný klid a tak nádherná ta krajina kolem, že i když jdete, tak to vnímáte a když to běžíte. Jde o to, jestli radši běžíte nebo jdete, protože já třeba miluju ten běh, takže když se tam proběhnu, tak pro mě je to taková ta svoboda a tu krajinu vnímám asi úplně stejně, jako když půjdu na tu procházku. Akorát, že mě ten běh dodává asi víc odpočinku, víc relaxu pro hlavu.
0: To je věc, kterou bych možná s vámi rád probral, protože taky mezi vstupy jsem se vám svěřil, že běh je třeba pro mě osobně, byť mám sport rád, tak ten běh je jedna z věcí, která mě vlastní není, nebo ke které jsem si zatím ještě nenašel vztah. Kdybyste měla zprezentovat běh jako takový, co je na tom to super?
2: Nevím, tak já vlastně miluji to, že si obujete boty a můžete vyběhnout úplně kamkoliv. Když máte náladu běžet městem mezi lidma a barákama, tak vlastně běžíte ulicema a když chcete mít klid a běžet někde v lese úplně sám, tak vyběhnete do lesa a prostě vnímáte jenom ten les a běžíte a nemusíte vůbec přemýšlet. A pokud netrénujete, jakože potřebujete nějaký trénink, tak je úplně jedno, jestli běžíte 5 kilometrů, 10 kilometrů nebo 20 kilometrů, ale vlastně si užíváte jenom takovou tu svobodu, kdy běžíte.
0: Máte v rámci jeseníku nějaká místa, kam běháte nejraději?
2: Určitě ano. Miluju Vřesovou studánku, to si vždycky vyjedu, to je 20 minut autem ode mě z domu. Tam za parku, vlastně na Černovském sedle za parku auto a běžím na Vřesovou studánku. Je to 7,5 kilometru od auta, vlastně 3 kilometry nahoru do kopce a 3,5 z kopce. A tam to miluju asi úplně nejvíc, protože tam je nádherný západ slunce. A je to takový jako dostupný na běh i večer po práci, kdy nemáte moc času. A hlavně tam potkáte hrozně málo lidí večer, protože málo kdo se vydá takhle z večer na toto místo. A když tam znám ještě místa, kam nechodí, jakože mimo turistické značení, tak je to úplně taková ta svoboda tam.
0: Vy jste říkala, že jste člověk, který běží za svým cílem. Byla chvíle v rámci té přírody, kde ta příroda vás přeprala a vy jste v půlce běhu musela zastavit, protože jste musela vstřebat něco z té přírody?
2: To jo, příroda mě zastavila na jednom závodě, kdy napadlo hodně sněhu, aby jsme běželi horskou výzvu jeseníky a mě zapadla noha do sněhu a zranila jsem si sval na stehně. Tak v tu chvíli jsem byla dost naštvaná, že je tolik sněhu a že vlastně napadl sníh a přemýšlela jsem, proč musela přijít zima o půl měsíce dřív, než normálně do jeseníku chodí. Tak to bylo jednou, když jsem přemýšlela, že vlastně mě to počasí nebo ta příroda trošku překvapila. A jinak určitě, když vyběhnu a změní se třeba počasí, že přijde nečekaná mlha, které já úplně miluju, tak člověk i zastaví a začne fotit nebo natáčet, protože ta mlha prostě v těch jeseníkách, v těch lesích je úplně kouzelná. Takže...
0: No,
2: jenom
0: rozumím.
2: Jsem chtěla říct, že se vlastně zastavíte a kocháte se, protože najednou přemýšlíte, že je vůbec možný taková mlha, aby vytvořila to, co vytvoří u nás tam.
0: Já jeseníky trochu znám a ty mají nádhernou atmosféru a takové to trošku divočejší počasí jim sluší. Vy během toho běhání trávíte hodně času sama se sebou. Zjistila jste, kdo jste?
2: to asi ne. A myslím si, že to ani nikdy nezjistím.
0: A nicméně, jak člověk sám se sebou komunikuje? Máte myšlenky abstraktní nebo konkrétně o něčem přemýšlíte, když se dostanete do té běžecké flow? Nebo je to úplně s čistou hlavou a necháváte sebou jenom všechno proudit?
2: Je to asi jak kdy. Někdy si myslím, že běhám a přemýšlím nad prací, nad starostma samozřejmě, nad věcma, které člověk musí udělat a musí dokončit. Pak je to, vyběhnu a nepřemýšlím vůbec nad ničím. Snažím se úplně vypnout hlavu a soustředit se vlastně, užívat si ten běh. Někdy se soustředím na to, abych vůbec doběhla, protože jsem dost unavená a vlastně nepřemýšlím nad ničím jiným. A z toho běžím a přemýšlím vlastně nad tím, co dál plánuju, přemýšlím, jestli se přihlásit na závod nebo něco jiného, nebo co by mě třeba bavilo. Takže je to pokaždé asi úplně jiný, pokaždé přemýšlím trošku jinak.
0: Vy jste někde říkala, že tou přírodou běháte, abyste našla sílu a klid. Nachází člověk dřív sílu nebo klid?
2: Asi ten klid bych řekla, ten klid, když vyběhnete u nás v Jeseníkách nebo kdekoliv v přírodě, tak ten klid vlastně mám pocit, že najdete okamžitě na prvních 100 metrech po vyběhnutí. A síla mě přijde, že mě přijde okamžitě, když vyběhnu a začnu nasávat tu atmosféru těch hor a toho okolí tam.
0: Vaše jedna z takových nejdivočejších zkušeností v rámci různých závodů nesouvisí s Jeseníky. To se stalo v Rakousku, pokud se nepletu. Popište nám ten závod, o kterém asi víte, co mám na mysli.
2: No, určitě myslíte Stubai Ultra Trail.
0: Ano.
2: Ten byl pro mě hodně těžký a vlastně řekla bych, že se mi zapsal hodně do hlavy, protože tam jsem bojovala sama se sebou a řekla bych, že asi za celou dobu, co závodím, tak to byl pro mě nejtěžší závod. A bylo to z toho důvodu, že myslím si, že jsem byla připravená, už jsem měla za sebou vlastně 3 beskidské sedmičky, takže jsem věděla, co mě čeká. Vyběhalo se z Innsbrucku v 10 hodin večer, což je nějakých 400 něco nad mořem a vybíhali jsme do 2900 a mě vlastně po nějakém 20-kilometrovém stoupání přemohla nadmořská výška, takže mě zklamala hrozně hlava. Začala jsem se strašně motat a měla jsem problémy. A tehdy jsme tam byli s parťákem a já jsem ho nechtěla nějak zdržovat, tak jsem ho poslala vlastně dál. A on jak odběhl, tak já jsem se celkem hodně psychicky zhroutila, protože jsem asi s tím moc nepočítala. A vlastně sedla jsem si tam tehdy na nějakém 25. kilometru na kámen a rozhodla jsem se tam tehdy umřít, že prostě tam zůstanu. A vlastně asi hodinu jsem tam brečela na tom kamenu a nevěděla jsem vlastně, co bude dál, protože jsem ani nevěděla, kde jsem, co bude. A vysvobodil mě tam tehdy Kuba, teď už kamarád, třetí Čech, který tady ten závod běžel a vlastně mě tam tehdy vytáhl Milku z batohu a řekl, že to zvládnem. Tak jsme tehdy na Milce pokračovali dál a vlastně nakonec jsem ten závod dokončila, Kuba pak teda odběhl, protože jsem ho nechtěla nějak zdržovat, doběhl 15 minut přede mnou, což jsme ani nevěděli, že jsem kousek za ním. Ten závod jsem tehdy zdolala a vlastně bylo to pro mě úplně asi, řekla bych, že životní závod, no, protože jsem tam bojovala sama se sebou, s hlavou a pro mě to byl vlastně nejtěžší závod v mém životě. Byla jsem hrozně pyšná, že jsem ten závod nakonec dokončila a nakonec jsem vlastně ani nedokončila v nějakém hrozném výsledku, takže byla jsem tam tehdy 10. z žen, takže s hodinovým brečením na kameni si myslím, že to byl i dobrý výsledek nakonec.
0: Dobíhá do cíle třeba v případě tohoto závodu jiná Lucie, než vyrazila ze startu?
2: Určitě ano. No, ze startu nevím. Ze startu jsem se cítila hrozně silná, pak jsem byla strašně slabá a myslela jsem si, že to už nikdy nezvládnu. Už jsem se vlastně rozhodla v tu dobu, že se závodama skončím, protože jsem si říkala, že na to vlastně ani nemám. Měla jsem tehdy pocit, že vlastně jsem zklamala sama sebe. A tím, že jsem brečela, což často nedělám, tak to pro mě bylo úplně taková ta prohra mé samotné. A tím, že jsem doběhla do toho cíle, tak určitě už poslední stoupání na ledovec, ten 8-kilometrový, už jsem věděla, že jsem zase úplně jinde, protože jsem se najednou cítila hrozně silná a odhodlaná a vrátila se taková ta moje tvrdohlavost, že vlastně to dokončím a že to doběhnu. Takže jsem nakonec těch 8 kilometrů šíleného stoupání vyběhla. Předběhla jsem tam tehdy strašně moc běžců a do cíle jsem doběhla s tím, že jsem brečela štěstím. Takže v pro mě to byl silný zážitek a je to silný zážitek do dneška, když si na to vzpomenu.
0: Myslíte, že je vůle otázka hlavy nebo srdce?
2: Ty jo. Řekla bych, že hlava hraje velkou roli tady v tom, protože musíte být asi odhodlaný bojovat a myslím si, že i to srdce tam je, protože k tomu sportu a k tady tomuhle ultra musíte mít i to srdce a cítit to, že to chcete vlastně, protože je to těžký, je to boj s hlavou a musíte, no, je to, asi obojí potřebujete, srdce i hlavu.
0: Říká náš dnešní host, ultraběžkyně Lucie Dittmarová.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Večeřa a jeho host na dvojce.
0: Ultraběžkyně Lucie Dittmarová, náš dnešní host, s kterým si povídám. Lucie, vy jste úspěšná na Instagramu. Já nevím k dnešnímu dni, kolik máte přesně sledujících.
2: Něco kolem 36 tisíc, myslím.
0: Což je teda velká paráda, protože já ještě, když jsem se díval na nějaké starší materiály s vámi, tak někdy ještě v roce 2022 to bylo snad 16 tisíc.
2: To jo, asi jo.
0: Takže to šlo celkem raketově nahoru, takže lidi evidentně bavíte. Ale teď mi prozraďte jednu věc. Já vždycky, když vidím lidi, kteří sportují na Instagramu a prezentují to, tak oni u toho obvykle výborně vypadají. Vy nejste výjimka, vypadáte extrémně výborně. Je v tom nějaký trik?
2: To vůbec netuším.
0: Jako ono to vypadá, že kolikrát ti lidi vyšli jako ze salonu a teď tak náhodou.

0: kontenty ostatních konkurentů, řekněme.
1: Jo, tak určitě a asi máte pravdu, že nad tím tak přemýšlím, tak si jako všichni na tom u toho vypadají dobře.
0: No, to je velká záhada, tak vy asi to máte přirozeně dáno, tak mi to neobjasníte, ale a nechci vás nad tom samozřejmě grilovat. Jací jsou vaši sledující? Jste s nimi v kontaktu?
1: Určitě ano, já si na tom zakládám celkem, protože pro mě ten Instagram je důležitý a sledující, co mám kolem sebe, tak jsou pro mě hodně důležití, takže snažím se být hodně v kontaktu se svými sledujícími.
0: Čím vy sama si vysvětlujete, že se vám tam tak daří?
1: Řekla bych, že asi ano. Že tím, že jsem s něma v kontaktu, spoustu sledujících už znám i osobně, protože jsme se potkali, známe se ze závodu, z různých akcích a vlastně řekla bych, že jo, že určitě to dělá hodně tady to, že s něma komunikuju a jsem s něma tak nějak jako v kontaktu.
0: Myslíte, že ten klíč k tomu úspěchu je ten kontakt, že jste s nima...
1: Tak vždycky klíč k úspěchu je kontakt, nemyslíte? Jakože když se s někým bavíte, tak určitě to je určitě příjemnější, než když byste si s někým se s někým znáte a nebudete se bavit, nebo nebudete v kontaktu.
0: No tak vybavím si spoustu situací, kdy jsem byl s někým v kontaktu, ale bylo to velmi neúspěšné, ale přemýšlíte nad tím, když vyrábíte ten obsah na sociální sítě, tak jistě, určitě nad tím přemýšlíte. Mě zajímá, jak, co chcete vlastně těm lidem předat.
1: Tak hlavně předat určitě lásku k tomu sportu, to je pro mě hrozně důležitý a to, že mě to baví, chci ukázat. Nechci určitě tam na tom Instagramu hrát něco, co není pravda, to nemám ráda. Takže vlastně já bych řekla, že předávám svoji přirozenost, nebo doufám v to, že předávám svou přirozenost a svůj, nebo svoji lásku k životu a ke sportu, což se snažím předat i na tom, na tom Instagramu a dost lidí mi to píše, takže doufám, že se mi to daří.
0: Já s tím souhlasím, já bych se pod toto podepsal. Nicméně, kolik to tak vezme času? Já si to nedokážu představit.
1: Je to jak kdy. Někdy to sebere strašně málo času, protože něco uděláte hrozně rychle a jde to samo. A potom samozřejmě jsou věci, které vám seberou víc času, protože musíte nad tím víc přemýšlet, nebo to trvá trošku díl, než to zpracujete, sestříháte, natočíte. Takže asi je to u všeho trošičku jinak. No. Něco je strašně rychle a jde to samo a potom u něčeho strávíte strašně moc času a naopak vám to sebere hrozně moc i třeba síly, protože je těžké, nebo děláte někdy občas věci, které úplně nejsou přirozené.
0: Vy jste mimo jiné, taky sama jste říkala, maminka dvou dětí, dvou kluků. Jak oni vnímají sport?
1: Oba dva jsou velcí sportovci, ten starší úplně, ten hraje vlastně závodně florbal, hodně se věnuje sportu, teď chce jít i buď na fyzioterapeutu, nebo na medicínu ve sportu, takže ten starší hodně. A ten mladší, ten sportuje se mnou od malinka, ale zatím není nějak zaměřený na nic, ani ho nějak neženu do něčeho zaměření. Takže sport dělá vlastně úplně všechno. Chodí se mnou po horách, jezdí na kole, lyžuje, miluje lyžování, takže sportuje hodně, ale zatím není zaměřený vůbec na nic.
0: Vy jste v jednom rozhovoru vyprávila, že spolu chodíte s tím, teď nevím, s kterým z těch dvou synků běhat. On jede na kole, vy běžíte a že ho zatím předbíháte. Už vás předjel?
1: Už mě předjel. Ano, to je ten mladší, ten vlastně odmala mě doprovázal, když jsem běhala a trénovala zrovna třeba na Beskidskou, tak to bylo tak, že jezdil na kole a já jsem za ním běhala, a nebo spíš před ním, protože mě nestíhal a teď už je to naopak, teď už mě honí a jezdí kolem mě kolečka, protože samozřejmě mu nestíhám, takže už mě předjel.
0: Jak si představujete ideální čas strávený s rodinou?
1: Řekla bych, že právě u toho sportu já miluju, když prostě jdeme s klukama fakt na ty hory a užíváme si tu turistiku u nás v horách, nebo jdeme na to kolo, nebo na ty lyže. Takže určitě u toho sportování.
0: A ještě zatím nedospěli do fáze, kdy by měli potřebu se vymezovat a jít jinudy než rodiče.
1: Zatím ne a doufám, že to ještě dlouho nepřijde.
0: Tak držím palce, aby to tak bylo. Ale od vašich dětí k dětem jiných lidí, které ovšem vy vzděláváte. Vy jste teda nakonec se stala tou učitelkou tělocviku, je to tak?
1: Trenérka, ano, trenérka na sportovním gymplu a teď vlastně studuju na FTKčku a dodělávám si tělocvikářku.
0: Tak jaký to je?
1: Je to skvělý, je to přesně to, co jsem chtěla dělat a hrozně mě to baví a je to vlastně opravdu ta práce, kterou

0: jsem v 15 si vysnila a myslím si, že se mi to teďka daří, nebo doufám v to, že se mi to daří a ze studenty mám skvělý vztah a ta práce mě strašně naplňuje.
1: Je to zodpovědnost dostat vlastně do ruky takový mladý materiál a nepokazit to?
0: Určitě je to velká zodpovědnost, hlavně tím, že jezdím na různé kurzy, takže trávíte ze studenty na kole někde v přírodě, máte tam 20 studentů a jedete těžkým terénem, tak přemýšlíte, aby někdo nespadl nějak špatně, nezranil se. To stejné v tělocviku, v tělocvičně může se někdo zranit, běžně řešíme zlomeniny, úrazy, takže zodpovědnost je tam obrovská a musím uznat, že dost často nad tím přemýšlím, protože jezdíme, vlastně děláme ten sport hodně v tom týdnu a je to u každého toho sportu, co děláme, tak přemýšlím, co se může stát. Že?
1: Jak zvládáte krizové situace nebo vyhýbají se vám zatím?
0: Už jsem pár zažila a zatím si myslím, že celkem v klidu, jakože dokážu to vyřešit v klidu, že nějak nezmatku nebo nejsem nějaký člověk, který hysterčí u nějakého úrazu, mě to nedělá problém, takže řekla bych, že to řeším v klidu.
1: Já sám si pamatuju, když jsme třeba s gymnáziem jezdili na tyhle cyklokurzy a tak, tak ten sport kolikrát nebyl hlavním předmětem zájmu těch studentů. Byly tam i jiné věci. Jak zvládáte takovou tu základní psychologii s těmi studenty, jim třeba vysvětlit, že něco by dělat neměli, že by měli třeba brzo spát?
0: Jo, tak já musím říct, že co jezdím na kurzy 3 roky vlastně, tak jsem se s tím ještě nesetkala, že by se nám stalo něco, že bychom museli řešit něco takového, což nevím, z jakého důvodu se mě to vyhýbá, jsem za to teda hrozně ráda, ale vlastně ty děti, možná je to tím, že přes den tak unavíme, že večer usnou a spí, protože opravdu za ty 3 roky se mi ještě nestalo, že bych musela večer řešit nějaký problémy mimo sportovní aktivity.
1: A jak staří jsou vlastně vaši studenti?
0: Já vlastně učím na gymnáziu, takže 15 až 18 let.
1: Na vyšším gymnáziu?
0: Na vyšším gymnáziu, ano.
1: Máte tam někoho, nebo už prošel vašima rukama kdo, o kom si říkáte, to by mohl být budoucí velký sportovec?
0: Tak to bych asi netvrdila. Tím, že já vlastně netrénu závodní skupinu, tak spíš jsem asi vlastně mám ty skupiny těch studentů, kteří spíš ten sport mají rádi, ale určitě se nikdo z těch studentů nebude věnovat na nějaké vysoké úrovni. Spíš jako sportujou pro radost.
1: Už jste měla někdy nějakou zpětnou vazbu od těch studentů, že vám třeba říkali, děkujeme paní učitelko, kvůli vám konečně jsme poznali radost z pohybu.
0: Letos v zimě se mi povedlo, byla jsem pozvaná vlastně na lyžák, jela jsem poprvé se školou jako instruktor na lyžařský výcvik a dostala jsem nelyžaře, kteří vlastně na začátku týdne svým způsobem v životě nestáli na lyžích, byli v prváku, takže 15-16 let. A v pátek sjeli na Černovském sedle vlastně nejtěžší sjezdovku a dojeli dolů Klanovce, pro ně to byl výkon neskutečný. A vlastně odjížděli jsme z lyžařského kurzu a studentka mi říkala, že už volala mamince a chce koupit lyže, protože chce začít lyžovat. Tak to bylo asi pro mě byla to pro mě taková ta největší odměna. A maminka mi potom jako psala, že vlastně Peťce koupila lyže a že už jezdí lyžovat na sedlo, takže mi děkuju, že jsem ji naučila lyžovat.
1: Tak to rozhodně potěší. To moc gratuluju. Děkuju. Povídáme si v noční mikroforu s Lucií Dittmarovou.

0: Milí posluchači, posloucháte Noční mikroforum, jehož hostem je ultraběžkyně Lucie Dittmarová. Lucie, vy překonáváte mnohé v rámci sportu. Máte ráda výzvy a překonávání hranic i v životě jako takovém?
1: To jo. No, asi nemůžu říct, že bych je měla ráda, protože boj v životě je těžký, takže a je to náročný, takže určitě asi tady ty výzvy moc ráda nemám.
0: A máte, a nechci se v tom šťourat, klidně mě odpálkujte, máte před sebou nějakou výzvu nesouvisející se sportem, s kterou se budete muset vypořádat?
1: Tak výzvy v životě asi jsou pořád nějaké, takže spíš asi ano, určitě mám, ale myslím si, že to všechno zvládnu.
0: A myslíte, že člověk může být, protože vy jste říkala, že jste hodně fixovaná vlastně na ty cíle, že vám to pomáhá, může být člověk šťastný i v momentě, když zrovna před sebou žádný cíl nemá?
1: Já si myslím, že určitě, tak život je vždycky krásný, i když nemáte žádné cíle a jenom užíváte krásné momenty.
0: Máte přece jen v rámci ještě sportu, byť vy po úraze, kdy jste si zranila během volejbalu achilovku, tak už jste zanechala toho úplně nejvrcholovějšího běhání, je to tak?
1: No, to bych úplně netvrdila, protože bych řekla, že se teďka k tomu běhání celkem vracím a zrovna za měsíc mě čeká první závod ultra, bych řekla. Sice je to teda jenom 46 kilometrů, ale přihlásila jsem se na závod, takže chci zase zkusit závodit.
0: Mně se líbí to slovo jenom, když řeknete jenom a pak dodáte cifru 46 kilometrů, tak mě běhá mráz po zádech, ale já jsem právě vyrozuměl z nějakého staršího rozhovoru, že už se tomu nechcete věnovat, takže se po tom úraze, že už jste nepočítala s tím, že byste se dostala k těm svým nejvyšším metám, ale rád slyším, že se dostáváte zpátky do formy a možná sama víte, kam směřuju, že váš sen je ten Mont Blanc. Pořád to platí?
1: No, tak už se určitě priority změnily a jako sen by to byl krásný, protože běžet tam je něco neskutečně nádherného.
0: Možná bychom mohli posluchačům vysvětlit, co je to za závod.
1: Mont Blanc, no tak podle toho, jestli by se běžela poloviční nebo ten celý, to je nějakých 176 kilometrů a převýšení teďka nevím přesně 7000 nebo 8000 převýšení, takže to vlastně skoro jednou tolik, co Beskydská sedmička. Tak už bych, jako určitě to byl vždycky můj sen a určitě bych si to splnila ráda, ale už tam nesměřuju, protože vím, že to už teď určitě nepůjde, takže priority jsou už asi trošku někde jinde nastaveny od zranění.
0: Jak to se sportovcem zamává vlastně zranění?
1: Řekla bych, že hodně. Pro mě to byla hodně těžká situace a bylo to takový pro mě velký životní pád tehdy. Měla jsem pocit, že jsem najednou ztratila úplně všechno, ale na druhou stránku bych řekla, že mi to otevřelo dveře zase úplně nikam jinam a dostalo mě to zase vlastně na místa, kam bych se před zraněním nedostala. Takže to vnímám, že všechno zlé je k něčemu dobré a zranění mě naučilo spoustu jiných věcí a vnímat své tělo trošku jinak než před zraněním. Takže za mě je to další životní zkušenost.
0: Jakým způsobem se vnímáte teď nebo vnímáte svoje tělo po tom zranění, než to bylo před ním?
1: Tak určitě víc poslouchám to své tělo, takže když jsem unavená, tak se k tomu určitě podřídím a není to, že jdu na krev všechno. A určitě jsem začala vnímat i ten sport trošku jinak, že ho teďka vlastně vnímám jako lásku ještě větší. Přistupu k němu s pokorou, ale zároveň jsem strašně šťastná, že vlastně můžu, protože když se mi to zranění stalo, tak mi bylo tehdy řečeno, že už vlastně sportovat nikdy nebudu, že se mám rozloučit s veškerým sportem, možná maximálně, že zvládnu nějaký kolo. A s tím jsem se tehdy teda absolutně nesmířila a našla jsem si tehdy skvělou fyzioterapeutku, která do toho se mnou šla, protože ono je těžké si najít fyzioterapeuta, který bude s váma do toho, že vlastně sportovat budete i přesto, že vám řeknou, že ne. Takže určitě jsem k tomu začala přistupovat úplně jinak a ten sport si teďka užívám úplně jiným stylem, než jsem si ho užívala. Předtím jsem ho brala i spoustu těch tréninků a výběhů jako povinnost, protože jsem potřebovala natrénovat na nějaký daný závod, na nějaký výkon. Teďka kolikrát běžím a je mi úplně jedno, jaké mám tempo a jestli to uložím na stravu a někdo bude řešit moje tempo a tepy, prostě si užívám to, že jsem vlastně vůbec vyběhla a běžím.
0: Možná tím, co jste si už jako předtím prošla v rámci těch závodů, tak potom v tenhle kritický moment, když vám někdo řekl, že ten závod, řekněme životní, co se sportu týče, pokračovat nebude, tak tady ta vaše umíněnost vám byla ku prospěchu.
1: To určitě ano, to tehdy tvrdila i fyzioterapeutka, protože když se mnou začala spolupracovat, tak říká, tak to bude hodně těžký oříšek. A vlastně dala mi nůž na krk, že pokud nebudu dodržovat její příkazy a její vlastně tréninky, tak že se mnou okamžitě ukončí a že mě vlastně rehabilitovat nebude. A já jsem tehdy teda se strašně zasekla, protože jsem řekla, že musím, že se prostě potřebuji za každou cenu vrátit. A bylo to snad poprvé v životě, co jsem někoho někdy poslechla a dodržovala jsem přesně to, co mi nařídila, protože pro mě to bylo tak strašně silný, že se musím vrátit, že opravdu jsem dodržovala všechno, co mi řekla a co mi předepsala. A můj syn tehdy nechápal, protože mě zná a říkal, mami, ty jsi fakt jela 15 minut jenom na tom kole a já, jo, protože Venďa mi víc nedovolila. Takže to byl v šoku tehdy i ten můj syn z toho, ale asi se to vyplatilo, no.
0: Jak dlouho to trvalo vrátit se zpátky?
1: Ty jo, mně se to stalo tehdy v listopadu a vlastně v březnu, přesně 15. března jsem poprvé v životě, vlastně poprvé po tom zranění vyběhla. Takže nějakých 6 měsíců, kdy jsem zrehabilitovala a chůzo během jsem vyběhla kolem rybníku v Lhovci na Jižní Moravě, když jsem tam byla se studentama na soustředění.
0: Jaký to byl pocit?
1: Úžasný. Jako bylo to nádherný. Tak už jenom to, že jste mohli udělat kroky bez ortézy, bez sádry, bez berlí, to bylo pro mě úplně neskutečný ve chvíli, kdy jste si sundal tu ortézu šílenou a odložil berla, stoupil jste si ze židla a udělal jste 3 kroky, tak jste měl pocit, že jste se naučil chodit. Takže to bylo neskutečný a to, jak jsem vyběhla, tak nepopsatelný, no, jako silný hrozně.
0: Máte větší strach od té doby?
1: Asi určitě. Určitě tam v hlavě pořád někde něco je a pořád nad tím přemýšlím. Je pravda, že jsem zjistila, že někdy víc, někdy míň. Někdy je to cítit, někdy o tom vůbec nevím a zapomenu úplně na to a pak se sama sebe vyděsím, že vlastně zase blbnu. Tak jak když jsem se přihlásila teďka na ten závod, tak vlastně chvilkama si říkám, že jsem zase blázen, ale asi to potřebuju. Já potřebuju se zase vyzkoušet, jestli to vlastně půjde, jestli to tělo zvládne. Ale vím, že určitě ten závod nepůjdu za každou cenu, takže pokud prostě v půlce závodu nebo i po 10 kilometrech to tělo nebude moc, nebo ta noha bude bolet, tak vím, že teď už jsem nastavená tak, že odstoupím a nepoběžím určitě zraněná, nebo tak, abych se zranila.
0: Lucie, kdybyste mohla, a taky, že můžete, teď tady národu, který poslouchá, předat nějaké poselství, třeba co se týče právě vůle, sportu, něco, k čemu jste si sama došla během té své kariéry, dá se říct, co by to bylo?
1: Tak určitě to, ať to dělají s radostí, ať poslouchají svoje tělo, protože je to důležitý. A aby to dělali s láskou, aby je to bavilo, ne pro nějaký cíl, nebo že musí, ale aby si to užívali, že je to baví a naplňovalo je to.
0: Já věřím, že vás to bude naplňovat také stále stejně dál a moc děkuji, že jste dneska dorazila na dnešní rozhovor.
1: Já také děkuju moc za pozvání.
0: Milí posluchači, to byla Lucie Dittmarová, ultraběžkyně, ovšem také kadeřnice, pedagožka a milovnice sportu z Jeseníků. Loučí se s vámi Jan Večeřa, přeje vám příjemný zbytek večera a dobrou noc.

Přeji dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia u mikrofonu. Tady ve studiu dvojky už je Martin Hrdinka. Máme pondělí, je 21. září roku 2026. Máme 23 hodin, 30 minut a 32 vteřin. Začíná noční proud, je to poslední pondělně úterní noční proud letošního léta, takže dobrý večer.

Don't Leave Me This Way. První hit tohoto nočního proudu, jak jsem říkal před chvilkou, než začala ta písnička, je to poslední pondělně úterní letní noční proud letošního léta. Léta roku 2026. Já jsem si teď dával pozor, abych to nepoplet, protože první podzimní den bude středa a podzim začíná ve 2:05 v noci z úterý na středu. To znamená, že až skončí tento noční proud, tak když počkáme chvilku těch 5 minut, tak to bude za 24 hodin. Ale teď máme stále ještě léto.

Sunshine, Sunshine Reggae a dánská dvojice Laidback. Ne, že by se tento hit nedal vysílat v rádiu třeba na podzim nebo dokonce i v zimě, ale prostě patří tak nějak k létu už od roku 1983. A to už je skutečně hodně dlouho. Následující písnička nás vrátí na začátek 90. let.

0: Jeden z velkých hitů počátku 90. let minulého století, jeden z velkých hitů roku 1991, You a holandská skupina Ten Sharp. Máme 21. září roku 2026 a v roce 1946, 21. září, se v Chebu narodila herečka Daniela Kolářová. Daniela Kolářová dnes slaví 80. narozeniny. Vy, kteří posloucháte Dvojku, moc dobře to víte. V sobotu jste určitě poslouchali Tobogán a no, protože jste v nočním proudu, nebo protože jsme všichni v nočním proudu, tak Daniela Kolářová teď i zaspívá.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

Ten, kdo nedumá, tak se jmenuje písnička, která je z filmu Noc na Karlštejně, zpívali Jaromír Hanzlík a dnešní oslavenkyně Daniela Kolářová. Na samotě u lesa Kulový blesk, schválně na které filmy si vzpomenete. Léto s kovbojem, potom třeba Obecná škola, Akumulátor 1, Tvamodrý svět, Vratné lahve, Betlemské světlo také, no a samozřejmě právě ta Noc na Karlštejně, a k tomu ještě přidáme pár televizních seriálů, třeba Sňatky z rozumu, Taková normální rodinka nebo Nemocnice na kraji města. Je toho prostě hodně a není divu. Takže Danielo, všechno nejlepší.

zpěvačka Sheryl Crow, All I Wanna Do. Možná právě díky tahleté písnice jste ji poznali. Už to bude 30 let. Máme 23 hodin a 54 minut, doufám, že ještě nemusíte jít spát, nebo takhle spíš nechoďte ještě spát, noční proud končí až ve 2 hodiny ráno. Máme dost času na to, abychom si něco řekli a také něco pustili. A já mám pro vás jednu z novinek naší domácí populární hudby, protože mám pro vás novinku skupiny Olympic a jmenuje se Až to stouni zabalí, ale tu si pustíme až po půlnoci.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Od 1. října bude česká vláda znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Sudy s toxickými látkami mají z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě zmizet do konce roku. Čeští volejbalisté končí po porážce s Belgičany na mistrovství Evropy v osmifinále. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost, na severu déšť, teploty do 17 stupňů. Je úterý 22. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října také spotřební daně na naftu.
2: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
2: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského ale plošná regulace není nejlepším řešením.
4: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
2: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
5: Pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
2: Snižování daní z paliv využívají i některé sousední země. Rakousko má nižší daň do konce září, Německo ji chce snížit od října. Polsko svá opatření na konci srpna ukončilo a Slovensko žádné nechystá. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Přímo na Šumavě se v pondělí sešli zástupci Ministerstva životního prostředí a Dolnobavorského zemského okrsku Řezno. Harmonogram sanačních prací upřesnil náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček.
6: Je cílem provést sanační práce, a to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku, to je cíl, a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
1: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například dioxiny, furany, rtutí nebo arzenem. Členské země Evropské unie se nakonec neshodly na prodloužení protiruských sankcí. Jednání v Bruselu budou pokračovat dnes. Francie a Slovensko dál prosazují vyškrtnutí 2 ruských miliardářů ze sankčního seznamu, Michaila Friedmana a Ališera Usmanova. Proti tomu byla podle zdrojů ČTK jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. Sankce proti ruským a běloruským občanům a firmám platí pouze do úterní půlnoci. Země Evropské unie je prodlužují každých 6 měsíců. Křesťanští a sociální demokraté v Německu budou po nedělních porážkách v regionálních volbách jednat o dalším programu vládní koalice. Hlavním tématem budou reformy, které narážejí na odpor obyvatel, potvrdil to kancléř Friedrich Merz.
7: Podle německého kancléře vládní koalice nastartovala změny, které přispívají k mírnému růstu německé ekonomiky. Zároveň je ale ve společnosti široce sdílený pocit, že se věci nedělají spravedlivě. Předseda sociálně demokratické frakce v Bundestagu Matthias Mirš řekl televizi ARD, že reformy penzí, zdravotnictví a péče jsou vnímány hlavně jako škrty a že je potřeba je provádět víc empaticky. Ani jedna vládní strana ale nespochybňuje pokračování koalice. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: V New Yorku se dnes setkají prezidenti Spojených států a Ukrajiny, informovala o tom agentura AFP. V americké metropoli začíná zasedání valného shromáždění OSN. Očekává se, že Donald Trump a Volodymyr Zelenský budou věnovat válce na Ukrajině. Prezidenti spolu mluvili už v neděli. Podle listu Ukrajinská pravda šéf Bílého domu opět vyzval ukrajinského prezidenta, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Ukrajina tyto útoky odůvodňuje tím, že Moskva z prodeje ropy financuje válku. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Plánovaný deficit tedy kabinet snížil o 3 miliardy.
8: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
9: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
8: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
10: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
8: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Městská knihovna v Praze získá licenci na používání jména Václava Havla. Rozhodla se tak vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová.
11: Si myslím, že bude střežit dílo manžela, bude mít správnou kontinuitu.
12: Vysvětluje Dagmar Havlová.
11: Toto vlastně není jenom instituce knihovny Václava Havla. Tím, že to bude mít tato veřejná instituce, která funguje bezchybně, bude fungovat, tak se domnívám, že jsem mého manžela svěřila do těch správných rukou.
12: Co to bude v praxi znamenat, popisuje ředitel ústřední pražské městské knihovny Tomáš Řehák.
13: Bude

0: ulici, například pan Petr.
1: Mě jsem dohnala dcera, protože už mám nějaký taky věk a to chci využít. Nevím, do čeho jdu, ale doufám, že to dopadne dobře, no, ale jako člověk každou prevenci má využít.
0: Vyšetření zjišťuje například náladu nebo možné úzkosti. Na možná onemocnění pak ukáže takzvaný Adenbrookský kognitivní test, vysvětluje koordinátorka projektu Dny paměti Monika Kozová.
2: Test, kde se jako odhalují různé škály, z které se pozná, jestli ten člověk není pod nějakou přirozenou hranicí v jazykových schopnostech, v paměti, v slovní zásobě.
0: Výsledky pomáhají s časným odhalením demence. Pacienti pak míří na podrobná vyšetření ke specialistům. Jakub Vik, Radiožurnál. Sport.
3: Čeští volejbalisté do čtvrtfinále evropského šampionátu neprošli. Sice proti Belgičanům vyhráli první sadu, ale nakonec jim v Turíně podlehli 1-3 na sety. V nominaci fotbalové reprezentace museli trenéři na začátku srazu před zápasy Ligy národů udělat 6 změn. Nově se do sestavy národního týmu můžou dostat hned 4 nováčci.
4: Už před srazem byly oznámeny dvě změny, když Davida Zimu a Denise Višinského nahradili v A týmu nováčci Ondřej Kryčfalouši a Martin Schubert. Trenérský štáb nového kouče Santiho Denii pak musel reagovat i na omluvenky Tomáše Vlčka, Tomáše Chorého, Lukáše Provoda a Davida Juráska. Zastoupí je Martin Vitík a Václav Sejk a další dva debutanti Daniel Vašulín a Jiří Sláma. Česko se v prvním zápasovém bloku sezóny utká s Chorvatskem, Španělskem a dvakrát s Anglií. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
3: České tenistky čeká v čínském Shenzhenu boj o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Zápas s Velkou Británií začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport po 11. hodině českého času.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená silnice 7 u Slaného a omezení na pražském okruhu u Jesenice. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je obousměrně neprůjezdná kolem Slaného. V omezení vyprošťují havarované nákladní auto. Policisté provoz odklánějí přes město. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí Jesenice. Od 79. kilometru se až na 0. kilometr projíždí pouze jedním pruhem. Dočasně uzavřený je také nájezd na okruh od Jesenice směr D1. Na D2 počítejte s omezením za Brnem ve směru do Bratislavy, za odbočkou do Modřic a k Olympii. Silničáři opravují svodidla v levém pruhu. A z dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna se nově nedostanete na Velkou Bíteš. Je tam uzavřená silnice 37 do Bíteše. I odbočka z exitu tímto směrem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženou s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
5: Český rozhlas 2.
7: Rádio, které vás baví.

0: Je 10:30 minuty po půlnoci, máme nový den, máme nové datum, už je úterý, je 22. září roku 2026. U mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka, pokračuje noční prout tou delší částí. Končíme až ve 2 hodiny ráno, doufám, že ještě nemusíte jít spát.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
0: Dobrý večer.

Skvělá cover verze hitu Summer in the City a Joe Cocker, první písnička nového dne a hlavně jeden z letních hitů, letních šlágrů historie. A protože máme poslední letní úterý roku 2026, tak právě když máme poslední úterý roku 2026 a máme ještě léto, tak si budeme samozřejmě ještě hrát letní písničky, letní hity, letní šlágry a bude jich skutečně hodně. Tohle je Sting a není sám. Sting a Peto Benton. This Cowboy Song.

Takový houpavý letní hit, letní šlágr poloviny 90. let minulého století, This Cowboy Song, Sting a Pat Benton, spolupráce, která vyšla a která neustále pokračuje.

Slova někdy nepřicházejí snadno. Worse than come easy. F.R. David, neboli Fitouzi Robert Davy. Někdy v roce 1982, bylo to takhle nějak v létě, nebo na konci léta, jsem si koupil single s touhletou písničkou. Vzpomínám si, že nejvícekrát jsem tu písničku hrál na Silvestra roku 1982 a jako disc-jockey jsem poprvé tenkrát hrál na Silvestra. A bylo to tady v Praze na Botelu Racek. Na Botelu Racek tenkrát byl i jukebox v takové restauraci a tam jsem si půjčil ještě jednu písničku, která byla také hitem roku 1982 a jmenovala se Abracadabra. Ale Words Don't Come Easy, to byl prostě hit roku 1982. A já ten single mám do dneška. Možná si ho někdy zahrajeme, až tady bude gramofon zase zpět.

Vrátíme se teď o pár let zpátky, Ono je to o 35 let zpátky, protože právě 22. září v roce 1991 se Brian Adams, tenhle ten kanadský dřevorubec, jak se také říkávalo, tenkrát v tom roce 1991, se Brian Adams zapsal do historie hitparád, protože jeho písnička Everything I do it for you, což je vlastně filmový hit, 12. týden po sobě byla na prvním místě britské hitparády. Tahle ta písnička se potom ještě držela dalších asi 4 týdny a tím vlastně získala prvenství, protože těch 16 týdnů bylo neuvěřitelným rekordem, který byl vlastně až do roku 2025. A tenkrát, když dosáhla toho 12. týdne, to bylo přesně před těmi 35 lety, to byl nový rekord a těch 16 týdnů byl stanovený nový rekord, abyste v tom měli pořádek. Brian Adams, Everything I do it for you.

Všechno, co dělám, dělám jenom pro tebe. Everything I do it for you. Hit z filmu Robin Hood. Teď jsem málem řekl Tři mušketýři. Hit z filmu Robin Hood. Skladba, která se na prvním místě britské hitparády držela 16 týdnů bez přerušení, což je nejdelší nepřerušené období v historii této hitparády až právě do roku 2025. My máme rok 2026 a pojďme si pustit písničku, která je takovou hezkou spoluprací Selena Gomez a jedné zajímavé skupiny.

Chris Ria, Looking for the Summer. Máme poslední letní den roku 2026, máme úterý je 22. září roku 2026 a máme teprve 40 minut po půlnoci a k tomu 11 vteřin a teď bude slovenská písnička. Vzpomínáte si ještě na tu dobu, kdy Richard Miller připravoval své první solové album, protože možná bych to mohl říct takhle, kdy Richard Miller připravoval album, které bylo pod jeho jménem, protože předtím, jestli si dobře vzpomínáte, tak on byl vlastně skrytý pod tou značkou Banket, to byla skupina, jeho skupina, a Richard Miller připravoval tenkrát na začátku 90. let své solové album, ze kterého je hit, který se jmenuje Nebude to lehké, a schválně vzpomenete si, jak se jmenovalo to album? Hádanka.

0: je věc můj.
1: Nebude to lehké, Richard Miller, to je písnička, která vznikla v roce 1992. Přesněji řečeno, vznikla možná o pár let dříve, ale je na albu, které bylo natočeno v roce 1992 a jmenuje se Neuč vtáka lietať. To byla ta hádanka a růž, to asi víte, Jartěnka. Já si vzpomínám na to, že pan Richtařík, František Richtařík, abych řekl celé jeho jméno, který byl vydavatelem tady u nás na začátku těch 90. let, měl schůzku s Richardem Millerem a já jsem zrovna byl přítomen v té místnosti, kde se měli sejít, a protože už jsme se s Richardem znali a pan Richtařík byl nervózní z té schůzky a nevěděl vlastně, proč má přijít Richard Miller, tak mě požádal, abych tam chvilku počkal, abych je vlastně seznámil. Takže já jsem tam čekal a seznámil jsem Richarda Millera s panem Richtaříkem a on mu přišel nabídnout právě tohleto album Neuč vtáka lietať. A dopadlo to dobře a podívejte se, je to vlastně jedno z nejúspěšnějších alb celé jeho kariéry, celé kariéry Richarda Millera, který patří k největším osobnostem československé populární hudby vůbec. A jak říkám, předtím vydával své písničky pod značkou Banket, což byla teda podle mě skvělá skupina. Tak jako Kača Gugu.

Too Shy Shy. Název zní ale jen Too Shy, skupina Kačagugu nebo Kačagogo, jak chcete, ale je k tomu taková historka, že tohle to byla skupina, kterou já jsem měl rád a sledoval jsem ji už od prvního singlu v roce 1982 a měl jsem rád jejich písničky a vlastně mnoho fotografií v různých hudebních časopisech, které vycházely na západě, ať to bylo, jak se to jmenuje, Pop Story, nebo Bravo, samozřejmě Bravíčko. A tam měli hodně fotografií, protože to prostě byli hezký kluci, tak logicky měli hodně fotek v tom časopise, protože to četli hlavně holky, nebo ho četli hlavně holky ten časopis. Takže jsem sledoval jejich kariéru, no a přišla taková zvláštní událost do téhleté kapely, že v roce 1984 Limahl, zpěvák té skupiny, natočil solový hit Never Ending Story do filmu, který všichni známe, Never Ending Story, stejný název, Falco Pes, jo, a Kamenožrout a tak dále, německý film, skvělý německý film. No a Limahl natočil, je to melodie Giorgio Morodera, a Limahl natočil tuhletu písničku a vydal se na solovou kariéru, ale skupina Kačagugu tenkrát ještě existovala dál, ale už to prostě nebylo ono. Jak to tak bývá?

Nikdy nekončící příběh, never ending story, Limahl. Není to jeho pravé jméno, je to přezdívka, jmenuje se Christopher Hamill, to je vlastně informace, kterou jsem si tenkrát vyčet v tom roce 1984 z toho časopisu Bravo. Skupina Olympika, já jsem to slíbil už před půlnocí, má novinku. Olympik vůbec vydává takové mimořádné best of album na vinilu, připomene své největší hity a to album se jmenuje 21 nej, vyjde 9. října, vyjde samozřejmě i na CDčku, ale hlavně to budou dvě LPčka. A vedle 20 nejzásadnějších skladeb z let 1965 až 2026, tam je taky novinka, která se jmenuje Až to stouni zabalí. Já už ji znám teda, protože mi Petr Janda pouštěl, už, no já už nevím, kde to bylo, asi už je to déle, ale byl toho tak plný, že jsem měl radost, že jsem si tu písničku mohl poslechnout a teď si ji poslechneme všichni. Až to stouni zabalí a skupina Olympik. Až to stouni.

0: možná.
1: Obrovská legenda naší domácí populární hudby, našeho roku, našeho rock'n'rollu, skupina Olympic. Skupina Olympic, jak jste slyšeli, bude mít nové dvojalbum CDčko, které vyjde na začátku října a jmenuje se 21 a tahle ta písnička je tam novinkou. Napsali ji Petr Janda a Lukáš Pavlásek. Lukáš Pavlásek napsal text a hraje i ve videoklipu. Ten videoklip, já jsem se dneska díval, už vidělo přes 100 000 lidí a to je venku skutečně jenom pár hodin, když to přeženu. Podívejte se na něj také. Lepší bude, když budete poslouchat rádio, schválně, to musím takhle říct. Jo. Tohle je skupina Bucks Fizz. The Land of Make-Believe. Za 1,5 minuty bude 1. Ne, jo, ano, jsem se řekl 2 už tu. Naštěstí 1.

0: So Many Men, Soul at a Time. První celý hit po jedné hodině ráno. Máme 22. září. Do konce letošního roku, představte si to, zbývá přesně 100 dní.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

Slovensku dávno slavný, u nás stále slavnější a populárnější Adam Ďurica. Zatancuj si so mnou. Mimochodem, když jsem to říkal o Adamovi, tak to musím říct i o té písnice. Prostě ta písnička je stále populárnější a taky hrajeme i tady na dvojce. Vy ji posloucháte teď v nočním proudu.

Letní hit, letní šlágr skupiny ABBA, Our Last Summer. Máme stále ještě léto roku 2026 a tak si v nočním proudu hrajeme letní hity a letní šlágry a mezi ně patří i písnička zpěvačky Sabriny. Ona se celým jménem jmenuje Sabrina Salerno. Já jsem byl letos v Itálii několikrát dokonce a byl jsem také v Terstu a tam byl koncert zpěvačky Sabriny a mě to trošku zmátlo, protože tam bylo napsáno Sabrina Salerno a já jsem si to samozřejmě nepamatoval z těch 80. let, že se takhle jmenovala. Já jsem jí prostě pamatoval jenom jako Sabrinu, ale je to skutečně ona, to je její celé jméno a měla koncert, takže asi má stále vystoupení i v roce 2026. Boys.

Boys, Boys, Boys. Obrovský hit, ale skutečně obrovský hit. Italo disco, Sabrina Salerno. Písnička, která vždycky připomene hlavně ten videoklip, nevím, je to spíš teď pro muže, kteří poslouchají Noční proud, a ta vzpomínka je samozřejmě veliká na tu písničku, která teď dozněla z vašeho rádia. No a teď zazní ta, která se dá hrát jen v září, i když samozřejmě v úvozovkách.

září zpíval Karel Gott a bylo to hodně, ale skutečně hodně vysoko. Český text k téhle písničce napsal Václav Babula. Václav Babula napsal třeba i Slzy tvý mámy pro skupinu Olympic. V září je hit z roku 1977 a to je taková, myslím, že doba, kdy já už jsem opravdu vnímal Karla Gotta. Skupina Simply Red vyjede příštím roce na turné, v příštím roce má turné po Evropě, nevím, jestli vyjede i mimo Evropu, ale ta Evropa, ta už je známá a pojede s dalšími hosty, má tam třeba Lizu Stansfield, má tam taky skupinu Soul to Soul a myslím si, že to bude, no byl bych rád, kdybych to mohl zažít tady u nás, protože to bude zážitek a Simply Red a Mick Hucknall, to je prostě součást našich životů. To je jeden z hitů Simply Red. Stars.

Mick Hucknall, jeho skupina Simply Red a Stars, tedy hvězdy, když se teď podíváte na nebe, tak tam možná nějaké hvězdy uvidíte. Já tady na nebe nevidím, ale vidím krásně ven. To znamená směrem na Národní muzeum a Václavské náměstí, ale bohužel nevidím na to nebe. Každopádně Stars je písnička, která určitě zazní na tom turné, které bude se skupinou Simply Red a s jejími hosty. No tak uvidíme, jestli to bude někde blízko. Rád zajedu a budu vám vyprávět. Daniela Šinkorová a Petr Vondráček natočili před lety, já si myslím, že je to takových 25 let, písničku, která se jmenuje Ve dvou se to táhne líp. Tohle je ona.

Daniela Šinkorová a Petr Vondráček, ve dvou se to táhne líp, jejich duet, který vznikl zhruba tak před těmi 25 lety. Každopádně teď mám připravenou písničku, která patří k dnešním narozeninám. Máme 22. září a v roce 1951 se narodil jeden z významných anglických zpěváků a také autorů David Coverdale. David Coverdale, ten je prostě pro mě hvězdou už jenom proto, že byl členem skupiny Deep Purple, byl tím zpěvákem, který nastoupil do téhleté skupiny a byl také ve skupině Whitesnake. A se skupinou Whitesnake natočil písničku Here I Go Again a ta teď zazní právě v nočním proudu, je z roku 1987, protože tenkrát, v tom roce 1987, byla na prvním místě americké hitparády a i ve Spojeném britském království byla populární, ale já si myslím, že důležité je, že David Coverdale, a jsou to půlkulaté narozeniny, vy si je krásně spočítáte, když se narodil, že o 22. září 1951, tak si spočítáte, kolik mu je. David Coverdale prostě patří mezi ty zpěváky, na které se nedá nikdy zapomenout.

Michal Penk o bláznech, tak si tak říkám, dlouho jsem s ním nemluvil, musím mu zavolat, co dělá, jak se má. Jak se má ještě v létě, tak mu zavolám hned dnes, až se probudím, tak mu zavolám, protože léto ještě stále máme a léto ještě nekončí, stále máme celý den před sebou, to úterý je posledním letním dnem a jak jsem říkal na začátku tohoto nočního proudu, ale ne všichni z vás určitě poslouchali, tak léto končí ve 2:05 v noci z úterý na středu, to znamená v nočním proudu, nebo po nočním proudu Jitky Benešové. Jakmile skončí noční proud z úterý na středu, tak nastane podzim. A to znamená, že protože já tady budu ze soboty na neděli, že já už tady budu na podzim příště. Moc se na to těším. A navíc máme vlastně ten delší prodloužený víkend, protože v pondělí je volno, příští pondělí je volno, je svátek, takže já tady budu v sobotu, to znamená v noci ze soboty na neděli a pak hned zase z pondělí na úterý, takže to budou takové sváteční noční proudy, i takhle bych to mohl říct. Já jsem se vždycky zajímal o skupinu Queen, vždycky jsem se zajímal o všechny členy téhleté skupiny, ale logicky Brian May pro mě byl kytaristou, který nemá obdoby. Já jsem sledoval samozřejmě i Rogera Taylora jako bubeníka, jeho solová alba. Sledoval jsem i John Deacon, vynikající basista, ale jeho solová kariéra neexistovala pro mě. A on jako člen téhleté vynikající kapely Queen byl fantastickým hráčem a měl veliké nápady, protože některé ty písničky, které on složil, dneska patří k těm klasikám skupiny Queen. Ale nikdy to pro mě nebyl hráč, kterého bych sledoval, když to Brian May ano. Já jsem vždycky sledoval Briana Maye, těšil jsem se na každou písničku, kterou natočí se skupinou Queen, protože ty jeho kytary byly fantastický. No a tak jsem měl vždycky radost z toho, když vyšlo něco jeho soulového. A ve chvíli, kdy zemřel Freddie Mercury, tak vyšla písnička, která se jmenuje Driven by You. A já jsem z toho byl, teď vám ji tady pustím, a já jsem z toho byl tenkrát úplně vedle, protože jsem netušil, že Brian May má něco takového připraveného. Prostě to, že od roku 1987 oni věděli, že Freddie Mercury je nemocný, tak logicky, protože to jsou chytrý chlapy, tak věděli, že se budou muset postavit na svoje nohy, ať už to bude s někým novým ve skupině Queen, takhle bych to řekl, a nebo budou muset sami jezdit po světě a vydělávat si peníze, tak věděli, že to přijde a tak se na to připravovali a začala solová kariéra Briana Maye. A jestli si vzpomínáte, tak dokonce na tom turné, které on jel právě mimochodem s tou písničkou Driven by You, tak byl i tady v té malé sportovní hale pod tou velkou sportovní halou v Praze, která mění neustále jména, ale stále tam stojí a stále se tomu někdy i říká hala Sparty, tak tam vystoupil a mně to bylo strašně líto, že právě tam vystupuje, kdyby mohl být třeba na Strahově, že jo. Pro mě teda samozřejmě, ale chápu, že bylo lepší vyprodat tuhletu halu. Brian May, Driven by You.

Zpěvačka Miguel Brown, So Many Men, So Little Time. Typická diskotéková muzika 80. let minulého století a před námi jsou poslední dvě písničky tohoto nočního proudu. Tahle je legendární. Guyman Dude a Miloš Dodo Doležal. Soudím. Jeden z hitů, které se zarily do pamětí všech, kteří poslouchali muziku. Soudím.

Miloš Dodo Doležal a Guyman Gute. Soudím. Před námi je poslední písnička tohoto nočního proudu. Já vám popřeji dobrou noc. Krásný zbytek noci. Poslouchejte Dvojku, stojí to za to. Dnes večer Jitka Benešová v nočním proudu, ve středu Miloš Skalka, a tak to půjde dál a dál, až tady já zase budu v sobotu, přesněji řečeno v noci ze soboty na neděli, a to už budeme mít podzim. Mějte se báječně, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu stanice Rádio Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Už jako dítě hrávala v divadle. Na gymnáziu sice pokukovala po medicíně, ale nakonec zvítězila damu. Už několik sezón je součástí souboru městských divadel pražských, kam se po mateřské dovolené pozvolna vrací. Objevila se i na televizních obrazovkách a filmovém plátně. Od roku 2025 je rovněž ambasadorkou organizace Dítě v srdci, která pomáhá lidem zasaženým úmrtím perinatálního dítěte. Naším hostem bude už za chvíli Sára Donutilová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.